opravdu nějaký dobrý a trvalý smysl? Uveďme banální příklad. Jako křesťan si řeknu, já přece nemusím být abstinentem. Chutná mi alkohol, mohu se tedy samozřejmě i napít. A apoštol Pavel by mi na to řekl, jistě, můžeš. To ti nikdo nemůže zakázat a neexistuje na to taky vůbec žádný předpis. Ale ptej se sám sebe. Má to dobrý a trvalý smysl? Prospívá mi to? Nebudu na to jednou naříkat? Nebudu jednou žalovat na církev a naříkat na Boha, že mi to neznemožnili? A známe-li povahu lidského srdce, mohli bychom se dokonce ptát, co pak není požívání alkoholu u mnohého člověka vlastně pravým opakem svobody? Není to ve skutečnosti pouto, které leckdo nedokáže anebo se ani neodvažuje zlomit? Skutečnost, že piješ, nemusí být vůbec projevem tvé svobody, ale může být naopak důkazem tvého zotročení. Dokladem toho, že si nemůžeš pomoci a že pít musíš. A to též platí ovšem o spoustě jiných věcí a třeba i pěkných a zdánlivě chválihodných. C.S. Lewis například říká, když někdo miluje své motorové vozidlo, jako by to bylo jeho božstvo a věnuje mu všechen čas, jistě to s ním nemlátí o zeď jako alkohol, ale ve skutečnosti je to totéž. Je to naprostá nesvoboda, ba otroctví. A to všecko nejen neprospívá, ale ani nebuduje. Když Pavel mluvil o budování, mluvil o lásce. Prohlásil jednoznačně, že jen láska buduje. Zatímco poznání naplňuje člověka pýchou a zkušený duchovní učitel ne nadarmo říkával bohoslovcům na počátku studia, dejte si pozor na teologii, je jako mladá jetelina. Nadýmá. Pro budování není tedy rozhodující poznání, nýbrž láska. A chceš-li uplatňovat v plném rozsahu svobodu, jakou ti dává tvé poznání, ptej se, kolik z té tvé svobody jde ve skutečnosti bez lásky na účet někoho jiného. Nakolik ta tvá svoboda přijde například tvé rodině? Kolik stojí tvá svoboda třeba tvé nejbližší? Kolik stojí možná i celý křesťanský sbor, do něhož patříš? Myslíš z tohoto hlediska na to, co se týká druhého? Myslíš na to, co stojí nebo může stát druhého tvůj špatný příklad? Myslel jsi už na to, jak rozkladně působí tvá svévole, kterou nahlas propaguješ? Myslel jsi na to, jak zhoubně působí tvé špatné nálady? Jak nedobrým vlivem se může projevit tvůj neústupně tvrdý anebo nenáležitě měkký postoj? A uvědomil jsi navíc, že když člověk myslí jenom na to své, pak prosazuje zpravidla bezohledně jenom sebe. A všude tam, kde se tohle děje, tam i člověk žárlí, uráží se třeba i pro malichernosti. A nakonec zjišťuje, jak je bezbraný proti tyranii vlastního já. Začíná prosazováním svobody a nakonec si neví rady s vlastní hněvivostí, ani se svou upovídaností, ani se svou úzkostlivostí. A přece je třeba vědět, že i každý takový člověk by svobodu mohl mít. Jen kdyby tu svou zdánlivou svobodu konečně zavrhl, jen kdyby se odhodlal obrátit se v lásce k tomu druhému, jenom kdyby se vzdal toho, nač má podle svého přesvědčení nárok. A jenom kdyby myslel na to, co je dobré a co se týká i prospěchu toho druhého.
Uvědomme si konečně, že v křesťanství nejde o svobodu od něčeho, ale o svobodu k něčemu, ve skutečnosti k jedinému, totiž k lásce. Svoboda je možná právě jen ve vztahu lásky. A láska se projevuje nejzřetelněji právě ve vztahu k potřebným, k těm slabým. Proto měřítkem naší lásky je náš vztah k nejnepatrnějšímu z našich bratří a k největšímu z našich nepřátel. Všichni ostatní lidé našeho života, lidé našeho vlivu a naší odpovědnosti jsou někde mezi těmito dvěma krajními póly. A apoštol nám sám sebe dává za příklad a tuto skutečnost nám staví před oči v závěru kapitoly, když říká, Hospodinova je země i její plnost. Pozveli vás někdo z nevěřících a chcete tam jít? Jeste všechno, co vám předloží a pro své svědomí se na nic neptejte. Kdyby vám však někdo řekl, toto je obětováno božstvům, nejeste. Kvůli tomu, kdo vás na to upozornil a pro svědomí. Nemyslím vaše svědomí, nýbrž svědomí toho druhého. Proč by moje svoboda měla být souzena cizím svědomím? Jestliže něco přijímám s vděčností, proč mám být odsuzován za to, zač vzdávám díky? Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží. Já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. Kéž bychom totéž mohli říci každý o sobě. Výkladem tohoto závěru kapitoly se budeme zabývat příště.

Pane Ježíši Kriste, dej nám ve svobodě, kterou v tobě máme, abychom jednali vždycky moudře a citlivě ke tvé cti a slávě a k prospěchu lidí, kterým máme být ve tvé ruce světlem. Amen.

Ve výkladu kazatele Jiřího Hurty jsme slyšeli praktické rady apoštola Pavla, jak žít život ve skutečné křesťanské svobodě, která vede člověka k ohledu plnosti, vstřícnosti a citlivosti. Pro apoštola Pavla i pro nás je největším vzorem svobody v lásce Pán Ježíš Kristus. Děkujeme, že jste nás poslouchali. Za týden u dalšího dílu pořadu Studna slova, který připravuje redakce Rádia 7, se těší Jitka Vyležíková.

do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený gejčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

0: Písně dne a písně noci jsou průřezem 15-leté spolupráce hudebníků Mily Janatkové a Jaroslava Kořána, která začala jejich setkáním na konzervatoři v roce 2010. Společné improvizace, původně často pomíjivé a nezaznamenané, postupně vznikaly v domácím studiu v Praze i na chalupě v Pošumaví. Na Kořánově hudební motivy Janatková vrstvila spontánní vokální improvizace, které byly následně doplněny dalšími nástroji a zvukovými úpravami. Hezký poslech pořadu Jak se vám líbí přeje Anna Janošková.
1: Já se nyní v Praze ve Vojanových sadech na Malé Straně potkávám se dvěma lidmi, se dvěma hudebníky, kteří vydali teďka dvojalbum s názvem Písně dne a písně noci. A zdravím tu Mily Janatkovou.
2: Hezký den.
1: A taky Jaroslava Kořána.
3: Dobrý den.
1: My se budeme bavit právě o tom vašem vydaném dvojalbu, které vyšlo tedy v polovině května a teď máme začátek června. Pokud budeme zmiňovat nějaké konkrétní pozvánky nebo konkrétní data, tak ať posluchači ví, kdy natáčíme. Je rok 2026 a já se chci zeptat, možná vás mnozí posluchači znají, možná ne. Jak byste popsali to, co vy dva spolu tvoříte, vaši nějakou spolupráci, jak se vůbec znáte?
2: My jsme se potkali na taneční konzervatoři Duncan Center v Praze v roce 2010 a od té doby spolupracujeme tvůrčím způsobem a od té doby to album nebo dvojalbum plánujeme a došlo k tomu tedy až letos.
3: Tak já bych k tomu řekl, že se tak průběžně setkáváme v různých projektech hudebních, různý typy spolupráce jsme už spolu zažili s Mily, protože Mily je taková univerzální hudebnice a perkusistka, kromě jiného, takže jsme hráli v našem improvizujícím orchestru, nebo hrajeme pořád stále, co se jmenuje Zapomenutý orchestr zeměsnivců, potom Mily hrála se mnou v Orloji snivců a pak jsme potom měli vlastně osobní spolupráce takový. Nehráli jsme třeba takový jako malej zvláštní projekt, který jsme měli Lehárna.
2: Teď jsem se na tebe vzpomněla, Jardo, nedávno někde na koncertě leželi lidi, říkám si, to je jako naše Lehárna, konečně k tomu dochází. Protože dřív bylo pro lidi trošku obtížný nebát se projevit tak, že si dovolíte si lehnout na koncertě. Samozřejmě nemyslíme tím festivaly, kde je běžný třeba na trávě ležet, ale opravdu třeba jako indoor koncerty někde v nějakým příjemným prostoru. A tak to byl krásný nápad, to mě bavilo. Takže jsme takhle spolupracovali na různých, různých projektech, jak říká Jarda.
3: Protože si myslím, že takovou ambientní hudbu je mnohem nepříjemnější poslouchat v leže, na nějakým karimatce třeba, než prostě sedět v židli a koukat v sedě. Že?

0: Je něco, co provází tu vaši spolupráci, nějaké takové jako linky, co vás jakoby provází na té společné cestě?
1: No za mě určitě svoboda a tvůrčí přístup teď a tady v tu chvíli, protože ta naše hudba společná vzniká vlastně tak, že Jarda připraví a nebo naimprovizuje ten základ hudební, buď má nějakou plochu, kterou už třeba složil nebo nějak dal dohromady a do toho ještě naživo přidává zvuky, to vám potom řekne. A takhle se s tím hraje, dá mi to do sluchátek a já na to mám nějak reagovat v tu chvíli. Takže všechno je to v podstatě improvizace, momentální hudba, která vychází z té dané nálady a je podpořená tou touhou po věčné svobodě, vyjádření a v tom si nějak, myslím, souzníme už tu dlouhou dobu a na tom za mě je to teda založený. Je to hudba beze slov, bez textu záměrně, aby v posluchačích vyvolala to, co v nich má vyvolat bez nějakého kontextu, jako textu, kontextu.
0: Tady máme pávy jenom, aby posluchači věděli.
1: Možná pávy jsou hlasitější než my dva dohromady.
2: No já jsem k tomu chtěl říct, že spolupráce s Mily je pro mě strašně příjemná, protože vlastně vytvářím hudbu, jaká se mi líbí a Mily to doplní, sama se vymyslí třeba melodické linky toho hlasu a vždy to sedne, je to vlastně instantně zkomponovaný, takže vlastně je to hned. A Mily ví, co zpívá a má příjemný hlas a má takovou barvu hlasu, která mě k tomu moc sedí a je v tom taková, je to něco takového hravýho a pozitivního a je to takový fajn prostě.
1: No, zároveň asi uklidňujícího, když jsme u toho, já to vlastně cítím podobně, Jardo, s tvojí hudbou, že je mi to příjemný, protože to člověka uklidňuje a mě vlastně často posluchači taky říkají, že ta hudba uklidňuje, takže skrze ten hlas a ty tvoje zvuky a plochy se to nějak hezky spojuje. Tady ty pávy a ptačí zvuky nám k tomu vlastně hezky ladí, protože Jarda hodně rád nahrává zvuky prostředí, kde se nachází. Takže tam často slyšíte právě přírodu od ptáků po potoky, řeky, ale i třeba nějaké industriální zvuky, když seš někde na nádraží, viď? Což je, myslím, že víc ta zvuková ambientní část na tom albu. Ano, pávy souhlasí. Na tom albu Písně noci, tam je to ještě víc zvuková záležitost, tam je víc těch ploch a zvuků a míň toho hlasu a spíš, když už hlasu, tak těch jako zvukových ambientních, co já vytvářím. A ty Písně dne jsou hodně hlasový, tam je hodně více hlasů a taky hodně ploch a je to takový, jak den nám přináší hodně vzruchů a možností myšlenek, tak je to výraznější a ta noc, ty Písně noci jsou introvertnější, sebereflektivnější, klidovější, tak jak to je i v reálu.
2: Jsem chtěl jenom doplnit, že vlastně si myslím, že my nejsme takový, nebo aspoň já rozhodně nejsem takový ten klasický hudebník, který by prostě žil tím jedním svým nástrojem a jezdil na ty šňůry a dělal ty koncerty, ale vlastně já jsem původně fotograf, který teďko vyměnil fotografii hlavně za video a oba se věnujeme kreslení, no malování a vytváření takových výtvarných jako prací a vlastně k té naší hudbě já cítím v nás obou takový přesah, takový nadhled na to hudbou, že vlastně nebazírujeme na tom, jestli ten tón je takhle, nebo tam, nebo nahoře, nebo dole, že vlastně nám jde o tak, nebo cítím z toho, že jde o takový výsledný tvar, který vlastně jako něco pro mě aspoň přesahuje takovou to normální hudební vnímání, nebo něco takové, taky si rozumíte, jo?

0: jste zmiňovali rok 2010, teď je rok 2026. Proč to trvalo těch 16 let vlastně? Vy jste říkali, že nějaký myšlenky na to vydání toho alba tam už byly v tom roce 2010. Jako chápu, že to vzniká všechno, ale 16 let je hodně.
1: Je to hodně. Jardí, povídej, klidně. Jarda je snivec, takže tam je taková pozvolnost, se kterou já souzním, ale můžeš začít, já to doplním klidně.
2: Já jsem na to chtěl jenom asi říct to, že to je vlastně tak trochu můj způsob práce, že já prostě něco nahraju, ale v tu chvíli vlastně vůbec nevím, jestli mi to líbí, jestli to je něco, co bych chtěl rozvíjet a vyhovuje mi dávat si takový jako pauzy, odstupy od toho a když si to poslechnu třeba za rok, nebo za dva, nebo za měsíc, tak vlastně jsem mnohem moudřejší a vlastně zachytím z toho to, co se mi líbí a to, co jsem, a tak to takovým způsobem to jako vyzrává, zraje a když jsme se nějak s Milly potkali a přišla ta správná chvíle, jsem jim pozval, aby jsme něco nahráli. A to taky nejde dělat moc často, jednak z časových důvodů, že Milly je hodně zaneprázdněná hudebnice a výtvarnice a pořád jezdí po šňůrách a já vlastně taky se běžím tamhle do videa, tamhle do těch svých grafik, takže nemám na tu hudbu tolik času, co bych potřeboval. Takže to je ten důvod, proč, aspoň za mě teda, proč to vzniká také dlouho. Že to tak uzrává, dodělává se pozvolna, jo, že tam jsou různý vrstvy hudební a zvukový. Chtěl jsem jenom doplnit, když už jsme nakousli ten zvuk, že vlastně že zvuk jako takovej je pro mě asi stejně důležitý jako ta hudba. Jo, že sice miluju hudbu, myslím si, že je to něco jiného než jenom zvuk okolo nás, ale pro mě to oboje vlastně takový jako na stejný jakoby nějaký báze, když se člověk naučí vnímat ten zvuk.
1: Za mě i ticho je hudba, přesně s tímhle souhlasím, i zvuky. A myslím, že ta doba těch 15 let souzní s tou atmosférou a s tou pomalostí a takovou jako relaxační právě atmosférou té hudby, co vytváříme. Takže my opravdu nejsme ani jeden typy. Samozřejmě, že když já třeba vydám solo album a potřebuju si potom, protože se tím už živím, učila jsem taky právě na té konzervatoři dlouho, ale už 5 let jsem na volné noze, tak tam to člověka přinutí být aktivnější, vydat rychleji trošku to album a pak udělat koncerty. Ale ta naše spolupráce, mně se líbí, že jako úplně bez nějakého výkonu, což i ty naše další, tvoje nebo moje projekty jsou, bez nějakých jako ambic větších, ale hezky to tak jako souzní a vlastně mi to k tomu úplně sedne. Já bych ani nečekala, že bychom my po roce spolu vydali albumy. Vůbec to k nám nepasuje. No. Zkrátka to čekalo na svůj čas a už jsme si řekli, už jsme mohli po těch letech. A jsme rádi, že nám to dozrálo.
0: No, jestli tam právě bylo nějaký jakoby takový ten jako impuls nebo nějaká jako chvíle, když jste si řekli, tak už to dozrálo. Jako jestli si pamatujete nějak jakoby ten obrat nebo něco takového.
2: No tak já jsem, co se dá těžko říct, já myslím, že ne, že já jsem už od začátku věděl, že už když jsme začali něco nahrávat, že to má smysl, že se něco hromadí, že se to naakumuluje, že to nějaký výsledek bude mít, ale nedávali jsme si nikdy žádnou, jako teď něco vydáme, teď něco uděláme, jako tohle, mě to nějak není moc vlastní, já dokud nejsem spokojený a nevím přesně, co chci, tak si myslím, že to nemá smysl, abych to dokončoval. No, takže mě by asi nevyhovovalo takový to, pojďme teď udělat jeden projekt rychle a pojďme ho dokončit a pojďme třeba udělat koncerty. Jo. Tak na to potřebuji víc času.
1: Jo, je pravda, že když pak do toho je rodina, děti, no, jo, můj práce, vztah a práce, tak opravdu na tenhle typ hudby na tom musíte mít fakt dobrý moment, jak to posunout dál. No. Ten klid, plynulost, plynutí.
2: No a taky jsme to natáčeli na chaloupě u mě v ateliéru a tam vlastně Milly má čas přijet tak jednou za 2 roky, takže to je další důvod, proč to trvá. Nicméně letos jsme si řekli, že to dokončíme ten jeden.

0: Písně Dne a písně noci jsou pestrou kolekcí skladeb oscilujících mezi energickou improvizací a meditativními ambientními plochami. Je to inspirované zvuky přírody i města a společnou hravostí obou autorů. To už jste tady nějak vlastně taky jako popsali. Ale kdybyste měli říct, jako o čem ty písně dne a písně noci jsou, jakože je tam něco jako tematického, tematizujete tam něco, o čem to je?
1: Spíš mě přijde, že to popisuje takový stavy člověka, nebo u té noci to je jasnější možná než u toho dne za mě. Tam já úplně vidím, že je tam krásný popsání té atmosféry toho, když člověk je před usnutím, usíná, má takovou tu fázi mezi spánkem, bdělostí, pak je v tom snu, pak má nějaký myšlenkový proces, když se probudí, třeba vstane a vidí objekty kolem v tom pokoji nebo tak, slyší zvuky. A pak zase jde tou nocí dál a před ránem se probouzí. Za mě ta noc je teda hodně, hodně jasná a tam se mi to hodně líbí, že se nám to povedlo vyjádřit, jak ta noc každý den a každou noc teda pokračuje. Tak takhle já třeba s tou nocí za sebe můžu říct a ty můžeš třeba ten den, veď?
2: Tak já pro mě písně dne jsou takové vlastně zase ty polohy, které jsou spíš jako denní, takový vibrace, takový spěch, rytmus dne, takový jako poloběh, taková ta nucená přítomnost, kdy člověk musí něco řešit. Jo. Jsou tam i takový pomalejší místa, kdy člověk musí odpočívat, musí, ale je to takový spíš přemýšlení, je to takový ten denní stav, ten běžnější. Jo.
1: Je pravda, že hodně vyjadřuje i ten den. My moc nemáme úplně čas na nějaký dlouhý pauzy během dne, viď? Takže jak třeba máme rádi hudební pauzy, protože i ta pauza a ticho v té hudbě je hodně důležitý, tak ten den je vlastně hodně zaplněný. Ty písně dne máme hodně zaplněný, protože ty dny oba máme vlastně opravdu dost zaplněný. A ještě k té noci, ještě za mě je tam velký téma té snovosti. Zaprvé to snívectví, který má Jarda hodně v sobě a s tím souvisí i ten nástroj Orloj snivců, i ta kapela nebo ten orchestr, zapomenutý orchestr Země snivců, tak ta snivost, nějaké jako zvýšené vnímání toho okolního světa je pro nás zásadní a to je nám vlastně oběma blízký. Takže my chceme spíš podat těm posluchačům touhle netradiční hudbou, která věřím, že pro někoho je jako náročná možná trošku poslouchat, tak právě to zastavení, tu nutnost toho zastavení v tomhle v světě, kdy tu pauzu si opravdu musíte v podstatě plánovat, abyste se k ní dostali, nebo aspoň my to tak máme. A vyjadřuje to tu pauzu, která, když se člověk zastaví a je jen sám se sebou, tak teprve může poslouchat a naslouchat tomu světu. A to si myslím, že se hodně v té společnosti ztrácí a je to škoda, že lidi jsou v takovým v zmatku, v rychlosti, nemají čas na to se zeptat sebe, kde teď jsem, co potřebuju, kam směřuju, co chci s rodinou docílit nebo sám za sebe. A je to velká škoda a tahle hudba myslím, že může pomoct i těma písněma noci, ale i toho dne, zamyslet se nad tím, teď si vlastně můžu dát tu pauzu, teď si můžu zeptat sebe, poznat se v tu chvíli, co zrovna je potřeba posunout třeba dál v tom životě. A to je tam taky velký téma, myslím.
2: To jenom doplním, že bez toho zastavení, bez toho, že se člověk zastaví, vlastně nemůže dostatečně vnímat to svý okolí. A to já myslím, že je dnes v dnešní době já to vnímám jako jako problém, jo, takový.
1: Ale opravdu se to i zrychluje ta doba, že ani na to nemáte čas se podívat kolem, jak ty listy najednou rostou, jak ty děti rostou, kolikrát to člověk ani nestíhá. Jo.
3: Se to proměňuje.
1: No. A je to potřeba si to zachovat. A tím, jak využíváme ty technologie a i já na sobě, a to jsem dost jako vnímavý člověk a opravdu to okolí i sebe vnímám výrazně, tak i já musím pracovat s tím, abych se zpomalovala vědomě. Že opravdu, jak člověk posílá ty maily, SMSky, teď se to všechno jako zrychluje, tak tím víc se člověk musí zamyslet, hele, je toho hodně, cítím úplně, jak to na mě tlačí tou rychlostí, že hned musím, když neodpovím do druhého dne, tak je něco vlastně zvláštního a je to nesmysl. Jo? Takže to je pro nás hodně, proto i těch 15 let trvalo to teda.
2: Akorát.
1: Je to akorát. Přesně.
0: Možná se zeptá, mě napadla teda spousta otázek, tak
1: tady
0: budu zapisovat. Jak je pro vás vlastně nějaká ta citlivost a vnímavost jako ve vašem třeba i tom nehudebním životě jako důležitá? Co vám to jako přináší?
1: No tak citlivost k sobě, jak okolí je dost zásadní pro to, aby se člověk uchoval jak zdraví, tak vztahy a vůbec nějaký jako prospěšný směr v životě. Bez toho to vlastně nejde, no. Protože jsme v tom tahu těch věcí, tak to člověk ani neslyší, co má v sobě a tím pádem se nedivím, že lidi mají psychické, zdravotní potíže, finanční, vztahové, to přesně s tím souvisí.
2: No a nevnímavost je něco jako nevšímavost svým způsobem, že jo? Jako, že si člověk jako spoustu věcí nevšímá záměrně nebo nechce, nebo prostě nějakou svou omezenou kapacitou vnímání, tak taky špatně, ne?
1: Protože
2: no, vůbec nevšímat si okolí, že jo, je taková slepota.

0: Pro někoho, a právě jste to taky jako říkali, pro někoho, kdo je v nějakém takovém jako rychlém životě a nějak se jako neumí jako zpomalit, nebo možná nechce, to může být možná úplně jako zvláštní koncept, o čem se bavíme. A možná jako i ta ambientní hudba pro někoho může být vlastně i proto náročná, jo, že vlastně jak se do ní jako dostat, nebo jak to jako nacítit. Myslíte si, že ambientní hudba je jako něco, co je přístupné té široké veřejnosti, nebo je to jenom pro nějakou jako určitou skupinu lidí, případně jak ji jako nějak ukazovat dalším?
1: To je velký téma, chceš začít?
2: Já mám jenom jednu větu k tomu, já myslím, že to je o nastavení toho momentu, toho té chvíle, a že bych tady bych vůbec nerozděloval typy lidí, nebo jo, že to je spíš takovej jako moment, který přijde, a kdy člověk jako může procitnout, nějakým způsobem něčeho si všimnout a něco zaregistrovat.
1: Je to pro mě někdy otázka, jak tu hudbu, která je jiná, přiblížit lidem, kteří by se k ní třeba nedostali, nebo když se k ní dostanou, tak je pro ně náročný. Samozřejmě se člověk je potřeba, aby se trošku zastavil a nemusí to být taky pro každýho. No proč by jsme, právě protože to není mainstream, ale zase se nám stává, že když nás slyší někdo, kdo nás nikdy neslyšel, tak pak třeba řekne, já bych v životě takovouhle hudbu neposlouchala, ale mě to teď zaujalo, protože to v tu chvíli mělo něco, co mu to předalo. Takže přesně, tam bych si nezavírala dveře, může to být pro každýho, ale zároveň samozřejmě jsou lidi, kteří k tomu by potřebovali nějak třeba navést nebo vysvětlit, proč ta hudba je taková, nebo právě nainspirovat k tomu, že ten moment pauzy, aby to vydrželi tu chvíli, takhle to může pak taky fungovat. No.
0: Ještě jedna otázka, na kterou jsem už myslela dávno. Máte rádi radši noc nebo den? A proč?
1: Já teda miluji den i noc, ale na noci mě baví, já mám nejlepší nápady v noci. Když se probudím buď v noci nebo k ránu a jsem přesně v tom momentu, jak jsem říkala, v tom momentu mezi tou bdělostí a sněním, tak je člověk vlastně nejblíž sám sobě. A najednou já úplně slyším, co můžu dělat za projekty, úplně to vidím i vizuálně před sebou a už mám tu vizi, co vlastně chci dělat, jaký to bude mít cíl, co to přinese mně, co to přinese lidem. A vím, že to je ta pravá chvíle toho napojení se na vnitřní sebe, na tu psychiku a na tu nejlepší zkušenost, kterou můžete pak předávat dál. A zároveň se věnuju od 18 let snům, takže i ty sny mě hodně vedou, protože sen je taková nevědomá ukázka toho, jak vy žijete a kam můžete směřovat a hodně to může pomoct člověku. Ale často si právě lidi nechtějí ty sny pamatovat, protože jsou někdy i třeba děsivý, nebo někdy jsou zvláštní. A čím jsou zvláštnější, tím víc vás upozorní na nějaký téma. Takže pro mě ta noc je hodně důležitá jako zdroj sebepoznávání a toho směřování, co člověk má dělat, co je pro něj zdravý a tak. Ale den taky miluju, ale nejradši mám možná ráno a večer. Nevím, ale mě baví každý moment asi. Co ty?
2: To tady já si těžko k tomu vyjádřím. Já myslím, že to je tak rovnocenný pro mě. To je, tak, to je Janka, jak se říká, Jank, Měnk, nebo plus Jin minus. Jo. Protože to k tobě patří. Jo. Bez noci by nemohl být den, nebo obráceně. No. A samozřejmě záleží, jaký den, jaká noc, jaký ráno, jaký večer. Jo. To se mění.
0: My už se pomalu blížíme ke konci. A tak mě zajímá, jestli máte s tím dvojalbem nějaké plány. Jestli můžeme se třeba těšit na koncerty, nebo jak dál, vlastně jaké s ním máte plány?
1: My doufám, že nebudeme čekat 15 let na šňůru koncertu, ale určitě nejsme typy na klasickou šňůru. My prakticky děláme skoro všechno jinak, než se doporučuje v tom marketingu a tom, co se má vlastně rychle po albu, kde rozeslat a tak dále. Ale snažíme se, jak vidíte, máme tady s váma rozhovor, za to moc děkujeme Rádiu Proglas a vám, Aničko, a i Milanovi Tesařovi, který teda podporuje hudbu dlouhodobě výborně. A určitě máme nějaké koncerty, máme koncerty v září a teď jsme měli mít, ale nakonec jsme to odložili, proběhnou, budeme to mít na stránkách milianatková.com a snivec.cz. Takže tam uvidíte novoty. Plánujeme videoklipy, jeden už máme, další budeme natáčet právě v létě, po těch 2 letech nebo kolika roce nebo po 2 pojedu na chalupu za Jardou a ve 2-3 dnech tam zase něco natočíme, takže budou nějaká videa, protože Jarda dělá krásná videa, točí.
2: Děkuji. děkuji. To se objeví na YouTube postupně, mám plánu 3 nebo 4 videa k tím našim písním.
1: Máme taky 100 kusů, teď už teda míň, protože už jsme nějaká prodali, fyzických nosičů. My jsme takový staromilci, ještě máme rádi CDčka, takže pro fančmekry, kdyby někdo chtěl podepsaná alba, tak máme. Máme to teda i na tom Bandcampu. A taky nás čeká nějaká spolupráce s filmem, byť? Ale to bych ještě o tom nemluvila to konkrétně, protože tahle hudba se vyloženě hodí pro audiovizi, takže tam něco ještě bude probíhat, ale o tom, až to bude aktuální.
0: Já vám moc krát děkuji za rozhovor. To byla Milie Janatková a Jaroslav Kořan a bavili jsme se o vydaném o dvojalbu Písně dne a Písně noci. Já vám moc krát děkuji.
1: Moc děkujeme.
2: Děkujeme také. Na shledanou.
1: Mějte se hezky, opatrujte se.

tě v noci taju plný oči, já tě je naučím znát. Dnes se mi do srdce zakousli vlci, teď mě pevně

na hrudi zakrýváš ránu, vždyť se to, tatínku, zahojí. Venku se plíská a všechen ten déšť mi kape z očí.

bude večer doma, to já vám budu přečítat.

0: zabila tam někoho z nich. Sežere lev anebo tygr.
1: Za 5-5.
2: Za 5-5. Dozvědět se víc.
1: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
3: Je za 5-5. Při poslechu stejnojmenného pořadu vás zdraví Petr Vizina, tentokrát z amerického Bostonu. Jsem v jezuitské komunitě Petra Fábera a mým hostem a zároveň hostitelem je jezuita Samuel Privara. Samuel, já vám moc rád děkuju.
4: Rádo se stalo, děkuji za pozvání.
3: Ono to samozřejmě v rádiu není vidět, ale tady je před námi takový idylický rajský obrázek. Ptáci jsou slyšet, veverky, které tady běhají po trávníku, nejsou vidět. Jezuitská kolej, člověk si představí leccos. Co je před námi vlastně, jak to vypadá?
4: Je to tady vlastně komunita zhruba 70 jezuitů a jak vidíte, je to takové malé město ve městě, a protože se nacházíme v takovém nitrobloku, kde se nachází zhruba 8 domečků. V každém z těch domečků žije 8 až 10 lidí. A on to početně malinko nevychází s tím, co jsem řekl, z toho důvodu, že jeden z domečků slouží pro hosty, kde máme několik pokojů právě pro takové případy, jako jste vy, když někdo z našich přátel přijde a potřebuje ubytování. Takže nachází se tady zhruba těch 70 jezuitů a působí většina z nich buď na místní Boston College, anebo na Harvardu, případně v jiných zaměstnáních a povoláních.
3: Já, když jsem tady někoho potkal, tak jsem se říkal schválně, jestli bych poznal, že to je jezuita. Jak se na člověku dá poznat, že je jezuita?
4: No, těžko, ale chce. Jako, je pravda, že jezuité nenosí žádné zvláštní oblečení, to znamená, pokud jako koukáte jenom směrem na venek, tak to většinou neznat. Ale pokud víte, na co máte koukat, tak už se to dá nějakým způsobem poznat. No.
3: Poraďte mi, na co koukáte vy. Vy jste říkal, tak navenek to vidět není, neboť nemáme řeholní hábit, ale?
4: Ale určitý způsob chování, občas u některých jezuitů vidět a také někteří spolubratři nedbají úplně na oblečení, takže je úplně běžné, že doma uvidíte jezuitu, jak chodí v teplácích a podobně, takže to asi úplně běžný Američan, když ani to není úplně pravda, ale některé znaky tam jsou.
3: Vy jste to nakousl, co znamená být jezuita v Americe? Já vím, že jezuité mají svůj vlastní jako portál webový s pravodajským Dnes Amerika, pak mají podcast Jezuitical. To jsou velmi dobré novinářsky, nesmírně kvalitní věci. Co to je být jezuita v Americe? Jakou to mají funkci jezuiti?
4: A nevím, jestli jsem schopný vlastně na tuhle otázku odpovědět z toho důvodu, že jezuité se tady věnují enormní škále různých aktivit. Nicméně tradičně oblast vzdělání je taková priorita jezuitská. Ve Spojených státech univerzity typu právě Boston College nebo Georgetown nebo univerzita v Kalifornii jsou vlastně jezuitské univerzity, které v průběhu let nebo desetiletí častokrát nějakým způsobem přišli o ten jedinečný jezuitský charakter, ale jezuité jsou s ním a minimálně zpět. A pak máme několik desítek škol, hlavně to, co se nazývá ve Spojených státech high school, tedy nějakého středního vzdělání. Takže oblast vzdělávání je určitě takovou privilegovanou oblastí. Nicméně v posledních letech se tady rozvinula také činnost služby uprchlíkům, takže různé centra pomoci, hlavně na té jižní hranici Spojených států, taky fungují, co by jezuitská činnost.
3: Čili my teďka stojíme na tom, čemu Američani říkají porch, nebo takový tam ta předzahrádka, koukáme se do zeleně. Půjdeme dovnitř, protože tady docela fouká. A by vám bylo dobře rozumět, protože to bude nesmírně důležité, co říkáte. Půjdeme do jednoho z těch dřevěných domků, které jsou tu v klasickém stylu. Já doufám, že to nebude cítit mě, ale člověk by čekal v domě, kde žijí samí chlapy, že tady bude trošku nepořádku. Tady je až až překvapivý pořádek. Je to nějaká jezuitská vlastnost?
5: To nevím, jestli je jezuitská vlastnost, spíš ne. Já jsem měl možnost za svůj jezuitský život žít v různých komunitách, v různých zemích a asi bych řekl, že jezuité nejsou žádná výjimka v tom slova smyslu, že vždycky záleží, jaká skupina nebo partie lidí se sejde, jaká je místní kultura. No, dá se říct, že tady myslím, že ta kultura si hodně dá záležet na to, na tom, aby všechno bylo hezké, čisté, pořádné, takže není to asi úplně jezuitám.
3: Úvod tedy máme za sebou, je za 5-5, tak pořád se takhle jmenuje, abych vám to Samuel vysvětlil. Mm-hmm. Samuel je roční 1984, vystudoval kybernetiku na ČVUT, má doktorát z robotiky, ještě jeden inženýrský titul z Vysoké školy ekonomické a samozřejmě studoval filozofii a teologii. Podle toho, co na vás vidím, tak se mi zdá, že, a my se k tomu ještě dostaneme, co by tak byly ty jezuitské atributy, že pro jezuitu je důležité, aby byl vzdělaný a aby hodně cestoval. Pletu se?
5: Je zajímavá formulace, pro jezuitu je důležité. Nemyslím si, že cestování je nějaký aspekt jezuity, který by byl důležitý. Spíše takovým tím hlavním aspektem je schopnost hledat a nacházet Boha ve všech věcech. A tohle je taková orientace, která často vede k tomu, že to hledání, to cestování nějakým způsobem vyžaduje nebo předpokládá. Takže si myslím, že ta logika je jako malinko obrácená. No a co se týče toho vzdělání, tak bych to viděl podobně. Jo? Zase bych negeneralizoval, nezobecňoval v tom slova smyslu, že všichni jezuité musí a jsme vzdělání. Je pravda, že ta tradice vzdělání u jezuitů je zvláště silná. Nicméně, tak jak v každé lidské skupině a organizaci máme celé spektrum různých vlastností a typologií.
3: Z toho, že zmiňujete to hledání, ne že hledání, ale nacházení Boha ve všech věcech, to je důležité, jezuitské motto, řekněme, pocházející od Ignáce z Loyoly, je to tak? Co to pro vás znamená nacházet Boha ve všech věcech? My se ještě dostaneme zpátky k tomu cestování.
5: Co pro mě znamená tedy nacházet Boha ve všech věcech? Znamená to jakoby schopnost být v přítomnosti tam, kde jsem, tam, kde se nacházím, a ptát se, hledat a nacházet Boha právě v tom, kde jsem a co dělám. Protože křesťané věří, že Bůh není jenom nějaká abstraktní bytost někde mimo náš svět, stejně tak není nějaká identita nebo splynutí s tímhle světem, ale je aktivní a přítomný v tomhle světě. A my lidé máme tu možnost, tu jeho přítomnost nacházet ve všem tom, co děláme. A to je vlastně asi to, co dává té naše činnosti smysl.
3: No dobře, tak pojďme nejdřív z obecného do konkrétního. Tak v obecném smyslu, teď jsme ve Spojených státech, tady na stole leží New York Times, to jsou slavné noviny, a ty jsou plné vlastně toho, co dělá současná americká administrativa za prezidenta Trumpa, a taky je to pro vás vlastně jako velké téma, ano. Jako pro jezuitu. Tak jak se v tom, kde v tom nacházet Boha, v tom, co se děje dneska na té širší škále toho, co se děje ve Spojených státech?
5: Ano. Tak vy jste to už vlastně naznačil, že ta situace rozhodně není lehká. Je velmi komplikovaná pro všechny lidi, nebo pro většinu lidí tady. A ta schopnost nacházet Boha ve všem spočívá například v tom, že co by křesťan lidově řečeno nehodím do toho vidle. Že snažím se nějakým způsobem ptát se, hledat a nacházet i v těch konkrétních, velice těžkých situacích pro nejenom uprchlíky, ale běžné lidi, kde je tady Bůh, co mi chce tou danou situaci říct a co já mohu udělat, co já mohu v té konkrétní, velice těžké situaci udělat, odpovědět.
3: Samozřejmě, tak já odhaduji z toho, jak reaguje papež a Vatikán na to, co se v Americe děje. Papež připomíná velmi často důstojnost a práva migrantů.
4: Ano.
3: Že migrant prostě není člověk nižší kategorie. Pak je to samozřejmě velké téma kulturních bojů a zápasu o identitu, to jsou vlastně Američané, jak má vypadat vzdělání a vzdělání je pro vás důležité. Tak co si myslíte, že teďka to palčivé je křesťanské téma ve Spojených státech?
5: Tak vy jste vyjmenoval vlastně spousty těch témat, to určitě je pravda. Nevím, zda jsem schopný vybrat jedno jedinkaté téma, ale já bych to zase jenom velice obecně nazval právě boj o tu lidskou důstojnost. Ať už má jakoukoliv podobu, to není jenom takové to prvoplánové vidění, ale tady jsou uprchlíci, je jim potřeba pomoci. Ale opravdu boj o lidskou důstojnost v těch nejrůznějších formách, protože spousta lidí, a tady v Americe, protože je to země velká, jsou to miliony nebo desítky milionů lidí, mají problémy s běžnými nákupy, mají problémy s pojištěním, mají problémy, když nějakým způsobem mají zdravotní problém. Ano, všichni víme, že člověk a důstojnost záleží i od těchto materiálních věcí. Nesmí být to pouze materiálno, ale je to podmíněno těma materiálnými.
3: Čili říkáte, jakkoliv jsou Spojené státy vnímány jako velmi bohatá země a hegemon stále ještě, tak uvnitř Spojených států vidíme taky dost chudoby. Vidíme taky sociální potíže.
5: Ono je strašně důležité si uvědomit jednu věc, že Spojené státy podle statistik jsou bez pochyby číslo jedna na světě ohledně bohatství a tak dále. Nicméně, když se podíváme na základní ekonomické ukazatele, tak růst mediánu, například mzdového mediánu, tak někdy od konce 90. let, tak se v podstatě nemění. Jinak řečeno, Amerika jako země zaznamenala ohromný růst bohatství, měřím například pomocí hrubého domácího produktu. Nicméně spousta lidí to nepociťuje. Jinak řečeno, ty nůžky mezi určitým procentem populace, která velmi profituje z toho systému a velkou částí obyvatelstva, která vlastně zůstala na velice podobné ekonomické úrovni, jaká byla před 25-30 lety, tak tohle je jeden z důvodů, neříkám, že jediný, ale jeden z důvodů i posledních výsledků amerických voleb a situace, v jaké se nacházíme.
3: Ale když se tady člověk půjde po Bostonu projít, vypadá všechno nesmírně idylicky, jsou to ty nízké dřevěné domky, ty klasické vilky, tak vidíme, že o ně pečují velmi často lidé tmavší pleti, velmi často ti dělníci spolumluví španělsky. A čili ta jedno z hlavních témat těch nedávných prezidentských voleb a současné americké politiky je, jak zacházet s migranty. Tak jak to vidíte vy jako z pohledu jezuity, křesťana? Co se vlastně děje? Je řešením nějak zpřísnit ta migrační nebo imigrační pravidla? Nebo jde o to svalit na někoho vinu? Že nám prostě, to známe i z Česka. Migranti nám kradou práci, pozor na ně.
5: Tak to je ohromně komplexní téma a my určitě nedokážeme tady nějakým způsobem odpovědět na všechny ty otázky. To asi se jenom dotkneme a naznačíme některé. Vy jste vlastně naznačili jednu ohromně důležitou věc, že jsou sektory ekonomiky, typicky zemědělství, americké zemědělství, americký stavební průmysl, ale nejenom stavební průmysl, ale i spousta takového toho klasického průmyslu je v podstatě naprosto závislá na imigrantech. Teď nemusíme mluvit o ilegálních imigrantech, ale na imigrantech obecně. Konec konců, ale nebavme se o tom, že imigranti jsou v podstatě jenom zdroj levné pracovné síly. Spojené státy jsou země, která vlastně vznikla z imigrantů a díky imigrantům. A americká společnost do velké míry za své bohatství vlastně vděčí tomu, že tady imigrují lidé z celého světa velice vzdělaní a nějakým způsobem se podílejí na té ohromné kreativitě a tvorbě nových nápadů a myšlenek. Takže myslím si, že tohle je důležité zmínit, že imigrant a imigrace ve Spojených státech neznamená jenom a pouze levná pracovní síla, ale naopak i opačný extrém nebo okraj toho spektra, kde opravdu imigranti tvoří mnohokrát jádro té inteligence a americké schopnosti generace nových myšlenek. No a co se týče těch dalších záležitostí, to asi by bylo na další povídání.
3: No, spíš mi jde o to, že když člověk přijede z Česka, tak slovo imigrant nebo migrant má spíš negativní, pejorativní nádech. Když to v Americe prostě, která je založená na tom, že sem lidé od jak živa přicházejí za lepším, to nemá ten pejorativní nádech.
5: Ano.
3: To jsem tím myslel.
5: Ano. S tím se dá naprosto souhlasit. Ta americká společnost je nastavená úplně jiným způsobem. Stejně tak nějakým způsobem slovo národ v Evropě a ve Spojených státech má úplně jiný význam. Tady to není úplně spojeno s těma prvkama, co...
3: Toho evropského nacionalismu, toho obrození národu. No, stále jsme u nacházení Boha ve všech věcech. Teď mi řekněte, čemu se tady věnujete vy? Vy už jste tady rok, jestli se nepletu. Jak tady nacházíte Boha ve svých věcech? Co vlastně děláte?
5: To je velice pěkná otázka a malinko otázka na tělo. Já jsem byl tady vyslán po několika letech práce v akademické farnosti v Praze a po velké aktivitě a činnosti v oblasti dávání duchovních cvičení tady na další studia. Což vlastně z určitého hlediska se může zdát, a někdy to tak opravdu je, obtížnější nebo těžší ve tom slova smyslu praktického hledání a nacházení Boha ve všech věcech. Protože chtě nechtě, člověk musí v vozovkách to vysedět, musí x těch hodin číst a americké studium a vzdělávání je založeno hodně na čtení, méně na poslouchání nějakých přednášek, hodně na dialogu, na analýze a pak nějakým způsobem sdílení toho, co se pročetlo, zanalýzalo, rozmyslelo. Takže to nacházení Boha ve všech věcech znamená častokrát úplně běžnou a běžné hledání motivace. Proč vlastně sedět 6, 8, 10, 15 hodin denně dát nějakýma knížkama, textama, proč přemýšlet ty věci, jaký je teoretický výsledek a možná ani ne tak výsledek, ale co to studium jako takové mi dává a nejenom mě, ale jak může obohatit tu moji práci s lidma a tak dále. Takže v tomhle slova smysl.
3: Teď narážíte na téma, které je podle mě obecné a palčivé a to je to, jaký je vlastně smysl studia a smysl vzdělávání. A když vy říkáte, že stopil jsem poslán na studia, tak si člověk řekne, no ti jezuiti nevědí, co by. Oni pošlou člověka, který má dva inženýrské tituly, jeden doktorský a ještě ho pošlou, aby se vzdělával. No, tak ty, kdyby jim ten člověk řekl, já už jsem do školy chodil spoustu let. Já už bych radši něco dělal, než seděl v učebně. Mm-hmm. To takhle není ve vašem případě, ale...
5: Tak částečně to tak není, částečně to tak je v tom slova smyslu. A je pravda, že na první dobrou už člověk by si opravdu mohl říct, už těch let v školních lavicích bylo až. A určitě to tak je. A na druhou stranu, pokud se člověk podívá na takzvané větší dobro, co může z toho vzejít, a právě to souvisí s tím hledáním Boha ve všem, tak pak nachází tu větší vnitřní motivaci, že to studium není samoučelné, není to jenom plnění nějakých tabulek nebo nahánění nějakých titulů nebo něco podobného, ale tam pořád ten smysl a cíl, jak to může pomoci té práci, té pastoraci, tomu vztahu s lidmi. A to myslím, že byla primární motivace.
3: A co tedy studujete, jak to bude pomáhat v vaší budoucí práci?
5: Jak jsem zmínil před chvílinkou, tak jsem se věnoval hodně duchovnímu doprovázení. A to je vlastně oblast, tak jako asi každá pomáhající, která je závislá na celoživotním vzdělávání. Není to rozhodně něco, co člověk načte z knížky a pak má na celý život vystaráno. Musí se dovzdělávat celý život a samozřejmě ty zkušenosti tak to vzdělání doplňují. Takže já jsem tady byl vyslán právě s cílem doplnit vzdělání v oblasti duchovního doprovázení a několik dalších věcí, co s tím souvisí. S tím, že v Čechách nemáme úplně rozvinutou školu takzvané supervize duchovního doprovázení. Teď supervize v duchovním doprovázení není úplně ekvivalentní supervizi v terapii, kde vlastně supervizor je nějaký pejorativně řečeno kontrolor toho terapeuta. Tady je to spíše o takovém rozvoji s cílem pomoci tomu doprovázenému člověku. Takže jeden z takových cílů toho mého studia tady je, jakým způsobem je možné a bylo mi možné rozšířit to vzdělávání v Čechách nebo v České republice v oblasti jak duchovního doprovázení jako takového, ve vzdělávání v téhle oblasti, protože máme velký nedostatek duchovních doprovázejících, a také jakým způsobem těmhle lidem pomoci, aby tu svoji práci dělali lépe.
1: Za 5.5 s Petrem Vizinou.
3: Posloucháte pořad Za 5.5, tentokrát z amerického Bostonu. Mým hostem a taky hostitelem je Samuel Privar, jezuita. A teď se bavíme o duchovním doprovázením. Samuel, vy v tom žijete a pravděpodobně vám to přijde jako termín úplně bezproblémové. Můžeme vlastně zmínit, my sedíme na takovém místě, kde se děje duchovní doprovázení. Já s tím proti vám, jsou to dvě protilehlá křesla.
4: Ano.
3: Co to je pro vás duchovní doprovázení? Byste to definoval, protože já mám dojem, že součástí jako nějaké kněžské formace v Česku to není být duchovní doprovázení.
5: Je to tak, máte naprostou pravdu, i když mnoho lidí si automaticky spojuje pojem duchovního doprovázení právě s nějakým kněžským nebo řeholním povoláním. Ale duchovní doprovázející v úvozovkách může být kdokoliv. Kdokoliv v tom slova smyslu, že ani kněžské, ani řeholní povolání vůbec není pomýkl. Naopak v současné době v západním světě se spíš upřednostňuje nebo je populární, co by osoba duchovního doprovázejícího laik, žena. To podstatné není ani pohlaví, ani nějakým způsobem zaměstnání nebo povolání v tomhle slova smyslu, ale zda člověk nějakým způsobem má dar nebo charisma toho duchovního doprovázení, to znamená, duchovní doprovázení v první řadě je dar. Křesťané věří, že každý člověk dostal od Ducha Svatého nějaký zvláštní, speciální dar, no a právě duchovní doprovázení v první řadě je dar. Nicméně, tak jak vše v křesťanství je vždycky postkolická spolupráce, tak to není jenom něco kouzelného, něco, co nám bylo dáno a teď vlastně já s tím nic nemusím dělat, buď to mám, nebo to nemám.
3: Promiňte, vy ten dar máte?
5: A hned se k tomu dostanu, jak se to dá zjistit. A tenhle dar je potřeba doplnit vzdělání. Takže vlastně duchovní doprovázení je dar, charisma, ale zároveň něco, co je potřeba rozvinout pomocí vzdělávání. A je to pomoc jednoho člověka druhému lépe nacházet a vidět právě Boha v tom, co dělá. Ne v nějaké modlitbě pouze, ne v nějaké limitované oblasti života, rozhodně nejenom v duchovní oblasti, ale ve všem, abych byl schopen vidět Boha, ať už jsem manžel, manželka, přítel, svobodný člověk, dělník, vysokoškolský vzdělaný pracovník v nějaké oblasti, ve všech oblastech svého života. Na té otázce, jak se to charisma pozná, on to většinou člověk pozná dávno předtím, než se o tyhle věci začne zajímat. V tom slova smyslu, že lidé ho vyhledávají například s tím, že se mu svěřují, že se s ním dobře povídá. Teď nemyslím takové to pivní povídání, ale povídání o životě, o životních problémech. Takže když člověk intuitivně nějakým způsobem vycítí u druhého, hele, ten člověk jako má schopnost poslouchat, má dar taky k tomu možná něco říct, ale především pozorně naslouchat, co ten druhý říká. No a pak je to potřeba doplnit.
3: A byste byl vždycky ten typ, za kterým druzí chodili se svěřit? Protože tam já bych namítl, nebo já bych to možná bych se doptával dál, takže většinou mají dar naslouchání ti, kdo méně mluví. Kdo nejsou povídaní, ale to jsou taky diskrétní, že vy víte, že vás nezradí a nebudou trbat, jak se říká. nějak tak lidově. Za vámi lidi chodili? Je to vaše přirozené bytí, že prostě rád posloucháte příběhy druhý?
5: Ano, jsem přesvědčen o tom, že ano. Ještě dávno předtím, než jsem se stal jezuitou, nebo když jsem vůbec uvažoval o takové možnosti, tak vždycky jsem nějakým způsobem rád naslouchal příběhům lidí. A vy jste vlastně zmínil určité jakoby elementy důležité, to znamená diskrétnost. A to člověk asi tak vytuší, že když se někomu svěřím, tak velice rychle se v té skupině přátel nebo známých rozšíří. Hele, za ním nechoď, on není důvěryhodný. Jo, já jsem prostě měl něco, řekl jsem mu to nebo jí to, ale prostě neudržel to. Jo? Takže vlastně podle mě ta diskrétnost jako jedna ze zásadních věcí se velice rychle uvěří nebo naopak prověří.
3: A není to tak, že věřící lidé hledají u kněží spíš něco, čemu by se řekl, co by se dalo nazvat pastorační rada? Podívejte, mám tenhle ten problém, pane faráři nebo bratře, tak pomozte mi to nějak vyřešit, dejte mi nějaký biblický citát, který tam mám uplatňovat, nebo nějaký způsob, jak ten svůj problém vyřešit. Není to častější?
5: A vy jste teď úplně, jak se říká, kápnul božskou. Protože ve Spojených státech například se velice striktně rozlišuje mezi takzvaným counselingem, což je
3: poradenství
5: české, že jo? Terapii, kde vlastně spíše zaměřený na tu psychologickou oblast a duchovním doprovázení. A v Čechách tohle rozlišení tak striktně nemáme tu tradici. A z toho důvodu ano, spousta věřících očekává v podstatě od duchovního doprovázení to, co tady v Americe se očekává spíš od toho poradenství nebo counseling. To znamená, pane faráři nebo otče nebo kdokoliv, mám nějaký problém, zkuste ho vyřešit. A duchovní doprovázení vůbec není o řešení nebo primárně není o řešení problému. Ale je to o prohlubování mé schopnosti vidět Boha ve všech věcech. A mé schopnosti nebo prohlubování vztahu. Takže to vlastně vztahová záležitost. A ono je zajímavé, že vlastně prohlubováním vztahu se spousta těch problémů řeší. Teď to samozřejmě neznamená, že duchovní doprovázení by mělo nahradit terapii v žádném případě. To jsou jakoby různé věci, které se ale mohou doplňovat. Takže běžně se stává, tady je to jako velice běžné, že jeden člověk současně chodí i na terapii, i na duchovní doprovázení, a což se může vzájemně velice pěkně doplňovat.
3: Jste člověk, který, já si to takhle představuju, má rád exaktní pojmenování věcí, konec konců jste kybernetik, tam musíte pracovat s přesnými daty a tak. Tak já si říkám, jestli jako duchovní doprovázící, jaké máte zkušenosti s lidmi, kteří jsou technicky založení, u nás v Česku se tomu říká takové inženýrské myšlení. Jako, tady je cesta, tady je cíl, prostě všechno se dá spočítat, ke všemu se dá dojít jednoduchou nějakou řadou příčin a důsledků. A pak jsou lidé, kteří jsou takový, řekněme, mističtější, volnější v tom uvažování, muzičtější, umělecky založení. Jsou vám bližší ti technicky založení lidé? Jak je to vlastně ve vašem případě?
5: To je pěkná otázka. Já bych ještě asi jednou zopakoval to, že vlastně duchovní doprovázení je především naslouchání, společné naslouchání těch dvou, můžeme to nazvat Duchu svatému, jo? Nebo Boží přítomnosti. To znamená, není to nějaká série technik nebo metod, kdy vlastně aplikujeme, budu mluvit malinko technicky, nějaký algoritmus nebo nějakou sekvenci pořadí kroků a dostaneme se k výsledku. Ale je to opravdu něco, co sice má nějaká pravidla, má to nějaké best practices, anglicky řekněme zkušenost, co funguje, co ne, ale pořád je to o tom, že vlastně ti dva nějakým způsobem spolu naslouchají, kam je ten duch vede, kde je ta Boží přítomnost.
3: Jejich naladění je jaksi jenom vedlejší.
5: Přesně tak. Na druhou stranu jsme lidé a tím pádem máme různé povahy, charaktery, schopnosti, kontext, vzdělání a určitě jsou lidé, kteří si jakoby sednou lépe, jsou lidi, kteří si sednou hůře. A jedna z takových z mého pohledu jakoby nejtěžších věcí v tom duchovním doprovázení je, a to z mého pohledu také působí nebo působí, ovlivňuje zralost a zkušenosti toho duchovního doprovázejícího. Schopnost naladit se a přizpůsobit se typu člověka, který není úplně z té mé krevní skupiny. Jo, takže například pro, byste to nazval takového jakoby volnějšího člověka, mističtějšího,
6: rozevlátého,
5: je někdy mnohem těžší mluvit s někým, kdo má takovéto přirozeně technické vyjádřování a opačí. Ale je to možné. Je to možné se to naučit a je možné v tom zrát a růst.
3: My stále kroužíme okolo toho motta nacházet Boha ve všech věcech. Jehož autorem, myslím tedy, je
6: svatý Ignác.
3: Když půjdu odsud kilometr do kampusu, tam je socha svatého Ignáce. A říkám si, já vím velmi málo o svatém Ignácovi, ale vždycky si říkám, řídím se jednou jeho poučkou, že v časech duchovní neútěchy nemám dělat žádná vážná rozhodnutí. To jsem si od Ignáce vzal. Když je mi mizerně, tak nemám udělat nic, čeho bych pak mohl litovat.
6: Ano.
3: A říkám si, že tohle je velmi jako povrchní a velmi málo. Tak vy jste v tom samozřejmě daleko určitě zběhalejší. Jak se dá ta ignaciánská spiritualita, něco, co pěstujete po staletí, vtělit a praktikovat v tom duchovním doprovázení?
5: Mm-hmm. To je vlastně skvělá otázka z toho důvodu, že takovým jádrem duchovního doprovázení je takzvané duchovní rozlišování. A i když Ignác, svatý Ignác rozhodně není autorem, který to duchovní rozlišování vynašel, a ta tradice křesťanská je, že pochází, můžeme vystupovat k svatému Pavlovi, tak svatý Ignác je člověkem, který to duchovní rozlišování systematizoval. Takže vytvořil zase nějaký vozovka návod, jak systematicky na to. Takže jako, jak jsem říkal, tak vlastně duchovní doprovázení je nějaké společné hledání té Boží přítomnosti v tom člověku nebo v životě člověka. A duchovní rozlišování je ta technika, ten způsob, jak nacházet ty Boží stopy v mém životě. A právě tam ta ignaciánská spiritualita hraje určitě významnou roli, protože ignaciánská spiritualita je ta, která systematizovala duchovní rozlišování.
3: Máte dojem tedy, že když se mluví o tom, že existují určité hodnoty z minula, které nějakým způsobem stále jsou aktuální a dají se živě praktikovat, tak to by byla ta ignaciánská spiritualita?
5: Určitě ignaciánská spiritualita využívá takové hodnoty, ano, určitě.
3: Jo. Hleďte, a když jste tedy duchovní doprovázející, je to spojené s mlčením, je to spojené taky se schopností naslouchat, jak důležitá je křesťanská meditace pro vás, nebo meditace obecně?
5: Aha. Tak vlastně, pokud to doprovázení má být o vztahu a o hledání, tak vztah, jak víme z jiných oblastí života, tak je vlastně o naše praxi. Není to prostě o tom, co napíšeme na papír, není to o nějakých vznešených teoriích, ale je to o praxi. No a stejně tak v té oblasti toho duchovního doprovázení praxe je velmi důležitá. To, co je důležité, je, že vlastně díky tomu rozlišování můžeme spolu s tím člověkem, který je doprovázen, hledat, co je ta jeho praxe. To znamená, není tady předepsána ani forma, ani struktura, ani čas, ani nic podobného. Je to extrémně flexibilní v tom slova smyslu, že jsou lidé, kteří by některé aktivity, které dělají, vůbec nenazvali ani meditací, ani modlitbou, ale pro mě jsou extrémně důležité, protože právě skrze ně mohou nacházet velmi netradičním způsobem Boha v jejich životě. To znamená, jsou lidi například umělecky nadaní, nebo lidé, co milují přírodu, nebo něco podobného, tak právě v duchovním doprovázení hledáme, co je toto jejich, co je to, co jim dává život, šťávu, co jim pomáhá, aby ten život opravdu stál za to. Takže ta meditace, nebo modlitba, nebo hledání přítomnosti může mít velmi, velmi různorodé hodnoty.
3: To ale mění naši zažitou představu o tom, co to je náboženství, že to znamená chodit do kostela, tam slyší něco, co si člověk odnáší domů a pak se to snaží nějak zavést do života.
5: Ano, a s tím se vlastně malinko vracíme k tomu, co jste řekl před několika minutama ohledně těch farářů nebo kněží, Protože duchovní doprovázení vlastně vyžaduje po tom člověku, pokud náhodou je také farářem nebo knězem nebo řeholníkem, aby nezapomněl, Američané tomu říkají, jaký klobouk má zrovna nasazen, nebo český, v jaké roli vystupuje. Protože ten člověk duchovní doprovázející, pokud doprovází, v tom okamžiku není ani knězem, ani spovědníkem, ani morálním soudcem, ani ničím podobným, ale opravdu duchovním doprovázejícím. To znamená, není tam z pozice nějaké autority, není tam z pozice strážce nějakých pravidel nebo formálního náboženství, ale opravdu stojí na straně toho hledajícího, toho doprovázeného člověka a pomáhá mu jeho způsobem hledat Boha v jeho životě.
3: To by mohla být taková revoluce v duchovním životě.
5: Je to tak. Duchovní doprovázení se vlastně stává v posledních letech, na západě možná desetiletích, extrémně populární. A zrovna teď, jak zažíváme v posledních několika letech takzvanou synodální reformu církve, tak duchovní doprovázení hraje a ještě bude hrát klíčovou roli v zavádění synodální transformace nebo reform církve. Ano.
3: Samole, my máme ještě 10 minut, které já bych stejně rád věnoval té příležitosti, že tady sedím zrovna s vámi. Ve vašich rozhovorech nebo ve vašem životopise je, že váš tatínek byl spíš technického zaměření, maminka lékařské senátu. Hrál jste hokej, byl jste sportovec, mladiství až do zranění kolene, ale nikde se moc nepíše. O vašem povolání jezuity se říká, že jste prostě už byl ten kvalifikovaný člověk, který má firmu a perfektní akademickou dráhu a pak se říká, že ještě k tomu smyslu by potřeboval něco vyššího a k jezuitu. Ale já vůbec nevím, kde je počátek vašeho života, jak se říká v těch náboženských kruzích, toho života s Bohem. Jestli jste z nějaké věřící rodiny a pak už to šlo jako vlastně samo, jenom jste to prohluboval, nebo jestli jste z prostředí, v kterém náboženství vůbec nehraje žádnou roli, a to vlastně nevím, jak, rád se to rozumím.
5: Já jsem tedy hrával ten lední hokej a pokud člověk má podobnou zkušenost se sportem, tak tuší, že to prostředí není úplně věřící nebo nábožensky orientované. Navíc pocházím z prostředí, kde statisticky náboženství hrálo spíše minoritní roli.
3: Přestože je to slovenské.
5: Přestože je to slovenské prostředí, ale tak, jak v České republice, tak i na Slovensku je potřeba rozlišovat geograficky, o co se jedná. Vlastně ten západ, já jsem tedy z Trenčína původem, což je vlastně město, kde byla od v podstatě konce druhé světové války umístěna armáda. Takže nějakým způsobem ta religiozita je úplně jiná, než to, co člověk si představí, když se řekne Slovensko. Takže je to velký rozdíl mezi západem a východem. No a tak, jak asi většina lidí v tom věku dospívání a tak, tak hledá tu svoji cestu životem. No a ta moje začala skutečně až poté, myslím teď taková ta hlubší religiozita nebo hledání, poté, co jsem právě vystudoval, měl tu firmu a vynořily se teď otázky po tom hlubším smyslu života a poštěstilo se mi, nebo život mě zavál do Asie a později Jižní Ameriky, kde vlastně jsem se setkal s úplně jiným světem, jiným typem života a proti Švýcarsku, kde jsem v té době žil, ohromné chudobě. A vlastně byl jsem konfrontován s těma klasickýma otázkama, co s tím, co člověk může s tím dělat a co s tím má dělat a jaký je můj postoj, jaké moje role v životě. Takže to byly otázky, které nějakým způsobem mě zaměstnávaly několik let a nenacházel jsem a nebyl jsem schopný na ně nacházet odpověď právě z toho důvodu, že nebyl jsem naučen, nebyl jsem vychovan, neměl jsem zvyk žít v nějakém katolickém prostředí nebo katolické
3: skupině,
5: katolické kultuře v určitém slova smyslu. A tím pádem jsem hledal odpovědi takovým stylem, na jaký jsem byl zvyklý. To znamená sám a v knížkách.
3: Samuel, když vám
7: když bych viděl ten váš příběh jako film, tak si řeknu, tak dobře, je to skoro jako bohatý mládenec v evangeliu, ten člověk všechno má, pak zjistí, že existují nějaké hodnoty, které ho přitahují ještě víc, no dobře, tak založí nadační fond, bude financovat aktivity, které mu jsou sympatické, ale vy jste neuvěřitelný radikál. Vy jste mohl být bohatý mládenec a teď jste vlastně člověk, který patří ke komunitě, to, co vydělá, odezdává komunitě. Kdy si vysvětlujete počátek tohohle radikalismu vlastně?
5: Vy jste tam vlastně naznačili jednu věc, která byla i v mém případě. Vy jste zmínil, člověk může všechny tyhle věci řešit s nějakým nadačním fondem a podobně. Tak v prvním kroku to byla i má cesta. Jenomže člověk po nějaké době, nebo já alespoň po nějaké době jsem zjistil, že to není něco, co mě vnitřně uspokojuje, že to není něco, co pokládám za smysluplné. Je to jakoby takové, nebo v mém případě to bylo jakoby uspokojení té aktuální potřeby, nebo dalo by se možná říct hlasu svědomí. Ale nebylo to něco, co bych já mohl označit za to, co mi dává smysl na pozbytek života. Takže když jsem aktivně začal hledat, v čem by to mohlo spočívat, tak právě když jsem narazil na takzvané redukce v Jižní Americe. A když jsem se tedy ptal, co to bylo, kdo tam byl činný a aktivní, a bylo mi odpovězeno, že jezuité. Když jsem byl schopný vidět po tolika staletích efekt její práce, tak jsem si říkal, tahle skupina lidí je něčím zajímavá. A pak, jak jsem je začal poznávat, tak jsem nabyl přesvědčení, že ano, tohle by byla možnost mé cesty. Tohle je jedna z možností. Takže nebyl to radikalismus ve smyslu večer něco a ráno něco jiného, ale postupem času to bylo takové poznávání toho druhého. V tomhle případě ten druhý nebyl jedna osoba nebo jeden člověk, ale to byl řád. Byl to tedy řád katolické církve, jezuité, kteří se ukázali pro mě, pro moji cestu, jako to, co pokládám za smysluplné.
7: My jsme se bavili o tom, jak plodný může být, plodná může být tradice ignaciánská pro duchovní doprovázení a pro duchovní život lidí dneska. Tak co to znamená pro vás dneska, že jste jezuita? Sedíte proti mě v civilu, v tričku, nepoznal bych, že jste kněz, jezuita. Co to pro vás znamená být jezuita v tom 21. století? Notabene v Bosnu, v Americe.
5: Ano. A já budu malinko nudný. Já se asi vrátím k tomu, co jsem řekl na začátku. Být jezuitou znamená pro mě opravdu hledat a nacházet Boha ve všech věcech. A teď, co to znamená pro mě konkrétně? No, znamená to přijít do Ameriky a ptát se, Bože, co mohu tady udělat? Příští rok jsem byl poslán do Madridu, do Španělska, a opět budu čelit úplně stejné otázce. Bože, kde jsi? A co znamená hledat, nacházet tě tady? Co znamená kráčet v svých stopách? Takže je to na jednu stranu nudné, protože to není žádné sexy heslo. Na druhou stranu je to vlastně něco ohromně osvobozujícího, protože v jakékoliv situaci se snažím vidět to, co mohu reálně udělat v té situaci, v tom okamžiku.
7: Do mě zaráží, že to považujete za nutné. Nacházet Boha ve všech věcech mi připadá vlastně šíleně dobrodružné pořekadlo a motto. A mně to vlastně připadá spolu neuvěřitelné pořekadlo, protože to k ním převrací naši představu Boha, že Bůh je někde, že za ním musíte dojít, nějak se chovat a on se k vám bude potom chovat nápodobně. Ale nacházet Boha ve všech věcech vůbec není nutné.
5: To heslo určitě není nutné, já jsem spíš myslel, že já bych byl nudný v tom slova smyslu, že si opakuju ze začátku našeho rozhovoru, ale určitě máte pravdu a on to myslím, že vidět ze života každého jezuitu je to vlastně neuvěřitelné dobrodružství, protože se upíšete životu, kde neustále hledáte znovu a znovu nové a nové možnosti a jako každý křesťan ty možnosti jsou zakotveny v naději. V naději, že už jsme byli zachránění, spasení, vykoupení, nazvíme to jak chceme tradičním jazykem. A co to teď znamená? Co já mohu udělat pro to, aby jsem nějakým způsobem na tuhle ohromnou naději odpověděl? Jak realizovat tu naději konkrétně v mém životě? U někoho to může být jiným způsobem, u druhého úplně jiným způsobem.
7: Konstatuje Samuel Privara, jezuita, velmi laskavý hostitel a také host dnešního pořadu za 5-5. Samuel, moc krát děkuji.
5: Já taky děkuji.
7: A vám děkuji za poslech, mějte se moc hezky a přeju vám příjemný poslech pořadu Na proglasu. Zdraví vás Petr Vizina.

stojíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje.

tam na jich od řeky, tam vidím tebe, tam v pestrém člunu, tam se mi zdáš, když zašelestu

0: Kdybych já byl strašně bohatý, chodil bych doma furt nahatej. Koupil bych si televizí 5, z baráku bych nebyl z 5 let. Pak bych šel a koupil bych si desky, co na nich ty páni zpívají hezky. Já bych si je pouštěl zas a zas, s potenciometrem na doraz.
1: Dále bych měl děsně velký vůz, aby mi z garáže čouhal kus, na kterým by zlatý nápis stál, že jsem strašnej profesionál. Na zahradě obra bych stát měl, aby mi ho každý záviděl. Kvůli tomu neměl bych tam pot a místo dveří jen trenýr kot.
0: To by bylo hrozně bezvadný, až by moje tělo neskladný tlouslo na břiše a na tvářích, zatímco bych vádal v herbářích. Jak vyrábět z koní klece rum, který bych rozdával čundráku, neboť by byl děsně léčivej a já bych měl pocit hřejivej.
1: Na vandry bych jezdil ve fraku, za mnou uzda chaky bouráku, za ním ještě stěhovací vůz a v něm injekce na tetanus. Kristiák by mi ošetřoval vůz, každou chvíli stěky by se kous, protože bych pořád měl co pít a žalmy by mi zpíval Captain Kidd. Nakonec bych možná

0: nohou do trávy bych šel.
1: Zastavil bych malý hospodě, tam bych seděl jen tak na schodě. A kdyby kolem nějakej tulák šel, já bych mu to hrozně záviděl. Jak tak pěkně do přírody jde, a ani trošku mu to nepřijde, že tu sedím na schodě tak sám, a tak bychom šli spolu na ten flám.

0: Krátce před 6 hodinou vám k poslechu nabízíme myšlenku na den Hany Pinknerové z knihy Být blíž. Uslyšíte ji v podání Jaroslavy Cýrusové.
1: Škola se počítá. Uvědomila jsem si to na jedné domácí skupince mladých slečen. Všechny to byly křesťanky, většina z nich ještě studovala na střední nebo v prvních ročnících vysoké školy. Je samozřejmé, že jejich hlavními konverzačními tématy byly vztahy a škola. Poprvé mi to cinklo, když se bavili o nejnovějších technikách používání taháku při zkoušení. Taháky, jak to? Nechtěla jsem je hned kárat, tak jsem mlčela. Podruhé mi to už ale nedalo. Holky si totiž vyprávěly o vypracování otázek ke zkouškám. Od koho to skopírují nebo kde to vezmou. Vůbec neuvažovali o tom, že by se třeba namáhali otázky sami zpracovat. Zeptala jsem se, jestli by uměli definovat poctivost. Zaraženě na mě koukali a pak mi podali vysvětlení, jakože škola přece ještě není doopravdy. To ještě není ten život, který by měli brát vážně. Nesouhlasila jsem s nimi. Jejich důvody mi přišly naprosto nepřesvědčivé. Vždyť škola je už doopravdy. Není to nějaký nácvik na život, který přijde někdy později. Ty podstatné věci nebývají nikdy jen tak na zkoušku. Jakmile se s nimi seznámíme, už navždy jsou pro nás doopravdy. Myslím, že proto Bůh říká to známé přirovnání o člověku, který byl věrný v malých věcech, a proto byl povýšen a bylo mu přidáno na zodpovědnosti i autoritě, protože se právě čekalo, že bude věrný i v těch velkých a závažných věcech. Jaké návyky člověk získá nebo lépe, jaké si vytvoří během školy, takové už později bude těžko měnit. Co pak z roku na rok vyměníme životní hodnoty a celé uvažování? Přijdete do práce a tam najednou budete poctivě pracovat? Když jste to předtím nikdy neskusili? Ach ne, nebudete, protože vám to vždycky prošlo nepoctivě. Pokud jste dali život Kristu, přijali jste jeho normy. Týkají se chování, práce, studia, celého života. Už od toho okamžiku je potřeba brát život vážně se všemi jeho aspekty. Jiný mít nebudeme. Jiné doopravdy nepřijde.

Odbyla 6. hodina, v pondělí 14. září máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Podle církevního kalendáře je svátek povýšení svatého kříže. A podle kalendáře občanského slaví svátek Radka. Jméno je slovanské a znamená radostná nebo radující se. Tak nositelkám tohoto jména blahopřejeme k dnešnímu svátku. A podle pranostiky po svatém kříži podzim se blíží. Na Proglasu vás v tuto chvíli zveme k ranní modlitbě, kterou zahájíme četbou dnešního evangelia.

Ze třetí kapitoly podle Jana. Ježíš řekl Nikodémovi: Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.

0: A v tuto chvíli se k nám můžete přepojit k modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi pomodlí Natálie
1: a Pavel.
0: Dnešní texty ze svátku povýšení svatého kříže najdeme od strany 1694, v novějším vydání breviáře od strany 1694, ve starším od strany 1504. 1504. Pouze žalmy budou z neděle prvního týdne žaltáře od stran 914, 914 nebo 813. 813. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře strany 1694 a 914. Ve starším vydání 1504 a 813. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Aleluja.
0: Kříže věrný, ze všech stromů, zácný strome jediný, žádný se ti nevyrovná, listím, květem, ovocem. Blahé dřevo, blahým hřebem, blahé drží břemeno.
1: Opěvujte ústa vavřín, v slavném boji získaný, a o skvělém vítězství kříže pějte slavné chvalospěvy, která k vykupitel světa obětován zvítězil.
0: S prarodiči svedenými tvůrce soucit projevil, zakázaný plod, když snědli, a tak smrti propadly. Naznačil, že jiné dřevo vzniklou škodu napraví.
1: Svatý kříži, ty jsi nesl za hřích lidstva smírný dar. Stal se s novou archou spásy světu, který ztroskotal. Z tebe stéká k spáse světa Beránkova svatá krev. Ten, který zemřel na kříži, zlomil moc smrti a vlastní mocí vstal třetího dne z mrtvých.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, plesajícími rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal ses mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel jásám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Ten, který zemřel na kříži, zlomil moc smrti a vlastní mocí vstal třetího dne z mrtvých. Slavně září svaté dřevo kříže, na kterém visel spasitel světa.
0: Všechna díla Páně, velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa, velepte Pána, andělé Páně, velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem, velepte Pána. Všechny mocnosti Páně, velepte Pána.
1: Slunce a měsíci, velepte Pána. Nebeské hvězdy, velepte Pána.
0: Všechny deště a roso, velepte Pána. Všechny větry, velepte Pána.
1: Ohni a žáre, velepte Pána. Studeno a teplo, velepte Pána.
0: Roso a jíní, velepte Pána. Zimo a chlade, velepte Pána.
1: Ledy a sněhy, velepte Pána. noci a dni velepte Pána.
0: Světlo a temno velepte Pána. Blesky a mraky velepte Pána.
1: Země veleb Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy velepte Pána. Vše, co na zemi roste, veleb Pána.
1: Prameny velepte Pána. Moře a řeky velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
1: Všechna zvířata, divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, veleb Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána. Služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velepme Otce i Syna i Ducha Svatého. Chvalme a oslavujme ho na věky.
1: Slavně září svaté dřevo kříže, na kterém visel Spasitel světa. Životodárný kříž přináší radost celému světu. Vítězně kraluje, zahlazuje každou vinu a přináší světu spásu. Aleluja.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou. Jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce. Synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu, ať mají v hrdlech, a dvouseční meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich král řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud. Všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Životodárný kříž přináší radost celému světu. Vítězně kraluje, zahlazuje každou vinu a přináší světu spásu. Aleluja.
0: Vidíme, že Ježíš, protože vytrpěl smrt, je korunován slávou a ctí. Bylo třeba, aby z milosti Boží za všechny lidi podstoupil smrt. Bylo to jistě vhodné, aby ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, přivedl do slávy mnoho synů tím, že utrpením zdokonalí původce jejich spásy.

0: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste. Svou smrtí na kříži si vykoupil svět.
1: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste. Svou smrtí na kříži si vykoupil svět.
0: Tvůj kříž je znamením spásy.
1: Svou smrtí na kříži si vykoupil svět.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste. Svou smrtí na kříži si vykoupil svět. Tvému kříži se klaníme, Pane, a slavíme tvé svaté vzkříšení. Neboť kříž přinesl radost celému světu.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Tvému kříži se klaníme, Pane, a slavíme tvé svaté vzkříšení, neboť kříž přinesl radost celému světu. Oslavujme Krista Pána, jehož kříž je pro celý svět znamením spásy, a prosme s důvěrou.
1: Pane, zachraň nás svým křížem. Synu Boží, ty jsi uzdravoval Izraelity na poušti, když s důvěrou pohlédli na znamení měděného hada.
0: Chraň nás dnešního dne před jedem hříchu.
1: Synu člověka, ty jsi byl vyvýšen na kříž, aby každý, kdo věří, měl skrze tebe život věčný.
0: Přitáhni všechny k sobě.
1: Jednorozený Synu Boží, ty jsi byl za nás vydán na smrt, aby žádný, kdo v tebe věří, nezahynul.
0: Uděl věčný život všem, kdo hledají svou spásu v tvém kříži.
1: Milovaný Synu nebeského Otce, ty jsi nepřišel svět soudit, ale spasit.
0: Veď naše příbuzné a přátelé, ať chodí ve světle víry, aby v den soudu stáli po tvé pravici.
1: Synu věčného Otce, ty jsi svou smrtí naši smrt přemohl.
0: Pomáhej nám, ať jednáme podle pravdy a přemáháme zlo dobrem.
1: Pane, zachraň nás svým křížem.
0: A připojme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi chtěl, aby všichni lidé byli spaseni křížem tvého Syna. Dej, ať pochopíme, že jeho smrt na kříži je vítězstvím nad smrtí, a doveď i nás do slávy vzkříšení. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,
2: neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.
1: Amen.
2: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

V pondělí 24. týdne v mezidobí pokračujeme ve čtení z knihy proroka Ezechiela, 2. a 3. kapitolou. Ezechiel povolán za proroka. Hospodin ke mně promluvil. Ty, synu člověka, slyš, co ti pravím, a nebuď vzpurný jako toto vzpurné plemeno. Otevři ústa a jes, co ti dám. Viděl jsem ruku vstaženou ke mně a v ní svinutou knihu. Rozvinul ji přede mnou. Byla popsána uvnitř i zvenčí. Byly v ní napsány žalospěvy, vzdechy a bědy. Tu mi řekl: Synu člověka, cokoliv se ti dostane, jes. Sněz tuto knihu a jdi a mluv k synům Izraele. Když jsem otevřel ústa, dal mi sníst tu knihu a řekl mi: Synu člověka, nasyť své břicho a naplň své útroby touto knihou, kterou ti dávám. Snědl jsem ji a zesládla mi v ústech jako med. Pak mi řekl: Synu člověka, jdi k Izraelovu domu a mluv k ním moje slova. Neboť nejsi poslán k lidu nesrozumitelné řeči a neznámého jazyka, ale k Izraelovu domu. Ani k mnohým národům nesrozumitelné řeči a neznámého jazyka, jejichž slovům bys nemohl rozumět. Kdybych tě poslal k nim, oni by tě poslouchali. Izraelův dům však tě nebude chtít poslouchat, poněvadž nechtějí poslouchat mne. Celý Izraelův dům má totiž drzé čelo a tvrdé srdce. Hle, dělám tvou tvář tvrdou jako jejich tváře a tvé čelo tvrdé jako jejich čela. Jako diamant, tvrdší než křemen dělám tvou tvář. Neboj se jich a nestrachuj se jich, neboť je to vzpurné plemeno. Na to mi řekl: Synu člověka, všechna má slova, která k tobě mluvím, si vlož do srdce. Pozorně je slyš a jdi. Odeber se k vyhnancům, k synům svého lidu. Mluv k nim a řekni jim: Tak praví Pán Hospodin, ať už poslechnou nebo ne. Když pak minulo 7 dní, oslovil mě Hospodin: Synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův dům. Když uslyšíš z mých úst slovo, napomeneš je mým jménem. Když řeknu bezbožnému: zemřeš, a ty ho nebudeš varovat, když mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil od svého bezbožného chování a byl živ, umře on, bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho krev budu vymáhat z tvé ruky. Když však budeš bezbožného varovat, ale on se neodvrátí od své bezbožnosti, od svého zvráceného chování, on jistě zemře pro svou nepravost. Ty však sám sebe zachráníš. Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude páchat nepravost, položím mu do cesty obtíže. On zemře, protože jsi ho nevaroval. Pro svůj hřích umře a nevzpomene se na jeho spravedlivé skutky, které učinil. Ale jeho krev budu vymáhat z tvé ruky. Ale když spravedlivého napomeneš, aby nehřešil, a on nezhřeší, jistě bude živ, protože se dal napomenout. A ty sám sebe zachráníš.

Ještě 6:31 pondělí 14. září. Vy posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Podle církevního kalendáře je svátek povýšení svatého kříže. Před 705 lety vydechl naposledy italský básník Dante Alighieri. 140 let nás dělí od narození Jana Masaryka, syna prvního československého prezidenta, diplomata a ministra zahraničí, spoluzakladatele OSN. V březnu 1948 byl nalezen mrtev pod okny Černínského paláce. Připomínáme úmrtí jeho otce, zakladatele a prvního prezidenta samostatného Československa, politika, filozofa a sociologa Tomáše Garrigua Masaryka 14. září 1937. 40 let kněžství se dnes připomíná františkán páter Antonín Claret Dambrovsky. 47. narozeniny slaví naše redaktorka vážné a duchovní hudby, flétnistka a hudební pedagožka Kateřina Grafová. 60. slaví kněz a teolog, molekulární biolog, bioetik a vysokoškolský učitel páter Marek Orkovácha, farář v Lechovicích u Znojma, autor knih. 71 let se dožívá papež Lev XIV. 81. narozeniny slaví hudební skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř. O rok starší je architekt profesor Jiří Suchomel, spoluzakladatel a emeritní děkan Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci. 85. má sochař Jan Šimek. 90. malíř, grafik a ilustrátor, hudebník a spisovatel Jiří Andrle. A svátek slaví Radka, je to jméno slovanského původu a znamená radostná nebo radující se. Tak Radky zdravíme a k dnešnímu svátku blahopřejeme. A podle pranostiky po svatém kříži podzim se blíží. Pojďme se také podívat, jaké počasí přinese dnešní den. Ráno a dopoledne bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. V severozápadní polovině Čech čekáme srážky jen místy a vyskytne se tam také zmenšená oblačnost. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na severovýchodě většinou 16 až 19 a v 1000 metrech na horách bude kolem 14 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu teď pokračujeme proudem písniček, nabídneme přehled očekávaných událostí, potom to bude ranní zíváček v 6 hodin a 45 minut pořad pro děti k lepšímu vstávání a od 7 hodiny zpravodajství Českého rozhlasu Plus. Teď nám budou zpívat Lenka Dusilová a Květa Vdechni mi život.

To byla píseň Vdechni mi život v podání Lenky Dusilové a Květy. A teď už očekávané události s datem 14. září 2026. Na 190 katolíků z 31 zemí bude do čtvrtka ve vzdělávacím centru na rakouském zámku Puchberg diskutovat o praktickém uskutečnění světové synody. Americká augustiniánská univerzita Villanova, kterou vystudoval současný papež, zveřejní ve Vatikánu laureáta nové medaile Leo 14. Zároveň představí chystanou mezinárodní konferenci o udržitelnosti s podtitulem Reagovat na volání země a chudých. Při prezentaci promluví i českokanadský kardinál Michael Černý, emeritní prefekt Vatikánského úřadu pro podporu integrálního lidského rozvoje. Po stopách svatého Františka v Itálii v jeho jubilejním roce putuje od včerejška výprava ostravsko-opavské diecéze. Dnes má na programu bohoslužbu v asijské bazilice svatého Františka a prohlídku dalších chrámů ve městě. Vede ji biskupský vikář páter Daniel Vícha. A novou křížovou cestu odhalí o dnešním svátku povýšení svatého kříže v Praze na Barrandově v kostele Krista Spasitele. Proglasuji představí farář Miloš Sabo v ranním proudu po 8:30. Tolik z očekávaných událostí.

Mně došlo kapesný, mamka dupla na brzdy. Šílí, proč tak drahá je ta brzdná dráha. Ha, ha, ha, ha, ha, mně došlo kapesný, mamka dupla na brzdy. Proč se mamka drahá zaplatit mi zdráha, to je záhada. Mně došlo kapesný, mamka dupla na brzdy.

Ahoj holky a kluci, přeji všem dobré ráno a po víkendu vás už všechny vítám u ranního zíváčku. Doufám, že jste se měli hezky a že jste se na pondělí dobře vyspali. No a teď už je zase čas vyjít do škol a školek a aby se vám šlo veselej, pojďme si po ránu zasoutěžit. Dneska nás navštíví nějaká postava z Bible. Nejdřív vás ale zvu k ranní modlitbě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý pane, začíná nový pracovní i školní týden. Prosíme, buď s námi a ukazuj nám tu správnou cestu za tebou, ať už budeme plnit své povinnosti nebo se bavit ve volném čase.

0: Rozdělaná písnička, to znamená jediné, že je čas na soutěž. Tak si holky a kluci připravte telefony a také telefonní číslo 739 850 345. V pondělním ranním zíváčku nás navštěvují postavy z Bible. Tak dobře poslouchejte, co nám o sobě prozradí ta dnešní. Jsem žena, pocházím z Betánie, vesničky nedaleko Jeruzaléma. Mám dva sourozence, sestru Marii a bratra Lazara. Už za života jsme se všichni tři velmi přátelili s Pánem Ježíšem. Často k nám chodil na návštěvu. Vždycky jsem si dávala velmi záležet, aby bylo navařeno a napečeno. Starat se o hosty mě velmi bavilo. Snažila jsem se, aby měli vždy veškeré pohodlí a dostatek jídla i pití. Občas mi bylo líto, že mi sestra moc nepomáhala. Ona zase uměla hostům lépe naslouchat a věnovala se jim tímto způsobem. Největší ránou pro nás dvě bylo, když náš milovaný bratr zemřel. Když už byl čtvrtý den v hrobě, Pán Ježíš jej vzkřísil a vrátil do života. Byl to ohromný šok, ale zároveň obrovská radost. Tak pokud jste poznali, jaká postava z Bible nás dnes navštívila, můžete zavolat do vysílání na číslo 739 850 345. A já už vítám ve vysílání dnešního volajícího. Dobré ráno.
1: Ahoj, tady František.
0: Ahoj Františku, ráda tě slyším. Tak nám řekneš správnou odpověď?
1: Marta.
0: Výborně, je to Marta. Tak jo, podle čeho jsi to poznal? Co ti tam nejvíc
1: podle
0: napověděla?
1: Marie a Marty. Podle Marie a Lazara.
0: Super, podle těch sourozenců. Výborně. Františku, jak jsi prožil víkend? Co zajímavého jsi dělal?
1: Byli jsme doma.
0: Odpočívali jste?
1: Odpočívali.
0: To je paráda, takže jsi užil víkend. Odpočinul jsi?
1: Ano.
0: A co tě čeká dneska? Na co se těšíš?
1: Na tenisky. A volejbal.
0: Takže sport. A co ve škole? Kolik máte hodin?

0: 8.
1: 8, tak to je docela hodně. A na jaký předmět se nejvíc těšíš? Co tě tam nejvíc baví dneska?
0: Perišky.
1: Mhm. Tak jo, Františku, tak já ti přeji, ať máš dneska pěkný, úspěšný den a dám ti teďka vybrat písničku. Mám tady Dělání, dělání, Ovda na přírodu anebo Holky z Polabí.
0: To první.
1: První, Dělání, dělání, dobře. A komu ji pošleme?
0: Mamince a všem, co poslouchají a mám do průzásu.
1: Dobře, moc děkujeme, posíláme písničku. Ty se měj hezky a těším se zase příště. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Písničku Dělání se dnes vysoutěžil František a v naší soutěži nás navštívila biblická postava z Nového zákona Marta. Tak si k ní pojďme ještě něco povědět. Toto jméno má aramejský původ a znamená paní domu, nebo se může také překládat jako pečlivá. Svatá Marta je patronkou domova, kuchařek, hospodyní a pokojských. Jejich příběh v Bibli popisuje víru, péči o domácnost a roli v křesťanské tradici, což může symbolizovat péči, kterou církev vnímá jako důležitou. Její patronát také spojuje víru s praktickým životem. Bývá uctívána po celém světě a její příběh ukazuje, že víra je spojená s praktickými činnostmi, péčí o druhé a schopností bojovat proti zlu. Bývá vyobrazována jako žena s nádobkou oleje, připomínající pomazání Ježíšových nohou. A svátek slaví spolu se svým sourozenci, tedy Marií a Lazarem, 29. července. To by tedy bylo vše ke svaté Martě, kterou jsme dnes potkali v rámci ranního zíváčku, a také vše už k dnešní soutěži. Já vám moc děkuji za to, že ranní zíváček posloucháte, že máte odvahu volat do vysílání. Moc si toho vážíme a máme z toho velkou radost. Přeji vám všem krásný den, ať se máte hezky, všechno se vám vydaří a zítra se na vás budu zase těšit v 6:45. Zase otevřeme náš pohádkový bazar. Ještě nám zbývá chvilka času, tak vám posílám písničku Na cestu do školy o tom, jak šel Lotrando taky do školy.
1: Dáme klukovi školy, a co stojí cokoliv. Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci. Když zdálupíš písmena,

0: naučí se francouzsky, bude nosit licousky, naučí se mluvnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne trochu nenecky,
1: když bude mluvit plynně,

0: přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
1: A se 7 hodinou nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: To je ve hvězdách.
3: 7 hodin je pondělí 14. září a z vln ranního plusu vás zdraví Daniela Vrbová.
4: A Tomáš Pavlíček.
5: Český rozhlas Plus.
4: A jaká témata vám v této hodině nabídneme? Jak vypadaly volební den a volební noc ve Švédsku?
3: Ukončí schůzka prezidenta s premiérem extrémní kohabitaci mezi hradem a vládou.
4: A bude v Česku od příštího roku zakázaný prodej kratomu přes internet?
3: To vše až po zprávách s Martinem Matějkou.
6: Kratom by mohl být dražší a hůř dostupný. Zpřísnění pravidel pro jeho prodej by dnes měla projednat vláda. Návrh počítá s tím, že od příštího roku by měli mít možnost koupit si kratom lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Obce by případně mohly zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Kratom by taky mohl zdražit a vláda u něj chce zavést spotřební daň a zvýšit DPH, řekla už dřív ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
7: Nové schéma zdanění by podle našich odhadů mělo postupně při plném náběhu do státního rozpočtu je na spotřební daní přinést asi 800 milionů korun a na DPH zhruba 400 milionů korun, takže celkově asi 1,2 miliardy.
6: Se zákazem e-shopu nesouhlasí například Hospodářská komora nebo experti na závislosti. Poptávka by se podle nich mohla v takovém případě přesunout z legálního na nelegální trh. Vládní koalice čeká další jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Tématem budou mimo jiné i výdaje na obranu. Předseda SPD Tomio Okamura požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za stejné hnutí, aby připravil analýzu jeho kapitoly. Podle Zuny si má koalice na dnešní schůzce určit priority. Změny ve výdajích na obranu nevylučují.
8: To bude všechno věcí následující diskuze. Jsme se zavázali, že budeme jako vláda vydávat 2% HDP na obranu. Je tady ale celá řada priorit na přípravu rozpočtu 2027 a výhled 2028-2029. Jsme měli připravené 3 varianty rozpočtu, tak aby jsme přesně věděli, jakým způsobem se v té diskuzi pohybovat. Teď se ty věci finalizují.
6: Ministerstvo obrany má zatím na příští rok dostat 191 miliard korun, což odpovídá právě 2% HDP, tedy závazku vůči NATO. Země Perského zálivu odložili dnešní plánované jednání s Íránem o napjaté situaci v Hormuzském průlivu. Setkání v Ománu bude podle zástupců tamní vlády v pozdějším termínu, aby se vytvořily vhodné podmínky pro dialog. Konflikty na Blízkém východě mezitím tlačí ceny pohonných hmot nahoru. V Německu sílí hlasy pro zastropování cen.
9: Naposledy braniborský ministerský předseda Dietmar Woidke řekl agentuře DPA, že Německo by si mělo vzít příklad mimo jiné z Česka a ceny na čerpacích stanicích omezit. Potom volá víc sociálních demokratů, ale spolková ministryně hospodářství Kateřina Reichová státní zásah dosud odmítá. Ceny v Německu naposledy poskočily v sobotu v důsledku zprávy, že Saudská Arábie uzavřela kvůli útokům významný ropovod. Litr benzínu se aktuálně prodává v Německu v průměru za zhruba 54 korun za litr. Z Berlína to má Žavlín, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ministerstvo spravedlnosti chce trestat další sexuálně motivované činy na internetu. Novelou má splnit podmínky evropské směrnice o potírání násilí na ženách a domácího násilí.
10: Někdo pošle někomu prostě fotku svého přirození přes Messenger, Instagram, Snapchat, seznamky, vlastně bez jako nějaký prvotní komunikace.
11: Říká analytička Linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková. Za takzvaný cyberflashing, tedy nevyžádané zaslání intimní fotografie nebo videa, by hrozilo až rok vězení. Trestný by měl být taky doxing, uveřejnění osobních údajů s cílem člověka poškodit. Za ten by mohl pachatel dostat až 2 roky vězení, říká Tomáš Česlar z Ministerstva spravedlnosti.
12: Příkladem může být zveřejnění telefonního čísla, e-mailu nebo adresy bývalé partnerky s výzvou k fyzickému napadení.
11: Až rezort vypořádá připomínky k návrhu, projedná ho vláda. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o 10% nižší než obvykle. Úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů. Pokračuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
2: ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionu, trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, tedy to, co se týká hlavně jablek.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. U hráze Slapské přehrady se od této chvíle uzavírá sjezd do vody. Kvůli klesající hladině nebude možné používat sjezd na levém břehu řeky. Informovalo o tom Povodí Vltavy s tím, že nebude moct převážet menší lodě přes hráz. Majitelé lodí můžou využít jiné zpřístupněné sjezdy na nádrži. Vodní dílo Slapy nemá lodní zdvihadla. Lodě se tak přes 55 metrů vysokou hráz přepravují speciálním vlakem taženým traktorem. 7 klíčníků dnes odpoledne otevře korunní komoru Svatovítské katedrály Pražského hradu, a kde jsou uložené korunovační klenoty. Ty pak převezou do Vladislavského sálu. Vedle koruny, žezla, jablka tam Pražský hrad vystaví také královské roucho a další artefakty.
13: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie.
14: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
13: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečních slavnostech.
14: Z první 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
15: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
14: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
6: A v Los Angelesu dělí americká televizní akademie ceny Emmy. Největším favoritem je druhá řada sezon na seriálu Urgent, který letos získal rekordních 25 nominací. Série z prostředí nemocničního urgentního příjmu sleduje lékaře a zdravotníky během jedné náročné směny, kdy řeší kritické případy i vlastní osobní problémy. Mezi další favority patří komediální seriály Hex, Widow's Bay a drama Pluribus. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy stále velké komplikace za Poděbrady v omezení na 33,5 kilometru. Stále řeší nehodu auta na střechu a kolony jsou z kilometru 40 asi na půl hodiny. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně uvrážen na 14,5 kilometru. Stále nehoda osobního auta s nákladním a zdržení z loděnice z 10. kilometru asi na 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova poprvé se zastaví u Rousínova na kilometru 215 a zdržení do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu je asi půl hodiny. Plní se i příjezd do Brna po dálnici D2 z Bratislavy. Kolona před D1 je ze 4. kilometru asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i boutky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
16: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Rozhlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Včera začal měsíc dobročinné závěti, do kterého se tradičně zapojují desítky neziskových organizací. Chtějí děkovat dárcům a dárkyním a sdílet jejich příběhy. Desítky milionů korun věnovaných ročně v dobročinných závětech využívají organizace na svou činnost. Dárce mohou sami určit, na co mají být odkázané prostředky použity. K letošnímu měsíci dobročinné závěti vznikl průzkum Koalice za snadné dárcovství.
2: Průzkum realizovaný aplikací Instant Research agentury Ipsos přinesl překvapivá zjištění a ta povětšinou vyznívají ve prospěch dobročinných závěť jako ku příkladu, že dar ve prospěch dobročinné organizace považuje za správnou věc více než 60% populace. Ten vzorek populace byl mezi 18 až 65 lety, abych upřesnil. A nebo že zhruba 45% populace má, anebo plánuje, že někdy v budoucnu budou sepisovat závěť s dobročinným odkazem. Také nám přišlo velice zajímavé zjištění, že tendence sepsat závěť s dobročinným odkazem výrazně stoupá s mírou občanské angažovanosti. To znamená, že člověk, který je ve veřejném prostoru činný a angažuje se, dlouhodobě podporuje dobré věci a tak dále, má daleko vyšší tendenci sepsat dobročinnou závěť. Představte si, že z průzkumu vyšlo, že 56% mladých lidí, nadpoloviční většina, by bylo pyšných na své rodiče nebo prarodiče, pokud by část své pozůstalosti odkázali na dobročinné účely.
1: Podle mluvčího kampaně Milana Vlasáka z Charity Česká republika lidé sepisují dobročinné závěti především ze dvou důvodů. Chtějí po sobě zanechat pozitivní odkaz a přejí si, aby organizace, jejichž práci považují za smysluplnou, měly jejich podporu i nadále.
2: Základní podmínkou je, když už se takhle rozhodne, aby věděl, co, komu a za jakých podmínek chce odkázat. A v ten moment nastává okamžik, kdy je třeba závěť sepsat, protože závěť je právně závazný psaný dokument. Žádná ústní domluva nebo něco takového jako závěť nefunguje. A k tomu, aby mohl člověk dobře sepsat dobročinnou závěť, může tak učinit buď to ručně, vlastní rukou ji napsat a ponechat si ji někde u sebe, což je řešení, které nemusí být vždycky úplně nejšťastnější. Doporučovanou formou, tou druhou, daleko bezpečnější a preferovanou je forma notářského zápisu, kdy ten člověk zajde k notáři, dají závěti všechny právní náležitosti a notáři potom si vezme k sobě do úschovy a uloží ji do registru závětí. Závěť se potom otevírá v případě úmrtí zůstavitele. Takže tato forma je doporučovaná.
1: Zhrnul na Proglasu Milan Vlasák z Charity Česká republika, mluvčí kampaně Měsíc dobročinné závěti.

dneska je ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

par nos âges abeilles. Z azurových výšek.

Taky od hranic, krotké jak beránci, přiběhnou naproti. Krotké jak beránci, přiběhnou naproti. Pod vodou město spí a v lesích piloti. Ráno září zebe. Azurových výšek snášejí se z nebe.

0: Přednášku Masaryk a síla jednotlivce chystá na zítřek Centrum dialogu v brněnské Arnoldově vile. Je součástí zářijového cyklu Síla v nás, buď ty tou změnou.
1: Myslíš, že jeden člověk může něco změnit?
2: Třeba Masaryk si myslel, že ano.
1: No a nemyslel tím jenom politiky, velké události, taková ta, víš, velká gesta.
2: Já si myslím, že tím myslel každého z nás. To jestli si dokážeme pomáhat, zajímáme se, dokážeme se ozvat.
1: Ale jak začít?
2: Ideálně u sebe a klidně nějakou drobností.
1: Přesně. Přijďte na přednášku profesora Jiřího Hanuše, Masaryk a síla jednotlivce.
3: 15. září v 17.00 v Arnoldově vile.
0: Vzkazují z Centra dialogu v Brně Veronika Smyslová a Markéta Brhlíková. Vstup na zítřejší přednášku je volný. Rezervace přes Brno ID.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7 hodin 30 minut, pondělí 14. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle církevního kalendáře slavíme svátek Povýšení svatého kříže. Před 75 lety vydechl naposledy italský básník Dante Alighieri. 140 let nás dělí od narození Jana Masaryka, syna prvního československého prezidenta, diplomata a ministra zahraničí, spoluzakladatele OSN. V březnu 1948 byl nalezen mrtvý pod okny Černínského paláce. Připomínáme také úmrtí jeho otce, zakladatele a prvního prezidenta samostatného Československa, politika, filozofa a sociologa Tomáše Garrigua Masaryka 14. září 1937. 95. by oslavil hudební skladatel, dirigent, badatel a pedagog Pavel Blatný. Odešel v roce 2021. Rovných 35 let je na věčnosti obnovitel katolické církve na Moravě po pádu komunismu olomoucký arcibiskup František Vaňák. 47. narozeniny dnes slaví naše redaktorka vážné a duchovní hudby, flétnistka a hudební pedagožka Kateřina Grafová. 60. má kněz a teolog, molekulární biolog, bioetik a vysokoškolský učitel páter Marek Orkovácha, farář v Lechovicích u Znojma, autor knih. 71 let se dožívá papež Lev XIV. 81 let se dožívá také hudební skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř. O rok starší je architekt profesor Jiří Suchomel, spoluzakladatel a emeritní děkan Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci. 85 slaví sochař Jan Šimek. 90 malíř, grafik a ilustrátor, hudebník a spisovatel Jiří Andrle. A svátek slaví Radka. Je to jméno slovanské a znamená radostná nebo radující se. Tak Radkám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A podle pranostiky po svatém kříži podzim se blíží. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Ráno a dopoledne bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. V severozápadní polovině Čech čekáme srážky jen místy a vyskytne se tam také zmenšená oblačnost. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. A nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na severovýchodě bude kolem 16 až 19 stupňů a v 1000 metrech na horách 14. A bude vát slabý, přes den místy mírný, západní až severozápadní, k večeru až severní vítr 3 až 6 metrů za sekundu. Tolik o počasí. Na Proglasu nabízíme ranní hudební kompas v 7 hodin a 45 minut. Tam si představíme kompilaci elektronické hudby Late Night Tales, kterou sestavil skotský producent Barry Kent Swim. V 8 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus. Krátce po zprávách nabídneme přehled očekávaných událostí a od 9. hodiny pořad Před kostelem. Tento dnešní přinese mikromedailonky 13 členů týmu každoročního festivalu a jejich doprovodu a také sestřih z předávání ceny ve státní bavorské kanceláři v Mnichově letos 8. září, tedy pro Festival Meeting Brno. Pořad pro vás připravil otec Martin Holík. To je tedy pozvánka na dnešní ráno s Proglasem. Teď nám bude zpívat Marta Kubišová, Klobouk vekřový.

0: Klíčové momenty v životě spisovatele Arnošta Lustiga představuje nová výstava v Terezíně na Litoměřicku. V tehdejším getu nacisté Lustiga internovali v jeho necelých 16 letech. Později prošel třemi koncentračními a vyhlazovacími tábory. Výstava Arnoštova cesta ke stému výročí narození autora řady knih spojených s tématem holokaustu vychází z grafického románu Markéty Pilátové a fotokoláží Elišky Podzimkové. Spisovatelova dcera a ředitelka jeho nadačního fondu Eva Lustigová zdůrazňuje, že otec psal proto, aby byli lidi silnější o jeho zkušenost a zkušenost těch, kteří nepřežili.
1: Památník Terezín je velmi symbolický místo nejenom pro Arnošta, mého otce, ale i pro moji maminku Věru Vajslicovou, protože ona tady taky byla. Arnoš říkal, že tady strávil ty hlavní roky svého dospívání. Bylo mu skoro 16 let, když přijel v listopadu roku 42 a když odjel, mu bylo skoro 18 let. Hodně věcí o tom strašlivém světě objevil právě zde.
0: Výstava měla premiéru v únoru v Moravské zemské knihovně v Brně, odkud putovala na Vídeňskou univerzitu a přes ambasádu v Bernu se dostala do Terezína. V předsálí kina Malé pevnosti bude přístupná do konce roku. Od března pak bude v Praze v rozhlasové galerii Vinohradská 12.

0: Svoji 87. sezónu zahájilo Horácké divadlo v Jihlavě v sobotu českou premiérou původní kantáty pro sbor a sóla Anna Pamer. Příběh spisovatelky, myslitelky a překladatelky spjaté s Vysočinou uvedlo v režii Michala Cetla.
1: Je to netradiční inscenační tvar, kterému říkáme světská scénická kantáta a je tam, řekl bych, stejný poměr zpívaného jako mluveného slova a co vím, tak v Horáckém divadle nikdy žádný takový tvar nebyl a já jsem nikdy nic takového nedělal. Je výjimečná v tom, že kromě čtyř našich solistů v scénaci uvidíte dva jihlavské sbory, a to Gaudium a Melodii pod vedením Pavla Saláka a Martina Mikeše a bude nás celkem skoro 50. Můžete se těšit na mimořádnou kombinaci hudby, zpěvu a mluveného slova ve velmi stylizované scéně Evy Zezuly a dalo by se říct, že teď to bude opravdu herecký koncert, protože celé to vypadá jako orchestr. Čím by mohla inscenace Anna Pamer zaujmout naše diváky? Formou, obsazením, skvělým textem a písňovými texty Emanuela Míška, famózní hudbou Josefa Fojty a hlavně tématem. Celé je to o Anně Pamer a o tom, že svoboda není nikdy zadarmo a pro ženy v polovině minulého století to platí dvojnásob, ale bohužel to platí i dnes. Určitě přijďte a řekněte nám, co si o tom myslíte, protože i když se vám to nebude líbit, tak se to nedozvíme. Takže přijďte a řekněte.
0: Uzavírá režisér Michal Cetl. První repríza hudebního dramatu Anna Pamer se odehraje na velké scéně Horáckého divadla dnes večer od 19 hodin. Další jsou na programu v pátek 18. září, v úterý 22. a ve čtvrtek a v pátek 1. a 2. října. Vstupenky jsou stále k dispozici.
2: Plujete na vlnách Radia Proglas.
0: Máme 7 hodin a 45 minut a to je čas na ranní hudební kompas.
2: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Late Night Tales je název výběru především klidnější elektronické hudby, který sestavil skotský producent Barry Kent Swim. Začneme s skladbou This Blease, pod kterou je podepsaný Chris G. Lee z Alabamy, vystupující pod uměleckým jménem Axel Radek.

Představujeme si hudební kompilaci s názvem Late Night Tales, kterou sestavil skotský producent Barry Kentswim. Výběr obsahuje house i klidnější elektronickou hudbu, ambient i experimentální tvorbu, hudbu marockého muzikanta, alternativní hudbu a dokonce i mluvené slovo. Album jako celek má charakter noční hudební cesty, která postupně mění nálady a žánry. Lze je poslouchat jako nepřerušovaný více než hodinový mix, protože jednotlivé skladby dohromady tvoří promyšlený dramaturgický celek. Cílem bylo také vytvořit kontrast mezi tanečními položkami a spíše atmosférickými pomalými skladbami. My si poslechneme skladbu Ferdinand Magellan od skupiny Felt, kterou nám ve své vlastní úpravě zahraje přímo Barry Kentswim. Na závěr to bude skladba The Lacemaker v podání skupiny These Mortal Coil.

0: Třemi ukázkami jsme si představili kompilaci Late Night Tales. Skladby vybíral skotský producent Barry Kentzwim. Dnes odpoledne nám v hudebním kompasu bude zpívat německá zpěvačka Lisa Valant. Zítra ráno vás pozveme do Prahy na koncert turecké skupiny Babazula. A zítra odpoledne si představíme album Trala Laureát, které natočila pianistka a skladatelka Beata Hlavenková s producentem Leošem Hortem. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Blíží se 8. hodina a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 8 hodin, pondělí 14. září, u mikrofonu jsou Daniela Vrbová
2: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
2: A čemu budeme věnovat pozornost tuto hodinu? Domluví se premiér s prezidentem na koordinaci nejenom zahraniční politiky.
4: Ta snaha napasovat Petra Pavla do pozice jakoby opozičního prezidenta prostě nefunguje a pro Andreje Babiše je to zbytečná námaha.
1: Jaká témata dominovala v letošních švédských volbách, v nichž podle předběžných výsledků vede opoziční levicový blok?
2: A proč v Česku stoupá cena doučování a jaké možnosti mají rodiny, které na něj nemají peníze?
1: Tak to vše se dozvíte, ale ve zprávách, ve zpravodajském studiu už je připravený Martin Matějka.
5: Prezident Petr Pavel dnes přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů spolu budou jednat především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku Hrad pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Českému rozhlasu řekl, že se po dohodě s premiérem schůzky nezúčastní.
6: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
5: A podrobně téma rozebereme v ranním plusu hned po zprávách. Ve švédských volbách stále vede opoziční levicový blok. Podle veřejnoprávní televize SVT mu zatím připadá o 3 mandáty víc. V tuto chvíli je sečteno více než 90% hlasů. Nejvíc jich v tuto chvíli získala sociální demokracie. Šéfka strany Magdalena Anderssonová uvedla, že je připravená vytvořit novou vládu.
7: Teď musíme čekat na finální výsledek, ale můj vzkaz je jasný. Sociální demokracie je připravená přijmout za výsledek zodpovědnost. Vypadá to, že to bude velmi těsný souboj, ale v tuto chvíli vedeme. A pokud to tak zůstane, bude mít Švédsko novou vládu.
5: Zavedení možnosti očkovat i v lékárnách dnes projedná vláda. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Očkování v lékárnách by bylo dobrovolné a jen pro dospělé, tedy lidi starší 18 let. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Novela reaguje podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha na dlouhodobou potřebu zvýšit dostupnost očkování proti vybraným onemocněním u dospělých. Mohla by se tak zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Říká Vojtěch.
8: Každou sezónu vidíme, že část pacientů, kteří onemocní chřipkou a jsou třeba i chronicky nemocní, mají diabetes a podobné nemoci, tak bohužel končí hospitalizací a v některých případech i úmrtím. Takže právě proto naším cílem je, abychom zvýšili proočkovanost proti chřipce.
5: V Česku se podle ministra zdravotnictví nechává pravidelně proti chřipce očkovat 8% lidí, seniorů pak asi čtvrtina.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Cena severomorské ropy Brent se dostala na $107 za barel. Fosilní paliva zdražuje přerušení dodávek saudské ropy do rudomorského přístavu Janbu i pokračující blokáda v Hormuzském průlivu. Omán a Irán navíc odložili plánovanou schůzku s arabskými zeměmi zálivu.
9: Zástupci Iránu se dnes měli potkat s představiteli dalších regionálních mocností v ománském přístavu Salála. Ománská diplomacie k odložení schůzky napsala, že je to v zájmu konsenzu. Podle iránské agentury Fars to bylo na žádost některých zemí v regionu a pro setkání se teď hledá nový termín. Irán sliboval, že v Salále představí podrobnosti dohody s Ománem o dopravě v Hormuzském průlivu, a to včetně map zobrazujících nové plavební trasy. Znovu otevření Hormuzského průlivu nicméně iránská diplomacie dál podmiňuje ukončením americké blokády iránských přístavů a návratem k červnovému memorandu o porozumění mezi Tehránem a Washingtonem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
5: Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy pěšky do školy. Do jeho 10. ročníku se podle organizátorů zapojí asi 556 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol, říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
10: ten problém, ta dopravní zátěž se výrazně sníží a najednou mají lidé možnost zažít, že to okolí školy může fungovat úplně jinak. A máme zprávy od učitelů, že opravdu děti, které se ráno projdou, tak se daleko lépe soustředí, že je to úplně něco jiného učit děti, které mají za sebou alespoň krátkou ranní procházku.
5: Místo autem můžou rodiny do školy vyrazit i na kole nebo městskou hromadnou dopravu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Necelé 200 kin po celé republice nabídnou o víkendu vstup za 100 korun. Do akce nazvané Kinodny se 19. a 20. září zapojí promítací sály ve 141 městech. V programu najdou diváci jak premiérové filmy, tak oceňované dokumenty. Mezi nimi třeba snímky Kdyby se holuby proměnily ve zlato a nebo časozběrný portrét Bára Basiková, říká předseda Asociace provozovatelů kin Dan Krátký.
11: Zkušeností vidíme, že spousta především jedno- a dvousálových kin rozšiřuje svůj hrací profil výrazně právě na 19. a 20. září, experimentuje se žánry a cílovými skupinami, ale zároveň testuje například i časy dopolední, testuje časy nočních jízd a podobně, takže to zvyšuje pestrost, kterou to kino jako kulturní instituce nabízí regionu.
5: Dnes okolo poledne nastane zákryt Venuše měsícem, potrvá víc než hodinu a podle astronomů je dobré pozorovat oblohu těsně před začátkem zákrytu a ještě lepší těsně po něm. A pokud počasí dovolí, Venuši na denní obloze uvidíme i pouhým okem.
12: Bude to na jihovýchodě, dochází k tomu zákrytu, bude to kolem 11:30 a potom k tomu výstupu, to bude zase po 12:30.
13: Říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Přesné časy se na českém území mohou lišit v minutách. Venuše je podle něj běžně viditelná i přes den.
12: Venuše je dostatečně jasná na to, aby byla vidět na denní obloze, jenom ji prostě nenajdeme, když nevíme, kde je. Když budeme vědět, že je těsně vedle měsíce, tak ji uvidíme.
13: Celý úkaz je možné pozorovat i dalekohledem. Odborníci radí postavit se do stínu, abychom se omylem nepodívali do slunce. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Dálnici D1 pomalý provoz z Brna směrem do Prahy před omezením na mostě Šmejkalka. Popojíždí se odchod Serac kilometru 27 až do zúžení na 24. kilometr. Zdržení asi 15 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova poprvé se zastaví u Rousínova na kilometru 215 a zdržení do Brna. Do omezení u sjezdu na Bratislavu je asi půl hodiny, plní se i příjezd do Brna po dálnici D2 z Bratislavy. Kolona před D1 je ze 4. kilometru asi na 20 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy kolona před nájezdem na D1 od 4 kol, zdržení provozem asi 25 minut. Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem u Slaného u odbočky na Smečno je nepojízdné auto a kolony v obou směrech jsou asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 14. Tolik zprávy Martina Matějky.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 12 minut po 8 hodině a nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 14. září 2026. Na 190 katolíků z 31 zemí bude do čtvrtka ve vzdělávacím centru na rakouském zámku Puchberg diskutovat o praktickém uskutečnění světové synody. Papež Lev XIV. Zahájí ve Vatikánské knihovně první výstavu z pětiletého cyklu Katastrofa a zázrak. Díla tří současných tvůrců umělce J.R.a, typografa Billa Morana a šéfkuchaře Fulvia Pierangeliniho povedou k zamyšlení nad vodou jako hrozbou i zdrojem. Americká augustiniánská univerzita Villanova, kterou papež vystudoval, zveřejní ve Vatikánu laureáta nové medaile Lva 14. Zároveň představí chystanou mezinárodní konferenci o udržitelnosti s podtitulem Reagovat na volání země a chudých. Při prezentaci promluví i českokanadský kardinál Michael Černý, emeritní prefekt Vatikánského úřadu pro podporu integrálního lidského rozvoje. Slavnostní uvedení vídeňského arcibiskupa Josefa Greenvidla do služby ordináře pro východní katolické církve v Rakousku se uskuteční při večerní bohoslužbě byzantského ritu v katedrále svatého Štěpána. Po stopách svatého Františka v Itálii v jeho jubilejním roce putuje od včerejška výprava ostravsko-opavské diecéze. Dnes má na programu bohoslužbu v asijské bazilice svatého Františka a prohlídku dalších chrámů ve městě. Vede ji biskupský vikář páter Daniel Vícha. Praha hostí od dneška první mezinárodní klimatický týden ve střední Evropě. Nabídne debaty, workshopy, výstavy, setkání a další akce s tématy od energetiky, zemědělství či staveb přes rozvoj měst až po zdraví a společenskou odolnost. Ve svatovícké katedrále se po roce znovu sejde 7 klíčníků, kteří otevřou dveře korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko budou od zítřka k vidění ve Vladislavském sále Pražského hradu. Začíná 10. ročník akce Pěšky do školy, která má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do škol auty. Zapojit se mohou školy i jednotlivé třídy. Kněz a bioetik Marek Orkovácha vystoupí na pražské biznesové konferenci Planeta AI. Novou křížovou cestu odhalí o dnešním svátku povýšení svatého kříže v Praze na Barandově v kostele Krista Spasitele. Proglasuji představí farář Miloš Sabo v ranním proudu po 8:30. A v arcibiskupském paláci v Olomouci bude beseda s autogramiádou knižního rozhovoru Jiřího Gračky s arcibiskupem Josefem Nuzíkem. Na život není nikdo sám. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Po dvou letech strávených v náhradních prostorách se vrátili seniori do zrekonstruovaného domova svatého Václava ve Staré Boleslavi. Slavnostní otevření bude ve středu, kdy domov požehná pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Podrobněji Jarmila Lomozová z arcidiecézní Charity Praha, která má domov ve správě.
2: Kněžský domov svatého Václava je unikátním zařízením, jedním ze dvou podobných v celé České republice, které pečuje o kněží ve stáří a o další lidi, kteří celý život sloužili církvi a kteří chtějí prožít stáří v duchovním prostředí.
1: Po převzetí domova do správy pražské arcidiecézní Charity v roce 2020 bylo zřejmé, že objekt vyžaduje kompletní přestavbu.
2: Domov sídlí v historické barokní budově v centru Staré Boleslavy a dům nebyl úplně přizpůsoben moderním standardům provozování pobytového sociálního zařízení. Ta rekonstrukce přinesla komfortnější prostředí pro seniory, jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, kompletní bezbariérovost, která do této doby chyběla, více společenských místností, ale také vlastní koupelny a WC na každém pokoji. Skvělé je, že budeme nyní moci z lůžky se pohybovat na zahradu a do kaple, rozšířené dveře a ta bezbariérovost umožní i lidem, kteří jsou poutáni na lůžku, vyjet ven za krásného počasí a trávit čas na zahradě. Samozřejmě pro seniory je důležité, že byla obnovena kaple, ale zároveň zůstala ve své původní kráse s původním vybavením, na které jsou zvyklí a které mají rádi.
1: Dále byly obnoveny veškeré technické systémy a fasáda získala zpět své původní světlejší barevné provedení, pokračuje Lomozová.
2: Pro arcidiecezní Charitu Praha je také důležité, že dosáhneme úspory energií zhruba o 20%. Je pěkné, že se podařilo jednak sladit ty požadavky na moderní péči o seniory se záchranou barokní budovy před dalším chátráním, takže pro nás bylo důležité ve spolupráci s památkáři i právě ta citlivá obnova historické hodnoty této budovy, která dříve byla probožstvím a pochází z 18. století.
1: Před zahájením rekonstrukce bylo nutné vyřešit, kam seniory dočasně přestěhovat.
2: Museli jsme najít náhradní ubytování, náhradní prostory, kde by jsme zajistili péči tak jako doposud. Našli jsme zázemí jednak v charitním zařízení v Praze Třeboradicích a také v teologickém semináři v Praze Dejvicích. A celá ta rekonstrukce pro nás vlastně skončila až v momentě, kdy se seniori vrátili do obnoveného domova. Vítali jsme u dveří slovy vítejte doma a u mnohých bylo vidět dojetí a obdivovali ty prostory, říkali, že jsou krásné. Už to vstup foaje je překvapilo, protože dříve tam bylo poměrně necitlivě vestavěna kuchyň a jídelna. Teď jsou ty prostory tak, jako to dříve bylo, když tu budovu stavili, tak veliké vzdušné foaje s průhledem do zahrady. Rekonstrukci kněžského domova svatého Václava bylo možné uskutečnit díky dotaci z Národního plánu obnovy, ale tu stavbu bychom nikdy nedokončili bez přispění stovek individuálních dárců. Moc děkujeme za podporu, za vaši štědrost, za nejenom finanční přispění, ale i za to modlitební úsilí, abychom tento velký a důležitý projekt mohli zdárně dokončit.
1: Uzavírá na Proglasu Jarmila Lomozová z arcidiecézní Charity Praha. Připomeňme, že slavnostní otevření domova svatého Václava ve Staré Boleslavi se uskuteční tuto středu od 15 hodin. Program zahájí mše svatá, následovat bude požehnání domu a prohlídka společných prostor.

Bylo to všední jako městský kouř, řekla jsi to tiše, jak když padá z vlasů prach. Pojedem trochu pryč, docela někam jinam, kde Bůh se chystá nad vodama v tmách. A pak si řekla, vem si déšť, to slunce šílí. A já řek, proč právě já? Ráno jsme někde stáli, vlhký a chladný, s cigárem v dlaně a s nedůvěrou k psům. Řekla, z tohle je Kairo, když projdeme městem, může mít dál až k hyenám a lvům. A pak si řekla, vem si stín,

a objevil nás Fenek, ušatej anděl, malej a vlídnej, tlumočník a brach. Řekla, tohle je dobrý, máme tu zenámí, který se ujmou našich drobných snah. A pak si řekla, vem si meč, tvá láska šílí. A já řekl, proč?

Pak změnil jsem svý jméno, oči a čísla, a možná věk, a možná taky křest. A tápal kolem ohňů, ve stopách zvířat, zběsily bídnou blahovůlí hvězd. A ty si řekla, mně si ve...

Je 8:30, pondělí 14. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle církevního kalendáře slavíme svátek povýšení svatého kříže. Před 705 lety vydechl naposledy italský básník Dante Alighieri. 140 let nás dělí od narození Jana Masaryka, syna prvního československého prezidenta, diplomata a ministra zahraničí, spoluzakladatele OSN. V březnu 1948 byl nalezen mrtev pod okny Černínského paláce. Připomínáme také úmrtí jeho otce, zakladatele a prvního prezidenta samostatného Československa, politika, filozofa a sociologa Tomáše Garrigua Masaryka 14. září 1937. 95 by dnes oslavil hudební skladatel, dirigent, badatel a pedagog Pavel Blatný. Odešel v roce 2021. Rovných 35 let je na věčnosti obnovitel katolické církve na Moravě po pádu komunismu olomoucký arcibiskup František Vaňák. 47. narozeniny slaví naše redaktorka vážné a duchovní hudby, flétnistka a hudební pedagožka Kateřina Grafová. 60. má kněz a teolog, molekulární biolog, bioetik a vysokoškolský učitel páter Marek Orkovácha, farář v Lechovicích u Znojma, autor knih. 71 let se dožívá papež Lev XIV. 81. narozeniny slaví hudební skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř. O rok starší je architekt profesor Jiří Suchomel, spoluzakladatel a emeritní děkan Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci. 85. má sochař Jan Šimek, 90. malíř, grafik a ilustrátor, hudebník a spisovatel Jiří Andrle. A svátek slaví Radka, jmenuje slovanského původu a znamená radostná nebo radující se. Tak Radkám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A podle pranostiky po svatém kříži podzim se blíží. Ještě počasí, ráno a dopoledne bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, v severozápadní polovině Čech čekáme srážky jen místy a vyskytne se tam i zmenšená oblačnost. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat a nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na severovýchodě bude mezi 16 a 19 stupni a v 1000 metrech na horách kolem 14. Tolik o počasí. Na Proglasu ještě pokračujeme půl hodinky ranním proudem písniček, od 9. hodiny nabízíme pořad Před kostelem. Dnes přinese reportáž z Mnichova, kde zástupci festivalu Meeting Brno převzali z rukou bavorského státního ministra pro evropské záležitosti vysoké státní vyznamenání, bavorskou evropskou medaili. Svobodný stát Bavorsko tímto ocenil dlouhodobé úsilí festivalu o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a otevřené vyrovnávání se společnou historií. Akce se také zúčastnil a na místě natáčel Martin Holík. Následovat budou písně, potom zprávy Českého rozhlasu Plus v 10 hodin, v 10.15 naladíte relaci Rádia 7 Stopy, od 10.30 voničku lidových písní, kterou pro vás připravuje hudební redaktorka Helena Bretfeldová, a v 11 hodin čteme na pokračování. Dnes to bude 20. část knihy podepsána Charlotte, kterou máme rozečtenou, autorky Sophie de Millenheim, a čtou Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. To je tedy pozvánka na ráno a dopoledne s Proglasem. A teď už nebem letí a Bára Basiková.

0: V kostele Krista Spasitele na pražském Barrandově o dnešním svátku povýšení svatého kříže poprvé představí veřejnosti novou křížovou cestu. Program začne v 18 hodin mší svatou. Po ní bude následovat prezentace uměleckého díla. Na varhany vystoupí Pavel Čížek. Hostem Proglasu je v tuto chvíli farář Miloš Sabo. Dobré ráno do Prahy, vítejte na Proglasu.
1: Dobré ráno všem.
0: Křížová cesta je dílem akademického malíře Pavla Šlegla. Prosím, prozraďte nám, jak došlo k navázání této spolupráce a jak dlouhý byl proces tvorby.
1: Křížová cesta se vytvářela postupně, protože kostel Krista Spasitele na Barrandově byl vysvěcen teprve v roce 2020 a různé doplnění, které s kostelem souvisí, tak se vytvářejí postupně. Já jsem na Barrandově teprve pár měsíců křížovou cestu ještě vybíral můj předchůdce a vím, že to byla dlouhá cesta, protože do toho moderního kostela není vhodné úplně instalovat jenom nějakou křížovou cestu klasických 14 zastavení na obrazech a i ta dispozice kostela, kde se k tomu nabízela pouze jedna zeď, ten výklenek, tak už to všechno nějak nasměrovalo k tomu, že umělci, kteří byli přizváni, aby se zúčastnili výběrového řízení, tak byli postaveni před nelehkou úlohu, nelehkou situaci na jednu plochu nějak umístit těch 14 zastavení.
0: Tato křížová cesta vznikla jako škrábané z grafito, tedy in situ, což znamená na stěnu kostela. Mohl byste nám trošku tuto výtvarnou techniku přiblížit?
1: Tak to je otázka spíše na umělce, protože já jsem v tom laik, ale měl jsem možnost sledovat pana mistra Pavla Šlegla. Nejdříve sundal kompletně tu omítku, která tam už byla na zdi, a na tu zeď vlastně nazoval tu omítku nově, do té omítky postupně napouštěl tu barvu modrou nebo červenou v různých odstínech, aby se vyjadřovaly určité emoce, ale také to, co se chtělo potom zobrazit na té ploše, a do té mokré čerstvé omítky se potom ryly ty reliefy, z kterých se pak vyklubaly u některých zastavení pouze náznaky, u některých zastavení větší, zrozumitelnější symboly a u některých zastavení rovnou tvář Krista nebo Panny Marie. Takže je to velmi zajímavé, nebo bylo to velmi zajímavé sledovat, jak tuto křížovou cestu neobvyklým způsobem pojal a jak ji vlastně přímo na té zdi tvoř.
0: A co říkáte na výsledek, jak na vás tato křížová cesta působí?
1: Já myslím, že je dobré nechat posluchače, aby se přišli sami na to podívat. Tím, jak je to moderní umění, tak si bude získávat své fanoušky, ale určitě také své odpůrce. Ono to musí dozrát, není to klasická figurální křížová cesta, takže mnoho lidí, včetně mě, protože já jsem přišel už do hotového řešení, nebyl jsem u výběru, takže jsem musel si zvykat, musel jsem nasávat tu atmosféru a myslím, že do toho moderního pojetí kostela se moderní křížová cesta zkrátka hodí.
0: Už jsme zmínili na začátku, že to dnešní představení křížové cesty veřejnosti bude po večerní mši svaté v 18 hodin. Už máte termín jejího žehnání?
1: Ano, žehnání k této nové tohoto nového uměleckého díla proběhne tuto neděli 20. září a zvu srdečně na mši v 10.30. Tým, který přijal pozvání a požehná nám toto dílo, je emeritní litoměřický biskup Jan Baxant.
0: Hostem ranního Proglasu byl Miloš Sabo, farář v kostele Krista Spasitele v Praze na Barrandově. Moc vám děkuji za rozhovor, děkujeme za pozvání do Prahy a přeji pěkný den.
1: Taky přeju hezký den, nashledanou.
0: Naslyšenou.

0: Nejstarší filmový festival na světě a jeden z nejprestižnějších skončil v sobotu v italských Benátkách. Hlavní soutěže posuzovala mezinárodní porota 83. ročníku celkem 21 filmů. Svoje ceny udělily i nestatutární poroty vyslané křesťanskými oborovými organizacemi, protestantským Interfilmem a katolickým Signisem. V té pracovala i česká filmová teoretička a novinářka Barbora Cihelková z deníku Právo.
1: Musím říct, že jsme i s kolegy byli z těch 21 filmů skutečně nadšení. Nebyla jsem nikdy na Berlinále ani v Cannes, byly to i moje první Benátky a opravdu jsem viděla, že pověst toho festivalu nelže. Ten výběr je vynikající, je to velice prestižní přehlídka, takže ta úroveň tomu odpovídá. A s kolegy byly skutečně chvíle, kdy jsme si říkali, že kdybychom vybrali kterýkoliv z těch filmů, tak nesáhneme vedle, protože byly skutečně vynikající. My nehledáme film, který by byl primárně náboženský. Chceme film, který má určitý duchovní přesah. Zároveň nám záleží na tom, aby byl skutečně umělecky hodnotný. Sledujeme ve filmech etické či morální konflikty, společenské problémy současné doby, zajímají nás témata, jako je soucit, odpuštění a lidská důstojnost. Takže nakonec po dlouhém váhání, protože to bylo opravdu těžké, tak jsme nakonec vybrali film Hirokazu Koredy, Look Back se jmenuje, a vypráví o dvou dívkách, sleduje jejich zhruba 13 let trvající přátelství, ty dívky tvoří mangu a nakonec se jejich cesty rozejdou a jedna z těch dívek se dostane do takové existenciální krize, kdy uvažuje o své odpovědnosti, uvažuje také o odvaze a hledá cestu ze svých výčitek svědomí. Nakonec dojde ke smíření, takže to se nám právě velmi líbilo, že ten film nabízí určitou naději a východisko. Zároveň je to taková naděje, která není laciná. Ten film nebyl explicitní. Museli jsme v něm ty významy trošku hledat. Zároveň byl esteticky velmi půvabný. Střídali se v něm japonská roční období a ty filmové obrazy byly skutečně krásné. Takže tohle už samo o sobě nabízí určitý spirituální přesah. A sám Koreda film označil jako cestu ze své vlastní krize. Byl to film skutečně emocionálně silný, ale nedali jsme mu cenu proto, že by nás dojímal, ale protože to byl skutečně velice kvalitní film o smíření a o cestě z existenciální krize a o tom, že nám může přinést útěchu také umění a tvorba.
0: Také porotu Světové katolické asociace pro komunikaci Signis podle Barbory Cihelkové zaujal vítězný film celého festivalu. Zlatého lva si letos v Benátkách vysloužilo historické drama jediné režisérky v soutěži, dánsko-egyptské tvůrkyně Máji El Tukijové, Neznámá žena.
1: Ten film vypráví o ženě, která se snaží přežít období druhé světové války. V té době přijímá nějaké kompromisy, chová se možná způsobem, na který by nemusela být úplně pyšná, ale zároveň ten film nastavuje otázku, jestli je morální tuto ženu soudit, jestli v tom světě ovládaném muži nebyla spíš jen jakousi hračkou a objektem a obětí té války a té dané situace.
0: Který další film z letošní benátské přehlídky by porotkyně Signisu Barbora Cihelková posluchačům Proglasu doporučila?
1: Co si myslím, že půjde téměř jistě do české distribuce, do českých kin, tak to je film s Penelope Cruz a Javierem Bardemem. Je to film Bunkr Floriana Cellera. Vypráví příběh manželského páru. Ten muž je architekt a má přijmout takovou kontroverzní zakázku na postavení bunkru pro velmi bohatého člověka, který se v tom bunkru hodlá skrýt před nějakou případnou světovou katastrofou, ať už ekologickou, nebo před nějakým hrozícím válečným konfliktem. A Javier Bardem v podání toho architekta se svou manželkou Penelope Cruz vedou takové morální debaty, existenciální o tom, vlastně jaké

0: jaká práce je přijatelná a jaká ne. A ta manželka mu připomíná, že vždy chtěl stavět nemocnice a knihovny a další důležité budovy a že tahle ta zakázka je přeci kontroverzní a že bohatí lidé se nemají skrývat v takovýchto těžkých situacích a naopak oni mají být ti, kteří mají poskytovat nějakou podporu těm chudším a nezavírat se do bunkru. Nebudu prozrazovat, jak to dopadne, ať určitě diváci přijdou z těch do kina.
1: Francouzské drama režiséra Stefana Brizeho Dobrý malý voják se vysloužil cenu za nejlepší scénář od Mezinárodní festivalové poroty v Benátkách a za cenu za podporu mezináboženského dialogu od poroty protestantské organizace Interfilm. Jako mimořádnýho podle Barbory Cihelkové vnímala i porota katolického Cygnisu.
0: Tento film vypráví příběh ženy, která pracuje v korporátu, a také vlastně přestože je dobrý člověk, tak deformovaná tím prostředím se začne chovat způsobem, který není eticky možná úplně v pořádku.
1: A co si porotkyně Cygnisu odvezla z festivalových Benátek?
0: Určitě na to budeme vzpomínat na jako obrovský umělecký zážitek a zároveň lidský zážitek, protože bylo opravdu velice zajímavé se setkávat se stejně naladěnými lidmi v porotě a moci se s nimi bavit o tak krásných věcech, jako jsou filmy, takže tohle považujeme za velké požehnání a odjíždíme s velkou vděčností.
1: Tolik z telefonického rozhovoru s Barborou Cihelkovou, členkou nestatutární poroty Světové katolické asociace pro komunikaci Cygnis na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách.

0: Milí posluchači, v Proglasu dáváme vždy rádi přednost potěšujícím zprávám o příznivých událostech. Jednou z nich bylo jistě předání Evropské medaile svobodného státu Bavorsko, udělované podle poměrně přísných pravidel. Medaily převzali v Mnichově v úterý 8. září o Mariánském svátku čtyři hlavní protagonisté festivalu Meeting Brno. Petr Kalousek, Jiří Motl, Veronika Smyslová, David Macek. K ním patřil osmičlenný doprovod. Sedíme v podvečerní hospůdce a já se tebe, Davide Macku, zeptám na účastníky vašeho týmu, kteří ovšem teda mohli přijet do Mnichova, a jednou z nich je Šarlota Kadaňková.
1: Šarlotku my jsme poznali v minulých letech, když jsme spolupracovali se všemi dobře známou organizací Mary Smiles, které se Šarlota v minulých letech věnovala, myslím, jako jediná tam měla na starosti marketing, a to pro svůj ještě relativně jako nízký věk dokázala udělat z Mary Smiles vlastně takovou značku, jak je dneska všichni známe. A ona potom nějak se rozhodla skončit, odjela do Ameriky. Vím, že ta její rodina patří k charismatickému hnutí a že tam mají nějaké zázemí, tak tam strávila několik měsíců v takovém intenzivním čase. A na začátku letošního roku jsme měli nějakou poradu a já jsem najednou slyšel, jak si dvě kolegyně, byla to Veronika a Markéta, mezi sebou něco říkají, že má zkusku se Šarlotou. A já jsem byl zrovna trochu mimo, nedával jsem pozor, jak jsem slyšel to jméno, tak jsem úplně vystřelil. A když jsem si uvědomil, o kterou Šarlotu se jedná, tak jsem okamžitě řekl, že pokud zhání práci, tak to rozhodně jako chceme. A další den jsem se Šarlotou seděl asi přes 2 hodiny v podnebí v brněnské kavárně. A potom s ní seděla Veronika. A jsem ohromně rád, že se Šarlota rozhodla, měla více nabídek a rozhodla se pro nás. Byla pro nás velkou posilou v tom čase před letošním meetingem, před těmi sudetoněmeckými dny v Brně. A je to člověk neuvěřitelně ryzí. Je to mladá, krásná žena, která se opravdu modlí, která má opravdu velice intimní vztah s Bohem. A je to pro mě takové jedno ze světel, které máme v rámci toho týmu.
0: A ona je, myslím, rozená, nebo základním bydlištěm ve Střelici.
1: Ano.
0: U Brna.
1: Myslím, že její rodiče tam právě hrají velkou roli v tom centru. Já teď nevím, jestli je to Komunita blahoslavenství, anebo Hnutí charismatické obnovy. Teď to trošku jo, asi míchám. Jo, přesně takhle to je, ano.
0: Tak, yes. Tak a ještě je tady z týmu Jana Urbanovská.
1: Jana Urbanovská vlastně není z našeho týmu. Ona je politoložka nebo odbornice na mezinárodní vztahy z Fakulty sociálních studií. Ale protože se tam věnuje do hloubky po léta, jak na té vědecké úrovni česko-německým vztahům, tak je taky nesmírně zapálenou a obětavou dobrovolnicí se specializací na německé hroby. Mnoho hrobů opečovala, opečovává, průběžně dělá takové výpravy, do kterých zapojuje své studenty do pohraničí, kde na místech, kde jsou na tom německé hřbitově asi úplně nejhůř, a vůbec nevypadají důstojně, tak je dávají nějak do pořádku, ale vím, že taky v Brně se o některý z hrobů osobně starala, myslím, že do toho dávala i vlastní peníze. Tak tě po léta se nějak známe, přátelíme, a když jsme měli možnost alespoň pár lidí pozvat tady na toto předávání bavorské medaile, tak jsem si nějak přál, aby Jana mohla jet s námi taky. No, protože pro ně je to samozřejmě taky zajímavé z hlediska té její odborné profilace. Dostane se do úřadu bavorské vlády, dostane se přímo do kontaktu s bavorským ministrem pro evropské záležitosti a s dalšími těmi hosty. A já sám z té fakulty taky nějak pocházím, tak mám trochu představu, jak je to pro ty akademiky důležité, když nejenom o tom předmětu svého studia čtou a mluví a a nějak sledují ho na dálku, ale když můžou se třeba dotknout těch konkrétních míst, potkat se s těmi konkrétními lidmi i v tomto pohledu vlastně Meeting Brno je věrný své misi a je tady proto, aby se prostě lidé mohli osobně setkávat a dotýkat míst.
2: Já jsem ostatně byl mezi pozvanými, taky moc si toho vážím. Řekl bys ještě nějaké další protagonisty, kteří stojí za zmínku a kteří tady nemohli být?
1: První mě napadá Marie Kala, která svým hlavním zaměstnáním učí vojáky na univerzitě armády, aby dobře mluvili francouzsky. Tak to je taky velmi zajímavá mladá žena, která je s námi od letošního roku, nebo možná od toho loňského už. A ta z nějakých důvodů s námi dnes prostě nemohla jet, tak to je přímo dáma, která tvoří ten náš tým. No a jinak, kdybychom se mohli sebou brát jako širší okruh podporovatelů, ta slavnost byla prostě taková, že každý z nás mohl vzít sebou pouze dva lidi. Takže to bylo skutečně takto omezeno. Vzhledem k tomu, že jsme tady v Mnichově v parlamentu dostávali jednu cenu v červnu, kdy jsme pozvali některé přátelé a mohli jsme je pozvat, tak teď jsme zase pozvali tady tento okruh. Mm-hmm. A jsme velmi rádi, že si udělali čas a mohli jsme to žít spolu jak na úřadu pavorské vlády v tom krásném sále z kopulí, tak taky teď třeba večer, jak si říkali, jsme v jedné z těch menších mnichovských Biergarten pivních zahrad. Takže to můžeme takhle spolu prožívat.

0: Před i po slavnosti jsem se ptal v jakýchsi mikromedailoncích na jejich kolegy a kolegyně. Začne Jiří Motl. Jiří, já bych se tě rád zeptal na další z protagonistů kolektivu, a to je Monika Zemanová.
1: Monika Zemanová je z Ořechova, je ze Slovácka, je od dětství tanečnice, tančila ve folklorním souboru, potom pracovala pro profesionální soubor folklorní a Monika tam pracovala jako člověk, který pracuje ve vztazích s veřejností, jak se moderně říká PR, a je v tom velmi šikovná, vyzná se v tom, jak komunikovat s lidma přes tyhle ty sítě se vším, co s tím souvisí, ale je taky výborná produkční, to znamená, že ona umí zařídit vystoupení nejenom folklorní, ale jakékoliv divadelní, dokáže ho prostě na klíč zajistit od A až do Z, na to asi není často úplně celý popisovat, ale vystoupení samozřejmě začíná třeba půl roku před tím, než je to datum, které známe potom v divadle nebo na tom místě, kde se to má stát, i ve veřejném prostoru, a proto jsme ji přizvali k Meetingu Brno, protože Meeting Brno v naprosto různých prostředích šitých na míru potřebuje tyto akce mít zajištěny a Monika je dokáže celý zajistit a navíc ještě šikovná moderátorka.
0: David Macek říkal, že ti často kryje záda Monika. Kdo ji vytáhl do meetingu?
1: Ona se přihlásila sama na konkurs a byla v něm úspěšná. Takže ona byla jednou z více lidí, která prostě prošla výběrovým řízením jako širším, a já jsem se přiznal, že Moniku znám až potom, co ji úspěšně vykonala.
0: A má dva kluky, broučky?
1: Má. Jeden je prvňák, jak jsme se teď ujistili. A je to máma, která prostě musí ještě samozřejmě mít tu třetí směnu a oběhat to všecko potom s těmahle klukama, no.
0: A ten Ořechov, to je který Ořechov?
1: No, ten je na Slovácku u Polešovic.
0: Ano. A ty, to dodám ještě, ty jsi z Řečkovic, ale úplně původem?
1: Já jsem úplně původem východočech po rodičích. Moje maminka pochází z Nového Města nad Metují a můj tatínek z Hlinska v Čechách. A seznámili se oni oba, jsou houslisté, a seznámili se nejdřív na konzervatoři a ve třetím ročníku na JEMu už jsem se ohlásil já. A zůstali jsme na Moravě.
0: Ano. Takže ty jako vystudovaný hudebník, muzikant a všechno možné si nakonec ekonomem, rozpočtářem a zháněčem poslední, od prvního do posledního.
1: No, je to tak. Já jsem začal pracovat tady s tímhle v komorním orchestru mého táty, který od 70. let byl vedoucí brněnského komorního orchestru, který má v rozhlase řadu nahrávek i objevitelských, protože táta se zajímal především o barokní a klasickou hudbu, ale tím, že procházel kroměřížský archiv především, tak tam našel spolu třeba s Milošem Štědroněm a těmito muzikology, tak tam našli skvosty, které potom premiérovali znova po 200-300 letech, a táta neměl čas se zabývat managementem až tak, takže já jsem mu s ním začal nejdřív pomáhat, a protože mě šly jazyky, tak jsem začal jezdit i na turné s tím tátou a tam jsem se lidas čemu přiučil za pochodu, a teď se to hodí i v tom meetingu.
0: Je, teď dosedl Petr Kalousek, šéf tohoto uskupení, vlastně čistěný spolku. A já se tebe, Petře, zeptám na Anku Novosadovou.
2: Hanka s náma už dělá mnoho let, nedokážu přesně říct, kolik, a ten její největší přínos, který zase určitě ceníme všichni, je v tom, že zkrátka Hanka to, co jak si dostane za úkol zařídit, tak zařídí, pak když se naskytnou komplikace libovolné velikosti, tak vždy vyřeší a nikdy o nich nemluví, nebo rozhodně ne v tom okamžiku, kdy se dějí, a je na ní nejen v tomto ohledu naprosto perfektní spoleh, a proto s ním moc rádi spolupracujeme.
0: Odkud to napochází a co má vystudováno, nevíš?
2: Jo, to se zeptej. Jo, ale to neskomolím. Teďka už jaksi, to asi není použitelný do rádia, ale myslím, že studovala Pajdák a v Brně, a ona je, myslím, Brňák, jako Poleno, jako já, a takových je nás málo.
0: Davide Macku, rád bych se tě zeptal na možná úplně hlavní protagonistku Meetingu Brno, a tím je Veronika Smyslová.
3: Veronika je takový gejzír energie. Já jsem velmi rád, že se nám ji povedlo někdy před asi 5 lety získat pro Meeting. Je to dáma, která vnesla skutečně nejenom energii do toho našeho týmu, ale taky trošku jako těch procesů profesionálních se nám spolu s ní dostalo. Takže to je Veroničin velký přínos. A v posledních letech, nebo teď v poslední době, tak zesiluje taky přítomnost ženských témat, což je, myslím, pořád v naší společnosti důležité. Takže se takhle třeba příští rok hodláme dívat například na přívýročí Charty 77 a budeme to brát zejména prismatem těch žen, které byly do Charty zapojeny nebo podporovaly své muže. O Veronice bych toho mohla vykládat mnohem víc. My s mojí ženou jsme její běžmovací kmotři mimo jiné, ale to by bylo nadlouho.
0: Jejím doprovodem byl také její manžel Oldřich.
3: Oldřich Smysl. Olda je hercem a bardem Městského divadla v Brně a asi není ročník, na kterém by ho naši návštěvníci nemohli mu naslouchat, protože dokáže stvárnit opravdu velkou škálu věcí. Asi největším jeho majstrštykem, si vzpomínám, tak bylo takové osobní zpracování písní z muzikálu Jesus Christ Superstar. Vzpomínám si, že to bylo už před pár lety v zahradě starobrněnského kláštera, a on to od té doby už opakoval na více místech. To bylo opravdu strhující, takže Olda ten nám přináší profesionální pěveckou kulturu na té nejvyšší úrovni.
0: No a tobě dělala garde, důstojné garde, tvoje dcera Anička.
3: Anička, to je moje velká radost, protože ona teď nastupuje na vysokou školu, ale účastní se Meetingu Brno jako takový můj doprovod věrný posledních snad, já myslím, že aspoň 8 ročníků, že prostě možná u těch prvních úplně nebyla, jenom třeba na pouti smíření, ale velmi záhy začala se účastnit i různých diskuzí a dalších bodů programu. Nějaký to prostě, to prostředí dělá dobře, vyhovuje, takže to je opravdu, za to jsem opravdu velmi vděčný, jinak je to čerstvá absolventka Biskupského gymnázia a nastupuje na Filozofickou fakultu v Brně, tak jsem zvědavý, jakým způsobem se bude dál profilovat a jestli Meeting Brno v tom bude moct být i nadále nějak užitečný.
0: A tiskové zprávy od Meetingu Brno a PR práci bývá podepsaná Markéta Beková.
3: Markétu Bekovou jsme získali na přelomu loňského a letošního roku do Meetingu Brno, ale my se známe už delší dobu. Já jsem v roce 2022, když už Česko předsedalo Evropské unii, tak jsem pozval do zahajovací diskuze jejího manžela Mikuláše Beka, který byl tehdy ministrem pro evropské záležitosti, a napadlo mě ho nezvát samotného, ale právě s jeho ženou, abychom to zase nasvítili tak lidsky, co to znamená třeba pro manželský život, když je jeden z partnerů tímto způsobem exponovaný, jakože je ministrem pro evropské záležitosti země, která předsedá celé unii. A Markétu to potěšilo, potom mě pozvala, vzpomínám si, že to bylo v Břevnově u Benediktínů na oběd, a tam mi svěřila, že by velmi ráda pracovala v Národním pedagogickém institutu, kde já jsem tehdy působil, A to se skutečně nějak povedlo. Ještě vlastně předtím to ještě nikdo netušilo, že Mikuláš se potom stane ministr školství. To byla taková zvláštní souhra okolností o asi 3/4 roku později. Takže jsme s Markétou byli kolegové v Národním pedagogickém institutu. Dokonce jsme se účastnili společně některých zahraničních cest. Většinou buď to ona nebo já jsme organizovali a brali jsme další kolegy, pana ředitele a podobně tehdejšího. A ona je skvělá spojovatelka lidí, má neuvěřitelnou síť kontaktů, dokáže lidi mezi sebou propojovat a tohle všechno, tyhle všechny schopnosti teď uplatňuje a mnohé další v rámci našeho festivalu. Takže velká radost.
0: A na místo dosedla Veronika Smyslová. Verčo, ty mi řekni něco o jednom z asi nejdůležitějších lidí mítingu Brna, a to je David Macek.
4: David Macek, krom toho, že je spoluzakladatel festivalu Meeting Brno, tak je můj kmotr, takže pro mě osobně je to nenahraditelný člověk, pětmovací kmotr, přesně tak. A vlastně mě k Meeting Brno přivedl, protože jsme se seznámili přes Evu Lustigovou, která vystupovala v Meeting Brno, a následně on mě a moji sestru Karolínu Štorkovou oslovil, ať jdeme dělat komunikační strategii pro Meeting Brno. Takže David, myslím si, že tohoto pěkně popisuje, David je propojovač. David nejvíc asi říká to našemu, to všechno začíná setkáním a tím také žije a tím také neuvěřitelně obohacuje náš festival, protože propojuje nepropojitelné.
0: David pochází z Brna a jak to má s rodinou?
4: My říkáme, že má 150 dětí. David má 6 dětí neuvěřitelně krásných, kteří už někteří ty velké holky už nám i částečně pomáhají ve festivalu, a 4 chlapečky a bydlí v Brně, bydlíme kousek od sebe.
0: A to by vypovídala totiž Anička Matková, takže to už o tobě víme. A ještě bych se tě rád zeptal právě na Petra Kalouska, takže myslím, že to jsou dva nejdůležitější mužové nebo osoby z Meetingu Brno.
4: Jo, Petr Kalousek je, já bych řekla, chrlič nápadů. Občas jich má tolik, že mu zakazujeme je říkat nahlas. Teďka naposledy, když měl nápad přivést Vintonovi děti do Brna, tak to bylo tak náročné a tak narychlo, že jsem mu řekla, že další skvělý nápad až za 2 roky, prosím. No a pak přišly sudetoněmecké dny v Brně.
0: Nedodržel.
4: Takže David a Petr jsou samozřejmě nenahraditelnou součástí festivalu Meeting Brno. David, bych řekla, že je propojovač a vymýšlí nápady, a Petr Kalousek je nenahraditelnou součástí festivalu, protože se pohybuje v komunální politice a tak je pro nás strašně důležitý, protože ví, jaký dokument na co potřebujeme, protože často naše pořady znamenají, že musíme žádat o různé zábory, omezení dopravy, především při pouti smíření. Takže i toto je Petrova nezaměnitelná součást.
0: Kolik si lidí v tom týmu jsou za honorář, kolik jich to dělají dobrovolně, kolik z nich to dělá, takže když něco zbyde, tak to rád přijmu.
4: My máme stálý tým, který pracuje, řekněme, na dílo, že zkrátka mají jasné úkoly, které musí splnit v rámci toho roku. A těsně před festivalem nabíráme jak profesionální produkční, tak dobrovolníky. Letos jsme jich vlastně měli podle mě nejvíce za všechny ty ročníky, co já pamatuju, což je 5 let. Letos jsme jich měli asi 45.
0: Mm-hmm. Tak oni to byly vlastně 2 festivaly. Jeden byl Meeting Brno a druhý byl sudetoněmecké dny, že jo.
4: A třetí byla Pouť smíření. Vždycky říkáme, že Pouť smíření je vlastně další festival v tom našem festivalu, protože to je jedinečná akce, která vyžaduje vlastně skoro celoroční přípravy. Takže Pouť smíření je festival ve festivalu.

0: V bavorském státním kancléřství v Mnichově zástupci festivalu Meeting Brno převzali z rukou bavorského státního ministra pro evropské záležitosti Eriga Beiswengera vysoké státní vyznamenání, bavorskou evropskou medaili, německy Europa medaile. Svobodný stát Bavorsko tímto ocenil dlouhodobé úsilí festivalu o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a otevřené vyrovnávání se společnou historií. Zdůrazním to, co ještě jednou zazní, sbližování nemohou nést pouze politici a vlády. Potřebuje lidi ze středu společnosti, kteří ho naplní životem. A přesně to představuje Meeting Brno. Už 10 let posouváte kupředu proces, který se otevřeně a poctivě vyrovnává se společnou historií.
1: Vážené dámy a pánové, je mi velkou radostí moci vás dnes přivítat zde v kuplovém sále. A jsem velice rád, že zde máme celou řadu také dosavadních laureátů. Každý z vás je zde vítaný hostem. Vítám tady také srdečně kolegy ze zemského sněmu. Vítám tady také Charlieho, našeho integračního zmocněnce v roce 2013. Jsme spolu začali úzce spolupracovat. Vítám také milou Charlotte, taky vítám našeho přítele Bernda Posselta. Srdečně vítejte. Mám ohromnou radost z toho, že zde smím přivítat spoustu hostů, kteří pracují pro Evropu. Srdečně vás zde vítám u příležitosti udělení medaile za mimořádné zásluhy o svobodný stát Bavorsko v Evropě a ve světě. A dovoluji si také vyřídit srdečné pozdravy našeho bavorského ministerského předsedy Markuse Södera. Evropská medaile se uděluje již 36 let za zásluhy o svobodný stát v Evropě a za mezinárodní prestiž Bavorska ve světě. To se vše vztahuje na vás, vážení laureáti. Vy se právě zasazujete neúnavně za evropské hodnoty, za porozumění a přátelství v Evropě a přispíváte ke zlepšení vztahu na celém světě. Jste tedy vzory pro celou společnost právě ve složitých časech. A Evropa potřebuje naše úsilí, protože stojíme před velkými výzvami, ať už je to válka na Ukrajině, konflikty na Blízkém a Středním východě nebo kybernetické útoky. Ukazuje to, že Evropa musí být schopná jednat, musí zajistit bezpečnost a svobodu, zůstat ekonomicky silná, držet krok s technologickým vývojem a tento technologický vývoj je tak důležitý právě v oblasti celosvětové konference schopnosti. Také právě v době zranitelných dodavatelských řetězců potřebujeme spolehlivé partnery. A Evropa se musí zlepšit a především se musí zjednodušit. Příliš byrokracie, příliš předpisů nás jenom brzdí. Evropa musí přinášet jasná řešení, která se budou promítat do každodenního života občanů, protože to je nesmírně důležité pro akceptanci Evropy. A hlavně nesmí Evropa zaspat, speciálně v oblasti technologického vývoje, umělé inteligence, a v celé řadě dalších jiných oblastí. Musíme Evropu podpořit a nesmíme ji přehnaně regulovat. Od dob France Josefa Strause platí, že Bavorsko je náš domov, Německo je vlast a Evropa je naše budoucnost. A jsme přesvědčeni jako státní vláda o tom, že v tomto smyslu chceme dále pokračovat. Chceme také napracovávat další reformy a chceme také posilovat výkonnost a inovace Bavorska. Chceme, aby Evropa nadále zůstala mírovým kontinentem, ve kterém bude zajištěna prosperita a dobrý život občanů. Potřebujeme Evropu, kterou budeme společně utvářet. Potřebujeme přesvědčené Evropanky a Evropany, kteří nás v tom podpoří, a to jste právě vy. Právě takové osobnosti dnes vyznamenáváme za jejich angažovanost pro Bavorsko v Evropě i ve světě.

0: geehrter Herr Staatsminister, sehr geehrte Frau Generalkonsulin.
1: V České republice původně byly informace, že se tomu tak nestane. Ale my jsme přesně doufali, že se nám to podaří. A jsme proto nesmírně potěšeni, že jsme nakonec k tomu úspěchu mohli přispět. Dnes, a to je zcela jisté, musíme být ti, kteří srdečně poděkují a kteří tady plnými doušky si užívají poděkování, kterého se nám dnes dostalo zde v Mnichově.
2: Po krátké děkovné řeči Petra Kalouska dodal David Macek jedinou větu, jež byla variací na bavorskou hymnu. Bůh s tebou, Bavorsko, a Bůh s tebou, Evropo. Nyní zazní jako modlitba i jako příslib šťastné budoucnosti bavorská státní hymna a také hymna Evropské unie.

0: bavorský ministr pro evropské záležitosti uděloval ocenění, medaily Svobodné země Bavorsko osobnostem, které se nějak zasloužily pro rozvoj Bavorska už vůči Německu a vůči celému světu. A když vedl nebo přivítal představitele Meetingu Brno, tak řekl, že jedna věc je mít deklaraci, ale čekat, že vláda s vládou něco uskuteční, pokud to nepůjde ze spodu, takže vlastně není naplněním. Zdá se ti, Davide Macku, že Meeting Brno je takovým projevem občanské angažovanosti, tedy cesty ze spodu?
1: My neznáme nic krásnějšího, než je osobní setkání. Nenadarmo říkáme, všechno začíná setkáním. A kdo ve svém životě krásné setkání někdy prožil, ten ví, že to jsou ty momenty, ke kterým se člověk s chutí vrací a je rozumné se k ním vracet a které mohou také změnit život. Ostatně, když se podíváme na stránky evangelií, tak jestli Ježíš používal nějakou metodu, tak to byla právě metoda osobních setkání. Takže v tomto smyslu my jsme vděční za to, že se povedlo před téměř 30 lety uzavřít česko-německou deklaraci, ale to jsou skutečně jenom takové ty právní rámce, které vytváří podmínky pro to, aby právě jednotliví konkrétní občané nebo skupiny občanů, přátel, mohli se začít setkávat a dotýkat se také těch ran z minulosti. A tohle je něco, co Meeting Brno posledních 10 let dělá a to, že si toho považují na bavorské straně, to považují za významné pro česko-bavorské vztahy, které jsou pro naši zemi zásadní, už jenom z toho důvodu, když se podíváme na ekonomické vazby, tak nenadarmo se říká, že ekonomicky my jsme téměř dalším spolkovým státem německým. Tak to je samozřejmě nadsázka, ale je prostě dobře, aby tady mezi námi fungovalo přátelství a aby ty rány z minulosti byly něčím, co nás spojuje, nikoliv rozděluje.
0: Jeden by si řekl, že 90-milionové Německo má do svých starostí, do svých úkolů, do svých ocenění osobností, ale jestliže před několika desítkami hodin ministr vnitra pan Dobrindt se vyjádřil, že to, co zažil v Brně, takže bylo zázrak, nebo že to bylo naprosto mimořádné a nezapomenutelné a nebyl sám. Myslím, že to byli tři němečtí politici, kteří se takto obdobně vyjádřili. Jeví se ti to jako možné, nebo je to nadsázka, nebo jak to je?
1: Já jsem vlastně osobně vítal ministra Dobrindta, když přijel na masový hrob 900 obětí brněnského pochodu smrti u Pohořelic a viděl jsem to pohnutí v jeho tváři. Poslouchal jsem potom spolu s těmi tisíci lidmi, se kterými jsme se tam zhromáždili, jeho proslov. Takže nemám důvod vůbec pochybovat o tom, že on mluví skutečně o své lidské zkušenosti, o tom, co prožil. A vážíme si toho, že k nám vážil cestu, navzdory tomu, že se s ním vlastně nesetkal žádný zástupce české vlády. O to důležitější bylo, abychom jako občanská iniciativa ho náležitě přivítali.
0: On Meeting Brno 2026 byli výjimečný tím, že to byly tedy tři festivaly, ne, jak se říká, ty dva, tedy pochod smíření z Pohořelic a druhý samotný Meeting Brno, ale že tam bylo vlastně ještě tady ten výjezd do toho německého krajinského sdružení do Brna poprvé v historii. Jak bude vypadat Meeting Brno 2027?
1: Jako hlavní téma příštího ročníku jsme si zvolili síla hlasu. Je v tom kus té naší zkušenosti, že nemusí být hned nakloněny všechny okolnosti, ale stačí, když člověk skutečně následuje ta velká setkání svého života a ono se to potom promítá nejenom do těch jednotlivých životů, ale třeba i do vztahu mezi národy, jako se děje právě nám ve vztahu mimo jiné právě s Bavorskem. Budeme si připomínat příští rok výročí Charty 77. My se celkově chceme zaměřit na ženské postavy, jak co se týká Charty, tak protože jsme při tom letošním ročníku prožili neuvěřitelně silné příběhy, ten fakt, že se sudetští Němci k nám symbolicky vrátili, tak doslova otevíral lidskou paměť, lidská srdce v rodinách a mnoho lidí začalo vyprávět a ukazovat dokumenty svým blízkým, o kterých do té doby vůbec nemluvili. A tyto příběhy nás přivedly k tomu, že se chceme také věnovat tomu, jakým způsobem se lidé, zejména ženy, vyrovnávají s těžkou minulostí, včetně těch případů, kdy dochází k rozmanitým formám zneužívání. Takže máme před sebou zase témata, která jsou docela těžká, ale když hledíme třeba na to, jak nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dokáže právě v těchto otázkách jednat naprosto otevřeně, přátelsky a napomáhá tomu, aby když už k těm hrůzám došlo, tak jsme se s nimi vypořádávali ve svých společenstvích v celé České katolické církvi, jak se sluší a patří, tak i pro nás je to příležitost ukázat takové příklady, jakési vnitřní katarze, které přináší, jestliže člověk třeba i najde pomoc v tom smyslu, že dokáže unést pravdu a dokáže se jí podívat do tváře a dokáže otevřít díky tomu novou kapitolu svého života, což mívá blahodárný vliv také na jeho nejbližší okolí.
0: Děkuji a přeji hodně sil a kéž k tomu přispěje i jakási radost z dnešní evropské medaile Svobodné země Bavorsko. Ať je Meeting Brno 2027.
1: Děkujeme pěkně a děkujeme Rádiu Progla za podporu.
2: Milí posluchači, jsem potěšen, že jsem byl také pozván jako zástupce Proglasu na tuto potěšitelnou událost. Omlouvám se za sníženou technickou kvalitu, mé nahrávadlo si hned po slavnosti odešlo k lékaři pro neschopenku, ale doufám, že i takto máte z tohoto záznamu velké potěšení a radost.
3: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
4: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
3: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Je 10 hodin a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 10 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vláda projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách. IKEMO porušoval zákon při zadávání zakázek. Nejvyšší kontrolní úřad odhalil chyby za 100 miliony korun. A ve švédských parlamentních volbách mírně vede středolevicová opozice. Zprávy a Martin Matějka. Zavedení možnosti očkovat i v lékárnách dnes projedná vláda. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Očkování v lékárnách by bylo dobrovolné a jen pro dospělé, tedy lidi starší 18 let. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Novela reaguje podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha na dlouhodobou potřebu zvýšit dostupnost očkování proti vybraným onemocněním u dospělých. Mohla by se tak zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě, říká Vojtěch.
3: Každou sezónu vidíme, že část pacientů, kteří onemocní chřipkou a jsou třeba i chronicky nemocní, mají diabetes a podobné nemoci, tak bohužel končí hospitalizací a v některých případech i úmrtím. Takže právě proto naším cílem je, abychom zvýšili proočkovanost proti chřipce.
2: V Česku se podle ministra zdravotnictví nechává pravidelně proti chřipce očkovat 8% lidí, seniorů pak asi čtvrtina. Pražský IKEM opakovaně porušoval zákon a chyboval v zakázkách, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. A kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. Porušení zákona odhalili u 15 tendrů za více než 380 milionů korun. Podle NKÚ nemocnice třeba zadávala veřejné zakázky bez soutěže, nebo si neověřovala, jestli nabízená cena není příliš vysoká. V IKEMu podle kontrolorů taky chybí i ucelená evidence vyřazeného majetku. Podle mluvčí NKÚ Hany Kadečkové zdravotnické zařízení porušovalo i rozpočtovou kázeň.
4: Opakovaně selhával i vnitřní kontrolní systém, který nedokázal odhalit porušování zákonů ani vlastních vnitřních předpisů. Bez zásadních změn hrozí, že se obdobné nedostatky budou opakovat i v budoucnu.
2: IKEM považuje závěry NKÚ za závažné. Podle mluvčí Barbory Brunslíkové už přijal několik opatření.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ve švédských volbách mírně vede středolevicová opozice, chybí sečíst ještě několik procent hlasů. Podle zatím sečtených hlasů bude nejspíš mít většinu skupina 4 stran vedených sociálních demokrací, a to o 3 mandáty. Sociální demokracie bude s jistotou nejsilnější stranou v parlamentu, získala ale historicky nejméně hlasů od zavedení všeobecného volebního práva.
5: Výsledky jsou velmi těsné a jasno, kdo vyhrál, nejspíš nebude dříve než ve středu. Teprve tehdy se totiž ve Švédsku sčítají korespondenční hlasy. Ty při několika minulých volbách zahrnovaly asi 3% hlasovacích lístků. Premiér Ulf Kristersson uvedl, že pokud bude mít levice většinu, bude výsledek voleb respektovat. Je ale připraven hledat varianty pro dle jeho slov nesocialistickou vládu, protože vyjednávání mezi středolevicovými stranami budou složitá. Strany jeho vlády ve volbách dokonce posílily, o voliče přišli jen krajně pravicoví švédští demokraté. Slavili například liberálové, menší strana se obávala, že z parlamentu zcela vypadne, na poslední chvíli ale velmi posílila. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: V jižním Tichém oceánu u ostrovního státu Vanuatu havaroval trajekt, nejméně jeden člověk zemřel. Pátrání po více než 30 nezvěstných pasažérech stále pokračuje. Podle místních úřadů nehodu způsobil silný vítr, ale možná i nedbalost posádky a přetížení plavidla. Loď vyplula i přes varování meteorologické služby před silným větrem a rozbouřeným mořem. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policie od včerejška pátrá po 62-letém Emilu Tkáčovi. Ztratil se při houbaření nedaleko Jindřichovice na Sokolovsku. Naposledy ho viděl jeho kamarád, když pohřešovaný od cesty na Mezihorskou zamířil směrem k Jedovníku. Hledaný Emil Tkáč měří asi 175 cm. Je vysoký, hubený a má prošedivělé vlasy i bradku. Na sobě měl maskáčové oblečení a holínky. Nemá u sebe mobil. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. 7 klíčníků dnes odpoledne otevře korunní komoru svatovítské katedrály Pražského hradu, kde jsou uložené korunovační klenoty. Ty pak převezou do Vladislavského sálu. Vedle koruny, žezla, jablka tam Pražský hrad vystaví také královské roucho a další artefakty.
6: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie.
7: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
6: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech.
7: Z první 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
8: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
7: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: V Česku bude tento týden většinou oblačno nebo polojasno, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Už dnes se bude postupně vyjasňovat. Zítra bude v nížinách Čech a na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia. Nejtepleji bude ve středu s maximy až 27 stupňů. Pak se znovu zatáhne a objeví se přehánky, ojediněle i bouřky. Ve čtvrtek by teploty neměly přesáhnout 20 stupňů. Podobné počasí vydrží i na konci týdne. Dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy stále komplikace u Chlumce nad Cidlinou. Na 62. kilometru řeší nehodu v omezení, projíždí se jen jedním pruhem a kolona má asi 4 kilometry a zdržení 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova u sjezdu na Slavkov je zdržení mezi kilometry 212 a 209 asi 15 minut. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova je kolona před letištěm, zdržení od Evropské asi 20 minut až do omezení ve sjezdu do Aviatické. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy, teď začínáme.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Hlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Po 16 letech odstupuje od dnešním svátku povýšení svatého kříže opat Maximilian Heim z čela cisterciáckého opatství Heiligenkreuz v Dolním Rakousku nedaleko Vídně. Více než 80 mnichů s doživotními sliby ze svého středu zvolí nástupce, prozatím administrátora. 65-letý opat Heim má nemocné srdce a úřad chce svěřit do mladších rukou. Žák Josefa Ratzingera, znalec jeho díla a laureát ceny Ratzingerovy nadace, je velkým kancléřem Filozoficko-teologické univerzity Benedikta XVI. V Heiligenkreuz. Do Loňska sloužil i jako opat a prezident rakouské cisterciácké kongregace. Má motto Cor ad cor loquitur, srdce promlouvá k srdci. Opatství Heiligenkreuz je druhým nejstarším nepřetržitě fungujícím klášterem cisterciáků a zároveň největším v Evropě.

Samota bez návratu, samota bez záchvatu, jen chlad do kostí bodá. Samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr. Samota v srdci, samota v naději, samota v dotec.

0: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Je 10 hodin a 15 minut, Proglas nabízí relaci Rádia 7.
2: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
3: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
4: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
5: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
6: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
7: I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůži.
8: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
9: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
10: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš. Dnešního vyprávění o cestě k Bohu se ujme Ivo Vobejda. Přeji vám hezký poslech.
11: Dobrý den, jmenuji se Ivo a dostal jsem příležitost se sdílet o tom, jak jsem poznal Pána Ježíše Krista a jak mi změnil a mění život. V dětství vlastně jsem vůbec nepřišel do styku s křesťany, kromě babičky, maminky mého tatínka, která byla katolička, která, když jsme k ní přijali, tak se vždycky modlila Otčenáše a zdráva si. A já jsem si z toho dělával legraci, stejně jako když ve škole se mě ptali, jestli věřím v Boha, tak jsem se vždycky smál a řekl, že vůbec nic takového mě nikdy v životě nenapadlo. Celé svoje dětství, vlastně i ta pubertální část mého věku, tak jsem se věnoval sportu, převážně fotbalu, hráli jsme každý den a byl to takový stereotyp. Do školy, ze školy, na fotbal, z fotbalu a druhý den vlastně to stejné. Po nějakém čase, když jsem skončil učiliště, tak jsem se setkal se svým kamarádem, spolužákem ze základní školy, říkejme mu Zdeněk, a sešli jsme se v tom, že jsme oba dva poslouchali hudbu. Poslouchali jsme hlavně hard rock a metal. Já jsem byl spíš toho založení tvrdší hudby, on byl spíš na ten psychedelický rock a vlastně se soustředil hodně na skupinu Pink Floyd a utráceli jsme peníze za jejich LPčka. V tehdejší době to nebylo levné. Poslouchali jsme to společně a diskutovali jsme o té hudbě, co ta hudba přináší člověku do života, jestli ho to nějak ovlivňuje nebo naplňuje. A při těch diskuzích jsme přešli na další téma těch našich diskuzí a to byla astronomie, že jsme se bavili o vzniku světa a jak asi svět vznikl. Četli jsme knihy Jiřího Grigara a ostatní, které se tím zabývaly. Hodně jsme zabředli i do fyziky, když nás to ve škole nebavilo, tak najednou to bylo pro nás hrozně zajímavé téma. A při těch diskuzích průběžně jsme došli i na jméno Ježíš Nazarecký. Hodně jsme se na toto téma bavili a hledali různé informace. Co je zajímavé dneska pro mě, že jsme ty informace hledali všude možně, jenom ne v Bibli. A došli jsme k tomu, že Ježíš Nazarecký nebo Ježíš Kristus, že to byl naprosto výjimečný člověk, asi největší ze všech lidí, že měl výjimečné schopnosti a říkali jsme si, je to velká škoda, že zemřel tak mladý. A později jsem potkal svoji manželku. Ten náš vztah se vyvíjel velice rychle, takže jsme se asi po 9 měsících vzali a byl vlastně konec všem těm diskuzím. Narodila se nám dcerka a já jsem, když jí bylo 30, tak jsem odešel na 2 roky na vojnu. Na vojně jsem potkal 2 křesťany a s odstupem roku. Jeden byl stejný ročník jako já a měl ve své skřínce Bibli, tehdy ještě kralickou, v které si četl. A vždycky, když nám dělali prohlídku a našel ji tam po litru k pluku, tak říkal, jestli si tu Bibli může půjčit, tak si jednou půjčil, pak mu ji zase vrátil. Občas jsme se na tohle téma bavili, ale ne nějak hlouběji. Ten druhý, to když nastupovali vlastně noví ročníky, přišel tam takový malý kluk, který působil velice plaše na první pohled, ale uvědomuju si, že dneska bych na něm rozeznával, že to byl člověk, který sice byl na první pohled asi plachý, ale měl svůj názor a svůj postoj. A nic ho nerozhodilo. To, že musel uklízet, to, že musel svým tehdy, jak se říkalo, mazákům dělat jídlo a tak dále, že na něj někdo řval, vůbec ho nevykolejil. Což mě posunulo vlastně trošku dál v těch našich úvahách o Ježíši Kristu, protože mě také o tom něco řekl a říkal mě vždycky, abych si přečetl Bibli. Po vojně, když jsem se vrátil domů, nastal klasický rodinný život. Ten rodinný život trval asi necelé 4 roky. Občas mi zavolal ten Zdeněk, ten můj spolužák, se kterým jsme vedli ty diskuze, a řekl mi, že uvěřil v Pána Boha a chtěl se mnou o tom mluvit. Ale já jsem neměl jsem zájem a nechtěl jsem tomu dávat čas. Asi po těch necelých 4 letech, když jsem se vrátil z vojny, mi v únoru 92. roce zemřel náhle tatínek na infarkt. V té době se promítal v Blansku film Ježíš a já měl lístky. Ty lístky byly na 16. února. 19. února byl pohřeb a z filmu nebylo nic. 13. jsem přijel k rodičům za maminkou a za sestrou zjistit, jak můžu pomoct, když tatínek odešel. A v době návštěvy přišel právě ten Zdeněk a nabídl mi svou pomoc a říkal, pomůžu ti s čímkoliv. Vzpomínám si, že jsem vůbec na to neměl náladu, poděkoval jsem mu a zavřel jsem mu před nosem. Po více jak měsíci po ztrátě tatínka mi zavolal a pozval na schůzku, kterou mívají s několika lidmi a mluví o víře. A když jsem o tom přemýšlel, tak nakonec jsem se rozhodl tam zajít a asi za měsíc jsem s kolegou z práce a jeho dívkou, kteří měli také zájem něco slyšet, je navštívili. Zajímavé bylo, že cestou, jeli jsme mým autem, mě zastavila policie a dostal jsem pokutu za ojeté pneumatiky. Přiznám se, že tehdy jsem váhal, jestli tam mám jet nebo nemám a nakonec jsem se rozhodl, že ano. Převážilo to, že jsem vezl ty 2. Kdybych jel sám, tak bych se asi otočil a jel domů. Dojmy z té schůzky byly různé, byly zvláštní, podivné. Dostal jsem Bibli, svoji první Bibli, český ekumenický překlad. Byli jsme tam se skupinou dalších lidí, kteří se modlili, zpívali, četli z písma. A když jsme skončili a rozcházeli jsme se, tak ta jedna sestra, která tam byla, na mě vyhrkla, tak co, už věříš? Tak jsem se podivil, říkám, ne, to nevadí, tak příště. No, takže já jsem se rozhodl, že už tam nepůjdu, protože něco, co nemám rád, je, když na mě někdo tlačí. Ale nakonec jsem přece jen ještě dal jednu šanci. Bylo to jinde, to setkání, a měl přijet nějaký kazatel z Brna. A můžu říct, že ty dojmy byly naprosto odlišné. Po tom setkání s ním jsem se těšil na další. Setkal jsem se s člověkem, který trpělivě odpovídal na moje dotazy, ty jeho odpovědi měly smysl. A co mě velice zaujalo, bylo, že ten člověk mě poslouchal. Že to nebylo o tom, že mě poslouchá ze slušnosti, ale že to bylo o tom, že ho zajímá to, co mu říkám, a že mě chce pomoct. Po čase se nakonec to společenství rozhodlo, že si pronajme v nějakém kulturním domě klubovnu a začali tam probíhat pravidelné bohoslužby. Biblická hodina v pátek, v neděli bohoslužba, kde bylo klasické kázání a chvály. A já jsem měl tehdy, nedokážu vysvětlit proč, ale měl jsem hroznou potřebu a toužil jsem tam být. Toužil jsem slyšet, účastnit se toho, co se tam dělo. A na základě toho slyšeného slova jsem poznal svou ztracenost a hříšnost, poznal jsem potřebu odpuštění a našel nové hodnoty pro další život. Když jsem přišel tehdy domů, uvěřil jsem, vydal jsem svůj život Pánu Ježíši Kristu, tak jsem to říkal své ženě a moje žena řekla, no jo, no to jsou zase tvoje nějaký zájmy, to tě přejde. Rok a půl na to uvěřila i ona. Tak jsme vlastně chodili do společenství metodistického sboru v Blansku, kde jsem se stal i starším, a posléze jsem začal fungovat a pracovat i jako pomocník kazatele. Nevím, jak popsat život s Pánem Ježíšem Kristem, protože jsou chvíle, kdy člověk je plný radosti, plný pokoje, plný lásky. Pak vám přijde do života situace, kdy vám málem manželka zemře při nepovedené operaci a vy víte, že se za ní modlili stovky lidí a přesto se ta operace nepovedla, přesto museli operovat znovu, přesto celý život se potýká s následky té nepovedené operace. Nese to bolesti, nese to těžkosti, nese to stres i psychické vypětí, prostě při tom všem. Přiznám se, že jsem tehdy na Pána Boha křičel a vyčítal jsem mu, jestli vůbec je, proč nepomohl. Bylo to před 23 lety a dneska mě za to strašná hanba, protože Pán Bůh tady není od toho, aby fungoval tak, jak chceme my, ale chce nám dát to nejlepší do našeho života. A touží potom, abychom mohli dobojovat ten náš boj do vítězného konce. A ono to stojí, sebezapření. Ono to někdy bolí. Ale ta odměna na konci je něco úžasného a nádherného. Jenom proto, že Boží syn neváhal jít na kříž, aby za mě položil svůj život. I když věděl, že spousta lidí ho odmítne, poplive, odkopne, vysměje se mu, přesto tam šel. A tak to je i taková pro mě výzva do dalšího života, že lidé jsme různí, ale máme svého Pána krále jako svůj příklad, kterého můžeme následovat. A můžeme ho následovat jenom proto, že nám svým duchem žehná, že nás vede, že nám odpouští, že nás posiluje a nám nenechá žádný hřích bez povšimnutí.
10: Život s Kristem se nedá popsat, protože jsou chvíle pokoje a radosti, ale zároveň přichází bolestivé okamžiky, kdy člověk neví, proč se dějí. Pán Bůh tady ale není od toho, aby fungoval tak, jak chceme my, ale chce nám dát to nejlepší do našeho života. Sdílel ve svém příběhu Ivo Vobejda a my jsme rádi, že jste jeho vyprávění poslouchali společně s námi. Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně víry, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Pokud byste se k dnešní epizodě chtěli vrátit, je k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Nalézt tam můžete i předešlé díly. Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.
1: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Holešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voníčky lidových písní. Začíná řada poprázdninových hudebních akcí a festivalů, posvícení a vinobraní. Pozvánka na tento víkend na slavnost vinobraní nám přišla z Bzence. Bzenečtí vinaři s městem Bzenec vás zvou na tradiční slavnost vína, která kromě ochutnávek, burčáků a vína nabídne pestrý folklorní hudební a doprovodný program. Zlatým hřebem je sobotní průvod krojovaných, v němž nechybí přehlídka bzeneckých souborů, muzik, Bachu s nymfami a paní Hraběnka. Čekají na nás stánky s burčákem a vínem, otevřené sklepy. Přijďte si užít vína a dobré zábavy. V dnešní voničce vám hraje muzika Vonica z Krumvíře. Přejeme ničím nedušený poslech a úspěšný týden.

Inspektor Rodlén vstupuje do přijímacího pokoje, kde ho vítá paní Dekošetová s úsměvem plným naděje. Dobrý den, inspektore. Máte něco nového? Včera jsme dali v novinách vytisknout článek, odpovídá. Doufali jsme, že někdo rozpozná ten manžetový knoflík, který jsme u vás našli. Musím vám přiznat, že jsme na reakce nemuseli dlouho čekat. Paní Dekošetová si s ulehčením oddechla. Ještě jsme toho člověka nedostali, ale nebude to už dlouho trvat, uvádí komisař věci na pravou míru. Ten manžetový knoflík nás přivedl na jednu důležitou stopu. Mohl jsem tak díky němu sestavit seznam podezřelých. Potřeboval bych vědět, jestli znáte tato jména, dodává. Navštívím pak rodiny ostatních obětí a dám jim tentýž seznam k přezkoumání. Vy si opravdu myslíte, že známe našeho agresora? Ptá se paní Dekošetová s potlačeným zachvěním. Kdo ví, je to přece podivné, že se tomu člověku podařilo vloupat se do tolika domů, aniž by ho kdokoliv vyrušil. V každém případě si nemůžeme dovolit opomenout žádnou hypotézu. Inspektor si prohledává kapsy obleku, až z jeho vnitřní kapsy vytáhne lístek, na němž je napsán seznam jmén. Bez rozmýšlení jej podává paní Dekošetové, ale najednou se zarazí v pohybu. Prosím vás o co největší diskrétnost, upřesňuje, než jí konečně list papíru podá. Nepřeji si, aby se rozkřiklo, že podobný seznam existuje. Co by na tom bylo špatného, když se jedná o podezřelé? Ptá se s údivem paní Dekošetová. Věc se má tak, váhá policista. Nejedná se o jen tak ledajaké podezřelé. Všichni muži na tomto seznamu jsou advokáti, přiznává nakonec. Paní Dekošetová zvedá s údivem hlavu. Ten manžetový knoflík, který jsme u vás našli, je totožný s modelem, jenž byl darován všem mladým advokátům, kteří byli přijati do advokátní komory města Lyonu v roce 1873. Jednalo se svým způsobem o dar u příležitosti promoce. Ta zpráva působí jako bomba. To, že by zabijákem vdov mohl být advokát, zanechává paní Dekošetovou ve velkém zmatku. Muž zákona? Vyslovuje nahlas své myšlenky. Bohužel ano, potvrzuje inspektor a téměř se za svůj objev omlouvá. Paní Dekošetová si konečně bere seznam, který jí policista podává. Pozorně si ho pročítá. Inspektor Rodlém před ní stojí a pozorně jí sleduje. Chce zaznamenat každou její, byť i sebemenší reakci. Po chvíli zavrtí paní Dekošetová negativně hlavou. Neznám nikoho z osob na seznamu, říká a vrací ho strážci pořádku. Je mi to líto. Policista jí seznam znovu podává a naléhá. Dovolte mi, abych vás požádal o jeho opětovné přečtení. Určitě jste si jej procházela v očekávání, že naleznete jméno některého z přátel či kolegů vašeho manžela. Pročtěte si jej znovu pozorně a ptejte se sama sebe, jestli vám jedno z těch jmen něco říká, byť jen vzdáleně, třeba jméno souseda nebo člověka, kterého jste mohla požádat, aby pro vás něco v určité záležitosti vykonal.

paní Dekošetová se znovu ochotně podvoluje inspektorovu požadavku. Bere si od něj list papíru, usazuje se do lenošky a soustředí se na čtení. Hned v prvních řádcích naráží na jméno, při němž sebou trhne. Její reakce inspektorovi neunikla. Někoho jste objevila? Ano, blekotá paní Dekošetová v rozrušení. Kdo to je? Spěchá na ní inspektor. Mr. Marcel Drion, vyslovuje zvolna paní Dekošetová. Je to náš bývalý soused, upřesňuje. Jaké byly vaše vztahy? Přinejmenším napjaté, vypráví vdova. Po mnoho let na nás vymáhal kousek půdy, až se to dostalo před soud a on prohrál. Jsem si jistá, že zuřil. Když jsme se s dcerou přestěhovali sem, tak nám přišel vyhrožovat, že chce zpátky peníze za prodej toho kousku pozemku. Mnoho lidí na ulici se ho pokoušelo uklidnit. O něco později jsem dostala úřední vyrozumění, které potvrzovalo předchozí rozsudek. Je to pro mě důkaz proti němu, kdyby po nás zase něco vymáhal. Inspektor je skloněný nad svým zápisníkem, kam si pečlivě zaznamenává všechno, co mu paní Dekošetová vypráví. Myslíte si, že by vám mohl usilovat o život? Ptá se náhle. Paní Dekošetová zbledla. Pan Drion? Chtít mě zabít? Mumlá znepokojeně. Inspektor Rodlen přikivuje na souhlas. Pochybuju o tom, koktá paní Dekošetová. Neměl nás v lásce, ale odtud až k... To je nemožné, i když je pravda, že by dokázal použít násilí. Paní Dekošetová ještě chvíli pochybuje, ale nakonec ze sebe dostává. Možná, že ano. Maminko, co se děje? Emílie spěchá do přijímacího pokoje. Její matka je smrtelně bledá. Inspektor stojící proti ní se jí snaží utěšit, ale nedokáže najít ta správná slova, která by jí pomohla najít ztracený klid. Maminko, opakuje Emílie, co je s vámi? Paní Dekošetová se na dceru, která právě přišla domů, hrdinsky usmívá. Vaše matka je znepokojena tím, co jsme právě společně objevili, vysvětluje jí policista. Co jste objevili? Ptá se s obavami Emílie. Máme podezření, že by možná tím nočním agresorem mohl být někdo z vašeho okolí. Teď zase zbledne Emílie. Někdo z našeho okolí? Opakuje vyhaslým hlasem. Určitým způsobem, odpovídá policista rozpačitě. Paní Dekošetová se mezitím trochu vzpamatovala. Bere dceru za ruku a chystá se jí oznámit tu novinu. Naším člověkem by mohl být pan Drion. Navzdory všemu očekávání nereaguje Emílie se stejnou dávkou emocí jako její matka. Trochu zbledla, ale starostlivě sevřela zuby. Inspektor ji pozoruje. Nezdáte se být tím zjištěním příliš překvapená, poznamenává. V podstatě musím přiznat, odpovídá Emílie, že mě to vůbec nepřekvapuje. Paní Dekošetová vraští obočí. Emílie, opatrně, ten člověk je příšerný, ale to z něj ještě nedělá kriminálníka. Vyhrožoval mi, maminko, přerušuje Emílie. Nic jsem vám o tom neřekla, abych vás nevystrašila, ale když tenkrát přišel až sem k nám a stropil ten skandál, tak mi při odchodu vyhrožoval. Paní Dekošetová nevychází z údivu. Co tím myslíte? Ptá se inspektor Rodlen. Když pan Drion odcházel, přešel kolem mě a šeptal mi, já se vrátím, však já se vrátím. Proč si mi nic neřekla? Vyčítá jí paní Dekošetová. Byla jsem z té jeho návštěvy tak rozrušená, že jsem vám raději nic neřekla. Na druhou stranu Konstancie Serisejová to může dosvědčit. Byla tenkrát se mnou. Tak vida, to začíná být velmi zajímavé, uzavírá inspektor a nasazuje si spokojeně na nos své brejličky.

Rochefort, 20. března 1794. Má drahá Elizabet, umím si představit, v jakém rozpoložení vás musel zanechat můj poslední dopis. Odpusťte mi, že jsem vám nenapsala dříve. Byla jsem v poslední době tak zaměstnaná, že jsem už neměla sílu ponocovat a psát vám o tom, co se se mnou děje. Některé večery jsem byla tak unavená, že jsem usnula na posteli ještě oblečená a v dřevákách. Dnes jsem se konečně rozhodla napsat vám a je toho tolik, co bych vám měla vyprávět, že ani nevím, kde začít. Vzpomínáte si, že jsem si slíbila dostat se do blízkosti všem těm kněžím, kterých den co den v Rochefortu přibývá? Podařilo se mi to, ale způsob, jakým se to stalo, vás asi hodně překvapí. Vděčím za to vlastně Tomáši z Tertru. Jak se to stalo? Dovolte mi, abych vám vyprávěla, co všechno se seběhlo v posledních týdnech. Poté, co mě Tomáš z Tertru přistihl, jak se ve svém pokoji modlím, jsem strávila nejhorší týden od začátku mého poslání. V La Rochelle jsem také prožívala chvíle velké úzkosti, ale v porovnání s mukami, jež jsem zakoušela v onom týdnu, to nebylo vůbec nic. Kromě toho, že jsem cítila, jak na mě těžce leží podezření, měla jsem ještě rozervané srdce láskou k tomu mladému muži, láskou, kterou cítím navzdory sobě samé. Během týdne, který následoval po tom, co mě pan z Tertru odhalil, jsem jej ani jednou nezahlédla. Dokázal se zařídit tak, že odcházel předtím, než jsem sešla ze svého pokoje dolů a vracel se až poté, co jsem se zamkla, tentokrát už na dva západy. Bez pochyby se dovtípíte proč. Dny ubíhaly nesmírně pomalu. Tím spíš, že občan Mober byl ochoten mi svěřovat čím dál tím méně práce. Je tomu asi měsíc, co se pobláznil do jedné mladé dívčiny, která jej všude doprovází a pomalu mě začíná nahrazovat. Během celého týdne jsem tedy neměla nic jiného na práci, než znepokojeně naslouchat jakémukoliv podezřelému zvuku z ulice, který by mohl znamenat, že si pro mě přichází stráž. Všechno se změnilo až jednoho dne po večeři. Náš hostitel vešel do místnosti, kde jsme jedli, a chladným tónem si vyžádal občana Mobera, s nímž chtěl mluvit. Málem jsem z toho omdlela. Nepatřím k těm ženám, které se při sebe menší příležitosti hroutí, ale napětí posledních dnů mě tak poznamenalo, že tato poslední kapka emocí mě málem sklátila. Ten večer byl Mober v zápalu nadšení. Vyzval svého mladého hostitele, aby s ním šel do vedlejšího pokoje, kde spolu dlouho, hodně dlouho diskutovali. Nevím, o čem po celou tu dobu mluvili, ale když se Mober vrátil do jídelny, tak vypadal velmi přísně. Už nejste v mých službách, vykřikl silným hlasem. Znovu jsem cítila, jak se mi podlamují kolena. Ten příšerný Mober se rozesmál, když viděl mé zděšení. Smál se hlučným smíchem, který mě úplně dorazil. Dělal si ze mě hloupé žerty, aby mě vyděsil. Vysvětlil mi, když zvážnil, že už nejsem v jeho službách, protože občan z Tertru mě bude potřebovat. Mober sám se spokojí se službami té dívčiny, která už po nějaký čas plnila jeho příkazy.

Má drahá Elizabeth, jsem tedy zbavena přítomnosti toho opovržení hodného člověka, s ním se už tak dlouho stýkám. Výměnou za to mám to štěstí, že mohu pracovat po boku toho, jehož přítomnost je mi tak milá. A co víc, jsem nablízku všem těm ubohým kněžím. Tomáš Stertru dostal od výboru za úkol ošetřovat nově příchozí vězně. Svěřené poslání je ale spíše výsměchem, protože se mu nedostává žádných nebo téměř žádných léků ani prostoru k výkonu jeho lékařského povolání. Musí si poradit, jak může, v boji s hmyzem, který se zabydlel na každičkém člověku, se zanícením střev už tak oslabených chatrnou stravou i s ničivou horečkou, která napadá ty nejslabší. Vězňuje tolik, že si vymohl pomoc ošetřovatelky. Tou ošetřovatelkou jsem se stala já, i když jsem nikdy předtím nic podobného nedělala. Ve skutečnosti kněží, kteří se tísní v kopkách města Rochefortu, nepotřebují ani tak ošetření, jako spíše útěchu. Mladý lékař to pochopil a proto si mě určitě vyžádal k ruce. Snažím se svou přítomností trochu ulehčit v každodenním utrpení těm božím mužům. Dostává se jim jen surového zacházení a urážek a tichá a laskavá pozornost je pro ně potřebnější než cokoliv jiného. Všimla jsem si, že pan Stertru jedná stejným způsobem. Jestliže nemůže nijak ulevit v bolestech těm ubohým mučedníkům, snaží se jim alespoň nepřidávat další. Nespěchá na ně a ani se jim nevysmívá. Trávím v přítomnosti těch nešťastníků co nejvíce času. Ve chvílích, kdy nás nikdo nevidí ani neslyší, s nimi odříkávám modlitby. Někdy jim přinesu kousek chleba a trochu vína, aby mohli slavit Eucharistii. Myslím, že se zde účastním nejkrásnějších mší svého života. Trpící Kristus je přítomen mezi těmito muži, kteří v něj vložili veškerou svou naději. Zjistila jsem, že navzdory častému prohledávání se mnohým kněžím podařilo ukrýt Bibli či růženec, aby se nepřestávali modlit. Jeden z nich na mě zvlášť zapůsobil. Má stejný růženec jako já, s malými korálky ve tvaru černých růží. Jen kříž je jiný. Ten můj je mírně zdeformován. Pamatujete si na příběh o divokém kanci, který nabral našeho tatínka a který nám maminka tak ráda vyprávěla? Tatínkovi zachránil život kříž růžence, který měl schovaný v kapse svých loveckých kalhot. Kel zvířete se o něj zastavil, jinak by mu rozpáral nohu. Růženec v rukou kněze mi připomněl ten můj, který je zakopán na místě, kde jej nikdo do mého návratu nemůže najít. Vidíte, jak to všechno se mnou dobře dopadlo. Myslela jsem si, že budu udána. A místo toho jsem se dostala k těm, jimž jsem chtěla ze všech nejvíce pomáhat. Od doby, co jsem po boku Tomáše Stertru, se mnou nevyměnil příliš mnoho slov. Nicméně vidím v jeho pohledu více laskavosti, když mě pozoruje, jak se starám o nemocné. Cítím, že v jeho chování už není tolik opovržení, jako když jsem přisluhovala po boku Mobéra. Nikdy není přítomen, když zůstávám s kněžími a modlím se s nimi. Někdy si říkám, jestli to nedělá schválně, aby mi nechal trochu svobody. Nejsem si tím však jistá, protože jsme se nikdy nevrátili k tomu hroznému večeru, kdy mě viděl modlit se v mém pokoji. Až všechno skončí a my budeme moci volněji mluvit, tak ráda poznám, kým ve skutečnosti je. A dám se mu sama na oplátku poznat. Modlím se, aby ta doba nastala co nejdříve a bez ustání na vás myslím. Charlotte.

0: Knihu Sophie de Milnheim, podepsána Charlotte, vydalo nakladatelství Paulínky v Praze.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
3: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
0: A teď už vás od mikrofonu Proglasu zdraví Zuzka Černá. Přeji vám krásně strávený pondělní čas a ten náš společný odstartuje skupina Zvodňan. Obejváci a jejich písneň s názvem Ty víš.

Jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

kráčíme jedině spolu po rukou. Jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. Neplet

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Posledních 10 vteřinek nás dělí od 11:30 dopolední a od mikrofonu Proglasu vás zdraví Zuzka Černá. Je pondělí 14. září 2026, podle církevního kalendáře svátek povýšení svatého kříže. Před 705 lety vydechl naposledy italský básník Dante Alighieri. Svátek má dnes Radka. Slovanské jméno znamená radostná či radující se. A k dnešnímu dni se váže i pranostika, po svatém kříži podzim se blíží.

0: Týden modliteb za požehnání městu a kraji začíná v Jablonci nad Nisou.
1: Každý den, kromě pátku, se sejdeme v 18 hodin. V pondělí v kostele svaté Anny. V úterý nás zve pravoslavná církev do kaple ve Vrkoslavicích. Ve středu program připravila církev Československá husická v kostele doktora Farského na stejnojmenném náměstí. Čtvrteční večer nabídne setkání Českobratrská církev evangelická v ulici pod Baštou. V pátek od 17 hodin bude u kříže na Královce sloužena mše svatá a po ní společné požehnání městu a kraji. Z Jablonce nad Nisou Olga Valentová.

0: Nejstarší filmový festival na světě a jeden z nejprestižnějších skončil v sobotu v italských Benátkách. V hlavní soutěži posuzovala mezinárodní porota 83. ročníku celkem 21 filmů. Svoje ceny udělily i nestatutární poroty vyslané křesťanskými oborovými organizacemi, protestantským Interfilmem a katolickým Signisem. V té pracovala i česká filmová teoretička a novinářka Barbora Cihelková z deníku Právo.
1: Musím říct, že jsme i s kolegy byli z těch 21 filmů skutečně nadšení. Nebyla jsem nikdy na Berlinále ani v Cannes, byly to i moje první Benátky a opravdu jsem viděla, že pověst toho festivalu nelže. Ten výběr je vynikající, je to velice prestižní přehlídka, takže ta úroveň tomu odpovídá. A s kolegy byly skutečně chvíle, kdy jsme si říkali, že kdybychom vybrali kterýkoliv z těch filmů, tak nesáhneme vedle, protože byly skutečně vynikající. My nehledáme film, který by byl primárně náboženský. Chceme film, který má určitý duchovní přesah. Zároveň nám záleží na tom, aby byl skutečně umělecky hodnotný. Sledujeme ve filmech etické či morální konflikty, společenské problémy současné doby, zajímají nás témata, jako je soucit, odpuštění a lidská důstojnost. Takže nakonec po dlouhém váhání, protože to bylo opravdu těžké, tak jsme nakonec vybrali film Hirokazu Koreedy, Look Back se jmenuje, a vypráví o dvou dívkách, sleduje jejich zhruba 13 let trvající přátelství, ty dívky tvoří mangu a nakonec se jejich cesty rozejdou a jedna z těch dívek se dostane do takové existenciální krize, kdy uvažuje o své odpovědnosti, uvažuje také o odvaze a hledá cestu ze svých výčitek svědomí. Nakonec dojde ke smíření, takže to se nám právě velmi líbilo, že ten film nabízí určitou naději a východisko. Zároveň je to taková naděje, která není laciná, ten film nebyl explicitní. Museli jsme v něm ty významy trošku hledat. Zároveň byl esteticky velmi půvabný, střídali se v něm japonská roční období a ty filmové obrazy byly skutečně krásné, takže tohle už samo o sobě nabízí určitý spirituální přesah. A sám Koreeda film označil jako cestu ze své vlastní krize. Byl to film skutečně emocionálně silný, ale nedali jsme mu cenu proto, že by nás dojímal, ale protože to byl skutečně velice kvalitní film o smíření a o cestě z existenciální krize a o tom, že nám může přinést útěchu také umění a tvorba.

0: Na Žižkově náměstí v Táboře byla včera v poledne ekumenická bohoslužba za město. Hudebně ji doprovodila kapela Adonai pod vedením Jakuba Pípala. Biblické zamýšlení připravil předseda okresního soudu v Táboře Jiří Vaněk. Podíleli se na ní římskokatolická církev, církev adventistů 7. dne, církev československá husická, církev bratrská, starokatolická církev a českobratrská církev evangelická.
1: Už 30 let se tady koná jedno za rok festival Táborská setkání. To je, dalo by se říct, takový festival středověku. Je to ve znamení husitů a připomíná založení našeho města Tábor. Je to takový obecný kulturní festival. A nám všem křesťanům záleží na dějinách církevních a na vzniku reformace Táboře. V posledních letech vznikl nápad konat bohoslužbu veřejnou, na kterou zveme všechny účastníci toho festivalu.
0: Řekl pro Glasu farář Táborského sboru Českobratrské církve evangelické Kristof Lange.

i ekumenických seminářů v Jircháčích. Spolu byli aktivní v katolické opozici, podíleli se na samizdatu. Vychovali tři syny. Vysokou školu Michaela Frejová absolvovala až po roce 1989. Byla vládní zmocněnkyní pro uprchlíky a poslankyní za Křesťansko-demokratickou stranu. Působila v Občanském institutu, založila časopis RC Monitor. Zaměřovala se na rodinnou politiku a obhajobu konzervativních hodnot. Poslední rozloučení s ní bude v pátek 18. září. Začne v 11 hodin v kostele svatého Jilí v centru Prahy.

0: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Škola se počítá. Uvědomila jsem si to na jedné domácí skupince mladých slečen. Všechny to byly křesťanky, většina z nich ještě studovala na střední nebo v prvních ročnících vysoké školy. Je samozřejmé, že jejich hlavními konverzačními tématy byly vztahy a škola. Poprvé mi to cinklo, když se bavili o nejnovějších technikách používání taháku při zkoušení. Taháky, jak to? Nechtěla jsem je hned kárat, tak jsem mlčela. Podruhé mi to už ale nedalo. Holky si totiž vyprávěly o vypracování otázek ke zkouškám. Od koho to skopírují nebo kde to vezmou. Vůbec neuvažovali o tom, že by se třeba namáhali otázky sami zpracovat? Zeptala jsem se, jestli by uměli definovat poctivost. Zaraženě na mě koukali a pak mi podali vysvětlení, jakože škola přece ještě není doopravdy. To ještě není ten život, který by měli brát vážně. Nesouhlasila jsem s nimi. Jejich důvody mi přišly naprosto nepřesvědčivé. Vždyť škola je už doopravdy. Není to nějaký nácvik na život, který přijde někdy později. Ty podstatné věci nebývají nikdy jen tak na zkoušku. Jakmile se s nimi seznámíme, už navždy jsou pro nás doopravdy. Myslím, že proto Bůh říká to známé přirovnání o člověku, který byl věrný v malých věcech a proto byl povýšen a bylo mu přidáno na zodpovědnosti i autoritě, protože se právě čekalo, že bude věrný i v těch velkých a závažných věcech. Jaké návyky člověk získá nebo lépe, jaké si vytvoří během školy, takové už později bude těžko měnit. Co pak z roku na rok vyměníme životní hodnoty a celé uvažování? Přijdete do práce a tam najednou budete poctivě pracovat, když jste to předtím nikdy neskusili? Ach ne, nebudete, protože vám to vždycky prošlo nepoctivě. Pokud jste dali život Kristu, přijali jste jeho normy. Týkají se chování, práce, studia, celého života. Už od toho okamžiku je potřeba brát život vážně se všemi jeho aspekty. Jiný mít nebudeme. Jiné doopravdy nepřijde.

0: kaple Telepáče v Ostravě vás zveme k polední modlitbě. Dnes zvláště pamatujeme na našeho papeže Lva u příležitosti jeho narozenin a vyprosujeme mu hojnost Božího požehnání a stálou ochranu a pomoc Panny Marie. Požehná otec Jiří Klos. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
1: a naučil nás Ducha Svatého. Zdravá vás, Marie, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně,
1: ať se mi stane podle tvého slova. Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna.
1: Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě zkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, nyní vždycky, až na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné ani svítí, ať odpočívají ve tvojí. Amen.
0: Svatý Michaeli, archanděli,
1: braň nás boji proti zlobě a útladu ďáblovi, kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
2: Pán s vámi,
1: i s tebou.
2: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
2: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu.

U popolední hudební siesty vás od mikrofonu Proglasu zdraví Zuzka Černá. Dnes si poslechneme díla tří hudebních skladatelů, kteří možná nejsou úplně notoricky známí. Prvním z nich bude Gilles Massenne, francouzský skladatel, nejznámější pro své opery, které se staly základem francouzské operní scény konce 19. a počátku 20. století. A my si poslechneme právě meditaci z opery Thais v podání České komorní filharmonie pod vedením Klause Linkela. Solové housle Zuzana Kožinová.

Meditace z opery Thais Gilles Massenetta je nejslavnějším hudebním číslem celé opery. Symbolizuje vnitřní přerod a duchovní očištění hrdinky, kurtizány z Alexandrie Thais, která nalezne cestu a po opuštění světského života se stane jeptiškou ženského kláštera a následně umírá s pocitem vykoupení. My jsme tuto meditaci slyšeli v podání sólových houslí Zuzany Kožinové za doprovodu České komorní filharmonie pod vedením Klause Linkela. Druhým skladatelem je Ignác Mošeles, pražský rodák přelomu 18. a 19. století. Uslyšíme jeho klavírní koncert číslo 2 Es-dur opus 56, klavírní solo Howard Shelley za doprovodu Tasmanského symfonického orchestru. Diriguje Howard Shelley.

Dozněl klavírní koncert číslo 2 Es-dur opus 56 pražského rodáka Ignáce Moschelese, který skladbu studoval ve Vídni u Antonia Salieriho. Na klavír hrál Haur Celi, který se rovněž ujal vedení Tasmanského symfonického orchestru. A dnešní hudební siestu uzavře Strauss, nikoliv ovšem ten vídeňský, ale německý, tedy Richard Strauss, a jeho Endspieglova veselá šibalství, symfonický poem opus 28 z roku 1895. Hraje Filharmonia Orchestra pod taktovkou Lorina Mázla.

0: Posledním dílem dnešní hudební siesty byla Endšpíglova Veselá šibalství, symfonický poem opus 28 Richarda Strause. Hrál Filharmonia Orchestra pod taktovkou Lorina Mázla. A v hudební siestě zítřejší se pak můžete těšit na skladby Antonína Reichenauera, Giuseppe Tartiniho, Georga Filipa Telemana a Georga Friedricha Händla.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: A kdybyste se nemohli dočkat až zítřejší hudební siesty, tak si i dnes můžete pustit komorní hudbu a nebo noční hudbu. Teď už je za 1:05 a Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ruská raketa H-101, která v létě dopadla do Polska, tam byla pravděpodobně naváděná úmyslně. Letošní úroda jablek a hrušek bude ještě nižší, než ovocnáři čekali. A hygienici zrušili zákaz přijímání pacientů v lázeňském hotelu Praha v Luhačovicích. Zprávy a Martin Matějka. Ruská raketa, která na konci července spadla do pole u obce Tarnava Kolonia, byla pravděpodobně cíleň naváděná na polské území. Deníku Řeč pospolita to po prozkoumání dráhy letu střely řekl operační velitel polských ozbrojených sil generálmajor Ireneusz Nowak.
4: Analýza dráhy letu ruské střely, která 30. července dopadla do polského vnitrozemí asi 130 km od hranic s Ukrajinou, naznačuje, že raketa pravděpodobně mířila přímo na polské území. Podle generálmajora Ireneusze Nowaka, operačního velitele polských ozbrojených sil, to byla moderní raketa typu H-101 z nedávné výrobní série s bojovou hlavicí a naváděcím systémem vysoce odolným vůči rušení. Dříve vyšetřovatelé připouštěli, že raketa mohla směřovat na cíl na Ukrajině, ale z dráhy vychýlili ukrajinské prostředky elektronického boje. Raketa nakonec dopadla do pole u obce Tarnava Kolonia. Polská armáda předpověděla místo dopadu, kde následně zasahovaly jednotky teritoriální obrany. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Úroda jablek a hrušek bude letos ještě nižší, než ovocnáři očekávali. Aktualizovaný odhad sklizně dnes zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek tento rok pěstitelé sklidí skoro o 60% méně než loni. Můžou za to jarní mrazy a také extrémní sucho a horko.
5: S nižší úrodou letos počítá i pěstitel Jiří Kopeček z Tulešic na Znojemsku.
6: Letos je toho strašně málo, co jako nezničený mrazí, tak zničilo sucho.
5: Červnový odhad sklizně jablek počítal s necelými 53 tisíci tunami, zářijový odhad je asi o desetinu nižší. Pokračuje mluvčí Ústředního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
7: Podle dostupných dat předpokládáme, že sklizeň jádrového ovoce v roce 2026 bude přibližně poloviční oproti pětiletému průměru.
5: Kvůli suchu některým pěstitelům uhynuly i mladé ovocné stromy. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lázeňský hotel Praha v Luhačovicích může dál přijímat nové hosty a krajská hygienická stanice ve Zlíně dnes zrušila svoje rozhodnutí, podle kterého měl hotel kvůli epidemii střevní virózy od zítřka přestat přijímat nové klienty. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka hotelu Praha Anna Kneblová s tím, že v zařízení bude zvýšený hygienický dozor. A v lázeňském domě evidovali hygienici od začátku července na 170 onemocnění a šíření nemoci se zatím nepodařilo úplně zastavit. Na dvojce z Bratislavy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Slavkov u Brna na 4. kilometru. Dojíždí se tam do kolony, ta pokračuje až ke sjezdu na D1, zdržení asi 10 minut pro osobní auta. Na východní části Pražského okruhu a následně Štěrboholské spojce se sune fronta od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark. Ve spojovací v Praze směrem na Balabenku brzdí provoz omezení u sběrného dvora. Počítejte s kratšími kolonami z obou stran. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Vilzenova od hlavního nádraží v omezení u muzea. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Poledne ještě místy zatažené až oblačné, na většině území s deštěm nebo přeháníkami. Postupně začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sestry.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu. Zůstáváte na vlnách Proglasu, kde vás od mikrofonu zdraví Zuzka Černá. A možná jsem někoho z vás zmátla tím, že jsem před zprávami řekla, že je za 5 minut 1, bylo samozřejmě za 5 vteřin 1. To by nám ty zprávy hodně rychle utekly, ale jak se říká, jak ten čas letí, když se člověk dobře baví. A můžeme to sledovat i na počasí venku, už nám pomalu, byť ne v kalendáři, astronomicky, ale pocitově přeci jen začíná podzim. Stejně tak, jak o něm zpívá Kristýna Šimiková s názvem Podzime, podzime.

0: Včera v neděli 13.9. začal měsíc dobročinné závěti, do kterého se tradičně zapojují desítky neziskových organizací. Chtějí děkovat dárcům a dárkyním a sdílet jejich příběhy. Desítky milionů korun věnovaných ročně v dobročinných závětech využívají organizace na svou činnost. Dárci mohou sami určit, na co mají být odkázané prostředky použity. K letošnímu měsíci dobročinné závěti vznikl průzkum Koalice za snadné dárcovství.
1: Průzkum realizovaný aplikací Instant Research agentury Ipsos přinesl překvapivá zjištění a ta povětšinou vyznívají ve prospěch dobročinných závěti jako ku příkladu, že dar ve prospěch dobročinné organizace považuje za správnou věc více než 60% populace. Ten vzorek populace byl mezi 18 až 65 lety, abych upřesnil. A nebo že zhruba 45% populace má, anebo plánuje, že někdy v budoucnu budou sepisovat závěr s dobročinným odkazem. Také nám přišlo velice zajímavé zjištění, že tendence sepsat závěť s dobročinným odkazem výrazně stoupá s mírou občanské angažovanosti. To znamená, že člověk, který je ve veřejném prostoru činný a angažuje se, dlouhodobě podporuje dobré věci a tak dále, má daleko vyšší tendenci sepsat dobročinnou závěť. Představte si, že z průzkumu vyšlo, že 56% mladých lidí, nadpoloviční většina, by bylo pyšných na své rodiče nebo prarodiče, pokud by část své pozůstalosti odkázali na dobročinné účely.
0: Podle mluvčího kampaně Milana Vlasáka z Charity Česká republika lidé sepisují dobročinné závěti především ze dvou důvodů. Chtějí po sobě zanechat pozitivní odkaz a přejí si, aby organizace, jejichž práci považují za smysluplnou, měly jejich podporu i nadále.
1: Základní podmínkou je, když už se takhle rozhodne, aby věděl, co, komu a za jakých podmínek chce odkázat. A v ten moment nastává okamžik, kdy je třeba závěť sepsat, protože závěť je právně závazný psaný dokument. Žádná ústní domluva nebo něco takového jako závěť nefunguje. A k tomu, aby mohl člověk dobře sepsat dobročinnou závěť, může tak učinit buď to ručně, vlastní rukou ji napsat a ponechat si ji někde u sebe, což je řešení, které nemusí být vždycky úplně nejšťastnější. Doporučovanou formou tou druhou, daleko bezpečnější a preferovanou je forma notářského zápisu, kdy ten člověk zajde k notáři, dají závěti všechny právní náležitosti a notář ji potom si vezme k sobě do úschovy a uloží ji do registru závětí. Závěť se potom otevírá v případě úmrtí zůstavitele. Takže tato forma je doporučovaná.
0: Shrnul na Proglasu Milan Vlasák z Charity Česká republika, mluvčí kampaně Měsíc dobročinné závěti.

0: Nejstarší filmový festival na světě a jeden z nejprestižnějších skončil v sobotu v italských Benátkách. V hlavní soutěži posuzovala mezinárodní porota 83. ročníku celkem 21 filmů. Svoje ceny udělili i nestatutární poroty vyslané křesťanskými oborovými organizacemi, protestantským Interfilmem a katolickým Signisem. V té pracovala i česká filmová teoretička a novinářka Barbora Cihelková z deníku Právo.
1: Musím říct, že jsme i s kolegy byli z těch 21 filmů skutečně nadšení. Nebyla jsem nikdy na Berlinále ani v Cannes, byly to i moje první Benátky a opravdu jsem viděla, že pověst toho festivalu nelže. Ten výběr je vynikající, je to velice prestižní přehlídka, takže ta úroveň tomu odpovídá. A s kolegy byly skutečně chvíle, kdy jsme si říkali, že kdybychom vybrali kterýkoliv z těch filmů, tak nesáhneme bedle, protože byly skutečně vynikající. My nehledáme film, který by byl primárně náboženský. Chceme film, který má určitý duchovní přesah. Zároveň nám záleží na tom, aby byl skutečně umělecky hodnotný. Sledujeme ve filmech etické či morální konflikty, společenské problémy současné doby, zajímají nás témata, jako je soucit, odpuštění a lidská důstojnost. Takže nakonec po dlouhém váhání, protože to bylo opravdu těžké, tak jsme nakonec vybrali film Hirokazu Koreedy, Look Back se jmenuje, a vypráví o dvou dívkách, sleduje jejich zhruba 13 let trvající přátelství, ty dívky tvoří mangu a nakonec se jejich cesty rozejdou a jedna z těch dívek se dostane do takové existenciální krize, kdy uvažuje o své odpovědnosti, uvažuje také o odvaze a hledá cestu ze svých výčitek svědomí. Nakonec dojde ke smíření, takže to se nám právě velmi líbilo, že ten film nabízí určitou naději a východisko. Zároveň je to taková naděje, která není laciná. Ten film nebyl explicitní. Museli jsme v něm ty významy trošku hledat. Zároveň byl esteticky velmi půvabný. Střídali se v něm japonská roční období a ty filmové obrazy byly skutečně krásné, takže tohle už samo o sobě nabízí určitý spirituální přesah. A sám Koreeda film označil jako cestu ze své vlastní krize. Byl to film skutečně emocionálně silný, ale nedali jsme mu cenu proto, že by nás dojímal, ale protože to byl skutečně velice kvalitní film o smíření a o cestě z existenciální krize a o tom, že nám může přinést útěchu také umění a tvorba.
0: Také porotu Světové katolické asociace pro komunikaci Signis podle Barbory Cihelkové zaujal vítězný film celého festivalu. Zlatého lva si letos v Benátkách vysloužilo historické drama jediné režisérky v soutěži, dánsko-egyptské tvůrkyně Mai El Tukijové, Neznámá žena.
1: Ten film vypráví o ženě, která se snaží přežít období druhé světové války, v té době přijímá nějaké kompromisy, chová se možná způsobem, na který by nemusela být úplně pyšná, ale zároveň ten film nastavuje otázku, jestli je morální tuto ženu soudit, jestli v tom světě ovládaném muži nebyla spíš jen jakousi hračkou a objektem a obětí té války a té dané situace.
0: Který další film z letošní benátské přehlídky by pak porotkyně Signisu Barbora Cihelková posluchačům Proglasu doporučila?
1: Co si myslím, že půjde téměř jistě do české distribuce, do českých kin, tak to je film s Penelope Cruz a Javierem Bardemem. Je to film Bunkr Floriana Cellera. Vypráví příběh manželského páru, ten muž je architekt a má přijmout takovou kontroverzní zakázku na postavení bunkru pro velmi bohatého člověka, který se v tom bunkru hodlá skrýt před nějakou případnou světovou katastrofou, ať už ekologickou nebo před nějakým hrozícím válečným konfliktem. A Javier Bardem v podání toho architekta se svou manželkou Penelope Cruz vedou takové morální debaty, existenciální o tom, vlastně jaká práce je přijatelná a jaká ne. A ta manželka mu připomíná, že vždy chtěl stavět nemocnice a knihovny a další důležité budovy a že tahle ta zakázka je přeci kontroverzní a že bohatí lidé se nemají s skrývat v takovýchto těžkých situacích a naopak oni mají být ti, kteří mají poskytovat nějakou podporu těm chudším a nezavírat se do bunkru. Nebudu prozrazovat, jak to dopadne, ať určitě diváci přijdou z těch do kina.
0: Francouzské drama režiséra Stefana Brizého Dobrý malý voják si vysloužil cenu za nejlepší scénář od Mezinárodní festivalové poroty v Benátkách a cenu za podporu mezináboženského dialogu od poroty protestantské organizace Interfilm. Jako mimořádnýho podle Barbory Cihelkové vnímala i porota katolického Cygnisu.
1: Tento film vypráví příběh ženy, která pracuje v korporátu, a také vlastně přestože je dobrý člověk, tak deformovaná tím prostředím se začne chovat způsobem, který není eticky možná úplně v pořádku.
0: A co si porotkyně Cygnisu odvezla z festivalových Benátek?
1: Určitě na to budeme vzpomínat na jako obrovský umělecký zážitek a zároveň lidský zážitek, protože bylo opravdu velice zajímavé se setkávat se stejně naladěnými lidmi v porotě a moci se s nimi bavit o tak krásných věcech, jako jsou filmy, takže tohle považujeme za velké požehnání a odjíždíme s velkou vděčností.
0: Tolik z telefonického rozhovoru s Barborou Cihelkovou, členkou nestatutární poroty Světové katolické asociace pro komunikaci Cygnis na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Je přesně 13 hodin a 30 minut a od mikrofonu Proglasu vás v odpolední zdraví Zuzka Černá. Je pondělí 14. září 2026, podle církevního kalendáře svátek povýšení svatého kříže. Před 705 lety vydechl naposledy italský básník Dante Alighieri. Dnes má svátek Radka, slovanské jméno znamená radostná či radující se. A k dnešnímu dni se váže i pranostika. Po svatém kříži podzim se blíží. Ano, je to tak, přátelé, už je to tady.
1: Nepatříš do období týdnu, před kterým pletou se šály. Nepatříš do dočkaných pátků, sladěných šatů s prádlem. Nepatříš do období dešťů, strávených v saunách v páře. Nepatříš

good enough. Na mě síť a můžeš v ní chránit motýlům od stále uši.

45 let uplynulo od vydání encykliky papeže Jana Pavla II. Laborem exerens o lidské práci. 40 let kněžství si dnes připomíná františkán pater Antonín Claret Dambrovský. A 47. narozeniny slaví naše redaktorka vážné a duchovní hudby, flétnistka a hudební pedagožka Kateřina Gráfová. 60. slaví kněz a teolog, molekulární biolog, bioetik a vysokoškolský učitel pater Marek Orkovácha, farář v Lechovicích u Znojma, autor knih. 71 let se dožívá papež Lev XIV. 81-letý je ode dneška hudební skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř. O rok starší je architekt profesor Jiří Suchomel, spoluzakladatel a emeritní děkan Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci. 85. slaví sochař Jan Šimek. A 90. slaví malíř, grafik a ilustrátor, hudebník a spisovatel Jiří Andrle.

Rovných 35 let je na věčnosti obnovitel katolické církve na Moravě po pádu komunismu olomoucký arcibiskup František Vaňák. 140 let nás dělí od narození Jana Masaryka, syna prvního československého prezidenta, diplomata a ministra zahraničí, spoluzakladatele OSN. V březnu 1948 byl nalezen mrtev pod okny Černínského paláce. A připomínáme také úmrtí jeho otce, zakladatele a prvního prezidenta samostatného Československa, politika, filozofa a sociologa Tomáše Garrigua Masaryka. Zemřel 14. září 1937.

0: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Doufám ale, že nebudete ve zbytečném stresu, když vám řeknu, že právě odbyla přesně 14. hodina. To ale znamená, že je tu odpolední hudební kompas, u kterého vás vítá Zuzka Černá. V tom dnešním hudebním kompasu si představíme album Only Hits, které natočila německá zpěvačka Lisa Valant s doprovodem kytaristy Paula Morella a basisty Svena Fahlera. Začneme skladbou Wave by Wave, kterou složil Morello a otextovala Lisa Valant.

Dozněla skladba Wave by Wave, jediná autorská skladba na albu Only Hits. Napsali ji společně zpěvačka Lisa Valant a kytarista Paulo Morello, kteří album společně s basistou Svenem Fallerem nahráli. Navíc konkrétně v této skladbě trio doplnili ještě další tři muzikanti. Chris Gall na elektrické piano, Henning Zíverc na kontrabas a Marco Lobo na perkuse. Vedle této skladby album obsahuje úpravy řady známých melodií. La Isla Bonita od zpěvačky Madony, Wonderful World od Sama Cooka, House of the Rising Sun od kapely The Animals, Bridge Over Troubled Water od Paula Simona nebo I Will Survive od zpěvačky Gaynor. Ať už tyto písně pocházejí z oblasti popu, soulu, folku nebo rocku, německé trio je převádí do jednoduché jazzové podoby a přitom do nich vkládá svůj vlastní pohled a vlastní interpretaci. My si poslechneme ještě písně House of the Rising Sun a Throw It Away.

0: Představili jsme si album Only Hits, které natočili německá zpěvačka Lisa Valant, kytarista Paolo Morello a basista Sven Faller. Zítra ráno vás v hudebním kompasu pozveme do Prahy na koncert turecké skupiny Babazula. A zítra odpoledne si představíme album Trala Laureát, které natočila pianistka a skladatelka Beáta Hlavenková s producentem Leošem Hortem. A i ten hudební kompas, stejně jako ten dnešní, pro vás připravil Milan Tesař.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.

0: Pojďme se podívat na to, co nás ještě dnes v odpoledním vysílání Proglasu čeká. V 16 hodin to bude pořad Čaj do páté, hodinka hudby nejen pro pamětníky a pamětnice odpoledních čajů. Dnes William Smith Monroe, což byl hudebník a skladatel, který položil základy hudebního stylu bluegrass. Proto bývá označován jako otec bluegrassu. Jeho profesionální kariéra začala v roce 1927, kdy se svými staršími bratry Birchem a Charliem založili trio Monroe Brothers. Jeho hlavním nástrojem byla od počátku mandolína, pro kterou složil i mnoho instrumentálních skladeb, které se dnes řadí k bluegrassovým standardům. Řadu jeho skladeb najdeme v repertoáru nejen bluegrassových nebo country kapel i dnes. Některé povedené interpretace si představíme v hudební vzpomínce na Billa Monroea. A v 17 hodin a 10 minut to poté bude pořad Rudl. Pořad, který bere do hry vás, posluchače, protože je to vzhledem k charakteru naší stanice věc naprosto zásadní. Jde o to, že Proglas je společné dílo tvůrců, posluchačů a přispěvatelů. Rudl vysíláme každé pondělí v 17 hodin a 10 minut.
1: Proglas je společné dílo tvůrců, posluchačů, přispěvatelů. Jeden bez druhého a třetího se neobejde. Inu, bavme se o něm. Bez obav, bez obalů, na rovinu. Rudl. Pořad otázek a odpovědí a nápadů a konstruktivní kritiky. Každé pondělí po páté odpolední. Nebojte se ozvat.

Je 14 hodin a 30 minut a od mikrofonu Proglasu vás stále zdraví Zuzka Černá. Je pondělí 14. září 2026, podle církevního kalendáře svátek povýšení svatého kříže. Svátek má Radka, slovanské jméno znamená radostná, radující se. A k dnešnímu dni se váže pranostika, po svatém kříži podzim se blíží.

A je tu jedna pozvánka do Blatnice pod svatým Antonínkem. Přednášku Věda a náboženství v době AI pořádá v pátek 18. září Česká křesťanská akademie, právě místní skupina Blatnice pod svatým Antonínkem. V domě svaté rodiny vystoupí docent Tomáš Mančal z Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy. Začátek je v 19 hodin.

do všetkých strán na neznáme adresy rozoslané hľadajú ťa.

Po 16 letech odstupuje o dnešním svátku povýšení svatého kříže opat Maximilian Heim z čela cisterciáckého opatství Heiligenkreuz v Dolním Rakousku nedaleko Vídně. Více než 80 mnichů s doživotními sliby ze svého středu zvolí nástupce, prozatím administrátora. 65-letý opat Heim má nemocné srdce a úřad chce svěřit do mladších rukou. Žák Josefa Ratzingera, znalec jeho díla a laureát ceny Ratzingerovy nadace, je velkým kancléřem Filozoficko-teologické univerzity Benedikta XVI. V Heiligenkreuz. Do loňska sloužil i jako opat a prezident rakouské cisterciácké kongregace. Má motto Cor ad cor loquitur, tedy srdce promlouvá k srdci. Opatství Heiligenkreuz je druhým nejstarším nepřetržitě fungujícím klášterem cisterciáků a zároveň největším v Evropě.

0: Praze v Solné věži měla v sobotu 12.9. premiéru hra divadla jednoho herce Hat Life.
1: Naše představení Hat Life má podtitul Hra o hranicích. Je to představení o hadovi, zahradě a lidech. To už trochu napovídá, že si tam hrajeme s různými tématy, která se hadů týkají. Jednak je to strach z hadů a jednak je to vůbec náš kulturní fenomén, který využívá hada jako nějaký znak. Je to určený pro diváky všech věků, je to určený pro lidi, kteří se hadů nebojí a pro lidi, kteří se hadů bojí, možná ještě víc.
0: Přiblížil Proglasu herec Jan Horák. V Solné věži v Praze bude inscenaci možné vidět ještě mezi 17. a 19. říjnem. Bude se hrát i v klášterním klubu v Roudnici nad Labem, a to 22. října a 19. listopadu.

se zrovna noc odchází z trávy. Příběhy večerní zítra ti dovyprávím. Už svítá nad lesem a dobře je mi. Jsem bledý, ale jsem.

0: stříhací nůžky hledáme, zvukově stříhací nůžky.
1: Tak možná tyhle budou stříhat trošku.
0: No, nic moc.
1: Nic moc, je. Jo, ty jdou lepší.
2: Modré pondělky znamenaly kdysi kadeřnické volno. A stali nejen kadeřník, ale taky jáhen, a dokonce snad jediný kadeřník jáhen na světě, pak je takový modrý pondělek den dost vhodný pro bohoslužbu. K modlitbě z oficíny s Janem Špilarem zveme každé pondělí v 6 večer.
1: Šustot andělských křídel.
0: Já to bych chtěl vydávat zvuk. Hřebínek asi ne, že?
1: Hřebínek nevydává zvuk.
0: Za něho hrát.

přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: I vaše kočka možná poslouchá Proglas a teď krátce před 15. hodinou. A v 15 hodin přesně Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Dnes s Lenkou Vahalovou.
3: Český rozhlas Plus.
2: Co probereme podrobně hned po zprávách. Poslední hlasy švédských parlamentních voleb budou spočítané ve středu. Proč hlasy ještě nejsou sečtené a jak bude vypadat nová švédská vláda? Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska vyzvali k uspořádání referend o nezávislosti těchto tří zemí Spojeného království. Co konkrétně předsedové místních vlád požadují? A v Jávském moři se už druhý den snaží najít desítky pohřešovaných pasažérů ze ztroskotaného trajektu. Co komplikuje práce záchranářů? I o tom budeme mluvit. Teď jsou tu ale zprávy a Martin Matějka.
4: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by v Česku měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom dnes schválila vláda. Tuto psychomodulační látku by mohli nově koupit lidé až od 21 let pouze ve specializovaných obchodech, ne od 18, jako tomu bylo doposud. Kabinet chce taky od příštího roku zakázat online prodej této látky a zavést na kratom spotřební daň. Prezident Petr Pavel dnes přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů spolu budou jednat především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku Hrad pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Tenhle Českému rozhlasu řekl, že se po dohodě s premiérem schůzky nezúčastní.
5: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
4: Cena severomorské ropy Brent se dostala na $107 za barel a fosilní paliva zdražuje přerušení dodávek saudské ropy do rudomořského přístavu Yanbu i pokračující blokáda v Hormuzském průlivu. Omán a Irán navíc odložili plánovanou schůzku s arabskými zeměmi zálivu.
6: Zástupci Iránu se dnes měli potkat s představiteli dalších regionálních mocností v ománském přístavu Salála. Ománská diplomacie k odložení schůzky napsala, že je to v zájmu konsenzu. Podle iránské agentury Fars to bylo na žádost některých zemí v regionu a pro setkání se teď hledá nový termín. Irán sliboval, že v Salále představí podrobnosti dohody s Ománem o dopravě v Hormuzském průlivu, a to včetně map zobrazujících nové plavební trasy. Znovu otevření Hormuzského průlivu nicméně iránská diplomacie dál podmiňuje ukončením americké blokády iránských přístavů a návratem k červnovému memorandu o porozumění mezi Tehránem a Washingtonem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Letiště v italské Katánii opět dočasně omezilo provoz kvůli sopečné činnosti Etny. Všechny přílety na sicilské letiště jsou do dnešních 16 hodin zrušené. Etna je nejaktivnější sopka v Evropě a letecký provoz narušuje pravidelně. Letos v létě byly ale podle provozovatele letiště emise sopečného popela zvlášť intenzivní. To ovlivnilo uprostřed hlavní sezóny dovolenou tisíců cestujících.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Jablek a hrušek bude letos v Česku ještě méně, než ovocnáři čekali. Úrodu poškodili hlavně jarní mrazy a sucho. Oznámil to Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek se má sklidit asi 49 tisíc tun, o skoro 60% méně než loni. U hrušek bude úroda zhruba poloviční. Ovocnářská unie už dřív odhadovala, že pěstitelé kvůli tomu přijdou na tržbách o více než miliardu korun. Země Perského zálivu odložili dnešní plánované jednání s Íránem o napjaté situaci v Hormuzském průlivu. Setkání v Ománu bude podle zástupců tamní vlády v pozdějším termínu, aby se vytvořily vhodné podmínky pro dialog. Konflikty na Blízkém východě mezitím tlačí ceny pohonných hmot nahoru. V Německu sílí hlasy pro zastropování cen.
7: Naposledy braniborský ministerský předseda Dietmar Woidke řekl agentuře DPA, že Německo by si mělo vzít příklad mimo jiné z Česka a ceny na čerpacích stanicích omezit. Potom volá víc sociálních demokratů, ale spolková ministryně hospodářství Kateřina Reichová státní zásah dosud odmítá. Ceny v Německu naposledy poskočily v sobotu v důsledku zprávy, že Saudská Arábie uzavřela kvůli útokům významný ropovod. Litr benzínu se aktuálně prodává v Německu v průměru za zhruba 54 korun za litr. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při nakládání s veřejnými penězi a majetkem. Vyplývá to z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle něj v letech 2022 až 2024 IKEM porušil zákon třeba u 15 veřejných zakázek za více než 380 milionů korun. Zadával taky zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. IKEM považuje výsledky kontroly za závažné, říká jeho mluvčí Barbora Brunclíková.
8: IKEM již v průběhu kontroly reagoval přijetím řady nápravných opatření a v řadě případů se jednalo o částečně chybějící dokumentaci u vybraných vzorků. Současné vedení od počátku svého fungování pracuje na zavedení funkčního vnitřního kontrolního systému. Cílem bude nejen kontrola dodržování směrnic IKEM a zákonných požadavků, ale rovněž zavedení preventivních účinných mechanismů.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Tereza Kostková a Marek Eben budou po 20 letech letos na podzim naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Oznámili to dnes na představení projektu. O titul krále a královny tanečního parketu se i ve 14. řadě soutěže utká 10 tanečních párů.
9: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
10: Oznámila Tereza Kostková a 20letou éru zhodnotil i její kolega, moderátor Marek Eben.
11: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života, fakt.
10: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
12: Od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít, dřít a dřít.
10: První večer 14. řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: A ve středu bude kvůli natáčení seriálu Netflixu Tajemství všech tajemství omezený průchod částí Letenských sadů v Praze. Filmaři budou pracovat u Letenského zámečku částečně, proto uzavřou některé cesty v jeho okolí. A před Národním technickým muzeem bude také zakázané parkování. Štáb od začátku září natáčí v Praze seriál podle románu Dana Browna, který se částečně odehrává i v české metropoli. A D1 z Přerova ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Olomouc. Na 226. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 225. kilometr. Dál se zastavují kamiony před sjezdem na Slavkov u Brna. Kolona pokračuje nesouvisle až do Brna na 196. kilometr. Na D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Mělník. Na 22. kilometru zasahují u vážné nehody nákladního auta a blokuje levý pruh a tvoří se kolona. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji od Běchovic k Europarku a plná je také průmyslová. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, ráno místy mlhy nebo nízkou oblačnost, která bude ojediněle přetrvávat do dopoledne a nejvyšší úterní teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 15. Tolik zprávy Martina Matějky.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Přednášku Masaryk a síla jednotlivce chystá na zítra 15. září Centrum dialogu v brněnské Arnoldově vile. Je součástí zářijového cyklu Síla v nás. Buď ty tou změnou.
1: Myslíš, že jeden člověk může něco změnit?
2: Třeba Masaryk si myslel, že ano.
1: No a nemyslel tím jenom politiky, velké události, taková ta, víš, velká gesta.
2: Já si myslím, že tím myslel každého z nás. To jestli si dokážeme pomáhat, zajímáme se, dokážeme se ozvat.
1: Ale jak začít?
2: Ideálně u sebe a klidně nějakou drobností.
1: Přesně. Přijďte na přednášku profesora Jiřího Hanuše, Masaryk a síla jednotlivce.
3: 15. září v 17.00 v Arnoldově vile.
0: Vzkazují z Centra dialogu v Brně Veronika Smyslová a Markéta Brhlíková. Vstup na zítřejší přednášku je volný. Rezervace přes Brno ID.

0: kostele Krista Spasitele na Pražském Barrandově o dnešním svátku povýšení svatého kříže poprvé představí veřejnosti novou křížovou cestu. Autorem díla je akademický malíř Pavel Šlegl. Více doplní farář Miloš Sabo.
1: Křížová cesta se vytvářela postupně, protože kostel Krista Spasitele na Barrandově byl vysvěcen teprve v roce 2020 a různé doplnění, které s kostelem souvisí, tak se vytvářejí postupně. Já jsem na Barrandově teprve pár měsíců křížovou cestu ještě vybíral můj předchůdce a vím, že to byla dlouhá cesta, protože do toho moderního kostela není vhodné úplně instalovat jenom nějakou křížovou cestu klasických 14 zastavení na obraze a i ta dispozice kostela, kde se k tomu nabízela pouze jedna zeď, ten výklenek, tak už to všechno nějak nasměřovalo k tomu, že umělci, kteří byli přizváni, aby se zúčastnili výběrového řízení, tak byli postaveni před nelehkou úlohu na jednu plochu nějak umístit těch 14 zastavení.
0: Křížová cesta vznikla jako škrábané z grafito in situ, tedy přímo na stěně kostela. Pokračuje pater Miloš Sabo.
1: Měl jsem možnost sledovat pana Pavla Šlegla. Nejdříve sundal kompletně tu omítku, která tam už byla na zdi. Na tu zeď vlastně nazoval tu omítku nově. Do té omítky postupně napouštěl tu barvu modrou nebo červenou v různých odstínech, aby se vyjadřovaly určité emoce, ale také to, co se chtělo potom zobrazit na té ploše. A do té mokré, čerstvé omítky potom rily reliefy, které se pak vyklubaly u některých zastavení pouze náznaky, u některých zastavení větší, rozumitelnější symboly a u některých zastavení rovnou tvář Krista nebo Panny Marie. Myslím, že do toho moderního pojetí kostela se moderní křížová cesta zkrátka hodí.
0: Nové umělecké dílo požehná tuto neděli emeritní litoměřický biskup Jan Baxant.

0: Je přesně 15 hodin a 30 minut a od mikrofonu Proglasu vás zdraví Zuzka Černá. Je pondělí 14. září 2026. Podle církevního kalendáře svátek povýšení svatého kříže. Dnes má svátek Radka. Slovanské jméno znamená radostná či radující se. A k dnešnímu dni se váže pranostika po svatém kříži podzim se blíží.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Po dvou letech strávených v náhradních prostorách se vrátili seniori do zrekonstruovaného domova svatého Václava ve Staré Boleslavi. Slavnostní otevření bude ve středu 16.9., kdy domov požehná pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Podrobněji Jarmila Lomozová z arcidiecézní Charity Praha, která má domov ve správě.
1: Kněžský domov svatého Václava je unikátním zařízením, jedním ze dvou podobných v celé České republice, které pečuje o kněží ve stáří a o další lidi, kteří celý život sloužili církvi a kteří chtějí prožít stáří v duchovním prostředí.
0: Po převzetí domova do správy pražské arcidiecézní Charity v roce 2020 bylo zřejmé, že objekt vyžaduje kompletní přestavbu.
1: Domov sídlí v historické barokní budově v centru Staré Boleslavy a dům nebyl úplně přizpůsoben moderním standardům provozování pobytového sociálního zařízení. Ta rekonstrukce přinesla komfortnější prostředí pro seniory, jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, kompletní bezbariérovost, která do této doby chyběla, více společenských místností, ale také vlastní koupelny a WC na každém pokoji. Skvělé je, že budeme nyní moci přímo z lůžky se pohybovat na zahradu a do kaple, rozšířené dveře, a ta bezbariérovost umožní i lidem, kteří jsou poutáni na lůžku, vyjet ven za krásného počasí a trávit čas na zahradě. Samozřejmě pro seniory je důležité, že byla obnovena kaple, ale zároveň zůstala ve své původní kráse s původním vybavením, na které jsou zvyklí a které mají rádi.
0: Dále byly obnoveny veškeré technické systémy a fasáda získala zpět své původní světlejší barevné provedení, pokračuje Lomozová.
1: Pro arcidiecézní Charitu Praha je také důležité, že dosáhneme úspory energií zhruba o 20%. Je pěkné, že se podařilo jednak sladit ty požadavky na moderní péči o seniory se záchranou barokní budovy před dalším chátráním, takže pro nás bylo důležité ve spolupráci s památkáři i právě ta citlivá obnova historické hodnoty této budovy, která dříve byla probožstvím a pochází z 18. století.
0: Před zahájením rekonstrukce bylo nutné vyřešit, kam seniory dočasně přestěhovat.
1: Museli jsme najít náhradní ubytování, náhradní prostory, kde by jsme zajistili péči tak jako doposud. Našli jsme zázemí jednak v charitním zařízení v Praze Třeboradicích a také v teologickém semináři v Praze Dejvicích. A celá ta rekonstrukce pro nás vlastně skončila až v momentě, kdy se seniori vrátili do obnoveného domova. Vítali jsme u dveří slovy vítejte doma a u mnohých bylo vidět dojetí a obdivovali ty prostory, říkali, že jsou krásné. Už to vstup foaje je překvapilo, protože dříve tam bylo poměrně necitlivě vestavěna kuchyň a jídelna. Teď jsou ty prostory tak, jako to dříve bylo, když tu budovu stavili, tak veliké vzdušné foaje s průhledem do zahrady. Rekonstrukci kněžského domova svatého Václava bylo možné uskutečnit díky dotaci z Národního plánu obnovy, ale tu stavbu bychom nikdy nedokončili bez přispění stovek individuálních dárců. Moc děkujeme za podporu, za vaši štědrost, za nejenom finanční přispění, ale i za to modlitební úsilí, abychom tento velký a důležitý projekt mohli zdárně dokončit.
0: Uzavírá na Proglasu Jarmila Lomozová z arcidiecézní Charity Praha. Připomeňme, že slavnostní otevření domova svatého Václava ve Staré Boleslavi se uskuteční tuto středu 16.9. od 15 hodin. Program zahájí mše svatá, následovat bude požehnání domu a prohlídka společných prostor.
2: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
3: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli?
2: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

Nestíháte poslouchat své oblíbené pořady ve vysílání Proglasu? Nově je najdete i jako podcast na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a Soundeer. Více informací naleznete na webu www.proglas.cz. Poslouchejte kdykoliv a kdekoliv.

0: Anniky.
1: Klíčové momenty v životě spisovatele Arnošta Lustiga představuje nová výstava v Terezíně na Litoměřicku. V tehdejším getu nacisté Lustiga internovali v jeho necelých 16 letech. Později prošel třemi koncentračními a vyhlazovacími tábory. Výstava Arnoštova cesta ke stému výročí narození autora řady knih spojených s tématem holokaustu vychází z grafického románu Markéty Pilátové a fotokoláží Elišky Podzimkové. Spisovatelova dcera a ředitelka jeho nadačního fondu Eva Lustigová zdůrazňuje, že její otec psal proto, aby lidé byli silnější o jeho zkušenost a zkušenost těch, kteří nepřežili.
2: Památník Terezín je velmi symbolický místo nejenom pro Arnošta, mého otce, ale i pro moji maminku Věru Vajslicovou, protože ona tady taky byla. Arnošt říkal, že tady strávil ty hlavní roky svého dospívání. Bylo mu skoro 16 let, když přijel v listopadu roku 42 a když odjel, mu bylo skoro 18 let. Hodně věcí o tom strašlivém světě objevil právě zde.
1: Výstava měla premiéru v únoru v Moravské zemské knihovně v Brně, odkud putovala na Vídeňskou univerzitu a přes ambasádu v Bernu se dostala do Terezína. V předsálí kina Malé pevnosti bude přístupná do konce roku. Od března pak bude v Praze, v rozhlasové galerii Vinohradská 12.

Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

0: Svoji 87. sezónu zahájilo Horácké divadlo v Jihlavě v sobotu českou premiérou původní kantáty pro sbor a sóla Anna Pamer. Příběh spisovatelky, myslitelky a překladatelky spjaté s Vysočinou uvedlo v režii Michala Zetela.
1: Je to netradiční inscenační tvar, kterému říkáme světská scénická kantáta a je tam, řekl bych, stejný poměr zpívaného jako mluveného slova a co vím, tak v Horáckém divadle nikdy žádný takový tvar nebyl a já jsem nikdy nic takového nedělal. Je výjimečná v tom, že kromě čtyř našich solistů v scénaci uvidíte dva jihlavské sbory, a to Gaudium a Melodii pod vedením Pavla Saláka a Martina Mikeše a bude nás celkem skoro 50. Můžete se těšit na mimořádnou kombinaci hudby, zpěvu a mluveného slova ve velmi stylizované scéně Evy Zezuly a dalo by se říct, že teď to bude opravdu herecký koncert, protože celé to vypadá jako orchestr. Čím by mohla inscenace Anna Pamer zaujmout naše diváky? Formou, obsazením, skvělým textem a písňovými texty Emanuela Míška, famózní hudbou Josefa Fojty a hlavně tématem. Celé je to o Anně Pamer a o tom, že svoboda není nikdy zadarmo a pro ženy v polovině minulého století to platí dvojnásob, ale bohužel to platí i dnes. Určitě přijďte a řekněte nám, co si o tom myslíte, protože i když se vám to nebude líbit, tak se to nedozvíme. Takže přijďte a řekněte.
0: Uzavírá režisér Michal Zetel. První repríza hudebního dramatu Anna Pamer se odehraje na velké scéně Horáckého divadla dnes večer od 19 hodin. Další jsou na programu v pátek 18. září, v úterý 22. září a ve čtvrtek a v pátek 1. a 2. října. Vstupenky jsou k dispozici na stránkách a pokladně divadla.

0: Nestíháte poslouchat své oblíbené pořady ve vysílání Proglasu? Nově je najdete i jako podcast na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a Soundeer. Více informací naleznete na webu www.proglas.cz. Poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
1: Ale i tak si dovolím vám prozradit, že je přesně 16 hodin a to znamená, že od mikrofonu Proglasu se loučí Zuzka Černá a v dalším vysílání se na vás už bude těšit kolega Jožka Javůrek. Příjemný poslech.

Vítejte, milí přátelé dobré hudby. Jsme tu s dalším čajem do páté, opět symbolickým pozdravem, vlastně druhým pokračováním, protože symbolicky slavíme vzpomínku na Williama Smitha Monroea, kterou příznivci country a zejména bluegrassu přeloží pod jméno Bill Monroe. Ten se narodil 13. září 1911 v Rosin v Kentucky a zemřel 9. září 1996. Takže vlastně v roce 2026 slaví dvojité jubileum, jen o něco málo se nedožil 85. Všechny podstatné věci o jeho životě jsme si stačili říct minule, pro ty, kteří neslyšeli, tak jenom si zapamatujme, že to byl vynikající mandolinista a dalo by se říci, že díky jménu své kapely, první a víceméně i poslední, Bluegrass Boys, vytvořil základ pro hudební styl, který vlastně nese jeho jméno a on sám je označován jako otec bluegrassu. My jsme na úvod slyšeli fragment a Janu Dolákovou, kteří interpretovali jeho píseň Can't You Hear Me Calling. Dalo by se říct, že bychom klidně mohli zalistovat v českých country, dokonce i folkových, ale i bluegrassových kapelách, které interpretovali jeho písně a nebylo by jich málo, tahle vzpomínka zůstala, ale my zůstaneme u angličtiny a u původního jazyka, v kterém Bill Monroe celou řadu pozdějších hitů a dneska opravdu základních kamenů repertoáru každé bluegrassové kapely vytvořil. Vyšlo totiž úžasné album v roce 1996 jako podsta k jeho kulatému jubileu. To album se jmenuje True Life Blues, The Songs of Bill Monroe a má podtitul An All-Star Tribute to the Father of Bluegrass Music, tedy podsta hvězd pro otce bluegrassu, pro otce bluegrassové hudby. My na začátek uslyšíme titulní skladbu tohoto alba, tedy True Life Blues, které zaspívají Lori Lewis a Katie Kalik, a potom jednu právě ze zmíněných písní, které se staly standardy, a to jak ve zpívané podobě, tak v podobě instrumentálky, a to je Molly and Ten Brooks. Zpívá Alan O'Brien.

Album True Life Blues, z kterého dnes hrajeme a vzpomínáme tak na 30 let od úmrtí Billa Monroea, jednak nese krásné úpravy jednotlivých hitů, v pravém slova smyslu, countryový hitu Billa Monroea, tak nese také celou řadu vzpomínek a je také plné respektu vůči této osobnosti. Říká, kdyby někdo hledal, jaký vliv měl, kdy byl Monroe v hudebním světě, tak si nebude připomínat jenom bluegrassové a countryové hudebníky, ale také například Elvise Presleyho, Jerry Lee Lewise, Carla Perkinse nebo Little Richarda, kteří měli co brát právě od Billa Monroea. To byl citát Paula Enrighta. Nebo Peter Rowan říká, zpívání těchto písní evokuje jistý druh magie. Ta oslava Billa Monroea v každém ze z těch starobylých tónů, které zaznějí. My si teď pustíme ukázky, které zase nám představí takovou tu hudební klasiku. Bude to I'm on my way, Back to the old home, vlastně symbolicky připomíná, že Bill Monroe, který se narodil v Kentucky, tak měl ke svému rodnému kraji velmi intenzivní vztah a celá řada písní, kterou složil, tak je právě vázána na tento kraj. Highway of Sorrow, Memories of You a jedna z krásných instrumentálek Rawhide, která se nám představí v podání mandolinisty Ronnie McCurryho, který sám sebe vždy pokládal a také se intenzivně hlásil k Billu Monroevi jako ke svému učiteli.

0: Dozněla skladba Rohajt, jedna z instrumentálek, které se staly opravdovou bluegrassovou klasikou. Jako dlouholetý ředitel v uvozovkách bluegrassové dílny mohu říci, že je to jedna z nejčastěji hraných instrumentálek, o které málo kdo tuší, že vůbec má konkrétního autora a má, je to Bill Monroe, kterou nahrál Ronnie McCurry. My si v další ukázce představíme celou McCurry family, která právě velice ctí odkaz Billa Monroe a velmi často hraje jeho skladby. Zazní Can't You Hear Me Calling, kterou zaspívá jeden z nejvýraznějších tenoristů v současnosti, velmi ceněný zpěvák, mnohačetný zpěvák roku v anketě IBMA, Del McCurry. Mimochodem je zajímavé, že právě tradice tenoristů jako lead vokálu bluegrassových kapel začíná jeho zakladatelem Billem Monroem. Další se nám představí v ukázce Peter Rowan, Letter from My Darling, a další krásná věc Sitting Alone in the Moonlight. Ať se vám líbí.
1: One, two, three.

Tak to byl Timo Bryan, kytara a lead vokál ve skladbě Sitting Alone in the Moonlight, neboli osamělý poses ve svitu měsíce. Teď nás čeká ukázka dalších výjimečných bluegrassových hudebníků, kteří sami sebe prezentují jako osobnosti, které mají co dočinění s odkazem Billa Monroea, který velmi často prezentují a také hrají jeho skladby. A je to mandolinista, zpěvák Sam Bush a hráč na dobro Jerry Douglas. Bude to skladba Big Mon a následovat bude další z výjimečných skladeb, velmi často citovaných a přehrávaných nejenom v bluegrassu, ale třeba také v newgrassu, a to je skladba Scotland.

Další vzpomínka na albu True Life Blues je od Ronnieho McCurryho, který připomíná, že když poprvé se potkal s Billem Monroem, tak mu bylo asi tak 9 let, přišel do našeho domu a pamatuji si velkého chlapíka v bílém klobouku, ale když poprvé vzal do ruky mandolínu a zahrál, tak jsem byl absolutně fascinován. Úplně jsem byl nadšen a byl to jeden z nejvýraznějších hudebních zážitků, který jsem za celý svůj život měl. A možná právě v té chvíli jsem se rozhodl, že budu mandolinistou, také se jim stal. Takže teď se s námi vlastně Bill Monroe pro ukázky v interpretaci jiných muzikantů pomalu bude loučit, snad se vám budou líbit. Takže se nám představí postupně Get Down on Your Knees and Pray, tedy vlastně symbolická modlitba v podání Elena O'Brienta, Del McCurryho, Ronnie McCurryho a Rolanda Whitea na mandolínu. Dále to bude skladba Used to Be, další z velmi běžných písní, kterou nám zaspívá Katie Kellick a Lori Lewis, ty už jsme slyšeli, za doprovodu vynikajícího banjisty Tony Trišky a Toda Phillipse u basy. Vlastně to nemůže skončit jinak, než ukázkou opět odkazující na rodiště, tedy na Kentucky, Billa Monroea, kde také měl svůj dlouholetý festival, který byl jakousi baštou pro bluegrassové kapely, Bean Music Festival. A dá se říci, že jeho odkaz se natolik vkořenil pro i stávající sestavy bluegrassových muzikantů, že není víceméně mandolinisty, který by na něj nevzpomínal s respektem. Víš například známý fenomenální mandolinista současnosti Chris Thiele. Nakonec tedy zazní Little Cabin Home on the Hill, tedy malá chatka na kopci, které vytvořili společně Bill Monroe a Lester Flatt, a my uslyšíme v podání Johna Hartforda, Ronnie McCurryho, Mikea Comptona a Toda Phillipse. To je z dnešního Čaje do páté vše. Děkujeme za pozornost a loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Plus zprávy.
2: Vláda schválila přísnější regulaci kratomu. Lidé by si ho nově mohli kupovat až od 21 let. Švédští politici začínají vyjednávat o nové vládě. Češi bojují o třetí výhru na evropském volejbalovém šampionátu. Hrají se Slovenskem. Nehody brzdí provoz na hradecké dálnici D11 u Poděbrad, a to v obou směrech. A počasí zítra čekejte slunečný den s mlhavým ránem, teploty až 24 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vláda dnes schválila novelu zákona o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Ta zavádí výrazné zpřísnění pro prodej kratomu. Nově by ho třeba mohli koupit jen lidé od 21 let. Policie by taky mohla dočasně uzavřít prodejny, které kratom nabízí. A vláda dnes nakonec odložila rozhodnutí o možnosti, že by se proti chřipce očkovalo i v lékárnách. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO po jednání kabinetu řekl, že ministři měli k návrhu připomínky, které se teď bude snažit vyřešit. Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při nakládání s veřejnými penězi a majetkem. Vyplývá to z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle něj v letech 2022 až 2024 IKEM porušil zákon třeba u 15 veřejných zakázek za víc než 380 milionů. Zadával taky zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. IKEM považuje výsledky kontroly za závažné, říká jeho mluvčí Barbora Brunclíková.
3: IKEM již v průběhu kontroly reagoval přijetím řady nápravných opatření a v řadě případů se jednalo o částečně chybějící dokumentaci u vybraných vzorků. Současné vedení od počátku svého fungování pracuje na zavedení funkčního vnitřního kontrolního systému. Cílem bude nejen kontrola dodržování směrnic IKEM a zákonných požadavků, ale rovněž zavedení preventivních účinných mechanismů.
2: Ve Švédsku začínají povolební vyjednávání, a to i přesto, že výsledky parlamentních voleb zatím nejsou zcela sečtené. Hlasování je velmi těsné a čeká se na korespondenční hlasy. Premiér Ulf Kristersson, jehož straně výsledky zatím nejsou nakloněny, svolává na večer schůzku koaličních stran.
4: I přesto, že zatím o tři mandáty vede opoziční uskupení středových a levicových stran, je premiér Ulf Kristersson přesvědčen, že se jim nepodaří najít dohodu na společné vládě. Ještě během volebního večera naznačil, že se bude pokoušet udržet pravicový kabinet. Opoziční strany ale odmítají podpořit vládu, ve které budou krajně pravicoví švédští demokraté. Bez jejich podpory se ale případný pravicový kabinet neobejde. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Lázeňský hotel Praha v Luhačovicích může i dál přijímat k pobytům nové klienty. Krajská hygienická stanice ve Zlíně totiž zrušila zákaz vydaný minulý týden. V lázeňském domě evidovali hygienici od začátku července na 170 onemocnění norovirovou infekcí. Od 9. září se už ale neobjevil žádný nový případ nemoci a pro provoz lázeňského domu teď postačí jen zvýšená hygienická opatření. Necelé 200 kin po celém Česku nabídnou o víkendu vstup za stovku. Do akce nazvané Kinodny se 19. a 20. září zapojí promítací sály ve 141 městech. V programu najdou diváci jak premiérové filmy, tak oceňované dokumenty. Mezi nimi třeba snímky Kdyby se holuby proměnily ve zlato, anebo časozběrný portrét Bára Basiková. Pokračuje předseda asociace provozovatelů kin Dan Krátký.
5: Zkušeností vidíme, že spousta především jedno- a dvousálových kin rozšiřuje svůj hrací profil výrazně právě na 19. a 20. září, experimentuje se žánry a cílovými skupinami, ale zároveň testuje například i časy dopolední, testuje časy nočních míst a podobně, takže to zvyšuje pestrost, kterou to kino jako kulturní instituce nabízí regionu.
6: Čeští volejbalisté hrají na mistrovství Evropy proti Slovensku o třetí výhru ve skupině. V italskému Deně to sleduje i reportér Kamil Jáša.
7: Zatím se ten zápas z českého pohledu vyvíjí náramně. 2-0 vedou na sety čeští reprezentanti. První set vyhráli 25-21, ten druhý 25-14. Aktuálně se rozbíhá třetí set, v něm je stav vyrovnaný 2-2. Z Moderny Kamil Jáša, Radiožurnál.
8: Nehody na hradecké dálnici u Poděbrad a kolony u Litomyšle. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony v omezení u Poděbrad. Na 34. kilometru v obou směrech nehody, jak do Hradce, tak i ve směru na Prahu blokované levé pruhy. Delší je fronta z Prahy asi na 20 minut, brzdí se už v omezení. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Ostravy. Brzdí se poprvé zhruba na 222. kilometru za sjezdem na Vyškov a nesouvislá kolona hlavně kamionů se táhne až do Brna. Podobná situace i na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona kamionů od 11. kilometru. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové čekejte kolony u Litomyšle. Na příjezdu ze Svitav tak ještě před omezením u Cerekvice a dohromady se zdržíte asi 50 minut. V Praze silný odpolední provoz, pozor dejte určitě na příjezdu z Ústí nad Labem do Prahy. Ve Kbelské ulici směr Hloubětín na začátku nehoda v pravém jízdním pruhu a kolona je tam už z Cínovecké ulice. Vyhněte se i spojovací směrem do Libně, tam je u Sesky zúžení a kolona na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude slunečno, jen ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty v úterý od 19 do 24 stupňů Celsia, na horách, tak tam se ta maxima zastaví většinou kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

tady tě nechám a dal byš po svých. Už nemáš strach ani ostych.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Milí posluchači, vítáme vás v pořadu Rudl, to jest nahlížení do kuchyně Proglasu. Od mikrofonu vás zvou Martin Holík
1: a Milan Tesař, příjemný poslech.
0: Tak, máme tu narozeniny a seznam kamarádů Proglasu, kteří mají půlkulaté narozeniny nebo kulaté v tomto měsíci září.
1: Tak jsou to a my jim všem gratulujeme a děkujeme za spolupráci. Jaroslav Štafa ze Dvora Králové nad Labem, Josef Soukup ze Sedlčán,
0: Marie Košňarová z Hradce Králové, Pavel Vodvárka z Luže, Věra Neuwirthová z Kněžice u Třebíče z Kněžic.
1: Tak a dál tu máme seznam dárců, kteří mají určitý věk, mají také narozeniny v těchto dnech a darovali nám v loňském roce vyšší finanční obnos. Takže
0: my si toho moc vážíme a všecko dobré přejeme. Josef Drahokoupil je z Chrudimi, Ludmila Škarková z Černíče,
1: František Hanáček z Kunovic, Ludmila Fekarová z Velké,
0: Miroslava Manlová z Králík, Zdenka Krejsová z Kunčic,
1: Václav Pech z Hlinska, Marie Oslíková ze Samotišek,
0: Marie Jirásková z Děčína, Josef Směšný z Bludová, Jaroslava Šedová z Luk nad Jihlavou. Vidím tady paní Marii z Děčína, tak včera jsem byl po mnoha a mnoha letech zase v Děčíně a ve Hřensku a na Praktické bráně a vzpomněl jsem si na mládí. Tak, mockrát vám děkujeme za vaši přízeň. Ono teď je takové období, kdy se říká, kde se může, že je mimořádná štědrost českých občanů vůči všelijakým hrůzám a těžkostem, ať je to Ukrajina, ať je to Nepál,
1: Venezuela
0: a toto všechno. A jak na to, abychom se do toho nezapletli. Ta štědrost vůči nám je stále neuvěřitelná, krásná, úžasná po celých 31 let, ale teďka prožíváme takové období, kdy i když máme nižší výdaje, podstatně nižší, než jsme mívali na Olomoucké, tak přeci jenom to břemeno toho přestěhování a toho všeho znamená, že ty příjmy naše jsou teď stejné nebo poněkud nižší než v minulých letech. A když započítáme inflaci, tak je to vlastně opravdu nižší ty příjmy.
1: Takže abychom do toho nezabředli, bohužel to nestačí.
0: Tak, bohužel to nestačí, čili my připravujeme takovou kampaň, jednak takovou tu pohotovostní, to znamená, už vám teďka třeba neposíláme tolik těch papírových zpravodajů, protože si kdo řekne, jde tolik za poštovné a do toho jeden ten zpravodaj, teď já si to stejně všechno přečtu na internetu a máte pravdu. Ale přece jenom zase, když to neleží na tom stolku u televize, tak to člověk nevezme do ruky a tak trošku sejde z očí, sejde z mysli. Takže kdo více křičí, tak možná více dostává. My jsme teda to médium, nebo to zařízení, které pomáhá pomáhat. To znamená, když my upozorníme na něco, co je potřeba, třeba typicky teď ten Nepál s těmi čísly kont, a takže samozřejmě, že sami z toho nemáme nic, než dobrý pocit, že jsme podpořili něco, co je nutně potřeba. Třeba tím vypsáním toho konta sbírkového. Ale sami tedy také potřebujeme žít, takže to bude jeden ten impuls na to běžné provozování a potom druhé je, že se budeme potřebovat zbavit koule na noze v podobě těch stěhování. Ono se to vždycky podařilo i na tu Olomouckou před 6 lety, i zde na Pelikovu v Brně před rokem. Teď je to právě rok a 2 měsíce, kdy jsme podepsali nájemní smlouvu tady pod Špilberg. Nicméně ono, když se to potom počítá s těmi průběžnými příjmy, tak ono to dohromady prostě tu výšku nedosáhne. Takže se to potom řeší konto korentem do maximální výše. Potom různými půjčkami, to ostatně bývalo i v jiných letech, protože třeba letní měsíce jsou výrazně pod průměrem a potom zase listopad, prosinec jsou silnější, takže se to řešilo. Ale teď je to takové opravdu docela napnuté. Takže moc prosíme, kdo byste věděli o někom, kdo má nějakou hotovost, má ji zaparkovanou někde třeba v nízkouročeném kontě a od nás by ta půjčka byla úročená vyplacená třeba slušně, dobře, tak bychom to přivítali. Už jenom proto, abychom si snižovali právě tu dluhovou službu, třeba vůči bance, to jsou procenta poměrně vysoká, takže my máme dneska ročně, myslím, kolem 250 nejméně, 250 tisíc za jenom za splácení úroků od půjček. A kdybychom se tohoto zbavili, tu částku já teďka nevím z hlavy, tak bychom vlastně řekli, tak a teď jsme úplně v pořádku s příjmy i výdají vyrovnanými. Ohromně nám pomohl ten přechod z toho FM na ten DAB. To znamená, z 30% pokrytí obyvatelstva jsme dneska na 85%. Pokračuje to dál, i když už pomalejším tempem. Situace nám nahrává, protože v tom DABu už jsou téměř všichni dneska vysílatelé, i když v různých kvalitách, které třeba spíš dělají ostudu. My jsme v té slušné kvalitě za slušný peníz a pořád jsme o mnoho milionů levnější, než když to bylo těch méně vysílačů, ale daleko dražších v tom FM. Čili ten přechod zvládnutí koronavirové věci, zvládnutí tady těch různých zdražování energií a tak dále, tak to všechno vlastně překonáváme. Plus ještě to, že třeba od ČBK jsme dostávávali hodně a víc a v posledních 6 letech je to takové trošku těžké. Takže moc prosíme a děkujeme a děkujeme a děkujeme.
1: Tak a ještě vedle těch půjček samozřejmě, pokud vám leží někde větší finanční hotovost a darovali byste ji, tak je to samozřejmě ještě lepší.
0: No a teď jsou ty dny a my vlastně jsme o tom vysílali pořád dny darování dědictví, čili závěť dobrovolnická, takže to je taky pěkný prostředek a máme to na webu mezi těmi pod tím ouškem podpořit. A tam je přímo vzor toho, jak se taková závěť napíše. Pravda, že za těch 30 let jsme tak 5x možná nebo 6x dostali nemovitost v podobě domu nebo bytu, kde tam byla třeba ta podmínka dožití a tak dále. Jo? Že třeba ten člověk neměl potomky, neměl nikoho blízkého. Teď jsem četl dokonce někde, že státu českému propadlo majetku od těch, kteří nemají žádné dědice, asi za 500 miliardy. Takže to vlastně schlamstnul stát. No, tak.
1: Takže těch možností je celá řada.
0: Celá řada. Tak, my jsme byli také, a to k nám patří, na výjezdech. Ten jeden výjezd byl teďka o víkendu, to byl Lomeček.
1: Lomeček. Takže je to vlastně jeden, je to ten typ výjezdu, kdy jedeme na pouť nebo na nějakou slavnost, kde předpokládáme, že se sejdou jak naši posluchači, tak třeba lidé, kteří o nás ještě moc nevědí, takže jsme tam přítomni. Už jenom to, že tam stojí náš velký modrý stan, něco znamená, protože lidé o nás vědí. Většinou na těchto výjezdech nabízíme DAB, rádia, přijímače, nabízíme tam další propagační předměty, ale můžete jenom tak přijít, popovídat si s námi, zjistit, jak to třeba teď s Proglasem je, případně se i přihlásit do našeho klubu. Těch možností je spousta, takže toto je vlastně jeden z těch možných výjezdů. Samozřejmě budou následovat další o dalších hlavně víkendech.
0: No a zatímco loni jsme udělali si 150 výjezdu, zejména na místa, která přijdou o FM a buď už tam hnedka mají ten DAB, anebo nemají a budou snad brzo mít, tak letos bychom potřebovali výjíždět, i když teď už je teda půlka září, tak bychom potřebovali výjíždět na místa, která jsou problematická s tím příjmem. A zase nám ty technologie jdou dopředu, obchodníci také jdou vpřed, vstříc, že totiž dneska jsou běžně ke koupi přijímače, které v sobě mají to staříčké FM, to nové moderní DAB, a zároveň mají tam tu Wi-Finu. Takže kde jsou třeba vy posluchači třeba starší, kde bydlíte spolu v nějakém rodinném domě s mladými, tak oni se určitě tu Wi-Finu mají, nebo někdo řekne, hele, já mám ten mobil a na tom ty data, to si teda umím objednat, tak potom ten přijímač vlastně připojíte na ten datový tok té Wi-Finy nebo toho mobilu a vlastně vás vůbec nezajímá, že to nechytáte z éteru, takhle přímo z vysílání vysílače, ale že to jde přes ten internet. Na to myslíme a máme tady pořád všechny ty distribuční kanály, které potřebujeme, ty zbytné nebo ty velmi drahé jsme zrušili. Zůstává satelit, který nám napájí ten DAB a napájí nám také právě možnost toho pro ten internet, pro FM vysílače. Je to v kombinaci a dneska ty přijímače jsou cenově opravdu dostupné. To znamená nejlacinější VKV rádio dneska stojí 400, s tím DABem stojí 600 a ta s tou Wi-Fi v akci třeba za 1200 anebo bez akce je to třeba za 1600. A už vás vůbec nikdy nebude zajímat nic jiného, protože už vám vždycky z toho něco bude hrát. No a teď máme také akci, to ještě do Milane zmíním, ale zase, než se na to dostane, a na to zháníme také dobrovolníky, technicky nadané, kteří se v tom trošku vyznají, že my, jak jsme opustili to televizní vysílání DVB-T2, tak existují taková zařízení, které se jako takové šachtičky zastrčí do rozvodny, třeba v domově seniorů, nebo do jakýchkoliv lékařských, zdravotnických zařízení, a ono se to potom dostává do těch rozvodů, a dneska vlastně každý ten domov, jak má lůžko, tak má i televizor. A v tom televizoru, kromě toho, že tam má všechny televizní programy, tak tam může mít zpátky ten Proglas. Jo? Takže tam se vlastně převede do toho DVB-T2 z parabolické antény, která se namíří na ten satelit, anebo se to bere z internetu. Prostě ta zařízení nejsou levná, ale když je třeba v tom domě, já nevím, 40 lůžek, tak to opravdu vyjde třeba na 100 korun od jednoho klienta a je to celé zařiditelné. Jo, ale tam potřebujeme aktivity v těch místech, protože není v našich silách prostě ty stovky, možná tisíce míst, tak to obsloužit.
1: Mm. Když mluvíme o výjezdech, tak samozřejmě vedle tady těch výjezdů za posluchači, tak my sami cestujeme na různé akce, něco souvisí víc s naší prací, něco třeba se spoluprací s různými subjekty. A ty si, Martine, ty máš za sebou velmi zajímavou cestu do Mnichova.
0: Tak, to byla taková krásná příležitost, kdy jsem si říkal, to stojí za to, protože to je tak pronikavě pozitivní událost. Jednak ta leta práce Meetingu Brno, kteří dělají ten festival, to je vlastně dvou festival, protože jeden je vlastně téměř samostatný, protože ty pochody Brno Pohořelice, nebo v posledních letech Pohořelice Brno, kdy symbolicky vracíme ty vyhnané brněnské Němce zase zpátky domů, tak to je ten jeden festival a ten druhý jsou vlastně všechny ty akce Meetingu Brno. No a to, co se podařilo, ten husarský kousek, který nebyl všemi tady pozitivně přijímán, dokonce ani v našich řadách, někdy ta podpora byla taková a vždyť vy do toho, hele, to chce svůj čas a nesmí to být nějak drasticky a dramaticky, ale sami němečtí politici, zejména bavorští, ale také celospolkoví, říkají, to byl zázrak, to, co se stalo v Brně a k čemu by nám byla česko-německá smlouva budoucnosti, kterou podepíše vláda a vláda, když by nebylo toho ze spodu, té tvořivosti mezi lidmi. Takže tady je ta kulturní výměna, ekonomická výměna samozřejmě, protože se s nadsázkou říká, že jsme další spolkovou zemí, že máme podobný počet obyvatel jako to Bavorsko. Ale to bylo tak krásné, ta medaile, to není jen tak, to je Evropská medaile svobodného státu Bavorsko, která se dává zcela výjimečně v jistém poměru pro nebavořany a jenom v omezeném množství pro obyvatele, pro lidi, kteří se narodili v Bavorsku. A tam byl asi největší potlesk a vlastně bylo to jako vrchol té slavnosti, kdy tam nastoupili ti naši čtyři přátelé, David Macek, Veronika Smyslová, Jiří Motl a Petr Kalousek. A ti vlastně tam v té děkovné řeči řekli, že něco vlastně přirozeně vyplynulo a že do toho šli a nevěděli, co všechno to bude, ale že se to potom podařilo a skutečně se to vinou nebo i díky všem, kteří tady protestovali, dostalo i na přední stránky světových novin. Kromě toho německých i třeba papež Lev si toho povšimnul a pochválil Meeting Brno a celé Brno vlastně za tyhle ty spřátelovací věci. No, takže jsem to tam absolvoval a ten pořad byl dneska už, tedy natáčíme to v pondělí, teď ten Rudl a vysíláme, takže už v pondělí teď ráno šel v pořadu teda před kostelem, tam se nám to nejvíc vlezlo, vlastně zážitky a jakési mikromedailonky těch jednotlivých tvůrců, kteří jsou každý jiný, jo, rodina Svobodný, věřící, nevěřící, odborník, laik, dobrovolník, profesionál, jo, a dělají takovou tu dobrou práci. To je dobré znamení pro tento svět.
1: Tak určitě, ono budou ještě reprízy a samozřejmě audioarchiv, takže tam si můžete pořad znovu poslechnout. Když mluvíme o programu, tak já můžu prozradit, že minulý týden jsme získali svolení od františkánů, že můžeme převzít memoáry františkána Benedikta Holoty a je to vlastně, oni to mají už připravené ve formátu, který se přesně hodí do našeho čtení na pokračování. Jsou to zhruba 20-minutové díly. Dostali jsme je tedy už jako kompletní audio a budeme je vysílat, tuším, že to je od nějakého asi 23. září. To znamená, nasazujeme to i tak, aby se to čtení na pokračování vysílalo i přes to výročí svatého Františka letošní kulaté, takže to bude vlastně od toho 23. září do nějakého plus minus třeba 10. října. Takže speciální čtení na pokračování od františkánů, potom zase zařadíme nějaké reprízy a mezi tím už vzniká nějaké čtení nové, takže to je teď úplná aktualita z našeho vysílání.
0: A 4. října, myslím, oslaví svatý František své 800. narozky.
1: Ano, je to tak. Tak je to už 4., což letos
0: to už jsou zasloužilé
1: na neděli.
0: Ano, ano, krásně. Ano. No, tak my sami nechceme zakrnět ani duchovně, ani fyzicky, takže budeme mít teď brzy 2 dny takového stišení, zastavení se na našem krásném oblíbeném duchovním centru na Vranově u Brna. Jeden den se nám tam bude věnovat pan biskup Pavel a druhý den potom Vladimír Šagy-Záleský, což je děkan brněnský, tak se na to moc těšíme a po tu dobu tady budeme méně brát telefony, budeme něco reprízovat a budeme říkat, hele, vzpomeňte na nás, ať to tady také přežíváme dobře lidsky, nejenom technologicky.
1: Tak, tam je právě vždycky čas na tu duchovní stránku, ale je tam čas i na nějaké oborové porady, třeba hlubší nebo jiné, než tak, jak tady v běžném rychlém provozu. Já třeba zrovna dnes ještě v pondělí budu s našimi redaktory na běžné redakční poradě probírat, jak kdo z nich používá umělou inteligenci. Dělali jsme si takový brainstorming, anketu, takže chceme to nějak shrnout a byl bych vlastně rád, kdybychom na tom Vranově mohli v tomto tématu pokračovat.
0: Kdo by řekl, hele, to je přece nebezpečná věc, ta AI, no tak my bychom řekli, že pro naši práci je to opravdu boží požehnání, protože když to někdo umí využívat správným způsobem, tak nám to šetří obrovský mnoho času v překladech k vytváření koncentrátů dlouhých textů, které se zkrátí třeba do několika bodů, k čištění starých záznamů. Já jsem třeba v tom Mnichově měl nějakou poruchu na tom nahrávadle, takže se tam dostávaly zvuky, které tam nepatří. A když vidím přes sklo tady Romana, zvukaře, tak on dokáže výborně využívat placený software AI, který vlastně to zbaví většiny těch neduhů a to není jenom tak. To třeba před 3 lety bych se nám o tomhle tom jenom zdálo. Takže je to pro nás opravdu veliká vzpruha a dneska, kdo by nevyužíval AI, tak by byl už trošku jako pozadu.
1: Já řeknu jenom malý příklad z těch mnoha, kdy se to dá opravdu v redakční práci použít i k zdánlivým drobnostem, které šetří čas. Třeba dneska zapisoval jsem do naší databáze moc pěkné CDčko z Polska, rodina muzikantů, profesionální muzikanti se svými dětmi natočili jedno CDčko vánoční písničky, druhé velikonoční. Ke každé té písničce tam byl odstavec v polštině, jo? Což samozřejmě člověk nějak tu polštinu dává, něco si už může přeložit, ale strávil bych vlastně možná 2-3 hodiny, než bych to celé dal dohromady a nějak to. Člověk si může vlastně, já jsem udělal to, že jsem na obyčejný mobil si nafotil stránky toho bukletu, Nahrál jsem to do té umělé inteligence a řekl, napiš mi o každé písničce dvě věty shrnutí, o čem je, k čemu je, a mám z toho, tohle to je koleda, odtud, o tom a o tom, a vlastně se to dá jenom nakopírovat do té databáze, kde už to navěky zůstane spojené s tou písní a člověk si pak může vyhledat velmi jednoduše česky, o čem vlastně ta písnička
0: je. A je to z polštiny.
1: Což vlastně takhle funguje, ano, z jakéhokoliv jiného jazyka právě, to je ta výhoda, a opravdu jako velmi rychle vlastně říkám během pár minut to, co bych jinak dělal.
0: Jak se jmenovala ta irská rodinná skupina? Sun Times.
1: Jo, to byly Kelly Family.
0: Kelly Family, takže to jsou takový polští Kelly Family.
1: No, já bych... To jsou vyloženě folkloristé, jako velmi, velmi kvalitní, velmi dobří, kteří tedy zároveň takhle dělají takovéhle tematické projekty.
0: Krásně, tak když ještě jsme mluvili trošku o těch technologiích, tak my máme teď takový mezičas, kdy ty distribuční společnosti se nadechují stále a teď je trošku takové jako mezidobí, kdy se spíš administrativně dělají některé ty věci, ale máme teď dva vysílače ve výhledu, jeden v Čechách, jeden na Moravě, teď nebudu předbíhat, protože nevíme, za jak dlouho se to podaří, ale když jsem teďka v posledních pěti dnech jsem ujel asi 2,5 tisíce kilometrů a po většině našich silnic a dálnic, teda pro Glasy jak zachycení, dokonce i pod Hrnhytem v Lužici, tady nad Libercem, dobře 50 kilometrů do vnitrozemí to hraje, a dokonce zase, když jedu na Vídeň, tak dokonce i na okraji Vídně úplně normálně a na některých místech ve Vídni taky hraje náš brněnský DAB vysílač. Tak... Já myslím, že to bude dneska z kuchyně pro Glasu stačit.
1: Tak, já bych řekl téměř, já ještě pozvu na koncerty ze studia, kterých je tento týden víc. Pondělí 14. září, pokud nás v pondělí posloucháte, brněnská kapela Slehní mech.
0: Slehní mech.
1: Čtvrtek 17. Sejkory, což je rock'n'rollová nebo rocková kapela, specialita našeho Jošky Javůrka, který se v tomto žánru pohybuje a pozval si svoji spřátelenou kapelu, takže to bude čtvrtek 17. A pak ještě v pátek u nás bude nahrávat kapela Nonsen, která je z Prahy a která bude se to pak vysílat 28. září.
0: Či Nonsen, to je jako, že žádný sen se mi nezdá, nebo...
1: Uvidíme tam. To je zase, tu pozvala Anička Janošková, která nakonec moderovat nemůže, takže zastoupí Janis Moras, ale...
0: Ano.
1: Ale takže tři koncerty se budou tento týden buď vysílat nebo natáčet.
0: No, kdyby to bylo Slehní mechu, vykřičník, tak by si to člověk dokázal představit jako rozkazovací způsob mechu, ale když je to Slehní mech, tak to já tebe vyzývám, abys slehl mech.
1: Ano, přesně tak. Tak nechte se překvapit, pondělí 19.15.
0: Loučí se a vše dobré přejí Martin Holík
1: a Milan Tesař.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Živě ve studiu Proglasu dnes od 7:45 večer zahraje brněnská kapela Slehní mech, která ve své tvorbě propojuje folk, rock, jazz, swing a další žánry. Skupina loni získala 2. místo ve finále festivalu Porta a letos se představila na velkém scéně Slunovratu v Opavě. Koncert v rámci pořadu Jak se vám líbí moderuje Janis Moras.

Církev hledá svou cestu v postmoderním světě, tváří v tvář staronovým výzvám, moci, hodnot a institucí. Lavíruje mezi návratem do minulosti, rezignací a změnou. K čemu se upíná a na čem staví svou identitu? Historik Tomáš Petráček ve své nové knize otevírá otázky, které se dotýkají jádra křesťanství. Jak být církví ve světě, který se proměňuje mnohem rychleji než její struktury? Jakou roli dnes hraje papežství, morální autorita, laici či vztah k tělesnosti? A může křesťanství přežít i mimo své tradiční instituce? Těmto otázkám se bude věnovat i debata z Dominikánské 8 ve 20 hodin a 15 minut.

z vašich tlustých zdí. Budu vám hrát, budu proklínat, zaživa souzení. Snad jednou se vrátím, a kdo ví, co pak. A teď musím jít.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
3: Škola se počítá. Uvědomila jsem si to na jedné domácí skupince mladých slečen. Všechny to byly křesťanky, většina z nich ještě studovala na střední nebo v prvních ročnících vysoké školy. Je samozřejmé, že jejich hlavními konverzačními tématy byly vztahy a škola. Poprvé mi to cinklo, když se bavili o nejnovějších technikách používání taháku při zkoušení. Taháky, jak to? Nechtěla jsem je hned kárat, tak jsem mlčela. Podruhé mi to už ale nedalo. Holky si totiž vyprávěly o vypracování otázek ke zkouškám. Od koho to skopírují nebo kde to vezmou. Vůbec neuvažovali o tom, že by se třeba namáhali otázky sami zpracovat? Zeptala jsem se, jestli by uměli definovat poctivost. Zaraženě na mě koukali a pak mi podali vysvětlení, jakože škola přece ještě není doopravdy. To ještě není ten život, který by měli brát vážně. Nesouhlasila jsem s nimi. Jejich důvody mi přišly naprosto nepřesvědčivé. Vždyť škola je už doopravdy. Není to nějaký nácvik na život, který přijde někdy později. Ty podstatné věci nebývají nikdy jen tak na zkoušku. Jakmile se s nimi seznámíme, už navždy jsou pro nás doopravdy. Myslím, že proto Bůh říká to známé přirovnání o člověku, který byl věrný v malých věcech a proto byl povýšen a bylo mu přidáno na zodpovědnosti i autoritě, protože se právě čekalo, že bude věrný i v těch velkých a závažných věcech. Jaké návyky člověk získá,

nebo lépe, jaké si vytvoří během školy, takové už později bude těžko měnit. Co pak z roku na rok vyměníme životní hodnoty a celé uvažování? Přijdete do práce a tam najednou budete poctivě pracovat, když jste to předtím nikdy neskusili? Ach ne, nebudete, protože vám to vždycky prošlo nepoctivě. Pokud jste dali život Kristu, přijali jste jeho normy. Týkají se chování, práce, studia, celého života. Už od toho okamžiku je potřeba brát život vážně se všemi jeho aspekty. Jiný mít nebudeme. Jiné doopravdy nepřijde.

Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek a nyní už vás zvu k poslechu modlitby z oficíny, kterou povede jáhen Jan Špilar. Přeji vám příjemný poslech.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milé sestry a milí bratři, vítejte při modlitbě z oficíny, kdy se dnes vzpomínáme slavnosti nebo svátku povýšení nejsvětějšího kříže našeho Pána Ježíše Krista, který díky svaté Heleně, císařovně, vlastně, která před 1700 lety, dnes to kulaté výročí, tak v roce 326, tak vyhrabali vlastně tam tři kříže a hřeby a legenda praví, že na každý ten kříž položili malomocného a tam, nebo malomocnou, a ten na tom, na kterém kříži se daná osoba uzdravila z malomocenství, byl označen jako kříž spasitele. A tak vlastně máme relikvie svatého kříže a svatých hřebů. Úcta k tomuto svátku povýšení svatého kříže je ze 4. a 5. století, ne na východě až kolem století 7. až se relikvie vrátily zpátky zase na místo. Tak si připomeňme tu vzácnou dřevinu, na které zemřel náš spasitel za nás a za naše hříchy. A aby se nám to lépe dařilo, vyznejme je. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina. Má veliká vina a proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Pane, smiluj se, Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se, Pane, smiluj se. Modleme se. Naší jedinou chloubou je kříž našeho Pána Ježíše Krista. V něm je naše naděje, život a vzkříšení. Skrze něj jsme spaseni a vysvobozeni. Bože, ty jsi chtěl, aby všichni lidé byli spaseni křížem tvého Syna. Dej, ať pochopíme, že jeho smrt na kříži je vítězstvím nad smrtí a doveď nás do slávy vzkříšení skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení ze 4. knihy Mojžíšovi. Hebrejové táhli směrem k Rákosovému moři a lid už omrzelo být stále na cestě. Lidé mluvili proti Bohu i Mojžíšovi, proč jste nás vyvedli z Egypta, abychom umřeli tady na poušti. Není chléb ani voda, už máme dost té hladové stravy. Hospodin poslal proto na lid jedovaté hady, jejichž ušknutí způsobilo smrt mnoha lidí z Izraele. Lidé přišli k Mojžíšovi a řekli, hřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby od nás odstranil hady. A Mojžíš se modlil za lid. Hospodin řekl Mojžíšovi, udělej si hada a vstyč ho na kůl. Každý ušknutý, když se na něj podívá, zůstane naživu. Mojžíš zhotovil měděného hada, vstyčil ho na kůl a když had někoho uštkl a ten pohlédl na měděného hada, zůstal naživu. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.

mluvě. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je, často potlačoval svůj hněv a nedal zcela splát své nevoli. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno, nad každé jiné jméno. Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Haleluja, klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě, neboť svým křížem si vykoupil svět. Haleluja. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl Nikodémovi, nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který se stoupil z nebe, totiž syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Slyšeli jsme slovo Boží, chvála tobě, Kriste. Radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu. Dnes slavíme slavnost nebo svátek nalezení kříže. Kdo z nás v životě neprožil něco těžkého, aby jsme přijali to, že a nazvali to křížem, abychom to se s tím trápili a říkali si, to mám tak těžký, to mám jenom já, to nikdo jiný nemá tak těžký jako já. Nikdo nemá takový zármutek jako já, nikdo nemá takovou bolest jako já, protože v tu chvíli vnímáme sebe, nevnímáme to okolí. A Ježíš to všechno prožil pro nás a za nás. Veškeré utrpení na kříži, všechno, co prožil při umírání a pak při vzkříšení, prožil za nás. Vzal na sebe všechny naše neduhy, všechny naše hříchy, všechnu nedokonalost a neplnost, abychom my mohli žít plný život. Jistě si řeknete, no jo, ale když mě všechno bolí, tak jak to, že ten Ježíš to nevzal na sebe? No, jsme stále v těle, víte, je tu nebeské království, ale ne zcela. A je potřeba si uvědomovat, jak ta plnost je nádherná a že některé ty trápení, které máme, mohou být trápeními, kterými rosteme do plnosti utrpení Kristových. Kdybychom neprožívali utrpení, kdybychom neprožívali bolest a trápení a strast a nedostatek té plnosti, tak bychom si nevážili toho, když ta plnost je. Možná, že jsou to už ve starším věku jenom záchvěvy, ale přesto to stojí za to prozkoumávat, vnímat a nést všechno, co prožíváme, jako realitu skutečnosti teď. Víte, prožíváme nyní svůj život. Život, který je prostě výjimečný, protože i když se vám možná nezdá výjimečný, tak výjimečný je, protože žijeme a dýcháme a stačilo by trochu méně kyslíku a byli bychom mrtví. A stačilo by trochu více kyslíku a byli bychom také mrtví. Takže my se poddáváme tomu, jak to funguje, svítí sluníčko nebo nesvítí, teď je takové šero, vidíte, prší nebo neprší, sněží nebo nesněží, to se děje. A můžeme na to nadávat, ale realitu nezměníme, pokud nevymodlíme naprosto bezvadné počasí svými intenzivními modlitbami.
No, ale my nemáme zneužívat modliteb k tomu, abychom měli nějaký osobní prospěch. Máme se připojit v modlitbě, k modlitbě Ježíše, Ježíše Krista, který nás učí, abychom se modlili v Otčenáši, ty základní termíny, které nám otevírají vlastně srdce a tím pádem i nebe. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Pak je tam ještě, neboť tvé království i moci sláva na věky připojujeme, protože chceme Boha slavit, ale to podstatné bylo řečeno. A v modlitbě Ježíše Krista, který tohle naučil apoštoly, tak je obsaženo vše potřebné, čím můžeme v jednoduchosti se dotknout pravdy a skutečnosti našeho života. Dnes také vzpomínáme na významné osobnosti našeho národa. 140. narozeniny by slavil Jan Masaryk, který se narodil 14. září 1886. A my za to jsme vděční, že jsme měli takového člověka. Byl to syn Tomáše Garrigua Masaryka, který zase 14. září 1937 zemřel, tedy před 89 lety. Pak slaví šedesátiny Marek Orkovácha, tak živí jo. A k tomu je také otec Pavel Merta, tak také živí jo. A my, co jsme ještě živí jo, tak vzpomínáme na ty, kteří už žijí jiný život, v jiné dimenzi. A k tomu se můžeme vlastně s nimi spojit v modlitbě právě třeba Otčenáše nebo jakékoliv jiné. Jakmile se začneme modlit k Bohu, jsme v Bohu a v Bohu jsou všichni, kteří již odešli a my s nimi můžeme být ve společenství. Odcházejí blízcí lidé, ale rodí se nové životy a věřte, že těch nových životů je více než těch, kteří odcházejí. Mějme naději, že nejenom, že se vše zlé v dobré obrátí, ale že ta skutečnost, kterou prožíváme, má smysl. Nenechme se vystrašit tím, že něco nefunguje, anebo že nás někdo straší, že to špatně dopadne. Křesťanovi nemůže nic špatně dopadnout, protože Ježíš na kříži zemřel za všechno, vzal to na sebe a my se můžeme v jeho jménu spojit s Bohem. Víte, když jeho učeníci nevěděli, co by tak říkali, pane, ukaž nám Otce a pak už to bude v pohodě, pak už budeme jako všechno vědět a už to jako, už, jak se s ním setkáme, víš, tak to bude pak dobrý, jo. A on ním ho neukazuje. On řekne, tak dlouho jsem s vámi a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce, říká Ježíš o sobě. A tak se dívejme na Ježíše, v Ježíšově jménu se modleme, v Ježíšově jménu prosme, v Ježíšově jménu Boha chválme a v Ježíšově jménu Bohu děkujme. To jsou tři úrovně modlitby, kterou můžeme použít. A nebo můžeme v Ježíšově jménu jenom tak tiše být. Východní křesťané mají modlitbu Ježíšovu. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným. Možná, že vám to přijde přehnaně skeptické a pokání, ale tady tou modlitbou se dostáváme do jádra Ježíšova srdce. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným, anebo Kyrie Jezu Christe eleison me. Tedy, Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou. Přeji vám, abyste prožívali tento týden opravdu v usebrání a uvědomili si, jak důležitý byl kříž v našich životech. A i když tenhle svátek dneska skončí večer, tak Ježíšův kříž nás osvobozuje každý den.
A my v tom můžeme mít svou naději, protože se v tom spojuje ten směr z hůru, nebe a země je spojená a ten rozměr, který je vodorovný, který je vlastně naším životem, se to propojuje, tak se to protkne v našem srdci. K tomu nám, Bože, pomáhej a žehnej. Amen. Tvojemu kříži se klaníme, Pane, a tvé z mrtvých vstání chválíme. Krůčem tuam adoramus domine, resurrectionem tuam laudamus domine.

Prosíme tě, Bože, ať mezi námi vládne tvůj pokoj a tvá láska, ať proměňuje náš život. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej nám vytrvalost ve víře a vlož do našeho srdce touhu po tvém království. Prosíme tě, vyslyš nás. Veď svou církev po cestách evangelia a svým svatým duchem ji zachovej v laskavé otevřenosti. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za všechny, kdo nesou odpovědnost za společnost a stát, aby rozvíjeli a podporovali úsilí o spravedlnost a svobodu. Prosíme tě, vyslyš nás. Kriste, ty jsi vzal na sebe naše bolesti a naše nemoci. Buď oporou všem, kdo prochází zkouškami. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za všechny, kdo pomáhají utlačovaným, cizincům a osamělým. Prosíme tě, vyslyš nás. Svěřujeme ti naše blízké přátele a ty, kdo nás prosili o modlitbu a modlí se za nás. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, aby křesťané v naší zemi byli opravdovými svědky naděje a kvasem jednoty. Prosíme tě, vyslyš nás. A také připojíme ještě jednou modlitbu Otčenáš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. A vy, kdo jste u přijímačů sami, přijměte pokoj Kristův skrze vlny Rádia Proglas. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Immanus tuas, pater, commendo spiritum meum, in manus tuas, pater, commendo spiritus meum.

0: Modleme se. Ježíši, naše radosti, chceš nám dát tolik prosté srdce, aby nás ani složité životní situace nemohly zcela ochromit. Ty každému říkáš, neboj se, i kdyby tvá víra byla docela malá, já, Kristus, zůstanu vždycky s tebou. Požehnej vás na přímluvu Panny Marie, svaté Heleny, která našla kříž, dnes všemohoucí a milostrný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Naslouchejte rádiu Proglas ve jménu Páně. Ještě bych vám rád připomněl, že 19. září v Káznici v 17 hodin bude bohoslužba při festivalu bezdomovců, tedy Bestfestu, takže 19.9. v Káznici na Bratislavské ulici v Brně v 17 hodin bohoslužba za bezdomovce. 29. v 10 hodin, kdo byste mě rádi slyšeli, můžete přijít do Tuřan s dětmi a v kapli hnedka u vchodu vlevo bude během kázání bude vlastně loutkové vyprávění na motivy Evangelia. Takže se na vás těším 19. září v Káznici v 17 hodin na Bestfestu anebo v neděli v 10 hodin v Tuřanech 29. Tak, milé sestry a milí bratři, život je plný překvapení, i když se nám zdá, že je stále stejný. Ale je to tím, že my ty překvapení nevidíme. Jak je můžeme vidět? Jak se to může stát, že najednou uvidíme ty boží zázraky, které nám Bůh vlastně každý den odkrývá, když chceme. Ale my někdy nechceme. My někdy chceme pokoj, my chceme klid, už chceme mít svatý pokoj. Jenomže svatý pokoj, milé sestry a milí bratři, není to, když se sedíme na divanu a neděje se nic a jsme jako v takovém tiché pohodě. Jo? Svatý pokoj je pokoj naprosto aktivní. Bůh totiž tvoří stále nové. A kdo se těší do nebe, měl by vědět, že tam žádný klid není. Tam je neustále novost. A ta novost je ve všem, v barvách, ve vůních, tak, jak svědčí prostě svatí apoštolé, lidé, kteří byli zkříšeni a vrátili se zpátky, měli, okusili vlastně nádheru nebe. A ty neuvěřitelné úchvatné vůně a pestrost a barva květů, tak zůstává v těch myslích těch lidí, kteří se znovu probudili životu, tak intenzivní, že se opravdu těší na tu aktivitu toho stvoření. No a Bůh nás stvořil, ne abychom jako seděli se založenýma rukama, anebo jen tak prostě marně se dívali na to, jak s námi život cvičí. My jsme spolutvůrci, víte? Bůh nás stvořil k tomu a dal nám schopnost tvořit. A my máme tvořit, víte? Nemáme jenom tak jako sedět, nebo ležet, nebo chodit, nebo pracovat prostě a jakoby nebýt tvůrčí. V každé práci, v každém zaměstnání, v každé činnosti můžeme najít tu novost tím, že se na to prostě nově podíváme, že trošku zpomalíme a díváme se na tu pestrost a možnosti. Možná, že vám to přijde takové plané plkání, ale já vás, milé sestry a milí bratři, vyzývám, tvořte, buďte plní Ducha Svatého, který, když naplní naše srdce, tak tvoří. A tvoří tak, jako Bůh, všechno nové. Ježíš slíbil, že nám ho pošle, Ducha Svatého, aby nás všechno naučil a abychom žili plný život. No a tak žijme, víte? Nenechme se odradit tím, že si poslechneme špatné zprávy nebo přečteme špatný článek. To může vést k pesimismu a nebo k různým takovým marným pocitům, že je všechno špatně a že už to prostě konec a už nic lepšího nebude a že už to bude jenom horší. To není pravda, víte? V Bohu je stále nové a to je vždycky lepší. Tak vám přeji krásný večer na svátek nalezení svatého kříže a vyprošuji vám nejen požehnání, ale opravdu plnou aktivní schopnost probudit svou tvořivost. Amen.
1: Na Proglasu dozněla modlitba z oficíny, kterou vedl jáhen Jan Špilar.

Bylo 18 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pondělí 14. září 2026. Podle církevního kalendáře svátek povýšení svatého kříže. Před 705 lety vydechl naposled italský básník Dante Alighieri. 140 let nás dělí od narození Jana Masaryka, syna prvního československého prezidenta, diplomata a ministra zahraničí, spoluzakladatele OSN. V březnu 1948 byl nalezen mrtev pod okny Černínského paláce. Připomínáme také úmrtí jeho otce, zakladatele a prvního prezidenta samostatného Československa, politika, filozofa a sociologa Tomáše Garrigua Masaryka. Zemřel 14. září 1937. 95 by oslavil hudební skladatel, dirigent, badatel a pedagog Pavel Blatný. Odešel roku 2021. 45 let uplynulo od vydání encykliky papeže Jana Pavla II. Laborem exercens o lidské práci. A rovných 35 let je na věčnosti obnovitel katolické církve na Moravě po pádu komunismu, olomoucký arcibiskup František Vaňák. Svátek má Radka, slovanské jméno znamená radostná, radující se, a pranostika po svatém kříži, podzim se blíží.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

Radio Report ve 22 hodin a 30 minut nabídne první z 10 dílů cyklu s názvem Roztroušená inspirace, který pojednává o příbězích lidí s roztroušenou sklerózou z domova svatého Josefa v Žirči. V úvodním dílu nás do problematiky uvede Jan Staněk. V dalších dílech pak budou následovat osobní svědectví jednotlivých pacientů, kteří neztratili inspiraci pro další své aktivity a snaží se být co nejvíce činorodí a pozitivní. Název cyklu přitom odkazuje na knihu Roztroušená inspirace, která umožnila lidem, kteří by se jinak nepotkali, propojit své myšlenky v podobě veršů, písní či obrázků do této jedinečné sbírky.

Písničkář Mirek Baldrich vydal své šesté autorské album Motýly. Baldrich, který je autorem hudby i textů, pochází z Broumova a žije ve Šestajovicích u Prahy. Jeho hudební cesta začala v rockových kapelách Kenton a Mount Reap. Později spolupracoval s Pavlem Pazourkem ve folkové formaci Ve dvou. I na sólové dráze je zřejmý rockový základ jeho hudby. Texty nového alba se věnují životní cestě člověka, hledání vlastní identity a smyslu života, ale také lásce, naději a touze po svobodě.

0: začalo to někdy na jaře 95., kdy jsem já napsal první text a první hudebník, na kterého jsem si vzpomněl, byl Vašek, můj spolužák, který ho zhudebnil.
1: Keď sa vonku

Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A nyní už vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček, který bude patřit pohádkám, písničce, ale také modlitbě.

Holčička Lucka moc toužila po nějakém zvířátku. Už má morčici s morčátky, kocourka Bubáčka a teď si vzala domů i psa, kterého našla u mlýna. Co tomu asi řeknou rodiče, až se vrátí domů?

0: Maminka s tatínkem odešli večer na koncert. Jindy je Lucii trochu smutno, když rodiče večer někam jdou. Dnes ale netrpělivě čeká, kdy za nimi zaklapnou dveře. Slíbila totiž Borkovi, opuštěnému pejskovi, kterého s Lidkou našli v lese u klubovny, další příděl žrádla a taky ho musí ukázat Barborce. Jen aby je přitom všem nepřistihla babička, to by byla mela. Barborka byla u vytržení, ťapala po schodech nahoru dolů s rohlíkem, koláčem, s plátkem sýra, dokonce i s vajíčkem. Pejsek, veliký jako ona sama, jí to bral přímo z ruky a měl takovou radost, smál se na ní a ona se ho ani trochu nebála, když jí co chvíli olízl obličej. Byl takový krásný, černý, štětinatý pes. Kdyby si ho trochu víc ochočila, mohla by na něm jezdit jako na koníčku.
1: Ale teď už musíš jít spát. Borka si viděla, tak zase do postele,
0: připomněla Lucie.
2: Já neusnu, vezmi ho nahoru, prosím.
1: To nejde, honil by kocoura.
2: Bubáka odnesu k pračce na jeho deku, zavřeme ho tam a pejsek bude s námi.
1: To taky nejde, tam ho najdou naši.
2: No a tady ho zas najde babička. A co když na ní začne Borek štěkat? Lekne se a něco se jí stane, je už stará chudinka.
0: Tak tohle byl pádný důvod.
1: Tak dobře, tak to zkusíme. Dáme mu ten pytel pod stůl a hodně stáhneme ubrus, aby na něho nebylo vidět. Snad bude mít rozum a bude tam sticha.
0: Když se rodiče v noci vrátili a nahlédli do dětského pokoje, ubrus, který splýval ze stolu až na zem, se nadzvedal a tatínkovi s maminkou vykročil přátelsky vstříc velký černý kolohnát. Vrtěl ocasem a koukal se tak důvěřivě, že maminku ani nepřemohly mrákoty, které se o ní v první chvíli pokusily. Jen vyjeveně zírala. Lucie otevřela oči a vysvětlila ještě napůl ve spánku.
2: To je Boreček. Nemá kde bydlet a měl velký hlad. Jen aby to nemělo nějakou nemoc, blechy to má určitě,
0: vzpamatovala se trochu maminka. Opatrně pohladila Borka po úzké kostrbaté hlavě.
2: Je takový hodný a má hezké oči,
0: pověděla měkce. A pak se obrátila na tatínka, který pouze poněkud omráčeně mlčky přihlížel.
2: Že má hezké oči, Michale.

Lucinka má opravdu moc hodnou maminku a tatínka, když se ani nerozzlobili, že mají doma nového nájemníka. Zítra se ale pes Borek musí seznámit s kocourem Bubáčkem a dalšími obyvateli domu. Snad se nebudou zlobit ani oni. Dnešní pohádka je u konce a já už vás, děti, zvu ke společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, můj Bože, vzdávám ti dík za den, který je za mnou, za spoustu práce, kterou jsem dnes mohl udělat, i za odpočinek, který v dnešním dni byl. Prosím tě o pokojný spánek pro všechny, kdo se chystají jít spát, zvláště tě prosím za všechny nemocné. Dej jim sílu ke snášení všeho toho, co je těžké. Amen. A já už vám, děti, přeji jen krásnou dobrou noc. Ať se vám zdá něco hezkého, no a zítra ráno v raním zíváčku zase naslyšenou. Ahoj. Bu, bu, bu.

velice jedné hodně mocné země vydal kdysi rozkaz vojsko ke mně. Vyhladit bych rychle mimo jiné chtěl,

prameny, bez vody a bez nezbytných svobod. Izraelcům začíná téct do bod, už chtějí hodit flintu do žita.

0: Jak se vám líbí?
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: A z koncertního studia dnes přeje příjemný poslech Janis Moras. Milí posluchači a milí diváci dnes, protože si nás můžete pustit i na našem YouTube kanálu, schválně, jestli jste si někdy zkusili slehnout mech. Pokud ano, tak víte, že to nejde. A proč to říkám? Není to proto, že bychom dnes se probírali nějakou botaniku, ale protože tady dnes bude hrát živě kapela s tímto názvem, tedy Slehni mech. Konkrétně Honza Sisel, kytarista, zpěvák. Honzo, ahoj, vítej.
3: Ahoj, děkuju.
2: Je tady taky Libor Třeška, který hraje na trubku, na kytaru a také zpívá. Libore, ahoj.
4: Ahoj.
2: Tereza Volmutová je tu, baskytaristka a také zpěvačka. Ahoj.
5: Ahoj.
2: A s nimi Vašek Hadrava, bicista. Vašku, ahoj, ty jediný nemáš mikrofon, takže nemůžeš protestovat proti tomu, co o tobě tvoji spoluhráči budou říkat. Ale to, na čem se podílet rozhodně můžeš, je společná muzika samozřejmě, takže já myslím, že pojďme rovnou hrát, pojďte nám ukázat, co vlastně hrajete a potom si o tom budeme povídat. První písnička?
3: První písnička se jmenuje Hospoda.

šedý ráno v podniku, kde snídám svoji večeři. Venku všechno v pohybu, to se mi líbí, já totiž nikam nemusím. Hospodský je přítel, aspoň to dobře předstírá. Po cukni se k němu schovám,

pánem v šedým podniku prostoupili vášně. Moudrým pohledem mi připomenul, že jsem tu jenom dočasně. Pod plesnivými bousy

0: a její čas tu divně plynul, a její čas tu divně plynul, a její čas tu divně plynul, mezi jedním barem a třemi stěnami.
1: Posloucháte Rádio Proglas a v pořadu, jak se vám líbí, dnes živě z koncertního studia vám tady hraje kapela s názvem Slehni mech, čtveřice z nezávislé brněnské scény, a já se rovnou chytím toho názvu. To by mě opravdu zajímalo, jak jste na to přišli, a věřím, že jste nejenom mě trošku osvětlili, jak funguje mech.
2: Já bych to možná přehodil, to úvodní slovo, tady na Libora Třešku, protože to pochází z textu písničky Neplecha, kterou dneska nezahrajeme teda, ale hrajeme na koncertech. A je tam takový závěrečný chorál, který zní...
3: Zamáčkni slzu.
2: Ty to neumíš. Zamáčkni slzu, zapal břeh, vyveď býka, slehni mech. No. Tak pojď.
3: A z toho to vzniklo a my, ten náš proces vůbec vzniku názvu kapely byl docela dlouhý. Ale máme tady takový klidný zemnící bot, a to je Terka. A Terka prostě přišla jednou s nápadem, který nechala hlasovat, a on ten nápad prostě nakonec jako vyhrál. No. Takže prostě jsme se už nebránili jako tomuto rozseknout. A řekli jsme si, je to zajímavé slovní spojení. A je takové nevšední, jak se to jako neskloňuje a každý se vždycky zeptá, jakže? A když to řekneš po druhý, tak už to jako vlastně všichni ví, takže se to hezky jako dá už potom na podruhé zapamatovat.
2: Já jsem si tam právě z toho vzal, jestli můžu doplnit teda ještě. Zaprvé je tam přikazovací způsob, slehni, což není běžný v názvu kapel. A já jsem to teda potom na stránkách pojal, takže je to ta touha dokázat nemožné, jako ve 40 založit kapelu a začít prostě hrát. Tak to je taková ta touha právě, který ten název tak jako symbolizuje.
1: A to jsi řekl jenom tak, nebo to se vám stalo ve 40 založit kapelu?
2: No, jako, tak mě bylo 39, myslím teda, abych si zas nepřidával. Jako. No,
3: jak je to těch 40.
1: Dobře, to znamená, že vlastně založili kapelu už poměrně zkušení muzikanti. Z jaké potřeby, z jakého popudu to vzešlo?
2: Covid. Za všechno může covid. Ne. Vašek náš začal hrát na bicí za covidu a Terka se, myslím, začala učit na basu za covidu. Tak to je takový jejich jednotící prvek. No a my se s Liborem známe už...
3: Od 15.
2: Třeba. Ještě jako z jiných kapel a tohle. Takže my jsme se znali, oni s Vaškem hledali kapelu, to znamená trubka, kytara a bicí. Já jsem se k ním přidal, postupem času se přidala Terka, no bylo to... 3 roky to budou teďka. Mm-hmm. Takže ten popud prostě hrát autorský písničky, no. Mm-hmm. Já jsem to třeba nezažil nikdy, já hraju v Revivalu totiž jinak.
1: Jo, takhle. Aha, to mě právě zajímalo, co máte vlastně za sebou, případně paralelně třeba, jestli je to úplně něco jiného, anebo to nějak jako stylově, řekněme, i koresponduje třeba s tím Revivalem.
2: Je to Pink Floyd Revival, Distant Bells, takže tam hraju už přes 20 let. Mm-hmm. A to mě jako naučilo vlastně taky všechno tu techniku, ty odposlechy, že jo, hraní samozřejmě, zpívání, a to všechno mám s tama. Mm-hmm. No, ale tady prostě se nějak stalo, že jsem začal psát písničky a samozřejmě to potřebuje s někým hrát, že jo. Ale stalo se, že nejdřív byla založena kapela a pak jsem začal psát písničky, takže ta hospoda třeba byla moje hudba, můj text.
1: Což byla písnička, kterou jsme právě teď slyšeli. A předtím, než nám zahrajete tu další, tak mi jenom řekněte, jestli jste hospodská kapela. Teď nemyslím, jestli hráváte v hospodách, ale jestli tam trávíte čas a řešíte tam ty důležité věci, nebo si to spíš necháváte do zkušebny někam jako seriózněji.
2: Zase já teda mám odpovědět.
3: No, já bych jenom k tomu řekl, že my jsme možná i raději v těch hospodách jako trávili jako víc, klidně jsme měli na to ten čas, ale spíš jako jsme rádi, že se sejdeme na té zkušebně.
4: Takže, my máme zkušebnu hrozně daleko od hospody totiž, tam není nic, takže se těžko chodí do hospody po zkoušce.
1: Jasně, takže vy si to taháte do zkušebny teda, to, co je potřeba.
2: A pak o tom zpíváme, víš, a to nám vynahrazuje to chození.
4: A nosíme si tam víno.
1: Takže jo, takhle, takže vy jste spíš vinaři. No a to nám krásně nahrává na druhou písničku, protože to bude Suchý únor.
2: Já vždycky uvádím, že je to nealko písnička česká, že jich není moc, tak byla potřeba nějakou udělat.

0: Tak to byl v polovině září suchý únor na vlně Pro glasu. Dnes v koncertním studiu nám tady živě hraje kapela Slehnimech, Honza Sisel, Libor Třeška, Tereza Volmutová a Vašek Hadrava. My jsme to trošku mluvili o tom, jak jste vznikli, ale já bych se pozastavil trošku u těch nástrojů, teda jestli jsem to pochopil správně, tak Honza s Liborem, vy jste stáli u zrodu kapely Slehnimech a přemýšleli jste o tom tak, že jako chcete tyto nástroje, anebo prostě, že my jsme kamarádi, tak my budeme hrát na to, na co hrajeme a pak to doplníme jako takovým tím základem big beatu, řekněme basa bicí.
1: No, to je otázka.
2: No já totiž na nic jiného neumím, než na kytaru jako elektrickou a akustickou. Berme to jako dva nástroje, viď? A zpěv, to je taky nástroj, že jo? Takže ano, jako bylo to založené na to, na co umíme a samozřejmě Liborova trubka je veliké obohacení, jakýkoliv dech je vždycky super v té kapele.
3: Trumpeta, kytara a vlastně řekli jsme si, že hlavně je nám spolu dobře.
0: Já jenom, že ta trumpeta je to, co je pro vás asi signifikantní, že jako kytaru, basu, bicí, je asi základ většiny kapel, ale právě toto vás asi odlišuje, tak ty jsi na tu trumpetu už hrál předtím, nebo to bylo taky covid?
3: Ne, to jsem se nezačal učit na trumpetu v covidu, to ne. A na trubku já hraju, ale taky ne úplně od pradávných let, ale asi od svých jako 17, 18 jsem až začal. To přišlo jako vlastně, že předtím byla kytara, pak byl nějaký úraz na levé ruce, tak ten mě jako přehodil. A přišla teta, řekla, tak tvůj děda hrál na pozoun, tak budeš taky dechař, běž to zkusit. A teď mě zaplatila takového toho jako učitele a tu trumpetu a strašně mě to jako vedlo k něčemu a bylo to ohromná podpora. Takže tímto i někam tam už do nebíčka děkuju. A začal jsem se učit na tu trubku a bylo to takový nevšední a já jsem začínal takovým úplně jiným žánrem, jako funky jsem na to hrál, hráli jsme v dechové sekci a tak to tak jako prostě bylo něco jiného. Ale pak jsem vystřídal i různé jiné polohy, takže jsem hrál třeba s loutnistou jenom jako duo. Tak to jsme třeba, si vzpomínám koncert vystoupení před panem Mišíkem, to bylo jako velký respekt, z toho šel. To jsme hráli v Olomouci na Flóře a tak. Takže jako vystřídal jsem z toho na tu trubku docela hodně. Asi nejtěžší je to v tom big beatu, to je pravda, že jsem tady tak trošku jako sám na ten dechový nástroj, že bych si to jako představoval, že bychom tady dělali nějaké trio a tak. A už by to bylo organizačně náročnější.
0: Tak to je možná otázka na závěr po tom, jak vidíte svou budoucnost. Teďka, Terko, klidně promluv i za Vaška, bicistu, který nemá mikrofon, jenom jak, co máte vy respektive za sebou vlastně stylově, žánrově, jestli je to tady pro vás třeba krok do nového světa, nebo naopak, prošlapáváte už známé cestičky?
4: No, jak říkal Honza, já jsem začala učit hrát za covidu na basu, protože nebylo co dělat. A první kapela, ve které jsem hrála, nebo zkoušela, byly takové různé pokusy, ale první jakoby taková opravdová kapela s koncertem a vystoupením byla taky brněnská kapela ženská metalová, takže to byl úplně jiný žánr. A já jsem jenom prostě hrozně chtěla hrát na basu, vlastně mi bylo trochu jedno, co a kde. A tím, že nejsem nějak žánrově vyhraněná, tak si chci tak zkusit všechno. Já si myslím, že tohle ještě není taky konec. No a za Vaška, tak Vašek je hlavně skvělý kytarista. Ono to není vidět za těma bicíma, ale je to skvělý kytarista. Ježiš, a teď mi pomožte, ale v čem všem hrál. Klávesák taky, ano, hraje na klavír, na klávesy, aranžuje hudbu. Od těch bicích má hodně poznámek k tomu, jaký tóny bychom měli hrát. Většinou jakoby to ví.
2: Já bych do toho vstoupil, možná asi známá kapela Život je jinde, brněnská, tak tam Vašek hrál na kytaru.
0: A teda to, že hraje na bicí, je jeho zájem, anebo je to úlitba? Je
4: ne,
0: to jeho zájem?
4: Já to beru tak, že on nerad ustrne na místě, že se učí nové věci, tak takhle beru, že je to tak, já jsem si to myslela, takhle beru i ty bicí, že už jakoby tak si chtěl rozšířit portfolio, že už nevěděl, co by.
0: No a tebe ta basa, Terko, jak to, že tě tak láká, tak tě okouzluje?
4: No, mně se na base líbí, že je to takovej spojovač v té kapele, že spojuje ten rytmus a tu melodii. a vypadá to skvěle podle mě. A já se připadám hrozně mocně, když na tu basu hraju.
0: Takže moc? Takový,
4: jo, no, asi tak.
0: No a když říkáš, že je to spojovák, tak odráží se to i na té lidské úrovni u tebe?
3: Ano.
0: To je asi ano, to je možná spíš na odpověď pánů.
2: Ano.
3: Ano.
0: Jednoznačná odpověď.
3: Je to přesně tak.
0: Je to přesně tak, takže to koresponduje pěkně. No tak jo, Slehní mech, kapela, která nám dnes hraje živě z koncertního studia Proglasu a ještě několikrát zahraje. No a čeká nás teď další písnička a o těch příbězích těch písniček vlastně bychom si mohli taky určitě popovídat. Protože to mě zajímá, jak vlastně píšete, jestli třeba dohromady, nebo je to třeba tak, jak si říkal Honzo u té hospody, že to jsi napsal sám. A jak na tom pak pracujete, tak pokud jste připraveni, tak na vás čeká dcera.

0: Rádio Proglas vám dnes nabízí živý koncert ze studia. Hraje nám tu dnes kapela Slehnimech. No a vy jste říkali, že ta vaše historie je teda cirka 3 roky stará, jako této kapely konkrétně.
1: Ono se to počítá vždycky od prvního koncertu, totiž mám pocit, taková kapela, že?
0: To jsem nevěděl.
1: Já jsem to tak vždycky bral, jakože první koncert, vždycky, když se ptáte, jak dlouho existují činasky, tak první koncert se odehrál, myslím, tehdy a tehdy. Tak náš se odehrál první před 2 rokama v červnu v restauraci Galerie na Lidické. Takže vlastně 2 roky, jako 3 roky zkoušíme, 2 roky hrajeme, tak bych to řekl.
0: No já se totiž dívám, že vy už máte na kontě jednu portu, tak jsem právě přemýšlel, no stihli jste to loni. V roce 2025, druhé místo. A jenom já se přiznám, že vždycky trošku tápu v těch kategoriích a všech těch kapel, které to ocenění mají, jakékoliv sporty, tak se vždycky ptám, jak je to s těmi kategoriemi, prostě, jestli to mají konkrétně z toho, nebo je to taková ta, já nevím, poroty, jako cena poroty a tak, nebo diváku, nebo jak to tam je. Tak vy to máte jako tu... hlavní kategorii?
1: Jako tu interpretační soutěž, to, jak tam ta kapela přijde a zahraje.
0: Ty 3 písničky.
1: Ano, přesně jo. Tak.
0: A za kterou písničku jste to dostali? Nebo za všechny?
1: No, všechny 3. Hráli jsme tam Hospodu, ta už zazněla, a hráli jsme tam Známou ženu a Tisíckrát a Ty ještě zazní. Takže tady ten set 3 písní jsme tam před tím rokem zahráli.
0: Nakoplo vás to loni, že jste ji dostali vlastně v podstatě po roce fungování?
2: Máme k tomu velký respekt a s velkým díky k tomu přistupujeme. Rozhodně nám to otevřelo třeba dveře do některých, jako na některé další. No,
1: třeba
2: jako,
1: na Rádio Proglas.
2: Třeba na Rádio Proglas.
1: Rozhodně můžeme
2: Milan
1: říct.
2: Tesař nás tam viděl. Což,
1: on nás viděl teda na té brněnské, vlastně na tom předvýběru, byl v porotě.
0: Já tak přemýšlím jenom, já vím, že porta už se taky otevírá dlouho jako i jiným stylům, že už to není jenom folková soutěž, nebo prostě akce, festival, ale přece jenom byste tam stylově asi trošku vyčnívali, ne?
2: Já si myslím, že ta následující píseň trošku odpoví na tu tvoji otázku, jak je to možné, že my jsme se objevili na
0: Dobře,
2: portě.
0: Tak ještě napneme trošku posluchače a půjdeme teda k tomu, jak kdo píše, respektive kdo píše. Honzo, ty jsi tady zmiňoval tu Hospodu, jak to bylo v případě těch následujících 2 písniček s autorstvím Suchý únor a
1: Tak Suchý únor jsem taky já, protože ta alkotematika a vzpomínky prostě na tu vysokou školu, na to trávení toho času je, ve mně furt rezonuje, to se prostě nedá nic dělat. Dcera byla Liborova písnička komplet, ale co se děje vlastně, že my přineseme materiál, já teda mám složené slova, mám složenou hudbu, ale pak to pečeme ještě spolu všichni dohromady. Vašek je velký přínos, ten aranžuje a protože má z klávesy zmáklou hudební teorii, tak jo, tam to nesedí, tam ty 2 tóny proti sobě, jo, to je blbý tohle a vlastně to tak jako chemicky vyčistí. Nebo řekl jsi chemický slovo, nebo jsem to
2: dál? Já jsem řekl harmonický alert, se vždycky.
1: A já jsem slyšel chemický, pardon. Jo, takže k tomu všichni přistupujeme nějakým dílem, jako no, ale já třeba to mám rád, když se jdu projít do lesa a napíšu text, že to nerad moc s někým konzultuju, prostě. Takže až když je to hotové, tak ano, tady, jo, máš pravdu, to bych mohl přepsat nebo něco, ale mám rád, já tomu říkám, takový pucle, taková skládačka, že stavíš, skládáš ty pucliky a máš je, když je máš hotový, máš v hlavě ten, jo, obraz, tak je ten text jako hotovej, tak to tak nějak beru, no.
2: A navíc já ještě k tomu dodám, že tady Féteru jako chci poděkovat Honzovi, protože on to neskutečně tlačí dopředu, má toho hrozně moc a my máme prostě materiál, který si můžeme vybírat a nějak si ho, kdyby to bylo jenom třeba na mě, tak já se s tím strašně dlouho jako a vůbec, jo, tak a pomalu, takže Honzovi jako ten jede prostě, jako ten toho má, jako to.
0: Takže aktuálně máte na repertoáru písničky vás 2, tedy Honzi a Libora, je to tak. A co Terko, ty, nebo i samozřejmě Vašek, zkoušíte něco taky?
3: Ne.
0: Dobře, tak to byla rezolutní odpověď.
3: já nemám zatím takové ambice tady.
0: Ale máte teda ty možnosti to korigovat, mít nějaké připomínky?
3: Jasně, se, jako tak basové linky si nějak píšu sama, nebo vkládám sama s přispěním všech a s tím se hrozně dobře pracuje, když přijde ten, jako ten materiál, ten text vlastně už s tou hudbou a my to jenom můžeme jakoby se v tom nějak najít, nebo to najít společně. S tím se prostě hezky pracuje. No.
0: Zároveň je to tak, že kdo si písničku napíše, ten ji taky zpívá? protože teď zazněla dcera, kterou zpíval Libor, napsal ji taky.
2: Ne, myslím si, že to tak nemusí být úplně, že to tak i vlastně v některých případech není, jako, jo, že některé ty písničky, co tam třeba jsou i původně nějak ode mě, tak zpívá Honza, takže to je spíš jenom jako polohou a nějakým rozpoložením, výrazem a tak. Mhm.
0: Co nám vlastně dneska představujete tady na Proglasu? Je to bestovka, nebo jsou to třeba poslední písničky, nejnovější? I když ono, mluvit u vás o nejnovějších, když hrajete 2 roky, to je všechno nejnovější.
1: No, je to takový průřez. My pak jsme ještě víc jako rockový v některých písničkách, ale ty jsme si řekli, že do tak vlastně studia tahat asi nebudem, no, 2 overdrive kytary, že zahrajem takové to jako jemnější, ale ono to taky jako není úplně jemný, že? Ten suchý únor byl takový du. Takže bestovka nevím, ale je to takový průřez, jako jo, no, jo, taková ukázka, co všechno vlastně od té první hospody až po tu poslední 1000krát, tak to posluchači pak a diváci vlastně poznají, co máme v zásobě, bych tak řekl.
0: Takže máte i tvrdší polohy, které teda dneska tady nepředstavíte, ale teď nás čeká ta známá žena, teda ten důvod, proč si vás vlastně můžeme představit i na té portě, je to tak, jo? Tak
2: věřím.

0: Tak to nám dnes živě v koncertním studiu Proglasu hraje brněnská kapela Slehnímech. Povídali jsme si o tom, kdo píše, jak píše a tak. A mě by zajímalo, jestli máte už za ty dva roky nějaké nahrávky ze studia, kromě té dnešní teda.
1: Máme nahrané 4 písničky, tak jsme to vydali jako singly, prostě aby jsme tam něco měli. Protože když se přihlasuješ na Portu, oni tě požádají o písničku, aby to mohli dát do svého playlistu Spotify. Aha. A my ju neměli, viď? Takže jsme natočili ve zkušebně tady tu Známou ženu. Natočili jsme Hospodu, ale ta skončila na YouTube jenom. A pak tam máme ještě Doliny, ty taky dneska nezazní. A máme tam Tisíckrát, to dneska teda zazní. Ale chystáme teď do Vánoc, doufám, že se povede vydat EPčko 5 písniček, kde spolupracujeme na mixu s Adamem Pakostou z Brna.
0: Ano, ano.
1: Původně z Prahy.
0: Ano, ano, známe to jméno už tady na našich vlnách a rádi to připomeneme. Kolik toho tak máte za ty dva roky na repertoáru?
1: 12?
2: Tak nějak 12, 13, no.
1: 12, 13. Ono se to totiž, dáváme si záležit na tom, aby to bylo pak hezký, jako by to bylo fakt proaranžovaný, že to nechceme jako nahrnout prostě v jedné takové velké nějaké vlně. A samozřejmě, když to chceš nahrát potom na nějaký to CDčko, tak to musí být jako ultra propracovaný, no. Takže dáváme si jakoby na čas, ale ono není kam jako spěchat, no.
0: Ale když hrajete na koncertě, tak asi to přehrajete všechno? Veškerý repertoár od začátku do konce.
3: Už jsme dokonce nějaký písničky i vyřadili, že už je nehrám.
2: No, jich bylo víc a i už.
0: Jo, takhle. Hmm. Ale asi, já, co jsem se tak díval, tak často hrajete třeba s někým, jakože nějaké půlené koncerty a tak, takže máte asi zpřízněné kapely. Co máte raději za akce? Spíš třeba komornější prostor, méně lidí, kde na ně vidíte, anebo vám nevadí ani větší festivalové publikum, větší stage?
1: Jak kdo? Já třeba mám rád festival i velké publikum, ale tady Libor má zase rád ty zakořené kavárny.
4: Já mám rád ty klubovky, no.
1: A klubovky, no.
4: Ale teď mě to překvapilo, třeba taky. Festival v Opavě, Slunovrat, ten mě překvapil velmi mile. Mm-hmm.
0: Že teda jako i na té větší stage to bylo fajn.
4: Tam to bylo hrozně fajn.
3: Ale já myslím, že se zatím ještě pořád, jakože pořád ještě sbíráme zkušenosti a tak ladíme, co nám nejvíc sedí. Tak třeba takhle ve studiu jsme poprvé.
0: Vaše, která teď se nedostal vůbec ani k názoru, tak třeba to má diametrálně jinak, jenom můžete tlumočit případně jeho na pohled. Cokoliv, berete cokoliv, chápu, je to úplně
1: Vašek
0: jasný.
1: Prostě je rád, když tam nemusí spat nějakou deku nebo polštáře do bicích, ne?
0: Rozumím, takže spíš větší prostor je otevřený.
4: Vašek třeba pořádá i vánoční vystoupení, takže on má tu škálu. Mm-hmm.
0: Tak před námi je další muzika, stihneme přehrát všech 6 písniček, které jste si pro dnešní večer připravili. Takže písnička s názvem Chycený.

přišel bych rád, ale dneska něco cítím na každý pád. Počkej, ještě věřím.

0: před sebou nemáme vůbec nic. Chceme naplánovat nějakou starou pekárnu s kapelou ku podivu, ale zatím nemáme termín ještě, takže tak jako toto, ale máme před sebou to EPčko, máme před sebou nějaké nové písničky, tak jsme si říkali, hele, klidně to strávíme na zkušebně a pak zase od nového roku něco naplánujeme. A vím, že máme přislíbeno, že u Divošky si můžeme zahrát sami, nebo s nějakou, jak jsi to říkal, zase napulenou, protože máme ten repes vlastně na hodinu, ale to bude víc co červen, ještě daleko, jako příští rok, no.
1: Zeptám se, než jenom se úplně rozloučíme, na jak dlouho je tak ta závěrečná písnička, abych věděl, jestli se můžu ještě zeptat na něco, nebo už půjdeme
0: 353.
1: Hrát. 353, takže asi půjdeme hrát. Dobře, takže máte za sebou spoustu akcí a teď se spíš zavřete do studia, do zkušebny a pak se zase otevřete lidem, až teda vydáte EPčko. Já vám přeju, ať to všechno vyjde. Jmenovitě tady dnes večer hráli Honza Sisel, Libor Třeška, Tereza Volmutová a Vašek Hadrava. Čtveřice, která dohromady tvoří kapelu Slehnimech. Díky za to, že jste tady dnes hráli a že nám ještě na závěr zahrajete písničku Tisíckrát, která, a k tomu máte takovou zajímavost, než se úplně já rozloučím.
0: Ano, já bych na to úplně zapomněl. No. Písnička Tisíckrát dnes na Spotify překročila 1000 přehrání.
1: Tak, v tuto chvíli se loučí od mikrofonu Janis Moras, zvuk měl dnes na starosti Šimon Vítek a video Veronika Němečková. Mějte se hezky, zbytek o kapele najdete případně na jejím webu slehnimech.cz nebo na sociálních sítích, no a teď už si je užijte tedy ještě jednou naživo v koncertním studiu Proglasu.

byliby oni. Nechodili by z práce a na stole by spali.

0: tebe v myšlenkové nádrži stagnovalo nebe, ven sny do zimy, byli bychom sami, rozdávali rány, on a oni.
1: Zprávy.
2: Vláda schválila přísnější regulaci kratomu. Lidé by si ho nově mohli kupovat až od 21 let. Kyjev a Moskva podle Trumpa souhlasili se zastavením útoku na energetickou

0: infrastrukturu. Čeští volejbalisté mají jistý postup do osmifinále mistrovství Evropy. A počasí zítra bude slunečno, teploměry ukážou až 24 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla zpřísnit, schválila to vláda. Psychomodulační látku by si tak od příštího roku mohli v licencovaných obchodech koupit lidé až od 21 let věku místo současných 18. Takzvaný Lex Kratom zároveň počítá se zákazem prodeje v e-shopech nebo se zavedením spotřební daně. A vláda dnes schválila i novelu zákona o policii. Ta by umožnila policistům uzavřít prodejnu, pokud se v ní nakládá s látkami vážně ohrožujícími život nebo zdraví. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a naznačil, o jaké konkrétní provozovny by šlo.
2: I obchody s podivnými látkami, které navštěvují zahraniční turisti a potom končí na jibkách v IKEMu. Dočasně uzavřít provozovnu by bylo možné na nejvýš na 14 dnů a samozřejmě cílem je zvýšit ochranu spotřebitelů.
0: Ukrajina je ochotná zastavit útoky na ruskou energetickou a kritickou infrastrukturu, pokud její partneři zajistí to samé z ruské strany, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Rusko a Ukrajina souhlasili se zastavením vzájemných útoků na energetiku. Moskva se k tomu zatím nevyjádřila. Země Perského zálivu odložily dnešní plánované jednání s Íránem o napjaté situaci v Hormuzském průlivu. Setkání v Ománu bude podle zástupců tamní vlády v pozdějším termínu, aby se vytvořily vhodné podmínky pro dialog. Konflikty na Blízkém východě mezitím tlačí ceny pohonných hmot opět nahoru. V Německu teď sílí hlasy pro zastropování cen.
3: Naposledy braniborský ministerský předseda Dietmar Wojtke řekl agentuře DPA, že Německo by si mělo vzít příklad mimo jiné z Česka a ceny na čerpacích stanicích omezit. Potom volá víc sociálních demokratů, ale spolková ministryně hospodářství Kateřina Reichová státní zásah dosud odmítá. Ceny v Německu naposledy poskočily v sobotu v důsledku zprávy, že Saudská Arábie uzavřela kvůli útokům významný ropovod. Litr benzínu se aktuálně prodává v Německu v průměru za zhruba 54 korun za litr. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Řidiči můžou ode dneška využívat novou část silničního obchvatu Rakovníka. Dvoukilometrový úsek propojil dvě silnice druhé třídy. Jeho součástí jsou tři kruhové objezdy, most i několik křižovatek. Práce stály 170 milionů korun. Krajská správa a údržba silnic musí dostavit ještě třetí část obchvatu, říká její ředitel Aleš Čermák.
4: Budeme pokračovat další etapou v následujících letech, až se nám ji podaří dopřipravit, majetkoprávně vypořádat a sehnat finanční prostředky. A samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
0: Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové dostane pozdě večer v kanadském Torontu studentského Oscara. Cenu převezme autorka na tamním filmovém festivalu. Snímek vznikl na pražské FAMU a soutěžil v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Volklor sleduje fiktivní influencerku, která jazykem mladé generace popisuje divákům české folklorní zvyky.
5: Po výhře 3-0 na sety nad Slovenskem mají čeští volejbalisté zajištěný postup do osmifinále mistrovství Evropy. Už s jistou účastí v další fázi nastoupí v Modeně ještě proti domácím Italům a následně Slovincům. Fotbalisté Sparty odcestovali do Arménie. Ve středu Pražany čeká v Jerevanu úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy proti domácímu Araratu Arménia.
6: Kvůli velké vzdálenosti a dvouhodinovému časovému posunu odletěli fotbalisté Sparty do Jerevanu nezvykle už dva dny před zápasem. S týmem neodcestoval kvůli disciplinárnímu trestu Ševinský. Ve výpravě chybí ze zdravotních důvodů také Andersen, Mansverk, Martinec, Penksa i Učena. Z preventivních důvodů po nedávném drobném zranění zůstal v Praze také Hufr. Středeční duel Araratu Arménia se Spartou odvysílá Radiožurnál Sport od 18 hodin a 45 minut v přímém přenosu. Tomáš Petr, Radiožurnál.
7: Rozjezd kolony na Pražském okruhu a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D5 na výjezdu z Prahy do Plzně nehodu z pruhu odklidili. Byla na druhém kilometru kolona na Pražském okruhu směr Hruzině. Plzeň se rozjíždí, stále však regulují, nebo před chvíli ještě regulovali výjezdy do tunelu. Na Pražském okruhu ve směru na Hruzině na exitu 23 ještě nehoda. U sjezdu na D5 do Plzně se srazilo osobní auto s nákladním, blokují jeden pruh, místo je teď průjezdné. Na D1 z Brna do Ostravy mezi sjezdy na Přerov omezují průjezd následky nehody. Kilometr 278 je tam průjezdný, jeden pruh plynule. Tady je dvojice z Bratislavy do Brna od Olympie. Kolona hlavně nákladních aut 4. až 3. kilometru a je to k omezení u dálnice D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Církev hledá svou cestu v postmoderním světě. Tváří v tvář staronovým výzvám, moci, hodnot a institucí, lavíruje mezi návratem do minulosti, rezignací a změnou. K čemu se upíná a na čem staví svou identitu? Poslechněte si sestřih debaty Křesťanství ve víru kulturních válek, která proběhla 11. prosince 2025 v rámci platformy Dominikánská 8. Diskutují autor stejnojmenné knihy a církevní historik Tomáš Petráček, spisovatel Jan Kosatík a teoložka Lucie Kolářová. Audio a videozáznam celé debaty naleznete v archivu na webu www.dominikanska8.cz.
1: Jedna z tezí, kterou razí asi momentálně nejlepší světový vatikánolog a specialista na moderní církevní dějiny Massimo Fagioli, který tady taky už asi za měsíc bude v Dominikánský 8, je, že církev nemůže uniknout nějaký polarizaci, která je přítomná ve společnosti, nebo že se to hodně akceleruje. Dneska už takový ty dělící čáry a švy nejdou mezi jednotlivými konfesemi, jako v minulosti třeba, ale napříč jednotlivými církvemi. To, čemu se ta kniha chce věnovat, je, nakolik se dají nějak analyzovat a popsat věci, které brání tomu, aby to společenství se mohlo dobře rozvíjet, nějak jako přirozeně, zdravě, nebo když použijeme křesťanský termíny, jako evangelíně a ježíšovsky nebo tak. A druhá věc, která mě samozřejmě taky zajímá, a i jednak jako křesťana a jednak jako občana společnosti, je, co vyzařuje do té společnosti, jaká z ní jde jako energie, jak vstupuje do těch zápasů, které jsou přirozený a které jsou normální v té společnosti. A to jsem se tam nějak jako snažil popsat. Takový základní dilema je, jestli ta bezprecedentní míra lidský svobody a autonomie, kterou jsme zakoušeli v těch posledních letech, a ten trend byl s tím, že teda bude narůstat, jestli to je něco, co má pokračovat, co se má rozvíjet, anebo jestli, a tak to působí, mnozí lidé, včetně politických proudů, který mají momentálně jakoby, nebo doopravdy navrch, jestli té svobody a autonomie příliš, ta společnost tím neumí žít, neumí převzít zodpovědnost a potřebuje nějaký autoritativnější formy řízení nebo uspořádání té společnosti. A kde vlastně by se měli v tomhletom základním dilematu nacházet křesťanský církve?
2: Ať už se děje s tou společností cokoliv, tak to křesťanství by mohlo a mělo být asi tou silou, která té společnosti pomáhá ty věci zvládnout, etablovat.
3: Čili stabilizační faktor nějaký?
2: Nemyslím, no to jsem teda úplně nemyslela. Spíš právě ten kvás. Tak pokud to chápu tak, že ta společnost se učí zacházet se svobodou, s tou nejvyšší mírou svobody, kterou kdy vlastně v dějinách měla, a asi to úplně neumíme, že jo? Nemáme na to úplně ještě instituce, nemáme na to mechanismy, možná na to nemáme imunitu a tak dále. No tak od čeho tady to křesťanství je, než od toho, aby s tím etablováním pomohla. Křesťanství je bytostně náboženství, které může existovat v jakékoliv kultuře, čili jeho úkolem je se inkulturovat a tu kulturu prokvašovat. Samozřejmě církev jako v současném modelu vlastně taky odpovídá více těm osvícenským formám a strukturám než v současné době, to je evidentní. Ona nakonec jako byla v tandemu, že jo, s tím systémem vzdělávacím, fungovala jako určitý dozorčí orgán nebo kontrolní, dohlížela na to, že vzděláváme samozřejmě v podstatě loajální a poslušné občany. To tak bylo, že jo, tady to byla kooperace prostě mezi tím státem a církví. No takže ona teďko je součástí toho problému.
1: Když jsem připravoval tu knihu, tak mě tam překvapil takový citát z Napoleona Bonaparte, což byl, jako jasně, můžeme si o něm myslet lecos, ale nepochybně to byl člověk, který měl jako skvělou politickou intuici. A když se ptali, proč tedy ochotnej se po revoluci domlouvat s katolickou církví, tak on říká, no katolická církev má výhodu, že se domluví s každým, že dokáže žít s každým režimem. A historicky to je v posledku jako pravda, je to krutý si to přiznat, ale je to tak, s jednou výjimkou, a to je liberální demokracie. Tam jako by to neustále naráželo na nějaký problémy, A to, co mě vlastně v té knize zajímalo, je hledat tu odpověď na otázku proč. A jestli to tak jako musí být. Ta antiliberální intuice, která je v tom, jak se ta církev uspořádala v druhé polovině 19. století a za kterou je v posledku ten strach o tu základní jakoby mocenskou strukturu, architekturu, tak jak to je nastavený a jde tam o ten patriarchální jako obraz nastavení té organizace a té společnosti, kterou to narušuje a proto až takový jako instinktivní, intuitivní odpor vůči všem těm autentickým emancipačním procesům, který vedou k nějakému reálnému nárůstu rovnosti a svobody v té společnosti. Což mě přijde, vlastně pro mě je to strašně problematický v tom, že mi to přijde totálně jako protievangelijní a proti tomu základní intuici jako novýho zákona Ježíše z Nazareta.
2: Sebeemancipace bytostně do křesťanství patří, jo. Ono, není to opravdu náhodou, že individuum a tady ta svobodná liberální teda společnost se zrodila v kontextu křesťanství, protože tam to prostě v principu je obsaženo, takže není možné, aby to šlo proti tomu, že jo. Ta sebeemancipace je přece něco jiného, než třeba projekce, o které mluvil Feuerbach, že by člověk si Boha vyprojektoval jako sám sebe. Ta sebeemancipace je opravdu úplně důsledně domyšleno stávat se tím božím obrazem, ke kterému jsem stvořen. Problém vždycky je, že s těmi teologickými nějakými tezemi nebo výpověďmi nebo formulacemi se propojují, že jo, dobové světonázory, dobové poznání, dobový jako standard racionality a tak. A ono je docela obtížné potom odlišit, co je co. To vyžaduje pečlivou práci, takže potom křesťané nebo katolíci vytáhnou do boje za nějakou svatou věc nebo věroučnou věc, která je vlastně možná z poloviny, možná ze tři čtvrtě jako dobově podmíněná nebo světonázorově podmíněná nebo dokonce osobnostně podmíněná, ale prostě to není odlišeno od toho. Takže se má za to, že to je podstata toho věroučného výroku třeba nebo té pravdy víry.
4: Obava z té budoucnosti tam je slyšet pro mě velice silně a je mě to vždycky líto, když se u kdekoliv vysoce postavených lidí s tímhletím setkávám, protože si myslím, že vysoce postavený člověk by měl být strukturovaný, řeknu to byl by jako pevněji, nebo jinak mě se hnedka vybavilo heslo Brexitu, mé oblíbené v uvozovkách. Chceme zpět kontrolu, to je to totálně defetistický heslo. Proč chtějí kontrolu? Proč nechtějí něco jiného? Třeba svobodu nebo něco hezkého? A hlavně to chceme zpět, to znamená ta představa, že už nikdy nebude líp, než někdy bylo, nebo teda možná jo, možná chceme to zpět, tak snad jo, ale rozhodně jenom od toho zpět, od té minulosti to odvíjíme a to je přece strašná škoda, to se člověku nemá přihodit, člověk by měl myšlením a to byla jedna z definic filozofie, že filozofie mimo jiné ten, kdo je schopen předjímat budoucnost, jako když v tom ta budoucnost není, tak co pak je to zamyšlení, že jo?
3: Jak tohle to vzniklo, nebo bys to měl popsat stručně pro lidi, kteří to nečetli?
1: Stručně řečeno bych to viděl jako ve dvou krocích. Jeden je taková ztráta, řekněme, křesťanského vidění dějin a budoucnosti a člověka. To si myslím, že se jako formuje už docela intenzivně někdy v tom postreformačním a protireformačním období, kdy ty ztráty byly velký a ty dějiny už jakoby přestávají dát za pravdu nároku křesťanství a katolické církve a ona trpí velký ztráty. A už to se tam začíná velmi intenzivně objevovat ta mentalita právě, že dobře už bylo a že se nebudeme pouštět do nějakých větších akcí, aby jsme nepřišli i o to, co nám zbylo a podobně. A pak to myslím, že se hodně ukázalo právě, když zkoumali historici výročí 150 let od ukončení a začátku prakticky prvního vatikánského koncilu, že tam vlastně vzniká ta dnešní podoba, nebo se dotváří, ale do značné míry vytváří nová podoba katolické církve, jak na ty institucionální rovině, tak na úrovni mentality a především na úrovni toho sebepojetí církve. A tam dochází k takovému zásadnímu problému, kdy ona, která vždycky jako staví na té kontinuitě, na tom trvání v čase, na zásadním nároku na pravdivost. Hmm. Tam se dokonce definuje, že jo, neomylnost, neměnnost, kdy jakoby na protest proti těm dějinám, který nedávají za pravdu, jako zdůrazňuje, že jí ty dějiny nezajímají, protože ona je věčná a má tu věčný pravdy. Takže tu svoji kontinuitu, ten svůj nárok na pravdu vloží do doktrinální kontinuity. Místo toho, aby se držela toho, co jí bylo předtím vlastní. To znamená, že garantem té kontinuity je teda církev, jako taková, jako nějaká institucionální kontinuita, která počítá s tím, že její pozitivně formulované učení a postoje se mění, protože se vždycky měnily, tak najednou její autorita je založená na tom, že ona má to neměnné učení. A tím se dostává do těch křečí a pastí, které tam potom v té knize jsou ilustrované třeba na stoletým, úplně zbytečným křečovitým zápasu proti pohřbívání žehem, nebo prostě takovýhle jako úplně jako nesmyslný konflikty, do kterých se právě díky špatné teologii a špatnému sebepojetí dostává.
2: Ke křesťanství původně patřila vlastně progresivita bytostně. Jako křesťané byli nositelem pokroku na počátku. Ať už to zpětně hodnotíme jakkoliv, tak nemůžeme popřít, že byli nějakou formativní kulturotvornou silou. Dokázali obstát ve světě, kde tomu nic nesvědčilo, ani jim nic nenahrávalo, ani nebyly tady vůbec předpoklady, protože se jim může podařit vysvětlit takovou absurdní víru, kterou mají tomu pohanskému světu, a přesto to jako dokázali a opravdu neměli žádné mecenáše, žádné dotace, nic, jo, neměli žádné PR. Křesťané se docela úspěšně několikrát vlastně inkulturovali, udělali syntézu úplně s jinými kulturami, potom vytvořili svoji vlastní, že jo, s těmi Germány, celý ten středověk, tak to byl jako úspěšný projekt, bychom řekli.
3: Tam se to podařilo.
2: Ale tam se to podařilo z hlediska toho, že nastolili svoji vlastní kulturu homogenní, která prostě, dejme tomu, plus minus 1000 let jako fungovala. Ale pak se vlastně sama dostala do krize. Vlastně zevnitř začaly být zpochybňovány ty nosné předpoklady, na kterých de facto ta středověká metafyzika stála, takže to přestalo držet pohromadě. To není tak, že až ten novověk nebo ta moderna to tomu středověku rozbila. Ono už to vlastně přestalo být přesvědčivé. No a potom to začal být problém, protože se najednou objevily opravdu nové horizonty, že jo, objevení Ameriky je jenom jako hmatatelná věc, ale věda, že jo, nový kandidát na výklad světa, konfesijní rozštěpení, či najednou jednota není tak evidentní, za rohem muslimové, takže to taky spochybňovalo jako celou tu homogenitu. A najednou se křesťané dostávají do defenzivy, ta kniha to ukazuje, že jo, popisuje, Trident ještě pořád s tím pracuje na půl tvůrčím způsobem, ale od té doby se to prostě zhoršuje, takže se dostávají jenom vlastně do té obrané pozice.
1: Ta past, do které se právě dostáváme, do které se dostali oni, je v té pasivitě, v tom očekávání, že všichni musí čekat, co teda se vyřeší v tom Vatikánu.
3: Co udělají tam v tom
1: jaký
3: Vatikánu.
1: Jaký impulzy asi přijdou, a to si myslím, že je mentalita, kterou se třeba František snažil změnit pomocí té synodální cesty, ale která se už vlastně mění teď, že už je třeba v rámci katolické církve celá řada center a míst, kde už se žije nějaký katolicismus, nebo žijeme v nějaký postkonfesionální a transkonfesionální době, nebo nějaký křesťanství 21. století už reálně žije. A teď spíš ta otázka na straně těch pežů, jako je Lev, je, jestli tohletou transformací ta církev projde jako vědomě, reflektovaně a inteligentně, anebo jestli se bude vyvíjet spíš směrem k nějakému muzeu, jak to pojmenoval Timothy Radcliffe, bývalý generál Dominikánů, když jsme tady, a teďka kardinál, nově jmenovaný kardinál, nebo jestli bude takový ten azyl pro uprchlíky před svou dobou. A to si myslím, že papežové, jako by František, a myslím, že ani Lev jako rozhodně nechtějí, protože jsou si vědomí toho, že církev vnímaná jako muzeum a azyl pro ty, kteří se necítí dobře ve své době, nemůže plnit svoje jako hlavní funkce. Pak je tady fakt jako do značné míry zbytečná.
2: To, co tady bylo řečeno, pro mě hodně souvisí s otázkou, s tématem poslušnosti v církvi. protože to je samozřejmě téma vůči teda církevní hierarchii, vůči papeži, celý ten systém klerikální je postavený na nějakém typu jako stavovské poslušnosti. Je to velké téma různých i filozofů, samozřejmě díla jsou známá, že jo, Arendtová a tak dále. Já bych tady připomněla Dorotu Zelle, v češtině kniha Fantazie a poslušnost, přeložená. Je to teda ale protestantská teoložka. Samozřejmě ono to téma vždycky souviselo nebo hodně vybujelo po druhé světové válce, ale ta druhá světová válka a ty postoje nebo nepostoje těch křesťanů ukázaly, že to je skutečně jako klíčové téma, které jde na dřeň. Hmm. A ta Zelle tam ukazuje, nebo se ptá, proč jsou křesťané tak náchylní k tomu chápat poslušnost jako takovou tu mechanickou, tupou oddanost, která je vlastně jako nekritická a naprosto netvůrčí, a proto k tomu přidává tu fantazii a říká, ta poslušnost, aby měla smysl, tak to musí být vlastně tvůrčí, svobodná poslušnost. To znamená, podle situace může být poslušností i neposlušnost, jo. Ale my to jako v církvi neumíme a já se vždycky ptám, jak je možné, že ta církev, která je univerzální, má být univerzální, je tady pro každého, nikoho jako nelustruje, nikdo nemá žádné, nejsou tady žádné vstupní předpoklady pro vstup do církve a tak dále, tak nakonec vlastně vytvoří církev, která je mainstreamově církví konformistů, kteří jako často drží hubu a krok, když to tak řeknu. Jo. A jsou prostě poslušní oddaní, ale chybí jim třeba ta kritičnost, chybí jim ta odvaha nebo ta pevnost, jak jste říkal, a člověk si jako klade otázku, tak je to špatně systémově evidentně, to není náhoda, že jo, to nejde o jednotlivce. I historie nám ukazuje, že to neexistuje, nefunguje vedle sebe, protože dokud fungovala církev v těch prvních třech, čtyřech, řekněme, staletích jako síť nějakých obcí základních nebo buněk, tak tam ta hierarchie v tom smyslu, jak ji známe z druhého tisíciletí, prostě ještě nebyla, že jo. A ve chvíli, kdy začala ta hierarchizace, tak šly trochu ty jednotlivé jako místní církve do kopru v tom smyslu, že byly zařazeny do té hierarchické struktury. A možná je to ten důvod, proč se ta reforma toho druhého vatikánského koncilu nedaří, protože dokud je dominantní ten hierarchický feudální model, tak tady prostě tu síť paralelních jako komunit asi nevytvoříme, nebo jenom to tak budeme dělat, jako to budeme zkoušet, budeme pilovat tu metodiku, ale ono to...
4: Mně se zdá, že recept skoro na všecko, když se tak jako uvažuje o tom, co dělat, je ten prajednoduchý, až se to skoro stydím říct, Masarykem propagovaný koncept drobné práce. To je úplně obyčejná, až bych řekl, ubohá věc, která spočívá v tom, že každý z nás má jakýsi akční prostor, akční rádius, ve kterém se pohybuje. Někdo učí stovky studentů, jiný leží na jipce, není mu dobře a potkává jenom sestřičku, která mu chodí vyměňovat plíny. A pak je spousta lidí mezi tím. A každý nějaký, ale ten akční rádius má. Nikdo není úplně sám. A teď jde o to, jestli ten akční rádius se vyplní pozitivním obsahem, to znamená v tomto případě pozitivním katolickým obsahem, anebo ne. No, a to je všecko. No. Tohle to je rozhodnutí, které všichni máme v pažik a který zároveň to netěší učinit, protože kdyby bylo jednoduchý, tak ten svět vypadá samozřejmě úplně jinak, ale tuhle svobodu každý máme.
1: Jedna jakoby z základních věcí, které musíme přijmout, píše o tom konec konců i ten Jan Lohfeldt, je jako přestat furt myslet v těch kategoriích jako ty státní, národní, masový, lidový církve, protože to už je prostě definitivně minulost a byla to jenom nějaká konkrétně historicky podmíněná forma, za kterou konec konců křesťanství jako draze zaplatilo za to spojení se státem a donucování k víře a podobně. A že teď je na čase opravdu myslet jakoby v těch kategoriích out of the box a přemýšlet i o tom, že ta podoba toho budoucích církve, ale to bude mnohem spíš jako opravdu na nějakých jako lokálních a personálních společenství bude fakt jako radikálně jiná než dneska a nemá cenu. Jako určitě ta jednota je jako důležitá, je to nějaká ceněná, ale minimálně v posledních 200 letech se to minimálně v katolickém prostředí bohužel zaměňovalo za uniformitu a nefungovalo to. A je prostě zřetelný, že církev nemůže fungovat stejně v Německu a v Nigérii a ve Vietnamu. Prostě tady bude muset přijít nějaká jako decentralizovaná, pokud to má zůstat jakoby v tom rámci jednom institucionálním, nebude moc fungovat tahle ta míra té uniformity, jako je dneska. Za mě to není nic, čeho by bylo potřeba se bát. Jo. To je spíš naopak jako obrovská příležitost. Vůbec celá ta současná doba je pro církev a pro křesťanství obrovská příležitost zbavit se ty zátěže minulosti, ty zápasy o tu společenskou relevanci, kde ta církev suplovala různé jakoby role a pozice a soustředit se na svoje spirituální a náboženské poslání a pak paradoxně může třeba nějakou zase společenskou relevanci získat, ale nejdřív musí přijít ta oproštěnost, jo, to přijetí té nové role.
5: Platforma Dominikánská 8 se bez vaší podpory neobejde. Pokud vám naše činnost připadá smysluplná, pomůže nám i 20 koruna se shlédnutí videa. Předem vám děkujeme.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. září. Odpuštění je nepostradatelné, vrací do vztahů světlo, řekl papež Lev při nedělní modlitbě Anděl Páně.
1: Při příležitosti zahájení výstavy Aqua, katastrofa a zázrak navštívil papež Lev XIV. Apoštolskou knihovnu a Apoštolský archív.
0: Novým koordinátorem papežské nadace Církev v nouzi se stal monsignor Friedrich Bechina. Jak řekl v rozhovoru pro vatikánská média, úkolem nadace není pouze pomáhat, ale také předávat dál příběhy lidí a církevních komunit pronásledovaných pro víru. Přejeme nerušený poslech. Všechno jsme dostali od Boha a jeho nezištná láska je také nejlepším vzorem pro soužití mezi lidmi. O tom mluvil papež Lev před modlitbou Anděl Páně na náměstí svatého Petra v neděli 13. září.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám pěknou neděli. Dnešní evangelium nám vypráví o jedné ze základních hodnot křesťanského života, o odpuštění. Ježíš o něm učil a dosvědčil ho svým příkladem až ke kříži, kde se modlil k Otci za své pronásledovatele slovy, která všichni známe. Odpustím, neboť nevědí, co činí. V dnešním úryvku se Petr dotazuje mistra právě na toto. Pane, ptá se ho, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc 7krát? Jeho slova svědčí o velkorysém srdci. Číslo 7 totiž v Bibli symbolizuje plnost a odpustit 7krát znamená odpouštět opravdu velkodušně. Ježíšova odpověď však jde ještě dál. Neříkám ti 7krát, říká, ale 70krát 7krát, tedy bez jakéhokoliv omezení, nezměrně.
2: E per chiarire meglio il suo pensiero.
0: A aby svou myšlenku lépe objasnil, vypráví spasitel podobenství o služebníkovi, který měl u svého pána dluh tak veliký, že byl prakticky nesplatitelný. Ačkoliv mu byl dluh z čistého milosrdenství odpuštěn, neprokázal stejné slitování svému příteli a proto byl pokárán a přísně potrestán. Těmito slovy nám Ježíš připomíná, že dar a odpuštění jsou základem naší existence. Všechno je nám dáno od Boha z čisté lásky. A nikdo z nás nemůže tvrdit, že dokáže dokonale reagovat na takovou dobrotu. Nezištnost, jež je zdrojem života samého, je proto také nejlepším pravidlem pro lidské soužití. Zažíváme to každý den. Odpuštění je nepostradatelné a pokud chybí, nelze žít v pokoji. Dříve či později vzniknou v srdcích i mezi lidmi konflikty, obvinění, zášť a pomsta, které ničí vztahy, rozdělují rodiny a vyvolávají války. Jedině odpuštění osvobozuje a vrací světlo, a to i tam, kde materiální a morální chudoba člověka na okamžik zatemnila obzor a znejistila cestu. Odpuštění je jako příznivý vítr, který rozptyluje i ta nejhustší mračna, abychom znovu zahlédli slunce. Svatý Petr to zažil ve svém životě několikrát, zejména když poté, co Ježíše zapřel a opustil ve chvíli jeho utrpení, potkal vzkříšeného Ježíše na břehu jezera. A on mu položil jedinou otázku. Šimone, miluješ mě? Spojenou s výzvou, následuj mě. Promluvil stejně jako na začátku, v den jejich prvního setkání, jako by se téměř nic nestalo. A tato láska, která zapomíná a uzdravuje, bude pro prvního z apoštolů znamením, které potvrzuje jeho poslání. Prosme tedy Pannu Marii, Matku milosrdenství, aby nám pomáhala odpouštět za všech okolností, i tehdy, kdy je těžké učinit první krok, a abychom s odvahou a vytrvalostí šířili pokojné a uzdravující světlo lásky, která vítězí nad nenávistí a odzbrojuje každou zášť. apelech a pozdravech, které tradičně následují po nedělní modlitbě Anděl Páně, svatý otec připomněl 25. výročí teroristických útoků na World Trade Center v New Yorku a vybídl všechny lidi dobré vůle k modlitbě za pokoj na světě. Před dvěma dny uplynulo 25 let od teroristických útoků z 11. září ve Spojených státech amerických. Znovu se modlím za ty, kdo přišli o život, a za ty, kdo dodnes nesou rány onoho tragického dne. Na všechny lidi dobré vůle se pak papež obrátil s apelem, aby se v době, kdy konflikty a násilí sužují tolik našich bratrů a sester, modlili, aby Pán udělil světu svůj dar pokoje. Vzpomínka na tragickou událost před 25 lety nás vede k dalšímu úsilí o pokoj, především skrze modlitbu, kterou svěřujeme přímluvě Panny Marie.
1: Lev XIV. Dnes uskutečnil svou první oficiální návštěvu apoštolské knihovny a apoštolského archivu od počátku pontifikátu. Součástí programu bylo také zahájení nového výstavního cyklu s názvem Aqua, katastrofa a zázrak. Svatý otec ve své promluvě vyjádřil velkou vděčnost všem pracovníkům i přítomným dobrodincům. Zdůraznil, že úkolem obou institucí je podle apoštolské konstituce Predicate Evangelium nejen uchovávat dokumenty o správě univerzální církve, ale také zpřístupňovat bohaté kulturní a umělecké dědictví badatelům hledajícím pravdu. Svatý otec se zamyslel nad samotnou existencí knih a smyslem čtení. Ačkoliv se knihovny jeví jako tichá a klidná místa, podle něj knihy v člověku probouzejí neklid a touhu pohledání. Jako příklad uvedl duchovní obrat svatého Augustína, jehož vnitřní zápas ukončil až hlas vybízející ke čtení písma svatého. Tole lege, tedy vezmi a čti. K popisu poslání Vatikánské knihovny použil papež Lev XIV. Metaforu srdce, které tepe ve dvou fázích. Systole a diastole. Systolu představuje vnitřní život knihovny, ticho, soustředění a péče o vzácné poklady, což vyžaduje i zachování osobní přítomnosti badatelů vedle probíhající digitalizace. Diastolu pak reprezentuje otevřenost vůči světu, kterou historicky reprezentoval papež Lev XIII. S přístupněním vatikánských archivů vědcům z celého světa a přebudoval bývalou zbrojnici na dnešní sál Lva XIII. Papež zdůraznil, že vatikánské sbírky obsahují nejen křesťanská díla, ale i svazky z jiných náboženských a kulturních okruhů. Otevřenost a šíře obzoru této knihovny jsou patrné už z jejich humanistických počátků. Nejsou zde pouze díla teologická, ale také literatura, filozofie, astronomie, fyzika, matematika, geografie, botanika, zoologie, medicína, historie, právo, umění a ekonomie. Nejsou zde jen evropské a křesťanské knihy, ale i svazky psané v jiných náboženských kontextech a pocházející ze všech koutů světa. To vše se dělo mnoho století předtím, než se tento přístup stal univerzálně sdílenou hodnotou. Tímto přístupem apoštolská knihovna svědčí o starobylé a stále nové kulturní otevřenosti církve. Papež dále oznámil rozhodnutí vybudovat nové prostory pro tyto vatikánské instituce. Závěrem bych rád upozornil na naléhavou potřebu, kterou apoštolská

0: Moc církve v nouzi se setkali v Římě a zvolili monsignora Fridricha Bechinu svým novým koordinátorem. Nadace Pomoc církve v nouzi je v českém kontextu známá také jako Kirche in Not. Byla založena před bezmála 80 lety a v současnosti působí ve více než 140 zemích světa. Jak řekl v rozhovoru pro Vatican News monsignor Bechina, nadace má osobní vazby také k papeži Lvu XIV. Když byl biskupem v Peru, byl jedním z našich projektových partnerů, spolupracoval s námi. Přál si, abychom přebírali zodpovědnost, zejména pokud jde o evangelizaci. Pomáháme místním církvím a věřícím v nouzi. Součástí našeho poslání je také předávat dál příběhy lidí a církevních komunit, pronásledovaných pro víru, vysvětlil otec Bechina. Zároveň ale nesmíme zapomínat, že pronásledované církve mají své jedinečné bohatství, o které se s námi mohou dělit. Mají naději. Jak řekl, místní církve, které mají pomoci v současnosti nejvíce zapotřebí, jsou především komunity na Blízkém východě, kde bylo mnoho kostelů zničeno a řada křesťanských komunit donucena k vystěhování. Důležitým tématem je také podpora kněží na africkém kontinentu, kde mnoho kandidátů kněžství postrádá příležitost ke studiu a formaci, dodává otec Bechina. Mluvili jsme také s nejbližšími papežskými spolupracovníky. Sdělili nám, že naše nadace, která vystupuje také jménem pronásledované církve a upozorňuje na tuto skutečnost, může v řadě případů promlouvat na toto téma jasně a přímo, a to zvláště tam, kde Svatý stolec z nejrůznějších důvodů takto otevřeně mluvit nemůže. Nadace Pomoc církvi v nouzi se tak stává určitým mluvčím pronásledované církve.
1: Svatý otec přijal v sobotu 12. září účastníky sympozie organizace Communio Internationalis Benedictinarum. Ve své promluvě vyzdvihl dlouholetou práci benediktínek, jejich modlitební svědectví i rozvíjení nových formačních programů. Svatý otec zároveň zdůraznil význam monastického života pro dnešní svět. Ve své promluvě připomněl apoštolský list Pacis Nuncius svatého Pavla VI., který popisuje civilizační a duchovní přínos benediktinské tradice. Přítomné řeholnice a mnichy povzbudil slovy. Pavel VI. Poukázal na svatého Benedikta a jeho učedníky jako na ty, kdo prostřednictvím modlitby, studia a práce s křížem, knihou a pluhem šířili civilizaci a duchovní hodnoty. Vytvářeli tak mezi různými národy a lidmi jednotu, která je, jak tvrdí svatý Augustín, příkladem a vzorem absolutní krásy. Papež rovněž ocenil konkrétní iniciativy věnované vzdělávání řeholních žen a vyjádřil velkou vděčnost všem členkám i členům řádu za jejich každodenní nasazení. Děkuji vám za to, kým jste, a za všechno, co děláte. Děkuji za vaše modlitby, za vaši pokornou a tichou přítomnost, za každodenní a skryté obětování vašeho života a za duchovní doprovázení, teologickou reflexi a společenské hodnoty, které žijete a ze kterých vyzařuje světlo.
0: Závěrem se chceme připojit ke všem, kdo dnes gratulují papeži Lvu k jeho 71. narozeninám. Kéž mu Bůh žehná, dá mu dostatek síly a odvahy a provází ho na všech cestách. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chval. Spolu se mnou se bude modlit
1: Jiří.

0: Dnes máme svátek povýšení svatého kříže. Všechny texty bez výjimky budou ze svátku na straně 1698 v novějším vydání, 1698 nebo 1507 ve starším, nebo 1507. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Korouhve královské jdou vpřed, kříž září ohněm tajemství. Ten, který stvořil tělo, svět, svým tělem přibyt na něm tkví.
1: Hle, jak až k srdci proniká zbraň bicitná a strašlivá, z boku se řine s vodou krev a od hříchu nás omývá.
0: Nádherný strome zářící, jejž rosí božské krve prout, zahodna vyvolený jsi ke svatým údům tvrdělnout.
1: Šťastný, že na tvých ramenou smíce na světa vysetí, že cítíš tíhu vznešenou, jež bere kořist pod světí.
0: Pro slávu spasitelných muk buď slaven svatý oltáři, kde život vytrpěl svůj skon a smrt nám v život přetváří.
1: Trojice, studno spasení, kež každý duch tě velebí, tajemstvím kříže uzdrav nás a přiveď k slávě na nebi. Podivuhodné dílo Boží milosrdné lásky, smrt musela zemřít, když na kříži zemřel život.
0: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Žezlo moci ti podává Hospodin ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat, ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici, potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto poznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Podivuhodné dílo Boží milosrdné lásky, smrt musela zemřít, když na kříži zemřel život.
1: Tvému kříži se klaníme, pane, a slavíme památku tvého umučení. Trpěl jsi za nás, smiluj se nad námi.
0: Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl, jsem tak sklíčen.
1: Pravil jsem ve svém rozrušení, každý člověk klame.
0: Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
1: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: Drahocená je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.
0: Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice. Rozvázal si moje pouta.
1: Přinesu ti oběd díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: V nádvořích domu Hospodinova, uprostřed tebe, Jeruzaléme.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Tvému kříži se klaníme, pane, a slavíme památku tvého umučení. Trpěl jsi za nás, smiluj se nad námi.
1: Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě, neboť svým křížem si vykoupil svět.
0: Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
1: Protože jsi byl zabít a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: beránek, který byl zabít, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě, neboť svým křížem si vykoupil svět.
0: My kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost, ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to Židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.

0: Slavný svatý kříži, na tobě Kristus zvítězil nad smrtí a přinesl radost celému světu.
1: Slavný svatý kříži, na tobě Kristus zvítězil nad smrtí a přinesl radost celému světu.
0: Svou krví vymyl rány našich hříchů
1: a přinesl radost celému světu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Slavný svatý kříži, na tobě Kristus zvítězil nad smrtí a přinesl radost celému světu. Svatý kříži, znamení vítězství a spásy, veď nás, ať vítězně dojdeme do nebeské slávy.
0: Velebí má duše Hospodina
1: a můj duch jásá Bohu, mém spasiteli, nebo zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, roztýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil strůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Svatý kříži, znamení vítězství a spásy, veď nás, ať vítězně dojdeme do nebeské slávy.
0: Náš Spasitel nás vykoupil svým křížem, prosme ho s důvěrou.
2: Kriste, uveď nás křížem do slávy svého království.
1: Kriste, ty se za nás obětoval, přijal si úděl služebníka a stal se s jedním z nás.
0: Veď svou církev, aby tě následovala cestou pokory a oběti.
1: Kriste, ty se ponížil a stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži.
0: Nauč nás trpělivě uskutečňovat vůli našeho nebeského Otce.
1: Kriste, Bůh tě nade všechno povýšil a učinil tě pánem všeho.
0: Dej nám vytrvalost ve víře, abychom tě nikdy nepřestávali uznávat za svého pána.
1: Kriste, tobě mají vzdávat úctu všichni na nebi, na zemi i v podsvětí.
0: Vlej lidem svou lásku, aby žili v pokoji a oslavovali tvé jméno.
1: Kriste, každý jazyk má k slávě Boha Otce vyznat, že ty jsi pánem života i smrti.
0: Přijmi naše zemřelé bratry a sestry do království věčné blaženosti.
2: Kriste, uveď nás křížem do slávy svého království.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi chtěl, aby všichni lidé byli spaseni křížem tvého Syna. Dej, ať pochopíme, že jeho smrt na kříži je vítězstvím nad smrtí, a doveď i nás do slávy vzkříšení. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
2: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
2: Amen.

Bylo 21 hodin a 15 minut. Na Proglasu začíná koncert duchovní hudby, ve kterém vyslechneme dvě skladby. První nese název Vesperae ex de. Autorem je Josef Zeidler. Hraje a zpívá spolek zpěváků města Katovice, Kameráta Silesia a Polský rozhlasový orchestr. Diriguje Lukáš Borovič. Druhou skladbou je sonáta pro varhany číslo 3 F-dur. Autorem je Carl Philipp Emanuel Bach. Na varhany hraje Roland Minch. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert duchovní hudby, ve kterém jsme vyslechli dvě skladby. První nesla název Vesperae XD. Autorem Josef Zeidler. Hrál a zpíval spolek zpěváků města Katovice, Kamaráta Silesia a Polský rozhlasový orchestr. Dirigoval Lukáš Borovič. Druhou skladbou byla sonáta pro varhany číslo 3 F-dur. Jejím autorem je Karl Philipp Emanuel Bach. Na varhany hrál Roland Minch.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower a na Strahově, v Berouně, v Benešově a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, na Stěžerách u Hradce Králové a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník, na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně a z Velké Javořiny.
0: Bylo 22 hodin a na Proglasu začíná pořad Čtení na pokračování. Otevřeme 20. část knihy podepsána Charlotte. Autorkou textu je Sophie de Milheim. Čte Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. Přeji vám příjemný poslech.

Inspektor Rodlén vstupuje do přijímacího pokoje, kde ho vítá paní Dekošetová s úsměvem plným naděje. Dobrý den, inspektore. Máte něco nového? Včera jsme dali v novinách vytisknout článek, odpovídá. Doufali jsme, že někdo rozpozná ten manžetový knoflík, který jsme u vás našli. Musím vám přiznat, že jsme na reakce nemuseli dlouho čekat. Paní Dekošetová si s ulehčením oddechla. Ještě jsme toho člověka nedostali, ale nebude to už dlouho trvat, uvádí.

komisař věci na pravou míru. Ten manžetový knoflík nás přivedl na jednu důležitou stopu. Mohl jsem tak díky němu sestavit seznam podezřelých. Potřeboval bych vědět, jestli znáte tato jména, dodává. Navštívím pak rodiny ostatních obětí a dám jim tentýž seznam k přezkoumání. Vy si opravdu myslíte, že známe našeho agresora? Ptá se paní Dekošetová s potlačeným zachvěním. Kdo ví, je to přece podivné, že se tomu člověku podařilo vloupat se do tolika domů, aniž by ho kdokoliv vyrušil. V každém případě si nemůžeme dovolit opomenout žádnou hypotézu. Inspektor si prohledává kapsy obleku, až z jeho vnitřní kapsy vytáhne lístek, na němž je napsán seznam jmén. Bez rozmýšlení jej podává paní Dekošetové, ale najednou se zarazí v pohybu. Prosím vás o co největší diskrétnost, upřesňuje, než jí konečně list papíru podá. Nepřeji si, aby se rozkřiklo, že podobný seznam existuje. Co by na tom bylo špatného, když se jedná o podezřelé? Ptá se s údivem paní Dekošetová. Věc se má tak, váhá policista. Nejedná se o jen tak ledajaké podezřelé. Všichni muži na tomto seznamu jsou advokáti, přiznává nakonec. Paní Dekošetová zvedá s údivem hlavu. Ten manžetový knoflík, který jsme u vás našli, je totožný s modelem, jenž byl darován všem mladým advokátům, kteří byli přijati do advokátní komory města Lyonu v roce 1873. Jednalo se svým způsobem o dar u příležitosti promoce. Ta zpráva působí jako bomba. To, že by zabijákem vdov mohl být advokát, zanechává paní Dekošetovou ve velkém zmatku. Muž zákona? Vyslovuje nahlas své myšlenky. Bohužel ano, potvrzuje inspektor a téměř se za svůj objev omlouvá. Paní Dekošetová si konečně bere seznam, který jí policista podává. Pozorně si ho pročítá. Inspektor Rodlém před ní stojí a pozorně jí sleduje. Chce zaznamenat každou její, byť i sebemenší reakci. Po chvíli zavrtí paní Dekošetová negativně hlavou. Neznám nikoho z osob na seznamu, říká a vrací ho strážci pořádku. Je mi to líto. Policista jí seznam znovu podává a naléhá. Dovolte mi, abych vás požádal o jeho opětovné přečtení. Určitě jste si jej procházela v očekávání, že naleznete jméno některého z přátel či kolegů vašeho manžela. Pročtěte si jej znovu pozorně a ptejte se sama sebe, jestli vám jedno z těch jmen něco říká, byť jen vzdáleně, třeba jméno souseda nebo člověka, kterého jste mohla požádat, aby pro vás něco v určité záležitosti vykonal.

paní Dekošetová se znovu ochotně podvoluje inspektorovu požadavku. Bere si od něj list papíru, usazuje se do lenošky a soustředí se na čtení. Hned v prvních řádcích naráží na jméno, při němž sebou trhne. Její reakce inspektorovi neunikla. Někoho jste objevila? Ano, blekotá paní Dekošetová v rozrušení. Kdo to je? Spěchá na ní inspektor. Mr. Marcel Drion, vyslovuje zvolna paní Dekošetová. Je to náš bývalý soused, upřesňuje. Jaké byly vaše vztahy? Přinejmenším napjaté, vypráví vdova. Po mnoho let na nás vymáhal kousek půdy, až se to dostalo před soud a on prohrál. Jsem si jistá, že zuřil. Když jsme se s dcerou přestěhovali sem, tak nám přišel vyhrožovat, že chce zpátky peníze za prodej toho kousku pozemku. Mnoho lidí na ulici se ho pokoušelo uklidnit. O něco později jsem dostala úřední vyrozumění, které potvrzovalo předchozí rozsudek. Je to pro mě důkaz proti němu, kdyby po nás zase něco vymáhal. Inspektor je skloněný nad svým zápisníkem, kam si pečlivě zaznamenává všechno, co mu paní Dekošetová vypráví. Myslíte si, že by vám mohl usilovat o život? Ptá se náhle. Paní Dekošetová zbledla. Pan Drion? Chtít mě zabít? Mumlá znepokojeně. Inspektor Rodlen přikivuje na souhlas. Pochybuju o tom, koktá paní Dekošetová. Neměl nás v lásce, ale odtud až k... To je nemožné, i když je pravda, že by dokázal použít násilí. Paní Dekošetová ještě chvíli pochybuje, ale nakonec ze sebe dostává. Možná, že ano. Maminko, co se děje? Emílie spěchá do přijímacího pokoje. Její matka je smrtelně bledá. Inspektor stojící proti ní se jí snaží utěšit, ale nedokáže najít ta správná slova, která by jí pomohla najít ztracený klid. Maminko, opakuje Emílie, co je s vámi? Paní Dekošetová se na dceru, která právě přišla domů, hrdinsky usmívá. Vaše matka je znepokojena tím, co jsme právě společně objevili, vysvětluje jí policista. Co jste objevili? Ptá se s obavami Emílie. Máme podezření, že by možná tím nočním agresorem mohl být někdo z vašeho okolí. Teď zase zbledne Emílie. Někdo z našeho okolí? Opakuje vyhaslým hlasem. Určitým způsobem, odpovídá policista rozpačitě. Paní Dekošetová se mezitím trochu vzpamatovala. Bere dceru za ruku a chystá se jí oznámit tu novinu. Naším člověkem by mohl být pan Drion. Navzdory všemu očekávání nereaguje Emílie se stejnou dávkou emocí jako její matka. Trochu zbledla, ale starostlivě sevřela zuby. Inspektor ji pozoruje. Nezdáte se být tím zjištěním příliš překvapená, poznamenává. V podstatě musím přiznat, odpovídá Emílie, že mě to vůbec nepřekvapuje. Paní Dekošetová vraští obočí. Emílie, opatrně, ten člověk je příšerný, ale to z něj ještě nedělá kriminálníka. Vyhrožoval mi, maminko, přerušuje Emílie. Nic jsem vám o tom neřekla, abych vás nevystrašila, ale když tenkrát přišel až sem k nám a stropil ten skandál, tak mi při odchodu vyhrožoval. Paní Dekošetová nevychází z údivu. Co tím myslíte? Ptá se inspektor Rodlen. Když pan Drion odcházel, přešel kolem mě a šeptal mi, já se vrátím, však já se vrátím. Proč si mi nic neřekla? Vyčítá jí paní Dekošetová. Byla jsem z té jeho návštěvy tak rozrušená, že jsem vám raději nic neřekla. Na druhou stranu Konstancie Serisejová to může dosvědčit. Byla tenkrát se mnou. Tak vida, to začíná být velmi zajímavé, uzavírá inspektor a nasazuje si spokojeně na nos své brejličky.

Rochefort, 20. března 1794. Má drahá Elizabeth, umím si představit, v jakém rozpoložení vás musel zanechat můj poslední dopis. Odpusťte mi, že jsem vám nenapsala dříve. Byla jsem v poslední době tak zaměstnaná, že jsem už neměla sílu ponocovat a psát vám o tom, co se se mnou děje. Některé večery jsem byla tak unavená, že jsem usnula na posteli ještě oblečená a v dřevákách. Dnes jsem se konečně rozhodla napsat vám a je toho tolik, co bych vám měla vyprávět, že ani nevím, kde začít. Vzpomínáte si, že jsem si slíbila dostat se do blízkosti všem těm kněžím, kterých den co den v Rochefortu přibývá? Podařilo se mi to, ale způsob, jakým se to stalo, vás asi hodně překvapí. Vděčím za to vlastně Tomáši z Tertru. Jak se to stalo? Dovolte mi, abych vám vyprávěla, co všechno se seběhlo v posledních týdnech. Poté, co mě Tomáš z Tertru přistihl, jak se ve svém pokoji modlím, jsem strávila nejhorší týden od začátku mého poslání. V La Rochelle jsem také prožívala chvíle velké úzkosti, ale v porovnání s mukami, jež jsem zakoušela v onom týdnu, to nebylo vůbec nic. Kromě toho, že jsem cítila, jak na mě těžce leží podezření, měla jsem ještě rozervané srdce láskou k tomu mladému muži, láskou, kterou cítím navzdory sobě samé. Během týdne, který následoval po tom, co mě pan z Tertru odhalil, jsem jej ani jednou nezahlédla. Dokázal se zařídit tak, že odcházel předtím, než jsem sešla ze svého pokoje dolů a vracel se až poté, co jsem se zamkla, tentokrát už na dva západy. Bez pochyby se dovtípíte proč. Dny ubíhaly nesmírně pomalu. Tím spíš, že občan Mober byl ochoten mi svěřovat čím dál tím méně práce. Je tomu asi měsíc, co se pobláznil do jedné mladé dívčiny, která jej všude doprovází a pomalu mě začíná nahrazovat. Během celého týdne jsem tedy neměla nic jiného na práci, než znepokojeně naslouchat jakémukoli podezřelému zvuku z ulice, který by mohl znamenat, že si pro mě přichází stráž. Všechno se změnilo až jednoho dne po večeři. Náš hostitel vešel do místnosti, kde jsme jedli, a chladným tónem si vyžádal občana Mobera, s nímž chtěl mluvit. Málem jsem z toho omdlela. Nepatřím k těm ženám, které se při sebemenší příležitosti hroutí, ale napětí posledních dnů mě tak poznamenalo, že tato poslední kapka emocí mě málem sklátila. Ten večer byl Mober v zápalu nadšení. Vyzval svého mladého hostitele, aby s ním šel do vedlejšího pokoje, kde spolu dlouho, hodně dlouho diskutovali. Nevím, o čem po celou tu dobu mluvili, ale když se Mober vrátil do jídelny, tak vypadal velmi přísně. Už nejste v mých službách, vykřikl silným hlasem. Znovu jsem cítila, jak se mi podlamují kolena. Ten příšerný Mober se rozesmál, když viděl mé zděšení. Smál se hlučným smíchem, který mě úplně dorazil. Dělal si ze mě hloupé žerty, aby mě vyděsil. Vysvětlil mi, když zvážnil, že už nejsem v jeho službách, protože občan z Tertru mě bude potřebovat. Mober sám se spokojí se službami té dívčiny, která už po nějaký čas plnila jeho příkazy.

Má drahá Elizabeth, jsem tedy zbavena přítomnosti toho opovržení hodného člověka, s ním se už tak dlouho stýkám. Výměnou za to mám to štěstí, že mohu pracovat po boku toho, jehož přítomnost je mi tak milá. A co víc, jsem nablízku všem těm ubohým kněžím. Tomáš Stertru dostal od výboru za úkol ošetřovat nově příchozí vězně. Svěřené poslání je ale spíše výsměchem, protože se mu nedostává žádných nebo téměř žádných léků ani prostoru k výkonu jeho lékařského povolání. Musí si poradit, jak může, v boji s hmyzem, který se zabydlel na každičkém člověku, se zanícením střev už tak oslabených chatrnou stravou i s ničivou horečkou, která napadá ty nejslabší. Vězňuje tolik, že si vymohl pomoc ošetřovatelky. Tou ošetřovatelkou jsem se stala já, i když jsem nikdy předtím nic podobného nedělala. Ve skutečnosti kněží, kteří se tísní v kopkách města Rochefortu, nepotřebují ani tak ošetření, jako spíše útěchu. Mladý lékař to pochopil a proto si mě určitě vyžádal k ruce. Snažím se svou přítomností trochu ulehčit v každodenním utrpení těm božím mužům. Dostává se jim jen surového zacházení a urážek a tichá a laskavá pozornost je pro ně potřebnější než cokoliv jiného. Všimla jsem si, že pan Stertru jedná stejným způsobem. Jestliže nemůže nijak ulevit v bolestech těm ubohým mučedníkům, snaží se jim alespoň nepřidávat další. Nespěchá na ně a ani se jim nevysmívá. Trávím v přítomnosti těch nešťastníků co nejvíce času. Ve chvílích, kdy nás nikdo nevidí ani neslyší, s nimi odříkávám modlitby. Někdy jim přinesu kousek chleba a trochu vína, aby mohli slavit Eucharistii. Myslím, že se zde účastním nejkrásnějších mší svého života. Trpící Kristus je přítomen mezi těmito muži, kteří v něj vložili veškerou svou naději. Zjistila jsem, že navzdory častému prohledávání se mnohým kněžím podařilo ukrýt Bibli či růženec, aby se nepřestávali modlit. Jeden z nich na mě zvlášť zapůsobil. Má stejný růženec jako já, s malými korálky ve tvaru černých růží. Jen kříž je jiný. Ten můj je mírně zdeformován. Pamatujete si na příběh o divokém kanci, který nabral našeho tatínka a který nám maminka tak ráda vyprávěla? Tatínkovi zachránil život kříž růžence, který měl schovaný v kapse svých loveckých kalhot. Kel zvířete se o něj zastavil, jinak by mu rozpáral nohu. Růženec v rukou kněze mi připomněl ten můj, který je zakopán na místě, kde jej nikdo do mého návratu nemůže najít. Vidíte, jak to všechno se mnou dobře dopadlo. Myslela jsem si, že budu udána. A místo toho jsem se dostala k těm, jimž jsem chtěla ze všech nejvíce pomáhat. Od doby, co jsem po boku Tomáše Stertru, se mnou nevyměnil příliš mnoho slov. Nicméně vidím v jeho pohledu více laskavosti, když mě pozoruje, jak se starám o nemocné. Cítím, že v jeho chování už není tolik opovržení, jako když jsem přisluhovala po boku Mobéra. Nikdy není přítomen, když zůstávám s kněžími a modlím se s nimi. Někdy si říkám, jestli to nedělá schválně, aby mi nechal trochu svobody. Nejsem si tím však jistá, protože jsme se nikdy nevrátili k tomu hroznému večeru, kdy mě viděl modlit se v mém pokoji. Až všechno skončí a my budeme moci volněji mluvit, tak ráda poznám, kým ve skutečnosti je. A dám se mu sama na oplátku poznat. Modlím se, aby ta doba nastala co nejdříve a bez ustání na vás myslím. Charlotte.

0: Na Proglasu skončila repríza pořadu Čtení na pokračování. Otevřeli jsme 20. část knihy podepsána Charlotte. Knihu Sophie de Milheim podepsána Charlotte vydalo nakladatelství Paulínky v Praze.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Vítejte při poslechu prvního dílu našeho cyklu Roztroušená inspirace, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Celý tento cyklus věnujeme obávané nemoci roztroušené skleróze, avšak z trochu jiného pohledu. Natáčeli jsme v domově svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové, který je i po více než 20 letech své existence bohužel jedinou specializovanou léčebnou na roztroušenou sklerózu v naší republice. Spadá pod oblastní charitu Červený kostelec. V úvodním dílu nás pan Jan Staněk z týmu fundraisingu a PR seznámí s touto unikátní léčebnou a uvede nás do problematiky a specifik tohoto onemocnění. A prozradí nám i pozadí názvu našeho cyklu. V dalších dílech již budou následovat osobní svědectví jednotlivých pacientů, kteří neztratili inspiraci pro život ani pro další aktivity a snaží se být co nejvíce činorodí a pozitivní. Dobrý den, pane Staňku. Moje první otázka v tomto pořadu by asi byla ta, v čem se lišíte od ostatních pečovatelských domů a zařízení?
1: Tak čím se vlastně lišíme od ostatních zařízení, kde třeba lidé s roztroušenou sklerózou jsou ubytovaní, tak je to zejména tím, že po 20 let naší existence od roku 2001 vyvíjíme specializovanou rehabilitaci, která je uspůsobená a vyvíjená přímo na míru takto nemocným, s tím vědomím, že právě ta rehabilitace, zdravý životní styl a to zázemí přátel a opravdové rodiny je to naprosto klíčové v momentě, kdy do života vstoupí roztroušená skleróza.
0: To znamená, velkou roli zde hraje určitě i psychická podpora a možnost popovídat si se stejně postiženými.
1: Přesně tak. Právě psychoterapeut, ale nejen psychoterapeut, ale také duchovní. Jeden z našich zaměstnanců je kněz, emeritní kněz, vlastně kněz již v důchodu. Jsou ti první, kteří se s klientem potkávají, protože roztroušená skleróza je jedno z nejzávažnějších neurologických onemocnění. Pokud vstoupí někomu do života, tak v první řadě ten člověk a také jeho rodina potřebují psychickou podporu, případně řekněme duchovní rozhovory, de facto obojí velice, velice potřebují.
0: My když jsme připravovali spolu tento pořad a mluvili jsme o této nemoci, vy jste mě říkal, že jste trochu nastudoval ta specifika této nemoci a také jste objížděl různá specializovaná pracoviště a neurology. Jaký je z toho výsledek, tedy váš výstup o této nemoci?
1: Budu hovořit o roztroušené skleróze jako laik. V domově svatého Josefa mám na starosti komunikace a zisk finančních zdrojů, aby toto neziskové zařízení fungovalo. Nicméně i pro tuto moji pozici je velice důležité znát lidi s roztroušenou sklerózou a taky znát základní informace o té nemoci. Roztroušená skleróza je závažné neurologické onemocnění, které ničí nervová vlákna a tím způsobuje postupné ochabování svalstva. Je to velice vážné v tom, že může vlastně postihnout každého, příčinu neznáme, a také vážné v tom, že postihuje lidi mezi 20. a 40. rokem života. Ještě k tomu bych řekl, že dneska vlastně současná léčba, biologická léčba, dokáže tu nemoc zpomalit, dokonce zastavit až u 75% celkové populace těch nemocných. Ten absolutní počet nemocných je v České republice 25 000 lidí, v Evropě je to potom asi 600 tisíc lidí. Bohužel, ale ta léčba se vyvinula takto dobře až v posledních letech. To znamená, je zde mnoho lidí, kteří tu léčbu nedostali. A u té roztroušené sklerózy je velice důležité, aby ta léčba byla poskytnutá co nejrychleji. Pokud se tak nestane, ta nemoc se začne rozjíždět a vlastně důsledkem je, že ochabuje svalstvo člověku až třeba do úplného ochrnutí. A dneska víme, že v České republice žije minimálně 6 000 lidí, kteří už jsou v tom pokročilejším stádiu nemoci. A právě na tyto se zaměřuje domov svatého Josefa, protože tito lidé vlastně žádné další takové zařízení v České republice skutečně není, které by jim dokázalo pomoci.
0: Čím je to, že tolik let jste stále jediní v republice?
1: Já si myslím, že to je trochu tím, že ta péče o nemocné roztroušenou sklerózou je velice finančně nákladná. A vedle toho vlastně v uvozovkách je těch nemocných jenom 25 tisíc. To znamená, není to třeba politicky tak zajímavé téma oproti třeba hospicové péči, která se jednou týká každého z nás, dalo by se říci. Je to vlastně téma, které se týká 25 tisíc vyvolených, kterým je svěřen Pánem Bohem těmto velice náročný úděl. A jak už jsem řekl, ta péče je prostě bohužel velice nákladná. Je zde dlouhodobě záměr arcidiecézní Charity Olomouc, kteří by v Prostějově rádi postavili podobné zařízení tomu našemu. Je to velice chválihodná činnost, protože podle předních českých odborníků na roztroušenou sklerózu, profesorů neurologie, by těchto zařízení bylo potřeba v České republice 4 až 5. Máme stále jenom jedno. Tam v Olomouci je to ve fázi nějakého vyjednávání a hotové projektové dokumentace, ale jisté je, že vybudovat takové zařízení by dneska stálo vlastně stovky milionů korun. A to je dotace, která musí být schválena v národních strategiích a podpořena pravděpodobně Evropskou unií. Takže možná z toho důvodu je Domu svatého Josefa stále jediným zařízením v České republice. A já sám říkám, je to zázrak, je to obrovské boží požehnání, které se tady uskutečnilo a vlastně neuskutečnilo by se nikdy právě bez podpory ze strany státních dotací a mnoha dárců. Domu svatého Josefa by vlastně ani jeden rok nemohl fungovat, nebýt vlastně stovek dárců, kteří tu pomoc, tu péči o nemocné roztroušenou sklerózou tady podporují.
0: Pokud hovoříme o dárcích jako jednom zdroji financování vašeho domova, zaslechl jsem zde i pojem domovenka. Mohl byste vysvětlit, co to znamená?
1: Projekt domovenka.cz je krásný způsob, jak pomoci lidem s roztroušenou sklerózou. Jedna domovenka je totiž jeden darovaný poukaz v hodnotě 290 korun. Je to právě poukaz na zajištění jedné hodiny rehabilitace pro nemocného roztroušenou sklerózou. A díky těm domovenkám darovaným právě dofinancujeme každou tu hodinu v částce 290 korun a díky těm domovenkám může s nemocnými roztroušenou sklerózou právě pracovat psychoterapeut, nebo mohou mít rehabilitace, nebo třeba logopedii, což je pomoc aktivizace řečového svalstva a taky polikání. Takže opravdu bez těch domovenek by ta péče v domově svatého Josefa, řekněme, byla poloviční nebo třeba ještě menší. Je to mnoho dárců, kteří vlastně každoročně domovenky darují. Zejména velmi důležité jsou ty pravidelné měsíční domovenky, které nám chodí každý měsíc a díky kterým můžeme poskytovat tu dlouhodobou péči, která je tolik důležitá. Právě díky ní, pokud má ten pacient dlouhodobé cvičení, může se zlepšit. A vlastně ta domovenka tím, že dneska má cenu ani ne jedné večeře, dalo by se říct v restauraci, je i příležitost pro každého z nás udělat dobrou věc a pomoci lidem s roztroušenou sklerózou k lehčímu životu.

0: Jak je to s úhradami od zdravotních pojišťoven versus s penězi od dárců u vás? Jaký to je poměr?
1: To financování je vlastně vícezdrojové, velice dobře je nastaveno ze strany státu, konkrétně vlastně tím, že tady máme v Domově svatého Josefa sociální služby pobytové, které mají celostátní význam, tak jsou podporovány přímo Ministerstvem práce a sociálních věcí. Dále se částečně na těch výdajích podílí i samotní klienti, kteří ze zákona tam mají nějaký doplatek, ale pokud třeba na to nemají prostředky, tak rozhodně to není bariérou pro to, abychom je přijali a pomohli. Máme na to vlastně mechanismy nebo právě z těch prostředků dárců, pak ty pobyty dofinancováváme. Horší už je ta situace u zdravotních pojišťoven, kde je to dlouhodobě podfinancované. A my jsme v té nižší kategorii, která se vlastně nazývá ošetřovatelské lůžko, ale ve skutečnosti máme tady personál a vybavení na vyšší kategorii odborný léčební ústav. Jinými slovy, snažíme se v současné době s pojišťovnami jednat a vlastně to financování optimalizovat, což by vlastně výrazně pomohlo zajistit tu provozní ztrátu, která každoročně je ve výši přes 10 milionů korun. A právě s tím nám významně pomáhají individuální a firmní dárci, bez kterých, jak už jsem říkal, by Domov svatého Josefa nikdy nebyl opravdovým domovem. Vlastně by tady ta rehabilitace bez nich téměř nebyla. Proto jsou tak důležití, hrají klíčovou roli v tom příběhu pomoci lidem s roztroušenou sklerózou v naší zemi.
0: Mě by teď zajímalo, jestli na personál, o kterém jste před chvílí mluvil, jsou kladeny nějaké jiné nároky oproti personálu v běžných pečovatelských zařízeních?
1: Já si myslím, že určitě nároků velkých je to, že se tu každý den vlastně jsou konfrontováni s těmi příběhy lidí vážně handicapovaných. Vezměte si, že každý den vlastně o ně pečují, jsou to 12-hodinové směny, to je ten ošetřující personál, a nesou nejenom jejich radosti, ale také starosti. A vezmeme-li v potaz, že roztroušená skleróza se projevuje například vyšší mírou únavy. Můžeme si to stáhnout každý sami na sebe, když jsem prostě unavený, mám tendenci být více nepříjemný na své okolí, prostě nechce se mi nic moc dělat. To všechno se vlastně projevuje v tom každodenním životě. A myslím si, že pro ten personál je zejména náročné se s tímhle vyrovnat a být jim ještě navíc oporou. De facto každý tady je psychoterapeut, každý jsme ta zeď, kam se vylévají ty nářky těch lidí, proč zrovna já. A není to jenom o tom, když bych to stáhnul na rehabilitační personál, veškeré přesuny. Ti lidé jsou vlastně imobilní, to znamená, je velice náročné přesouvat z lůžka na vozík, z vozíku zpátky třeba na rehabilitační lůžko. Vůbec cvičit s nimi, to cvičení není jako v klasické posilovně, fitness centru. Tady vlastně cvičíme s handicapovaným, který už nemá takovou vůli. To znamená, je to určitě velice fyzicky náročné a musím říct, že s tímhle velmi výrazně pomáhá i přístrojová technika, která tady je na velice dobré úrovni. Máme třeba transportní zařízení, to je vlastně, to si můžete představit jako takový zvedák, který vlastně pomůže toho člověka přemístit z lůžka na vozík a tak dále, prostě pomáhá realizovat ty přesuny, což je velice důležité a osvobozující, řekl bych, pro toho klienta, ale i pro samotný pečující personál.
0: Ten personál asi musí spolu velice dobře spolupracovat, vycházet, musí zde být, jak se říká, dobrá parta. Platí to tady zde také a kolik personálu zde pracuje?
1: Bez toho by to vůbec nefungovalo. Jedna z těch našich hodnot, která i vychází vlastně z té hodnoty hlavní Caritas, milosrdná láska k bližnímu, protože my jsme středisko oblastní Charity Červený Kostelec, tak je jednou z těch našich hodnot je hodnota spolupráce. My si tady ani nenazýváme oddělení, protože to samo o sobě odděluje, říkáme si tady týmy a právě třeba ten zdravotní tým velmi úzce musí spolupracovat s rehabilitačním týmem. Bez toho by to vůbec nebylo možné. V momentě, kdy se schází naši odborníci nad konkrétním klientem, tak ho řeší takzvaně multidisciplinárně. To znamená, různé obory vlastně vchází do toho řešení, jak bychom mu mohli co nejvíce pomoci, aby jsme mu nějakým způsobem ulehčili ten jeho život s roztroušenou sklerózou.

0: Jaké týmy tedy zde máte, nebo jaké oblasti zahrnují tyto týmy?
1: Jednak tu je ta zdravotnická část, kterou vede lékař a jsou pod paní lékařkou zdravotní sestry, případně ošetřovatelé, zajišťují vlastně tu medikaci, tu zdravotní část. Potom tu jsou vlastně sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří zajišťují tu běžnou péči, asistenci u každodenní péče, každodenní rutiny toho klienta. A co se týká té péče o klienta, rehabilitační tým, nebo tým terapeutů, který je tou hlavní výjimečností tady v domově svatého Josefa. Tím, proč vlastně domov svatého Josefa je takto specializovaným zařízením a tím, proč k nám jezdí opravdu nemocní z celé České republiky. Ten tým čítá odborníky od psychoterapeutů, jak už jsme zmiňovali, přes fyzioterapeuty, kteří každodenně cvičí s nemocnými, až po třeba specialistku na léčbu ran, nebo také je tam specialista alternativní komunikace, který pomáhá, když už prostě, dalo by se říct, vše ostatní selže, přestane nemocný hýbat rukama, prostě ta roztroušená skleróza pak postihne i ty ruce, tak třeba hledáme způsoby, jak díky počítačům a moderním technologiím, které dneska zažívají velký boom, velký rozvoj, tak hledáme způsoby, jak třeba kompenzovat tu ztrátu hybnosti a máme tady dneska dokonce i pacienty, kteří třeba ovládají počítač, aniž by uměli hýbat rukama. Přes takovou ústní myš, taková tyčinka, kterou vlastně do ní foukají, nebo také hlasem to jde. Ty možnosti tady jsou. No a v neposlední řadě ten čtvrtý tým, který přímo pečuje o naše klienty, tak je tým takzvané aktivizace, no a to je o té relaxaci. Není to jenom o tom těžkém cvičení a nácviku soběstačnosti, ale je to také o tom si odpočnout. A k tomu bych řekl, přispívá celý ten areál tady. Máme tu keramickou dílnu, výtvarnou dílnu, ale třeba i veliký rozlehlý park a bylinkovou zahradu, kde vlastně pacienti mohou odpočívat, mohou si popovídat s těmi aktivizačními pracovníky, ale třeba se do těchto aktivizací zapojují i samotní dobrovolníci, kterých také máme několik desítek. Jezdí s klienty na výlet nebo třeba do divadla. Také čas od času potřebují si pacienti něco nakoupit, takže třeba i na nákupy. A to jsou všechno vlastně důvody, proč se k nám ti pacienti rádi a opakovaně vrací.

0: Pokud by se někdo chtěl stát dobrovolníkem, je to stále ještě možné, nebo jaké má učinit kroky?
1: Je to samozřejmě možné. Dar času je ten nejkrásnější dar, který můžeme darovat. Dar toho, že budeme sdílet svůj čas s někým jiným. Je to úplně jednoduché, buď se podívat na webové stránky Domova svatého Josefa a tam je o dobrovolnictví napsáno, anebo jednoduše zavolat na kterékoliv z kontaktních čísel Domova svatého Josefa. To jedno z těch přímo na tu koordinátorku dobrovolnictví, paní Holcovou, je 491 610 603.

0: Vy jste zde před chvílí jmenoval řadu týmů, ale mě by zajímalo, jestli také existuje nějaký duchovní tým nebo modlitební společenství, modlitební tým.
1: Ano, existuje také, tak nacházíme se přece jenom v katolické charitě. Jednak je to, řekněme, tým zaměstnanců domova svatého Josefa, kteří se schází každé pondělí v 11.45, takže před obědem máme vlastně takové modlitební setkání, které je moc krásné, hrajeme tam na kytaru, zpíváme písničky, modlíme se modlitbu ke svatému Josefovi, který je patron tady toho našeho zařízení, a každý tam může přednést vlastně konkrétní prosby, konkrétní poděkování za věci, který ten den nebo týden prožil, konkrétní prosby za klienty, za zaměstnance tady domova svatého Josefa. A to není všechno, máme tu ještě další modlitební tým a tím jsou 4 řádové sestry kongregace Sestry nejsvětější svátosti v čele teda s panem farářem, takže je tu skutečně i takovýhle duchovní tým. A tam je zajímavé podotknout vlastně, že kongregace Sestry nejsvětější svátosti tady v domově svatého Josefa působila už ve 30. letech 20. století, v tom meziválečném období, kde už tehdy tu měli domov pro potřebné. Ten jim byl pak kvůli komunistickému režimu znárodněn a po 45 letech po revoluci vrácen ve stavu naprostého, řekl bych, zmaru, kde vlastně střechy byly rozpadlé, okny foukalo dovnitř a v takovémhle stavu byla provedena ta restituce. To znamená, ty sestry vlastně neměly prostředky na opravu té rezidence, nevěděli, co s tím. A takhle vlastně se začal psát příběh domova svatého Josefa, že vlastně tehdy nabídli našemu panu řediteli, panu Vajsarovi, tu rezidenci jako dar. A on vlastně tehdy na již založeném prvním hospici v České republice, hospici Anežky České, který také spadá pod naši oblastní charitu Červený kostelec, tak se potkával s lidmi s roztroušenou sklerózou. Zažíval ty jejich příběhy. Viděl, že pokud se jim poskytne ta správná péče, že jsou schopni doprovázet umírající, že jsou schopni žít naprosto plnohodnotný život. A on tehdy hledal zařízení, které by pro ně sloužilo, kde by jim mohli pomoci, a žádné nenašel. Tak se jel podívat, vlastně inspirovat do Německa, do Británie, do Yorku, a tak vlastně vznikla ta myšlenka zařízení toho lůžkového zařízení v České republice. A díky tomu daru kongregace Sestry nejsvětější svátosti se tak skutečně stalo a po 20 letech opravdu můžeme říct, že jsme tady uprostřed zázraku, protože z té ruiny, která to byla, se podařilo vykřesat vlastně modelové zařízení, kde se snoubí ta krásná barokní atmosféra.
0: Je zde i nádherný kostel.
1: Přesně tak, právě ta atmosféra třeba toho krásného kostela svaté Anny s tím přístrojovým vybavením a s tou laskavou péčí o nemocné roztroušenou sklerózou.
0: Sestry z této kongregace přímo bydlí zde na místě?
1: Přesně tak, bydlí přímo v areálu domova svatého Josefa. Každý objekt má své jméno a ten jejich objekt je objekt svaté Terezie z Lisieux.
0: Jak se sestry konkrétně zapojují do zdejšího života, do té práce?
1: I vzhledem k jejich věku, já bych řekl, že to je zejména tím modlitebním společenstvím. Ale pak je to také úžasná péče právě o ten krásný barokní kostel svaté Anny, kde od té doby, co tu jsou, tak já jsem tam neviděl smítko prachu. Jedna z nich je i povoláním zdravotní sestra, takže vlastně působí normálně jako ve zdravotnickém provozu, a ta další pak ještě vlastně pomáhá v kuchyni při výdeji obědu, a nebo i když to jsou nějaké akce, tak vlastně u toho výdeje obědu je, a no, všichni si to tady v domě svatého Josefa velmi chválíme a ta duchovní péče, která není vidět, je ale velice znamená.

0: My zde máme před sebou knížku, která se jmenuje Roztroušená inspirace, a my jsme se spolu před natáčením tohoto pořadu dohodli, že i tento náš minicyklus nazveme stejným názvem. Seznamte nás trošku s touto knížkou. Co v ní čtenáři mohou nalézt zajímavého? O čem je?
1: Roztroušená inspirace je skutečně inspirací a vznikla vlastně náhodou. Během těch dvou covidových let jsme vnímali jako velkou bolest, že jsou nemocní uzavření ve svých domovech, že se nemůžou setkávat, což na ně mělo ještě větší dopad než na společnost samotnou. To společenství je vlastně velice důležité. A tak jsme s podporou Ministerstva kultury České republiky jsme vymysleli projekt vlastně setkávání kulturně založených pacientů, kteří mají roztroušenou sklerózu a kteří buď tvoří nebo již vytvořili ve svém životě nějaké dílo, ať už to jsou básně nebo povídky, nebo třeba cestovali na zajímavá místa, nebo jsou hudebně nadaní a věnovali se hudbě, tak jsme uspořádali sérii setkání těchto lidí, která se stala velice oblíbenou, konalo se to každý měsíc jednoukrát v pátek a dokonce si začali říkat pátečníci ze vtipu, a vlastně výstupem právě, který vůbec nebyl plánovaný, se stala tato krásná kniha Roztroušená inspirace, která je vlastně sborníkem těch krásných děl, těch krásných vlastně uměleckých střípků, kteří oni sepsali, vymysleli. Jsou tu básně od jednoho z klientů, dokonce některé jsou zhudebněné, jsou tu povídky. Tady se můžeme třeba podívat, vidět krásné malby vlastně od jedné zase z klientek, která krásně maluje. Na závěr je tu medailonek jednoho cestovatele, který vlastně na vozíku dokázal ujet 600 km do Santiago Compostely. Vykonal takovouhle krásnou pouť opět za pomoci dobrovolníků. Takže vlastně ta roztroušená inspirace by měla být skutečně inspirací pro všechny lidi s roztroušenou sklerózou, kteří třeba kvůli té nemoci si nevěří, nebo si myslí, že už jim není pomoci, tak tady teďka přede mnou je jasný důkaz, že to jde, že i s roztroušenou sklerózou to jde, jde žít lehčí život, a pokud je tam vlastně ty komponenty té potřebné rovnice, to pravidelné cvičení, ten zdravý životní styl a ta rodina, přátelé nebo dobrovolníci, tak to jde.
0: Tak já doufám, že i náš cyklus, který jsme nazvali stejně jako tuto knížku, bude také inspirací nejenom pro ty posluchače nebo lidi, kteří mají roztroušenou sklerózu, ale i pro ty, kteří o ně pečují a třeba se nedostanou sem do domova svatého Josefa v Žirči. A já vám tedy přeju, pane Staňku, na závěr požehnání svatého Josefa a svaté Anežky České, aby se vám dále dařilo.
1: Moc vám děkuju za milé přání a opravdu skutečně doufám, že i pořad Roztroušená inspirace, který přinese vlastně 10 příběhů pacientů z domova svatého Josefa, bude velkou inspirací, jak jste říkal, pro nemocné i jejich pečující rodiny.

To byl Jan Staněk z týmu fundraisingu a PR z domova svatého Josefa v Žirči. V příštím druhém dílu uvedeme již rozhovor s prvním klientem zařízení, panem Jindřichem Jiskrou. Loučí se s vámi Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové.

pamětník se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem, konečně dáme ten

zbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, je to lidský, Google se najde.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Se čisté, jaká

Dnešní část nese název Jak vstupují zlé myšlenky do srdce. Duchovní autoři vycházejí ze zásady, kterou stanovil už Origenes. Pramenem a začátkem všeho hříchu jsou zlé myšlenky. Srdce člověka, jak říkají, je ráj, dokud do něho nevejde had. Je zaslíbenou zemí, do které však házejí filištínští střely, to jest myšlenky a nápady. Myšlenka může být dobrá a ta se stane otcem ctnosti. V této souvislosti však autoři mluví převážně o myšlenkách zlých. Říkají jim tělesné, ďábelské, nečisté a podobně. Nemohou pocházet z našeho srdce, protože to Bůh stvořil dobré. Přicházejí tedy zvenčí. Nejsou to ani pravé myšlenky, je to spíš jakýsi obraz v představivosti, ke kterému se hned připojí nápad něco nepěkného provést. Svatý Maxim Vyznavač to objasňuje na příkladech z denního života. Není zlá mysl ani myšlení, není zlá žena, není tedy nic špatného v přirozené myšlence na ženu. Nezůstane však u muže obraz ženy vždy čistým, přímí si se k němu jakési nutkání k nízkému skutku. Podobně zlé nejsou ani peníze, ani víno a přece se stávají kamenem úrazu. Protože zlé myšlenky přicházejí zvenčí a nejsou naším přirozeným myšlením, pronikají do srdce jenom pozvolna. Byzantští autoři uvádějí obyčejně 5 stupňů. První se jmenuje sugestce, dotyk. Je to první obraz představivosti, první nápad, první sklon. Lakomý uvidí peníze a napadne ho, co kdybych si je schoval. Podobně se namane smyslný obraz, myšlenka povýšenosti, lenosti a jiné. Nerozhodneme se k ničemu, jen konstatujeme, zjišťujeme možnost udělat něco zlého. To zlo se jeví v líbivé formě. Začátečníci v duchovním životě se takových myšlenek lekají, zpovídají se, že měli zlé myšlenky, a to třeba i při modlitbě a v kostele. Svatý Antonín Poustevník zavedl svého učedníka, který si trpce stěžoval na zlé myšlenky, na střechu a poručil mu, aby rukou chytil vítr. A dodal, když nemůžeš chytit vítr, tím méně pochytáš zlé myšlenky. Chtěl mu tak názorně dokázat, že v těchto prvních nápadech není ještě žádná vina a že se jich, dokud žijeme, nezbavíme. Podobají se mouchám, které tím víc obtěžují, čím netrpělivěji se oháníme. Druhý stupeň se jmenuje rozmluva. Připomeňme si knihu Geneze o Evě a její rozhovor s Hadem. Necháme-li první nápad bez povšimnutí, odejde, jak přišel. Člověk se však obyčejně nezdrží a začne o něm uvažovat. Lakomec si řekne, nechám-li si ty peníze, uložím je na účet. Pak mu však zase přijde do hlavy, že by to nebylo čestné, protože o těch penězích mají vědět i druzí. Pak zas uvažuje, jak by bylo dobře to zatajit. K ničemu se sice nerozhodne, ale otázka peněz mu leží třeba celý týden v hlavě. Podobně se vede rozhněvanému. Dlouho a dlouho se zabývá druhým, který mu ublížil. V představivosti ho bije, uráží, pak mu zas odpouští, pak zas vymýšlí, co by mu udělal a teprve po dlouhé době na to zapomene. Jaká je mravní vina v těchto vnitřních?

0: vítězně, ale stojí ho to námahu, musí bojovat. Čtvrtý stupeň se jmenuje souhlas. Kdo prohrál boj, rozhodne se vyhovět špatnému nápadu a při nejbližší příležitosti ho uskuteční. Tu začíná hřích v plném a pravém smyslu, i když zůstane jen vnitřním a nepřejde později k vnějšímu skutku. Jde tu o to, čemu se v mravouce říká hřešit myšlenkami. Pátý stupeň je vášeň. Kdo podlehne zlým myšlenkám často, oslabuje postupně víc a víc svůj charakter. Vzniká náklonnost ke zlému, která bývá někdy tak silná, že se jí dá vzdorovat jenom velmi těžko. Je to vášeň, která člověka zotročuje.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen. Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. Vítá vás Milan Tesař. Mým dnešním hostem je Michal Prokop. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání, jak se dnes tak obligátně říká. Samozřejmě zdravím nejenom vás, ale i všechny, kdo to poslouchají.
0: Já jsem moc rád, že se můžeme setkat aspoň na dálku nad vaším novým albem, které se jmenuje Ostraka. To album vyšlo, pokud nás tedy posluchači poslouchají v premiéře, tak vyšlo před několika dny. Premiéra je v úterý večer, album vyšlo v pátek, kdy už jsme si je taky několika písněmi představili, takže je to opravdu novinka. A já musím říct Ostraka. Samozřejmě já jsem si hned vzpomněl na Střepinový soud z hodin dějepisu, ale když jsem právě našim moderátorům psal texty o vašem albu, tak jsem si říkal, snad to někdo nebude považovat za překlep a nebude číst třeba Ostrava nebo něco podobného. Takže já se rovnou zeptám, jaká vlastně byla cesta nebo jaký je příběh toho názvu alba?
1: No, jedna věc je název té písně, že jo, a ten souvisí s textem a autorem je Michal Bulíř, který samozřejmě ten pojem Ostraka, ono to vlastně řecky správně je Ostrakon, ale on ho vlastně použil a je to vlastně takový symbol, že jo. Já jsem to vysvětloval a na albu, ať už na tom vinilovém nebo na tom CDčkovém obalu to je vysvětleno, co to vlastně je. Je to skutečně ten Střepinový soud v těch starověkých Aténách, kdy vlastně občané svobodní psali jméno někoho, koho chtějí na 10 let vypudit z obce a že to byla vlastně taková ochrana demokracie před případnou tyranií a že ale během doby se vlastně z toho stalo něco, co známe jako ostrakizaci a to je, myslím, v současné době poměrně jako přilehavý a velmi aktuální termín a bohužel i situace. Takže takhle to vlastně bylo. Ale pokud je o název alba jako celku, tak to chvilku trvalo, protože jsme se samozřejmě dohadovali přesně, jak jste to i vypopsal i na firmě, když jako, a teď to nikdo nezná a nikdo neví, co to je a je to cizí slovo a tak. Docela dlouho to trvalo a musím se přiznat, že vlastně k tomu, že jsem nakonec ten svůj první nápad, který byl, že by se to podle toho mohlo jmenovat, opravdu použil, že k tomu přispěl i Michal Skořepa, což je autor toho videoklipu k té písni, protože ve chvíli, kdy si ji vybral, že to je jedna z těch potenciálních teda kandidátů, jeden z kandidátů na ten videoklip a začal mi do telefonu už říkat nějaký námět, jak si představuje, že by to mohlo být, tak mi bylo jasný, že to je přesně ono a že tudíž tedy celý album by se mělo jmenovat právě takhle.
0: Tak pojďme si pustit titulní píseň alba, jeden taky ze singlů, které vyšly ještě před deskou Ostraka.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola,

0: ve schránce najdu ostraku.
1: Tak to byla píseň Ostraka, vlastně v souvislosti s ní zaznělo jméno Michala Bulíře jako jednoho ze spolutvůrců nového alba Michala Prokopa. Mě tam vůbec zaujalo nejenom větší množství nebo prostě množství textařů, ale i množství skladatelů, kteří se na těch písních podíleli. Jak tedy vlastně ta deska jako celek vznikala, co se týká nějaké, řekněme, party, skupiny lidí?
2: No, vzniká to vždycky tak, že já už jsem to mnohokrát popisoval, ale klidně znovu to vysvětlím. Já nejsem ten člověk, který by prostě si přece vzal tak teď každý den třeba si sednu a budu prostě skládat nebo něco připravovat. To ne, já potřebuji nějaký vnější impuls a v tomto případě to byli právě moji mladší spoluhráči, kteří se mnou hrajou vlastně od dob post-covidových, kdy vlastně kapelu opustil Luboš Andršt, který nejdřív ležel v nemocnici a pak zemřel. Takže vlastně Pavel Marcel a Andy Čermák, to jsou dva výrazně mladší kluci, kteří přišli do té kapely v roce 21, když jsme vydávali vlastně, nebo když jsme mohli začít prezentovat tu minulou desku, Mohlo by to být nebe. Ale oni tenkrát, i když teda vstoupili do toho, a Pavel Marcel už i na té desce hrál, vlastně za Luboše Andršta, tak přeci jenom vstoupili do něčeho, co bylo připravené. Já jsem, vždycky jsem tomu říkal, že vstoupili do nějakého, oblíkli si nějaký kostým, který už tam jako byl připravený pro někoho jiného. Zatímco v tomhletom případě najednou oni vlastně začali nosit nějaký součásti kostýmu novýho oni přímo. A dokonce to bylo tak, že díky tomu, že mě začali nabízet nějaké svoje první deky, že já jsem vlastně začal sám i znovu teda psát i já, protože mě to natolik jako se líbilo, že jsem prostě byl to ten správný podnět, který to rozjel. Já jsem byl vždycky zvyklý, že už tedy od toho roku 83, kdy jsme začali pracovat na desce Kole Yesterday, tehdy s Petrem Zkoumalem, s Láďou Kantorem, s Pavlem Šrutem, že jsem se rozhodl, že potřebuju i jako pokud je o muziku víc autorů, protože prostě mám pocit, že to je daleko lepší, že člověk nebo sám sebe nepovažuji za tak plodného autora, abych uměl tu desku. Já bych ji uměl napsat celou, ale nemyslím si, že by byla dost dobrá. Jo. Jednu takovou jsem udělal a od té doby vím, že to takhle není. Ale nicméně všichni ty autoři, kteří tady od těch 80. let vždycky tvořili ten hudební kabát té desky, byli to lidi jedné generace, mojí generace. Honza Hrubý to byl, Luboš Andršt, který přišel o něco později, právě Petr Zkoumal. Čili byla to prostě parta a nesli jsme to spolu. Zatímco v tomhle případě došlo k tomu, že najednou jsou to lidi, kteří jsou v případě třeba Andy Čermáka dokonce o víc než celou generaci mladší než já, tak v tom je to prostě. A pokud jde o texty, no tak samozřejmě Michal Bulíř, který vlastně má na té desce 6 textů nejvíc. Toho já jsem vlastně už objevil už i na té minulé desce, už i tam má některé klíčové věci a vlastně stal se tudíž takovým jako, bych řekl, nejsilnějším partnerem, ale samozřejmě zdaleka tam není sám. Dva texty tam má Honza Lacina, s kterým jsem celý leta dělal Krásný ztráty a který taky už na minulých deskách je. Je tam Martin Němec z Precedencu, taky už jsem použil nějaké jeho věci už na minulý desce, je tam Tomáš Roreček a je tam teda, jsou tam dvě jména, u kterých bych se rád zastavil speciálně. Jedním z nich je Jiří Suchý, což je samozřejmě člověk, který ho asi představovat není nutný, ale je to zajímavý, protože to byl můj idol od těch dob, kdy jsem poprvé vzal do ruky kytaru, ale nikdy jsem od něj nic nenaspíval. Já jsem sice byl 3,5 roku, nebo skoro 4 roky v Semaforu, hrál v Kytici a zpíval jsem s Hankou Zagorovou toho Miláčka, takový ten duet, který napsali s Ferdou Havlíkem, už ne, se Šlitrem, ale vlastně nikdy tam nikdy nenatočil. A tuhle písničku, to je ta písnička Naschledanou z filmu Zločin v Šantánu, jsem strašně miloval, furt jsem se s ní jako nějak hrál, ale no, pak mě napadlo, že by bylo dobrý tam prostě dát, trošku jsem ji teda samozřejmě upravil a pak mně přišlo, že je dobrý, aby prostě ta píseň, aby to bylo finále té desky. No a ten druhý text to napsal Marian Zima, to je slovenský autor, který z chodou okolností, ale samozřejmě pro mě ty věci napsal česky, on mi poslal. Je to člověk, kterýho jsem vůbec neznal. Tak jak se mi to občas stává, že mi posílají jako lidi, který vůbec neznám, třeba někteří prostě texty, protože se ví, že já pracuji na hotové texty. A najednou se tam objevil text, který mě strašně zasáhl, byl strašně silný. Já jsem nejdřív ale nechtěl se tomu podat, ten text neměl ani název, tak jsem ho nazval Vyrovnání a vlastně s autorem jeho textu jsem se seznámil až dávno poté, co ta píseň jako taková vznikla a sešli jsme se poprvé osobně až na minulém vánočním koncertě, kde on doprovázel Milana Kňažka, tak to je taková jako zvláštní historka, ale kromě toho, že to je Slovák, který píše česky a krásně, tak je to prostě i taková, jako takový zvláštní setkání, protože jsme se potkali až rok poté, co jsem ten poprvé viděl. A i podobně už se to stalo i třeba s Milanem Šaškem na minulý desce, taky má jeden text. Prostě takové věci se stávají. Mm-hmm.
1: Marian Zima shodou okolností byl před pár dny tady u nás v rádiu jako host. Představovali jsme si jeho kapelu Story a právě spolupráci s různými interprety. Takže budeme vlastně brzy vysílat i rozhovor s ním. Ale zazněla tady spousta jmén, takže já teď třeba vyberu z alba píseň Blues o prázdném sedle. Koho si k ní tedy máme přiřadit?
2: Autorsky je to, muzika je Pavel Barcel, náš kytarista, a text je právě od Michala Bulíře.

0: Zpívá nám Michal Prokop, který je dnes hostem našeho pořadu Jak se vám líbí. Já se vrátím k té více generační kapele. Je to vlastně podobný model, který v komornějším podání teď zažívá třeba váš vrstevník Vladimír Merta, který koncertuje v duu s Ondřejem Fenclem, který je taky v podstatě o dvě generace mladší, než je on. Ve vašem případě, já z toho, co říkáte, tak mně vyplývá, že asi to vícegenerační soužití v kapele může mít velké výhody. Má to i nějaké nevýhody případně? Nebo i jaké jsou ty výhody toho?
1: No já teda, pokud jde o nevýhody, jsem zatím ještě na žádný nenarazil. Pokud jde o výhody, tak samozřejmě je to prostě najednou jako mladší krev, trošku jiný pohled na svět, trošku jiný pohled, asi modernější na muziku. Čili já zatím teda jsem, mě to naopak velice jako nabíjí a jsem vlastně strašně hrdej na to, že těm klukům stojí za to prostě hrát s takovým dětkem, jako jsem já. Těch generací je tam opravdu víc, protože je tam ještě ta střední generace, což je třeba právě naše rytmika, to je Vimpy, Tichota, náš basista, který je dalším z autorů hudby, s kterým já třeba hraju už od roku 2000 a vůbec jsem netušil, že on má nějaký autorský ambice. Jo. A on do toho zase přináší přeci jen trošku takový jako smooth jazzový feeling, tak je to zase něco jiného, nebo Pavel Razim Bubeník, který to je prostě ta střední generace. A vlastně Andy Čermák a Roman Němec, trumpetista, to jsou ty úplně nejmladší. Já teda zatím vidím samé výhody.
0: Jak se to tedy podle vás odráží v tom zvuku alba? Já teď narážím i na to, že třeba právě v den vydání desky jsem na internetu zachytil nějaké, nebyly to ještě přímo recenze, ale byly to spíš takové komentáře některých lidí, které mám na Facebooku mezi přáteli, a ti tu desku chválili, ale třeba s tím, že je to návrat k soulovému zvuku, a spíš právě to brali, že tu kontinuitu alba s těmi předchozími. Máte vy pocit, že je tam něco výrazně nového po hudební stránce?
1: No, oni se mi na to už ptali různí další, třeba vaši kolegové publicisti. Já sám osobně to tak necítím. Já mám pocit, že to je prostě, že takhle, jak to cítím, že už to takhle vlastně dělám od těch 80. let. Samozřejmě každá deska je trošku jiná, protože se mnou hrajou třeba jiný lidi. A teď navíc, jestli je to jiný, a asi možná je, protože já nejsem úplně ten nejobjektivnější posuzovatel v tomhle směru, tak je to právě proto, že autorsky jsou tam prostě lidi mladší, což dřív jak nebylo. To už jsem právě říkal, že i když nás bylo víc autorů, tak vždycky jsme byli jedna generace. Teď už to tak je, že vlastně z té staré generace jsme tam jenom já a Honza Hrubý, a vlastně autorsky na téhle desce už jenom já. Takže proto je to možná, to někomu může připadat jiný, ale já sám nemám pocit, že bych se nějak jako buchví, jako měnil, nebo že bych něco prostě musel nastavovat jinak. Vůbec ne, prostě jako je takzvaně jedu dál, jak to jinak to asi ani neumím. Spíš teda oceňuju, že kluci, který už se mnou hrajou teďko čtvrtý rok, už se asi naučili, co jako já potřebuju, nebo jaký jsem, nebo jak to dělám, a trefujou se do mě, protože ty jejich věci jsou mě milý a příjemný, tak já jim taky doufám, že oni mají podobný pocit, když se pak trefuju třeba já do těch jejich skladeb.
0: Já jsem vás zatím naposled viděl naživo na festivalu Slunovrat v Opavě, a teď nevím, jestli to bylo loni nebo předloni, to teď si neuvědomuju, ale v každém případě... Myslím, že to bylo loni, no, ale já jsem opravdu obdivoval tu energii a hlavně i čistotu toho hlasu vlastně i ve vašem věku, jak zvládáte na tom pódiu prostě přesvědčivě podat ty písně. Máte na to nějaký recept, jak se udržovat hlasově?
1: Přímě řečeno, jako nemám nějaký recept, který bych mohl někomu doporučit, to ne. To je asi nastavením, prostě nějaký osobnostním nastavením. Samozřejmě je to taky hodně limitovaný, prostě nějakou zdravotní kondicí. To bohužel, co si budeme povídat, prostě už mi fakt není 20 a i nejenom teda celý ten organismus už má za sebou občas nějaký jako nutný údržby a ještě ho budou čekat a i ten samotný hlas je samozřejmě už jiný, než býval, když jsem zpíval, já nevím, na městě R. Já už dneska samozřejmě nedám ty fistule vysoký a takový ten rozsah se mění a i ta barva, ale jako recept na to, jak se udržovat, nemám. Akorát už prostě, a já jsem teda nikdy nebyl takový nějaký moc jako večírkovej typ, že bych prostě do rána někde kalil a potom to ne, já jsem, ale teď čím jsem starší, tak tím méně už i třeba od svých mladších kolegů, když někde po koncertě utíkám až ženu domů a spát, jo. Pokud možno spát, aspoň to je něco, co si myslím, že tomu hlasu a té kondici v takovýmhle vyšším věku přispívá. No.
0: Pojďme si pustit další ukázku z alba Ostraka a Přece ráno, to je další ze singlů z alba.

0: S Michalem Prokopem si představujeme album Ostraka. Už jsme si pustili oba singly, které albu předcházely. Se singly samozřejmě souvisí videoklipy. Jak jsou pro vás důležité klipy nebo vůbec vizuální prezentace hudby, která je ve své podstatě audio záležitostí?
1: No tak já jsem samozřejmě z generace, kdy vlastně nic podobného, když jsem začínal, tak prakticky nic podobného neexistovalo, nebo lépe řečeno, samozřejmě točily se tenkrát jako takzvaně televizní písničky, televize, tehdy Československá televize točila některé věci, třeba i ty semaforské a tak, takže nějaký vizuální jako zpracování tenkrát už samozřejmě existovalo, ale to, že by to bylo jako nedílná součást nahrávek, to samozřejmě tak nebylo, už protože taky do té televize se jako nedostal každý a už vůbec ne s takovouhle muzikou, kterou jsme dělali my. Takže já jsem vlastně těch videoklipů natočil strašně málo a byly to právě třeba věci do televizních čarády, nebo jak se jmenovaly tenkrát ty pořady. A vlastně ta nutnost, že člověk prostě už nejenom je slyšet, ale že musí být nějak něco vidět, ať už on sám, nebo nějaká prostě nějaký jako stvárnění toho, o co běží. To samozřejmě jsem pochopil, že je nutná věc až teprve teď v tom vlastně v 21. století, do kterého jsem se proboxoval a vrátil jsem se vlastně na scénu, tak je to asi důležitá věc, ale samozřejmě vůbec nejsem ten člověk, který by třeba měl pocit, že musí natočit ke každý písničce klip. Ten klip pořád beru spíš jako věc pomocnou, i když v tom případě třeba Ostraky nebo věcí, které dělá Michal Skořepa, to považuji za jako výsostný umění. To je kumšt, to opravdu, to není jen tak žádný nějaký řemeslo. Ale pro mě pořád je vlastně klíčová ta stránka zvuková audio, čili ta vlastní muzika.
0: Když se bavíme o muzice, vnímáte album jako nějaký celek a teď to vůbec nemusí být koncept, co se týká textu a témat, ale přece jenom jako nějakou sevřenou záležitost. Přemýšlíte v albech jako v jednotkách, když to tak řeknu?
1: Určitě. Určitě. Já jsem z generace albové, já jsem vlastně od samého začátku už od toho roku 1968, kdy jsme natočili první album Blues in Soul, tenkrát ještě v angličtině, vždycky jsem to vnímal jako celek. A i když to nebylo koncept, já, jak říkám, já nejsem ten typ, který by třeba nejdřív si vymyslel název a potom se snažil do toho názvu nacpat nějaký obsah, to určitě ne, ale cítím to vždycky jako určitý celek, ale zase na druhou stranu žádná jako přísná metoda v tom není. Je to asi otázka citu, intuice, protože vlastně jsem sám producentem těch desek, takže cítím prostě, jako, kdy to asi je akorát, kdy toho je dost, kdy tam prostě jsou všechny ty polohy, které mi vlastně nabídly ty texty, ale rozhodně jsem zvědav na reakce na to album jako celek, protože ty singly jsou pro mě signály nějaký, že se něco jako pustí ven a teda vyrobil se k tomu i ta videoverze, ale ten celek prostě není kompletní, takže rozhodně já stále ještě si myslím, že točit alba má smysl, i když vím, že dneska je taková doba, že řada lidí už dneska se tím ani jako neobtěžuje a střílí prostě do éteru rovnou jednotlivý písničky. To bylo, když jsem začínal, tak se to tenkrát tak dělal.
0: Ano,
1: tenkrát,
0: ano, přesně
1: tak. Singly a alba vznikaly spíš jako samplery, že jo? Jako sbírka nějakých věcí, které vyšly. Ale album jako album, já jsem pořád prostě toho příznivcem.
0: Tak skvěle, pustíme si další ukázku, ta se jmenuje Sejmy.

0: Naším hostem je Michal Prokop. Než se rozloučíme, než si z alba Ostraka pustíme poslední ukázku, tak já se zeptám, co dál. Samozřejmě nebudu se teď ptát na plány na další album, když to, které si představujeme, právě vyšlo, ale my už jsme tady zmínili i ten věk, vlastně příští rok vás čekají kulaté narozeniny. Chystáte něco speciálního?
1: To já zatím nevím. Já zatím jsem jaksi plně v těch přípravách na, vlastně začínáme jezdit a křtít tuto desku a samozřejmě v mém věku jako přemýšlet nějak hodně dopředu. Samozřejmě je mi jasný, že ta cesta už asi nebude moc dlouhá, která mě čeká v té profesi a v životě, ale jako nic konkrétního já sám rozhodně neplánuju. Pokud moji spolupracovníci, ať už vydavatelství Suprafon nebo David Gajdečka a Joe's Garage, agentura, přes kterou vlastně celou tu dobu už funguju od toho roku 2006, něco připraví možná, ale nemyslím si, já mám takovej plán, ale vždycky poměrně dost brutálně ho prezentuju, mým plánem je přežít, no.
0: Tak já budu doufat a budu si sobě, tedy i dalším vašim fanouškům přát, aby to, že tato deska tedy končí tím semaforským naschledanou, tak aby to bylo opravdu naschledanou a abychom se setkali nad nějakým dalším albem, ať už to bude za 4 roky, tak jako to bylo teď, nebo dřív, nebo později. V každém případě budu se těšit na další novinky. Michal Prokop byl naším hostem. Děkuju za rozhovor a těším se na slyšenou.
1: Já taky děkuju a taky se těším. Naschledal.
0: Loučí se od mikrofonu také Milan Tesař. O zvuk se nám staral Tomáš Hlávka a z alba Ostraka si na závěr poslechneme píseň Bezvětří.

O azbest, buši, déšť a krev malých dětí. Spálíš si prsty, když chceš rožnout svíčku. Tatínek nepřijde, duní holé věty. Bůh zkouší člověka a test někdo svičnul. Proč musí trpět Izrael, proč musí trpět Palestina? Přitom je do ráje, do háje, odevša stejně daleko. Kéž dneska pán Bůh je a kéž je s nima všema. Trestaně vina, kéž ho nezajímá, kéž nemíří na slepo.

Někde se tíha vykrátí, ale častěji se sčítá. Odpust, že nemám sílu tvoje tího nést. Šeptám si jména měst do nočního ticha.

paměť nám živím. Mariupol, Bachmut, Rafah, Mosul, Aleppo. Kéž dneska pán Bůh a kéž je milostivý. Trestaně vina, kéž ho nezajímá.

do nočního ticha. Šeptám se jména měst do nočního ticha. Šeptám se jména měst do nočního ticha.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Vyslechneme v něm tři skladby. První dvě sonatiny napsal Franz Schubert. Na housle hraje Attis Bancas a na klavír Norbert Heller. Druhou skladbou je smyčcový kvartet číslo 16 S-dur. Jeho autorem je Wolfgang Amadeus Mozart. Hraje Český filharmonický kvartet. Přeji vám příjemný poslech.

0: jsme vyslechli dvě sonatiny Franze Schuberta. Na housle hrál Attis Bancas a na klavír Norbert Heller. Třetí skladbou byl smyčcový kvartet číslo 16 S-dur. Autorem Wolfgang Amadeus Mozart a hrál Český filharmonický kvartet. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš. Dnešního vyprávění o cestě k Bohu se ujme Ivo Vobejda. Přeji vám hezký poslech.
10: Dobrý den, jmenuji se Ivo a dostal jsem příležitost se sdílet o tom, jak jsem poznal Pána Ježíše Krista a jak mi změnil a mění život. V dětství vlastně jsem vůbec nepřišel do styku s křesťany, kromě babičky, maminky mého tatínka, která byla katolička, která, když jsme k ní přijali, tak se vždycky modlila Otčenáše a zdráva si, a já jsem si z toho dělával legraci, stejně jako když ve škole se mě ptali, jestli věřím v Boha, tak jsem se vždycky smál a řekl, že vůbec nic takového mě nikdy v životě nenapadlo. Celé svoje dětství, vlastně i ta pubertální část mého věku, tak jsem se věnoval sportu, převážně fotbalu, hráli jsme každý den a byl to takový stereotyp. Do školy, ze školy, na fotbal, z fotbalu a druhý den vlastně to stejné. Po nějakém čase, když jsem skončil učiliště, tak jsem se setkal se svým kamarádem, spolužákem ze základní školy, říkejme mu Zdeněk, a sešli jsme se v tom, že jsme oba dva poslouchali hudbu. Poslouchali jsme hlavně hard rock a metal. Já jsem byl spíš toho založení tvrdší hudby, on byl spíš na ten psychedelický rock a vlastně se soustředil hodně na skupinu Pink Floyd a utráceli jsme peníze za jejich LPčka. V tehdejší době to nebylo levné. Poslouchali jsme to společně a diskutovali jsme o té hudbě, co ta hudba přináší člověku do života, jestli ho to nějak ovlivňuje nebo naplňuje. A při těch diskuzích jsme přešli na další téma těch našich diskuzí, a to byla astronomie, že jsme se bavili o vzniku světa a jak asi svět vznikl. Četli jsme knihy Jiřího Grigara a o ostatní, které se tím zabývaly. Hodně jsme zabředli i do fyziky, když nás to ve škole nebavilo, tak najednou to bylo pro nás hrozně zajímavé téma. A při těch diskuzích průběžně jsme došli i na jméno Ježíš Nazarecký. Hodně jsme se na toto téma bavili a hledali různé informace. Co je zajímavé dneska pro mě, že jsme ty informace hledali všude možně, jenom ne v Bibli. A došli jsme k tomu, že Ježíš Nazarecký nebo Ježíš Kristus, že to byl naprosto výjimečný člověk, asi největší ze všech lidí, že měl výjimečné schopnosti, a říkali jsme si, je to velká škoda, že zemřel tak mladý. A později jsem potkal svoji manželku,